0: Děkuju moc.
1: Musíme vypadat tak hned na začátku.
0: Ale jsem rád, že jsme začali hned písničkou a já jsem si vzpomněl, že jsem říkal, že jde o poslední přímý přenos té divadelní sezóně. Pro vás ta sezona také se počítá jinak než kalendářní rok. Na co se vy, dnešní oslavenci, apropo Jan Nedvěd i Jan Nedvěd mladší, dnes mají svátek a my jim k tomu přejeme všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: Na co se těšíte oba Honzové třeba o prázdninách, Honzo?
2: Aby bylo po nich už, já mám rád práci.
0: Aby bylo po nich.
2: Já nesnáším takový to, a teď jdem na dovolenou, teď budem u moře, rozumíš? Teď se tam potíš špatně, ti přejídáš se, furt tě tam někdo otravuje, večer choděj ty nalitý, v noci nemůžeš usnout, ráno už nemůžeš dospat, zlatá práce. Hele. Já už jsem takový, mě už víš, já jsem dělal celý život, dělal, já už jinej nebudu, no.
3: Já to zase mám naopak rád, já se na tu dovolenou velmi těším.
2: Kluk se nepoved.
3: Těším se na dovolenou s mým tátou, jedeme na dovolenou na Krétu. A
2: do Itálie ještě.
3: A do Itálie ještě.
2: Jsou bohatý z hudby, víte.
3: Já mám rád ty večery, já mám rád lidi kolem sebe, já mám rád ty večerní promenády, já mám rád jídlo, mě se na dovolený líbí.
0: Tak, děkuji vám a chtěl bych říct, že náš dnešní tobogán bude jakousi generálkou na konopiště, na takové příjemné setkání, ke kterému my se Stanice Praha velmi rádi hlásíme, protože půjde o pochod 5. července, který vyvrcholí koncertem Honzy a Lenky Filipové a my chceme být u toho, nám se to prostě líbí. A protože dnešní tobogán bude převážně písničkový, mě napadlo, že bych ke každé písničce udělal prolog z té mé knížky, ve které v povídce Každý máme svou písničku, se právě o Honzovi Nedvědovi hovoří. A já vždycky řeknu takovou kratičkou pasáž z té knížky a mávnu vám a vy zahrajete. Na tomhle světě to nejde bez písniček, poněvadž každý má nějaké starosti a starosti nás baví písnička, napsal pan Saroyan v románu Dobrodružství Wesleye Jacksona. I kamarád Wesleye Jacksona měl svou písničku, zpíval v ní své milé, kdyby bylo po mém, nikdy by s miláčku nezestárla a zpíval, jako by měl před sebou svou nevěstu a jako by ho srdce bolelo, že nemůže zůstat věčně mladá.

0: Děkuji Honzovi, Hance, děkuji samozřejmě všem. Přemýšlím o tom, když zpíváte. Já vlastně na všechno zapomenu. Někdy se mě stane při uvádění tobogánu, že...
1: Já někdy i na text.
0: I na text někdy zapomeneš. Stalo se ti někdy, že jsi na ten text zapomněl tak, že jsi nemohl pokračovat v té písničce?
1: To se mi nestává, ale nesmírně mě berou takzvaně písničky, které jsou takzvaně, já jim říkám, absolutní. Bez ohledu na žánr. Mně například písnička od Prince Purpurový déšť, která je běžná písnička, není, je to velmi pěkná písnička, ale přece jenom je to normální komerční písnička, tak v konci on dostane takový ten duchovní nápad nějaký, jako ne duchovní, vzrušení duchovní a začne tam zpívat opravdu srdcem, ale až tak nejvíc. Uhum. A já člověče při těch prvních poslyších jsem normálně, já dospělý chlap, plakal. Plakal jsem z jeho písně. To si nikdo moc nedovede představit, že to je, člověk řekne, tak on to tam brnká, to radši zavřu a jdu něco dělat, tak já jsem přitom plakal. To samé je při Berliozově symfonii, kdy tam dochází k takovému vrcholu, a ještě ne úplnýmu, on udělá to... Víš, tak jako tam naznačí, až to tam jednou udělá, až to tam... Až, jak ten vtip jeden, který je velmi... Jak sedí opilec, takový chytrý opilec sedí ve vlaku a naproti němu uniforma, pán spinká, víš, a ten opilec, jak dělá takový to... A až to dorazí a vrne to na něj, víš. A protože je chytrý, tak to z něj takhle smejtá, říká, už je vám líp, pane.
0: Mně se líbí, jak z Berlioce zase dostaneš
1: úplně... Ano, z Berlioce úplně... jsme se přešli na český dráhy. Doufám, že se dostaneme i k IPB teda. No.
0: Ne, já doufám, že ne. Já doufám, že ne. To, Honziku, není naše téma. Já vás ještě jednou všechny...
1: Nebo a čí, prosím, že jsem se chtěl zeptat.
0: No, to je v podstatě...
1: Dobře, já vím, to máš. My budeme pozitivní absolutně a ty peníze jsem si vyndal včas.
0: Ono je to vlastně téma, které se odehrává mimo nás a mimo prostora časa. Možná, že ani nejde vůbec o IPB. Tak, já bych vás ještě jednou chtěl pozdravit a vám všem, kteří přicházíte na tobogány, poděkovat, protože s námi prožíváte kus svého i našeho života, tak jako my prožíváme třeba kus života s písničkami Honzy a příbuzných a je prima, že nám to zůstává. Já jsem chtěl udělat teďka tu anketu, která se bude týkat Konopiště, ale uděláme to později, abychom zůstali malinko věrní těm prologům, těm písničkám. Takže ten prolog k té další písničce z té povídky je: v roce 1941 si přišlo gestapo pro Karla Haschlera. Vy jste nejšťastnější člověče, když se vám podaří nějaká písnička. Je vám snad nad nejkrásnější milostné avantýry, pronesl komisař. Inu, každý máme svoji písničku.
1: To je to krásné. Měsíc cestou svojí... Ne, já jsem přestal mluvit, to je tak něco krásně. Mě bych nám připomíná, že ten Haschler byl na tom podobně jako já. Lidi si zpívali jeho písničky, národ se vládal, nikdo se to vlastně moc nevšímal, až na to, že on skončil kdesi na dlažbě v koncentráku. Já bych přece jenom chtěl na ty Volšany, no. Měsíc...

0: Tomáši, já mám tobě takovou otázku, změním ten do pořádné chvíli. Nemáš dojem, že by bylo potřeba, aby nastala nová doba obrození?
1: No, já myslím, že už nastává. Že nastává, ale nastává velmi potichu v každém z nás, nebo doufám, že v každém z nás. Asi to vyrovnání s tím, co se děje kolem sebe. Já vím, které věci tě trápí, ale nejdřív to musí začít u každého individuálně a pak teprve můžeme asi...
0: Třeba jak přeložit krásu obrazů lidem, všem? Kolik nás je teď? Já jsem, co Slovensko nemáme, jak to jsem to zapojil, asi 9 milionů, že no? No, že každý z těch 9 milionů věděl, že Šikanéder nakreslil krásný obrazy o Praze, že tady co čteš, co vlastně, kolik je v tom takového vnitřního ticha, takové blaženosti, aby to každý v tom národě věděl. Já si takhle představuju tu dobu obrození, že by se to těm lidem nějak buď dalo rozkazem, to má český národ rád, jo, jako... Každý doma Šikanédra, on stojí kolem 50 tisíc kopie, čili to není ani tak drahý. Ale já to myslím upřímně, aby každý měl možnost a hodně v těch televizích a na všech těch výstavách vidět tu krásu, aby do ní byl schopen, aby mu ji někdo přeložil. Protože ta krása vlastně začíná v něm, začíná ho umravňovat, že? Začíná být tím člověkem, kterému ten pán mu dal tu možnost. Seš trošku víc, nejenom, že s odpuštěním žreš a vylučuješ, ale dokážeš ty oči otevřít před tím smetanou, před tím jarnami. Víš, najednou cítíš, jak je ti dobře, ani nevíš proč.
1: Ty by ses mohl jmenovat Honza Nedvěd Papínův hrnec. Jak seš nabitý, ale začal si jedním tématem. Jak to udělat? Já si myslím, že tím, když říkám, že každý u sebe, tak mám na mysli, a já to názorně předvedu. Myslet trošku na toho druhého, nejen na sebe. Vy jste přišli dneska ráno a první, co bylo, jsem zjistil, že Hanka není ve své kůži, že se necítí dobře. No, co nám brání tomu, abychom tu Hanku pozdravili, koupili kytičku a popřáli do dnešního dne všechno nejlepší, ať se to vylepší, Hanko. No. To je jedna věc. A když jsem řekl, že Honza Nedvěd mladší má svátek, proč bych mu nedal nějaký dárek, kde je vínečko, kazety. No a když má svátek jeho tatínek, Honza Nedvěd, no tak mu dám taky kytku, taky tašku, taky dárky. A když jsi mluvil o výtvarném umění, tak tam máš pana Komárka. A než se na to podíváš, tak já udělám tu anketu, kterou jsem slíbil Marcele Koušové, která pořádá se svojí agenturou tu akci na Konopišti 5. července. Takže, protože ji dělá s pivovarem Benešovským, který samozřejmě si je vědom toho, že nedaleko je zámek Konopiště. Rozhlasovým posluchačem, abyste věděli, čemu teď tleskali diváci, já do toho vstoupím. Honza Nedvěd ukázal grafiku pana Komárka, čili Vladimíre, ty tady ani nemusíš být, Komárku, a máš potlesk, taky bych to takhle chtěl umět.
0: Tak, já mám takový návrh. Víš, já jsem taky proti klonování, ale takových Komárků bych naklonoval milion.
1: To bych naklonoval 8 milionů Komárků.
0: Protože víš, o čem jsem předtím mluvil, jo? On je to, o čem jsme předtím mluvili. Pokora, moudrost, krásu, umí vytvořit, umí říct, a ještě je k tomu humor. To je člověk, kterýho by si tenhle národ měl vážit, jako je, místo té Kassandry třeba by jí mohli, že by hodinu ukazovali v televizi pana Komárka, jak normálně třeba jí. Ale... Já jsem slyšel, jak jí. To musí být koncert, kam se ta Kassandra
1: hrabe. My ti pořídíme kazetu, kde on o tom vypráví, jaký. Ale porovnat Komárka s Kassandrou, hele, to samozřejmě zvítězí každej. To můžeš tam vzít někoho, kdo sedí ve Valticích.
0: Co já vím, tak zvítězí Kassandra teda v tomhle národě.
1: No, ale vlastně já jsem neinformován v tomto
0: směru. Já taky ne, já jsem to slyšel od té Kassandry. Já vůbec nevím, to je, podle mě je to zase nějaká banka nebo něco, ne? Kasa.
1: Ne, Není to banka.
0: Drdová banka.
1: Nech mě dokončit tu anketu, jinak Koušová by tě ukousala, teda musím říct.
0: A teď máme čas asi 5 hodin, ne?
1: Telefon je 24 23 07 23 a my se vás jen tak ptáme, to je úplně nevědomostní, ale jednoduchá otázka, abyste dostali vstupenky na to Konopiště 5. července zdarma. Prvních 5 posluchačů, kteří zavolají, ve kterém městě byl spáchán atentát na Ferdinanda de Este. Tečka, boom. Není to otázka pro Nedvěda, já vím, že se tím trápíš.
0: Já pomůžu, stejně jako na pana Václava Klause.
1: Tak
0: a... To musíš dát nějaký návrh.
1: Klič od toho téma. To je zvláštní, jak tě to trápí, ta politika v písničkách.
0: Já jsem byl vždycky takový pozitivní v tom a poslední dobou jsem, jak se to řekne slušně, teď nevím.
1: V poslední době...
0: Nebyl překvapený.
1: No, se nic slušného neříká. A uděláme prolog, přátelé, teď k další písničce. Čili prolog třetí. Reso Sereš měl také svou písničku. Jeho Smutná neděle, slavná písnička, prošla celým světem. Do repertoáru ji zařadil Morris Chevalier, Bing Crosby, Louis Armstrong, Billy Holiday. A zatímco mu v newyorské bance Irving Trust nashromáždila Smutná neděle přes $1 million, v Budapešti vůbec nevěděli, že onen starý pianista, vyhrávající v kavárně Malá fajfka, je autorem nejpopulárnějších písní své doby. Každý máme svou písničku.

0: Děkuji, já se jenom teď zeptám Hanky, jestli už je líp. Mě by zajímal ten stav zpěvačky, která začíná, bolí hlava, je otrávená, už je otrávená z toho, že třeba vidí Honzu hned po ránu. Tak najednou, jak se to změní v průběhu těch 20 minut, Hanko? Jak ti je? Popiš to teď, ten stav.
1: No, to se já nevím, já to moc nedokážu popsat. Je to prostě tak, že člověk si nemůže dovolit vnášet ty svoje nálady na to pódium, protože přeci jenom je tady rád a musí si to včas uvědomit, že je tady rád. Já jsem si to uvědomila a je mi dobře.
0: Děkuju, to je velmi profesionální. A já ti za to moc děkuju. Věřte mi, že jsem dnes přemýšlel. Já jsem říkal, já se těším hrozně na Honzu, na Hanku, na příbuzný, ale těším se na vás, na diváky. A pro mě je vlastně svátek, že můžu ráno se osprchovat, oholit, vzít si to svý autičko, zajet sem. A vím, že tady bude sedět Radka z banky General Capital.
2: Kde je ta Radka?
0: Z banky. Já si tam chodím vybírat peníze a já jich tam mám tak málo, že si je nemusím vybírat.
2: Už to mám doma v polštáři.
0: Tak, no, že tady sedí paní Bláhová, že přijde Marcela Koušová, že přijdou další a další diváci. A já třeba, když jsem u doktora někde, tak tam sedím v čekárně, já teda tam furt někde sedím, a přijde nějaká paníka, je, pane Slámo, co ví? No tak já řeknu, hlava mě bolí, nohy mě bolí, všechno mě bolí. A ona říká, no a co, to Bogán? Já říkám, přijďte. A té paní dám telefon a takhle v podstatě, pač jsem hodně u doktoru, no tak já takhle nalákávám diváky. A já se považuji víc, když někdo řekne moderátor, já se stydím vlastně, ale já se považuji za principála, který pečuje o diváky a chce, aby jim bylo dobře. A to navazuju na tu Hanku, protože si myslím, že to je i otázka umělců, zpěváků, divadelníků hlavně, aby věděli, že pro někoho tvoří a že každý z nich proto musí udělat ještě něco jiného, než jenom zpívat a hrát. Možná i jít nabídnout ten lístek, jít něco o tom představení říct, a já to dělám třeba tak, že tady mám 5 kazet symbolicky, je rozdám, abych řekl, přijďte, zase 9. září začínáme v Národním divadle. Radko, tady máte kazetu, přijďte 9. září, tady máte kazetu s paní Stelou Zázvorkovou, tady pan Kožan, s kterým budeme mluvit, a Marcela Koušová, a vy jste tady poprvé, vás jsem neviděl. Nejste vy pan Holan? Tak přát, to vám musím říct, jak pečou zase posluchači u nás.
2: Já mám rád, jestli je to ten básník.
0: Není to ten básník.
2: Muselo být tak 103 let.
0: Představ si, že já jsem zjistil, že paní Holanová z Kostelce na Torlici, z mého bydliště, no, prožívá tobogán tak, že se vždycky slavnostně obleče.
2: A doma.
0: Doma. A sedne si k tomu radiopřijímači, dá si cigaretku, kávičku, a v pohodě v sobotu ve slavnostním oblečení, ve společenském, prožívá ten tobogán. Manžel je nervózně naštvaný, pač nedělá na zahradě, jo? Ale já si myslím, že to není špatný přístup.
2: Já si pamatuju, když byly ty první televize, my jsme měli jako první takovou tu televizi, takovou s malou obrazovičku, a dost často tam šly sportovní přenosy, mezinárodní. A představ si, že u nás vždycky, u nás bylo těch sousedů, no, v tom pokojíčku 5x4, bylo tak 30-40 lidí, hlava na hlavě, seděli rozložený takový, aby to, jakmile zazněla hymna, všichni si stoupli. Ano. To byl takový dojemný, strašně.
0: Paní Holanová, zkoušejte to taky. My budeme prokládat tobogán hymnou.
2: Čekala, že v obleče se slavnostně, no, všechno, rozum, vypne rádio a najedi se.
0: Ano. Já jsem teď zjistil jednu věc také. Honzo, ty přeci máš doma stará rádia, starý rozhlasové přijímače.
2: Starý rádio. Já jsem si dokonce, představ si, Tomáši, já nejsem archaista, člověk, který by se rozplýval nad minulými dobami. Ne, opravdu ne. Ale hrozně miluji věci, které měly smysl, účel, i tak byly vytvarované, říká se tomu design a podobně. A my jsme doma měli jedna, která první nějaký dědeček, to jsem já rozebral a prodal za žvejkačky a pak za první cigára, to zmizelo. Ale pak jsme si koupili jedno rádio a to jsme měli doma celých těch 40 nebo 30 let, co jsem byl s rodiči. A představ si, že já, jak sbírám ty rádia, tak mi občas někdo A přišla paní, přijel jsem někam na Karlštejn a říkám, dobrý den, jak se, bazar. A on říká, a mám tu něco zajímalo, to se vám nebude líbit. To bylo to rádio. Yeah. To bylo to rádio, když jsme slyšeli ty hry dneska, víš, co v tom rádiu jde, to je, jak když je malýmu dítěti špatně. Hůř možná. A A najednou, člověče, já jsem si to pustil a tam ta Praha 1, na který teď posloucháme, že jo? Teda to už se dávno jmenuje jinak, že jo?
0: Základní stanice. Radiožurnál, Praha, to jsme my, jo. Ale bohužel se k tomu dává číslo, 1, číslo, 2,
2: to
0: číslo,
2: nevadí.
0: 3.
2: Prostě no, já tam Vltava. Praha, ano. Já už to nezměním. Praha.
0: Neměň to.
2: Ne, nikdy nebudu, mně se to čr vůbec nelíbí. No tak. No a tak jsem si to pustil a tam se ozvalo úplně to samé, jak když mi byli 3, 6, 20, 30, 45.
0: Jo, já jsem si myslel, že tam ozvala hymna, že se postavil do pozoru. Tak,
2: ne, já
0: bych tam pozval pana Kožanta, který je zástupcem Benešovského pivovaru, a Marcelu Koušovou, pojďte nám něco bližšího říct o té akci, vy nás vlastně na ní zvete. A já musím říct, že mi se to začalo tak líbit, že jsem asi před půl hodinou slíbil Marceli, že tam přijdu taky, akorát ten pochod nepůjdu, já bych došel 5 kilometrů jenom. Ale co vás jako spolupořadatel, vy jste pivovar, tak s tím jakoby zdánlivě nemáte nic společného, co vás na tom zajímá?
3: No tak samozřejmě to okolí a Konopiště, to je naše parketa, protože František Ferdinand založil pivovar Benešov, takže my pro ty naše štamgasty a všechny příznivce a kamarády chceme každý léto připomenout trošku tu jeho tragickou smrt s Arajevu, já jsem to teď dořekl, jo, doufám, že už...
0: No teď už ta anketa končí, takže ještě jednou to můžeme zopáknout a my potom dokonce oznámíme, kdo vyhrál ty vstupenky na Konopiště.
3: Jo, takže prostě tím, že 28. června František Ferdinand vlastně se svojí ženou byl zabit v tom Sarajevu, jak jsme se o tom zmiňovali, tak my k tomu datu vždycky se snažíme trošičku takovou vylehčit to téma. A letos jsme se s paní Koušovou dohodli na takovém krásném pochodu vlastně z Poříčí do Konopiště, abych jí asi tak předal slovo.
0: Kde to začíná, Marcelo, v kolik hodin? Teď 5 posluchačů vyhrálo dokonce i vstupenky na ten večerní koncert Honzy, kde bude i Lenka Filipová. Co pro to mají udělat posluchači?
4: Pro ty vstupenky?
0: Ano. No a nebo kdo chce jít pochod, možná, že někdo jenom půjde pochod a řekne si, no ještě se pak dívat na nedvěda, to už ne, ale to já si já myslím naopak, že dojde a řekne, tak a teď konečně Honza Nedvěd.
4: Já bych chtěla říct, že ten den bude pochod, bude to v podstatě taková akce pro rodiče s dětma, protože si myslím, že je dobrý, když ta rodina funguje. A bude začínat pochodem, který bude z Poříčí nad Sázavou. Od 13 do 14 hodin bude prezence a start a povede přímo až na Konopiště. Cestou budou různý soutěže, lidi a nebo rodiče s dětmi mohou vyhrát i zajímavé ceny. A na Konopišti potom v podvečer nebo na večer bude vystupovat Lenka Filipová jako host Honzy Nedvěda a celý den vlastně zakončí Honza Nedvěd se svou kapelou, bude hrát, zpívat s lidma a určitě se na to moc těší.
0: Rozebere politickou situaci, pravděpodobně, jako znám. Marcelo, děkuju, taky pane Kožant. A Honzo, řekni mi, jestli půjdeš ty sám ten pochod, nebo alespoň kousíček, jestli půjdeš.
2: No tak úmysl mám dobrý. Rozhodl jsem se, že opravdu já bez ohledu na to, to jsem to údolí prochodil, protože to je jedno opravdu z nejhezčích tady u nás ve středních Čechách. Znám samozřejmě, byl jsi někdy na Santorini, to je kousek takhle asi 7 000 kilometrů. Tam je taky hezký údolí, možná ne 7. Ale tam opravdu vznikly písničky jako Hubenej, hubenej Joe, čára už on se ti vrátí, oživnekem, jaro vítej k nám. To je z toho měsíčního údolí. Tam já jsem přicházel, protože jsem přece jenom ten trem pro mě, já jsem byl vždycky chatovej, táta mi vozil na chatu, nebo nás s bratrem, že jo, tady tatínek Vojty. Vždycky musím říct, že já tady Vojtu mám místo Františka, víš, takový špílec, když poslouká doma, tak dělá škytne vždycky. Tak já jsem tam jezdil a poznával jsem teprve takzvaný přírodní, ty skalní trampy, který si připravovali celý den vystoupení, připravovali pod tou skálou ohniště 2 kruhy, vy v tom musel chodit ohněvec, tam nikdo jiný nesměl, a měli 2 až 3 hodinový program složený. nic se nesnilo do 12 hodin. Opravdu každou chvíli, třeba tý holce někdo viděl, jak se zatřese, tak tu a tam jí přišel kabát, ani neviděla, čí to je. A tam já jsem se někde seznamoval s tím, že i ty lidi, který, všecko to je sociální, že jo, trošku byli vyhnaný z domova do té přírody. Takže jsou to strašně čistí a krásní lidi. A tam někde jsem se motivoval k tomu trampingu. Čili celý to měsíční údolí, ty chatky tam a ten potok a všechno, to já jsem tak a miluju do dneška, takže já se pokusím to vidět. Ale já jsem si zlámal nějaký vazy nebo přetrhal, nevím, ty se v tom vyznáš, nebo jo. Tady určitě sedí polovina lidí, který mě
0: cvuje,
2: jak znám tě z těch nemocnic, tak jestli má někdo něco s tou nohou. To jsem si, prostě jsem si vohnul levou nohu ještě víc doleva. Jo, vy to. A nic jsem, řekl jsem, co jsi chlap, rozumíš, no a když jsem to měl, jak paní Zázvorková tělo, paní Zázvorka, ne, paní Ružičková tělo, tu nohu, už to opravdu bylo pěkně.
0: Oběma to řeknu, oběma to vyřídím.
2: Tak jsem šel k doktorovi a on říká, vy máte tu nohu prakticky pryč, chcete to, jako to půjde zřejmě uříznout, veselý člověk. Já říkám, víte, já bych přece jenom chtěl chodit a on mi dal nějaký mazání, tak od té doby se mažu, takže nevím, jestli to ujdu. Jo. Ale pro jistotu, já přece jenom movitej jsem, vedle pojede taxík, jo, čili já kdykoliv budu moc.
0: Marcelo, prosím tě, to je na jeho vlastní náklady, ten taxík, to ne, abyste platili vy agentura.
2: To tak, samozřejmě děkuju, to je na moje vlastní náklady. Za ten... Já mám v IPB peníze, takže já z tohoto zaplatím.
0: Děkuju za ten myšlenkový pochod. To je krásný ho poslouchat, Honzo. On začne krajinou Sázavou, pak se dostane ke zlomeninám a končí u IPB, jo. To je neuvěřitelný, ale pojďte to zjemnit teďka malinko. Já bych poprosil, řekněte mi každý jenom jednu větu, když jsme mluvili o té krajině. Láďo, Honzo, Vojto, zakončí to Hanka. Jenom které místo, která krajina, které městečko nebo vesnice nebo místo vám učarovali tak, že byste se tam chtěli podívat, vrátit, nebo tam zůstat, nebo tam nějakou dobu být, Láďo?
5: Mě učarovalo Žulovsko, protože já pocházím z Jeseníku a tam byly krásné lomy a tam jsem prožil nádherné dětství, takže tam bych se chtěl vrátit.
0: Honza?
6: Já mám rád Luka pod Medníkem a nikdy tam odsaď neudeču.
0: Vojta?
7: Já si myslím, že jsem Luka pod Medníkem, jsem tam vždycky, když mám volno.
0: Tak, Hanka, protože Honza už to řekl, a potom písnička, Hanka.
1: Já mám samozřejmě taky Luka, ale ještě mám Telč. Telč je město, který miluju strašně moc.
2: Ale já jsem přece jenom ještě maličko, že tam musím myslit, víš.
0: Já jsem tušil.
2: To není nejlepší místo je tam, kde je ti dobře s lidma. A když si představíš, že existuje sklípek, kde se náhodou sejde Martin Hrbáč, pan Okénko, špičky paní Lapčíková, Já tam dám i pana prezidenta, takového mírného pána. Já, ty, pan Komárek. I pánbu tam bude s náma. A spustíme třeba ty musíš, má milá, zapomínat tolik

zpívat. A teď on tou špičkou toho smyčce jenom udělá tu, a pak se rozezní ta kapela. Nebo pan Okénko k tomu přidá sloku, kterou neznám, víš. Tak tam někde ti běhají, v tom místě ti běhají slzy po očích. A je úplně jedno, jestli je to místo zrovna v prostřed Moravy nebo někde jinde. Takže to je ten případ toho pana Voskovce, ten můj domov, nebo to nejkrásnější místo je tam, kde odložím klobouk. No. Já nerad, protože by bylo vidět, že nemám vlasy, ale jinak je to asi tak určitě. No. Dáme si písničku. A protože tady se furt si zprezentujeme svoje, já nechci hrát nový, aby ty lidi to, ale já bych přece jenom zkusil jednu starší od toho pána, jak skončil na té koupelně a jak má na těch dlažičkách a z té písničky se málem stal hit století a já mám vždycky rád, když se to prezentuje právě jako začátek doby obrození, protože ta písnička se dá zpívat se všemi lidmi. Zpívat

0: věřte mi, že já to nedám dopustit. Já jsem porodil syna, můj syn porodí syna, ten porodí syna. Vojta právě porodil syna, zatleskám dceru vlastně. My tomu nedáme nikdy dojít, nestratí se ta písnička.
1: Děkuju, posloucháte. Věřte tomu nebo nevěřte, v přímém přenosu Tobogán z divadla U hasičů, je to poslední přímý přenos, sejdeme se opět 9. září přímo v Národním divadle, už tam si můžete teď objednat lístky. Byl bych rád, kdyby Věra Macková v přenosovém voze se pokusila zavolat pana Jana Rapina nebo pana režiséra Pleška, a to z jednoho prostého důvodu, že já jsem si řekl, že si Honzu Nedvěda vychutnám tento týden. Takže my jsme točili nedělní ráno, ve kterém bude Jan Nedvěd hostem. Můžete se na nedělní ráno podívat zítra, a protože rozhlas spolupracuje s televizí, je to velmi báječné. Je pravdou ale, že třeba u nedělního rána, které se vysílá na ČT2, se někdy hosté nesetkají, protože ty příspěvky se točí zvlášť, takže potom třeba jenom Honza Nedvěd měl příležitost dívat se na obrázky pana Rapina a na jeho povídání.
0: Jsem tam prostě překvapený, že jenom na monitoru. V této době najednou je před váma čistý realismus, abstrakce, ale abstrakce krásná. Člověk nemusí vědět, proč je to a co je to, ale osloví vás to krásou. A já jsem před obrazy pana Rapina stál a říkal jsem si, kdo to je? Protože musím se přiznat, že jsem to slovo zaslech, ale že bych teda takovýhle slov slyším hodně. Jo? Ale třeba jako pan Komárek, najednou jsem tam stál, říkal jsem si, ne, to je krás, to bude určitě drahý, to si nemůžu koupit, já mám peníze v tom.
1: No. Já přeruším ten tvůj tok, protože máme telefonát. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No to je pan Rapin, tak ne, si to můžete ne, si to teď vyjádřit. Jenom se ptám, odkud voláte, Honzo? Odkud?
2: Prosím pěkně, já volám z krásného prostředí zámku Náměšť nad Oslavou.
1: Náměšť nad Oslavou. Krásný. Tak, já už jsem tady vysvětlil, že jste se nemohli vidět s Honzou Nedvědem. Ty máš právo otázky na Honzu Nedvěda, ale samozřejmě Honza toho může využít předtím. Chceš ještě reagovat?
0: Ano, jestli můžu. Můžete mi říct, jak si zachováváte v sobě tu estetiku krásnou na těch obrazech, když kolem sebe vidíme právě v té tvorbě malířů tolik agresivity, nebo až tý takový naivity, ale tý hloupý naivity. A vy tam máte najednou, mně každý ten váš obraz připadá jako hezký teplej den s něčím, kam bych hrozně chtěl. Těžká otázka asi, že ano.
1: Nejseš z toho, že spadnul rovnou, Honzo?
2: Ano, prosím.
1: Slyšel jsi?
2: Bohužel ne, jestli mě to musí zopakovat.
1: Aha. Tak to je jednoduché.
0: Jak se máte? Já jsem se chtěl, jestli slyšíte, chtěl jsem se vás zeptat, jakým způsobem jste se v této době, a přitom nejste člověk příliš starý, jak jste mohl zůstat v té nádherné estetické rovině malířství, když kolem sebe vidíme tolik agresivního, až tak hloupě naivního malířství, nebo naopak té až tvrdé erotické roviny a podobně. Jo. A najednou mám dojem, že stojím před domečkem, který je nejenom krásný, ale ještě ve mně něco vyvolává, mám pocit jakéhosi malého štěstí a podobně. Jak v této době jste mohl zůstat takový? Nepochopím to.
2: Ale no prosím pěkně, já jsem takovej asi od malička, takže já jsem se nestihl předělat nijak.
0: A to je dobře.
2: Ani jsem potom netoužil, já od jak těživa maluju, tak jak maluju.
0: To je krásné všecko, tak, ano.
1: Honzo, já ti chci poděkovat. Já musím prozradit, že jsem říkal Honzovi, kdyby se chtěl na něco zeptat, tak se zeptej na to, že Honza Nedvěd má místo v obrazu pověšený doma rádia, ale my už jsme k tomu mluvili.
0: Ne, pozor, ještě šikanédra.
1: Jo, ještě šikanédra.
0: Já mám 10 šikanédrů a 20 rádií.
1: Tak.
0: Jo, a 15 tisíc knih, ale to už je.
2: To je krásný poměr, to blahopřej, to je úžasné. Pozor.
0: Když měl, kolik jsem říkal těch šikanédrů? Tak bych měl asi tolik, co mají na Hradě rozpočet. Tak. To ne. Já jsem si koupil jednu krásnou kopii od jakéhosi pána, který dělá v Praze kopie a dělá je velmi kvalitně, snad říkají, že do toho dávají kus jeho srdce. A pak jsem přišel do nějaký knihy a tam měli asi 9 kopií. A já jsem říkal, já bych prosím vás, a kolik byste to chtěli, já říkám všechny. A koupil jsem si za asi 8 000 zbytek těch kopií, které jsou stejně tak krásný, že ten pan Chickenhäder byl. Mimochodem, pan Chickenhäder mi připomíná vás, nevím čím. Barvami, milostností.
2: Prosím. Tak je v tom asi kus toho srdce. Člověk musí malovat srdcem, jinak to nejde.
0: Ano, ano.
2: Když se maluje něčím jiným, tak to nestojí za nic.
1: Tak děkuji, Honzo, pozdravuju tě na dálku a zítra se o tom mohou přesvědčit diváci Nedělního rána, že to vaše povídání Honzy Nedvěda a pana Rapina budou konfrontovat s tím, co uvidí. Děkuju a možná
2: já také děkuji,
1: bez prologu tentokrát.
2: Zdravím všechny posluchače Bogánu. Tomáši, měj se hezky.
1: Děkuju a bez prologu další písnička, předposlední.

0: Tyto nádherné písničky nám hrají a teď udělám vlastně představovačku v samotném závěru. Ladislav Zvak, Jan Nedvěd mladší, Vojta Nedvěd, Hanka Šebestová a Jan Nedvěd.
1: Dobrý rok.
0: A abyste se alespoň někteří z vás těšili na konopiště, tak vstupenky od Marcely Koušové vyhrávají paní Pekárková z Brandýsa, paní Fojtíková z České Třebové, paní Mizerová z Jablonce nad Nisou a paní Jana Hubinková z Moravské Třebové. Nechce vám na konopišti 5. července líbí. My tam budeme s Honzou a já bych využil té jeho vlastně fantastické nabídky, že on, když půjde kousek toho pochodu, že tam bude mít sanitku, to si říkám, to bych mohl být u toho, takže bych...
2: To jsem měl já a Husák, to taky měl všude tu sanitku.
0: Tak mě by stačil aspoň volan do ruky teda, ale chci vám popřát všem samozřejmě krásné prázdniny a když už jsme u těch prázdnin, Honza, Hanka, všichni se tady vyznali z těch míst, která mají rádi, tak vám chci říct, že i o prázdninách uskutečníme dva přímé přenosy 12. srpna přímo od pana Komárka z jeho zahrady. Srdečně tě, Honzo, zveme. A 8. července z Karlových Varů z Mezinárodního filmového festivalu. A už teď můžu říct, protože před hodinou, než jsme začínali, tak mě paní Iva Janžurová potvrdila, že přijala naše pozvání. Takže 8. července v Karlových Varech naším hostem bude paní Iva Janžurová, Stanislav Remunda a Teoroda Remundová. Setkáme se jinak v Národním divadle. A já se s vámi za malou chvíli rozloučím, ale uděláme to samozřejmě, jak jsme si dneska řekli, písničkou. Chtěl bych ještě pozvat posluchače také dneska, protože nás o to poprosili přátelé z nadace Duha, aby se podívali na pražské výstaviště, kde je akce Rok pro mentálně postižené, pro Duhu. Začíná to o 12 hodin, takže vy, kteří jste na tobogánu, se můžete vypravit přímo do Parku kultury a oddechu. A všem těm rokovým kapelám děkuju za to, že účinkují dnes bez nároku na honorář a že Duze takto pomáhají. Tak já bych to, milý Honzo, zakončil přeci jenom, teď už ne prologem, ale že se k tomu panu Sarojanovi vrátím. Ale chci jen tak namátkově vyspovídat třeba 3 diváky, o kterých vím, že sem pravidelně chodí. Prosím pěkně, co pro vás znamená tobogán a účast na sobotním našem společenství?
3: Dobrou náladu, příjemný lidi a celkově prostě to se nedá ničím jiným nahradit.
4: Krásný zážitek. Příjemný lidi kolem sebe, hezký posezení a popovídání si s přáteli.
5: Já nemůžu nic jiného říct, než to též.
0: Děkuju. A toto by mohlo být náš poslední telefonát, ale nejsem si jistý, takže poprosím o zablikání, je-li to telefonát, nebo je-li to už náš závěrečný signál. Připomínám znovu, že ještě chyběla otázka, jestli rád zpíváš na playbacky. Zase chtěl zeptat pan režisér Plšek. Je tam pan režisér? Není, takže je to v pořádku. Milí přátelé, všem vám děkuju. Příbuzným přeju krásné prázdniny. Honzovi také. Marcele, ať se vydaří akce na konopišti, a to je putování s Ferdinandem. A rozloučíme se možná připomenutím právě pana Sarojana, které se týká vás, kteří teď jste na pódium. Všichni, co jich jen znám, mají nějakou písničku, kterou si od někud pamatují a která jim znamená něco zvláštního. Rád bych věděl, co si zpívají slavní lidé, když nikdo není na blízku. Jedna věc je, co člověk zpívá v kostele, a druhá věc je, co si zpívá, když je sám.

0: ご一緒に皆さんお疲れ様やめてやめてたちラマラマシリーズ
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Právě začíná další vydání pořadu Meteor,
3: který vás už více než půl století zavádí do světa vědy.
2: Všem jeho posluchačům přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Je pohyb dospělých věda?
3: Dá se z plastu postavit i most?
2: 100 milionů let stará biologická zbraň.
3: Neviditelné město pod Znojmem.
2: Slaný oceán u Saturnu potvrzen.

0: Minulý týden jsme si říkali o tom, jakým obrovským problémem je nadváha a obezita. Zhouba 21. století stojí ročně životy velkého počtu lidí. Bohužel, trend se stále zhoršuje.
1: Nedostatek pohybu, nevyvážená strava, sedavý způsob života, pohodlnost. Nadváhou je ohrožena asi miliarda lidí na Zemi. Česká republika je na tom už také hodně špatně. Je pátá nejhorší z 53 sledovaných států.
0: A taky jsme si říkali, jak je důležité vypěstovat vztah k pohybu u dětí a zejména ve dvou kritických obdobích. 1. až 3. roku a 6. až 8. roku. Když se tohle zanedbá, těžko se to potom dohání.
1: Dospělí lidé na tom jsou u nás dost špatně. A když říkám dospělí, myslím muže od 21 let a ženy od 18.

0: řekněme, měřitelného výkonu. To znamená, abych se sebral a běžel pražský maraton nebo šel na 6-hodinovou túru v horách. Ale daleko podstatnější je, že ta přiměřená zdatnost, kterou jinak neovlivníte, než tou přiměřenou rozumnou pohybovou aktivitou, vám umožňuje i podat lepší pracovní výkon, spolehlivější pracovní výkon a sníží riziko chyb. Než kvůli, že to má i nepřímý dopad, zásadní nepřímý dopad na zdravotní stav.
1: 90 minut týdně? To se mi zdá strašně málo. A přesto víc než 80% lidí se ani tuto dobu nepohybuje.
2: Také se mi zdá, že když budu chodit každý den do práce 10 minut, tak ten limit bohatě splním.
1: O jakém pohybu profesor Václav Bunc vlastně mluví?
0: Ukazuje se, že aby to zatížení mělo jakýsi už přetrvávající efekt, tak musí trvat minimálně těch 5 minut. A druhá věc, mělo by se pohybovat z hlediska intenzity na 85 až 90% maximální srdeční frekvence. Takže ono se to nezdá, těch 90 minut je skutečně věc, která dle našich šetření stačí k udržení toho stavu, ale když to srovnáte s tím extrémem druhým, protože v současné době ta Amerika se velmi často dává jako vzor, tak tam průměrná vzdálenost, kterou umde ten člověk denně, je necelých 300 metrů, což jsou čísla, která jsou skutečně zarážející a do těchto aktivit se počítá v podstatě jakákoliv aktivita spojená s přemístěním těla.
1: 300 metrů denně. A do toho se počítá chození v kanceláři, chození na záchod.
2: Neuvěřitelné, že? Ale oni se skutečně, Američané, dost často vozí autem, dojedou s ním až ke svému domu do garáže. Potom pohyb chybí.
1: Co tedy máme dělat? Jak se pohybovat, abychom měli pohybu dostatek?
0: Podívejte, mi jednoznačně se ukazuje, že nejrozumnější je chůze. Chůze v takové té intenzitě, která odpovídá mírnému zapocení, to zná někde okolo těch 5 km za hodinu. Každý má představu chůzi spojenou s tím, že jde na rande nebo na procházku se psem, ale není to pravda, protože jsou tam zatěžovány podobné skupiny svalové jako v případě běhu. To znamená, jsou to velké svalové skupiny, hlavně dolních končetin, posturální svaly a tak dále. A tam rozhoduje samozřejmě intenzita. Je zajímavá věc, že běh i další aktivity se stoupající intenzitou stoupá energetická náročnost. Ale chůze má oproti těmto aktivitám jakési minimum. Má to vlastně parabolický průběh a z někde okolo 3 až 3,5 km za hodinu je to intenzita, která znamená nejmenší, jak bych řekl, rozvrácení toho organismu, vnitřního stavu organismu. To znamená, jestliže máte těžkého pacienta, máte nekompenzovaného kardiaka a chcete dělat s ním nějakou aktivitu, tak chůze okolo 3 až 3,5 km za hodinu je relativně nejbezpečnější. To znamená, ten dopad na ten organismus z hlediska energetické náročnosti je nejnižší. Pak to roste exponenciálně nahoru. Ukazuje se, že z hlediska energetické náročnosti ta chůze je do 7 km za hodinu v podstatě o něco nižší nebo nižší, než je energetická náročnost běhu. Ale od 7 km za hodinu roste exponenciálně nahoru. To znamená, výrazně stoupá ta energetická náročnost. No a abych teda zůstal u toho vychvalování, to chůze, další její přednost, že je relativně bezpečná. Bezpečná v tom smyslu, že není letová fáze a vy přeci jenom, když jednou nohou stojíte na zemi, tak můžete korigovat, kam došlápnete. No a třetí věc je, že se dá dělat za každého počasí.
1: Tady jsem upřímně překvapená, že chůze stačí. No, asi není chůze jako chůze.
2: To bude přesně ono. Jde o to, jakou rychlostí půjdeme.
0: Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu, co ten člověk zvládne. A tady to je myšleno, že to je pro normální populaci, která to maximum má někde mezi 7 a 8 kilometry a tam už ta intenzita může být poměrně vysoká. Takže vždycky je potřeba, když se o tom mluví, to vztáhnout k určitému stropu. Na druhou stranu určitě je dobře, jestliže ten člověk nezůstane jenom u ty chůze, jestliže má možnost třeba jezdit na kole, někde cvičit, plavat, jezdit na lyžích nebo tak dále. Tomu se meze nekladou, ale takový ten univerzální prostředek, kterým se dá ovlivňovat ta zdatnost a tedy obráceně dá se snižovat hmotnost, je chůze. Tam je to paradigma, který určitě jste někde slyšel. Před časem to dali dohromady Japonci asi v roce 96. A začalo se mluvit o tom, že aby ten člověk byl přiměřeně zdatný, tak je potřeba, aby absolvoval denně 10 000 kroků. To zase na druhou stranu se zdá extrémní číslo, ale když potom nasadí

0: Ten sportest, teda ten člověk nejezdí tím stylem, že prakticky vyjede až do kanceláře autem, ale začne normálně chodit, tak se to dá zvládnout.
1: 10 000 kroků, to je dost. Každý máme krok jinak dlouhý. Já na svoji výšku 167 cm mám délku kroku 70 cm.
2: A já asi 78. Počítejme tedy průměr nějakých 75 cm krát 10 000, to je 7,5 km denně. No, celkem dost.
1: Řada lidí to ale dělá s pohybem jinak. Dvakrát týdně si zajde do posilovny, kde maká na plný výkon a pak se zbytek týdne válí. Je to tady nesmysl dělat to takto?
0: Když to jenom úplně upřímně, každá činnost je lepší než žádná činnost. Na druhou stranu tyhle ty extrémní nárazy, že on dvakrát týdně si jde zahrát squash, to ten problém neřeší. Protože on by potřeboval, aby se to objevilo třeba aspoň třikrát týdně. Aby tam byla i nějaká činnost třeba během víkendu. Co je zajímavá věc, že velmi se u nás v našem prostředí dlouhý léta se podceňovala třeba práce na zahradě. Což ve své podstatě, když budete přerejovat nějaký záhon nebo něco takového, tak je to poměrně velice náročný. Problém je jiný, že tam dochází k lokálnímu přetěžování některých svalových skupin. Což zase není rozumný. V tomto pohledu ta chůze nebo na tom založené aktivity jsou přece jenom přirozenější. Člověk je dokonale na tom adaptovaný. Takže ono je to potřeba vždycky kombinovat mezi sebou, ale nesmí se zapomínat na tyhle činnosti, které jsou spojené třeba s nákupama. My jsme tam kdysi narazili dámy na kulatém náměstí v Dejvicích, staré dámy s taškama, děláte něco? Ne. A když jsme potom sledovali třeba pomocí GPS, tak jsme zjistili, že nachodějí 5-6 kilometrů denně a k tomu ještě plní ruce tašek.
1: V tom případě myslím, že my ženy máme náskok.
2: Ale prohráváme všichni. Proč se vlastně lidé nehýbou?
0: Víte, tady je zajímavá věc, když se pak začnete ptát, proč se lidi nepohybujou. Je to nejenom u nás, ale zase i ve světě. Ten základní problém je, nemám čas. Každý, který je v současné době jako v takzvaně v aktivním životě, to znamená, je zaměstnaný na plný úvazek a u ženy to ještě horší, protože přijde doma, má druhou směnu, to je první výmluva, která je. Druhá, a ta je zarážející, to ukazuje, že do jisté míry selhává ten školní systém nebo vůbec ten systém toho, jakým způsobem se na ty lidi působí, že nevědí jak. To znamená, to je to, co jsme se bavili před chvíli o té chůzi, že většina lidí vám řekne, dobře, no chůze, ale to je procházka, to přece nemůže mít žádný efekt. Třetí věc je, že je špatný počasí. Věc, která je velmi často používaná jako výmluva. No a čtvrtá na té rovině i z hlediska pořadí vach je, že je to nebezpečný. Nebezpečný v tom smyslu nejenom, že si ublíží přímo sám sobě, ale většinou to vztahne k tomu, no, když já mám volný čas, tak je to večer, no ale u nás na tom sídlišti jsou tam různý party a přece nemůžu se jít proběhnout do lesa, kdyby mě tam někdo přizabije nebo mě tam někdo znásilní. Takže tohle je třeba respektovat. Fakt je ten, že neznám člověka, byť to může být vrcholný manažer, který bude odpovídat za 20 000 lidí, že by nebyl schopen si vyšetřit denně těch 15-20 minut na rozumnou aktivitu. On nevyšetří 15-20 minut, aby jel přes půl Prahy nebo někam do svý centra. To těžko. Ale aby se šel projít, intenzivně se projít, aby místo, když bude jezdit nahoru dolů, chodil po schodech, to všechno se sčítá. A je to jenom otázka organizace a uvědomit si, že toto se nedá dlouhodobě podceňovat.
1: To je těžká věc. Ty čtyři hlavní výmluvy známe všichni. Také se nám nechce.
2: No, lenost máme v genech. Proč se namáhat? Proč vydávat energii zbytečně, když nás k tomu nic nenutí? Jenomže sedavá zaměstnání, život v blahobytu civilizace nám úplně rozhodili rovnováhu z hlediska příjmu a výdaje energie.
1: Hýbat se zkrátka musíme, ať chceme nebo ne. Jinak nám hrozí velké zdravotní problémy, hlavně ve vyšším věku. A to už je většinou pozdě začínat.

0: Podívejte se, co tady mám.
1: Co to je? Ukažte. 3 černé, tak 10-centimetrové předměty. Jeden je kvádr, taková nízká cihlička. Další vypadá jako pádlo. A tady ta třetí, to je jako taková oboustranná lžička na kávu z automatu.
0: No a víte, z čeho je to vyrobeno?
1: Ta tenká lžička, to by mohl být plast. To pádlo, to asi taky, ale ta cihlička je dost tvrdá, to teda nevím.
0: Všechno je to plast. Recyklovaný plast. Žijeme v době plastové, jak se někdy říká. Nejhorší jsou výrobky na jednorázové použití. Z kelímku se napijete a zahodíte ho.
1: Přece odpad třídíme, tedy aspoň část. Takže tohle se vyrábí z odpadu.
0: Přesně tak. Kontejner ze sídliště se vysype, rozstřídí, plast se rozstaví a působením teploty a tlaku se z ní odlije, no, lecos.
1: Co například? Je tenhle černý a dost tvrdý plast, co tu držím v ruce, vůbec k něčemu?
0: To byste se divila. Velký boom zažívají výrobky z recyklovaného plastu ve stavebnictví. Jak dobře ví Zdenka Procházková z ČVUT, která takové materiály testuje.
2: V současné době se vyrábí základní stavební prvky, trámy, latě, sloupy, dlaždice, zábradlí, potom velmi takové jednoduché věci, které jsou tvarově jednoduché, takže třeba patníky se vyrábí z recyklovaného plastu.
1: Ten vzorek, co tu mám v ruce, je opravdu pevný, ale přece jenom plast ve stavebnictví asi toho moc nevydrží. Jak je pevný?
2: Takovýhle recyklovaný plast má pevnost 10x menší než třeba dřevo, který máte třeba na zahradě nebo z čeho máte udělanou nějakou pergolu. A to samozřejmě se dá vynahradit tím, že toho materiálu tam dáte víc. Takže jestli to má 10x menší pevnost, tak možná musíte dát třeba 10x víc materiálu.
0: Tak to je jednoduchá matematika, ale nafukovat nejde do nekonečna. Dá se nějak zařídit, aby plast vydržel víc?
2: Když potřebujete udělat větší trám, aby vám unesl to, co potřebujete, tak pak je náročnější výroba a proto začali vymýšlet, jak dát do toho recyklovaného plastu výstuž. Ve Spojených státech vyrábí dlouhé a velké trámy z recyklovaného plastu a recyklují automobilové nárazníky, kdy pro tyto nárazníky se používá polypropylen, který je vystužený skelným vláknem, a oni, když ho recyklují, tak vlastně to skelný vlákno mají potom i v těch trámech, takže potom mají vlastně i vystužený ten trám.
1: Tak to bychom se jednou mohli dočkat třeba i plastových mostů.
2: Takové mosty už existují. Sama mám fotky mostu z Holandska, který je momentálně 15 let starý. Je to malý most na rozpětí 5 metrů a zatížení, které na něm je, jsou chodci a cyklisti. Takový most je ve velmi dobrém stavu. A to je obrovská výhoda toho recyklovaného plastu, protože je voděodolný, hmyzu a různých červotočů odolný, takže netrouchnivý. A kdy normálně by se takovýhle most dělal ze dřeva, se musí pravidelně natírat, aby se ochránil před tou vlhkostí, protože začne trouchnivět, pustí se do toho nějaký hmyz nebo houby či plísně, což recyklovaný plast vůbec nemá.
1: Plastový most jsem tedy nikdy neviděla.
0: Jak vypadá? Poznáme to už z dálky, že je plastový?
2: Nepoznáte. Vypadá to jako dřevo. Protože ty tvary, které se z nich vyrábí, tak se používají prostě základní trámy a fošny a laťky, tak člověka to vlastně vůbec nenapadne, že most, který vypadá jak dřevěný, že by mohl být plastový. Jinak to mívá barvu šedou, šedočernou, a dají se do toho trošku přidat i nějaký barviva, že někdy se dají najít i třeba hnědý nebo do žlutá, světle béžový. Základní barva, která se ale nejvíce používá, je černá.
1: Barva je jedna věc, ale druhá věc, ta nejdůležitější, je pevnost. Určitě to není tak, že by se postavil most a všichni pak doufali, že nespadne.
0: To jistě ne. Ostatně Zdenka Procházková se právě takovým měřením a výpočtům věnuje.
2: Před půl rokem se mi podařilo dost tak velmi zajímavé testovací technice, a to je nanoindentace, kdy v podstatě máte takový velký mikroskop a pod sklíčkem toho mikroskopu máte malý diamantový hrot, který se zapichuje do toho materiálu, a ten přístroj vám dokáže změřit, jak hodně na ty nano milimetry se zapíchne do toho materiálu a pak jsou způsoby, jak z těchto rozměrů můžete vypočítat vlastnosti toho materiálu, kolik jako unese.
3: Myslíte, že budou kolem nás plastové stavby přibývat?
2: Já věřím, že ano, určitě na těchto těch, myslím, že tomu můžu říct, jakoby doplňkové stavby nebo malé konstrukce. Používá se to třeba na lavičky v parku, na různé lávky, na mola, na přístup k lodím. Používá se to jako na zpevnění břehů řeky nebo dejme tomu nějakého jezírka. Takže na takové, já bych to možná nazvala drobnosti, asi se jen tak hnedka z recyklovaných plastů nebudou stavět velké domy. Slyšela jsem použití, že už to instalovali v některých obytných domech jako trámy do stropů.
0: Zdá se, že třídit plast má smysl, protože z něj jdou udělat použitelné výrobky.
3: Jak jsme na tom u nás se tříděním?
2: Já bych hrozně moc ráda řekla posluchačům, ať jsou na sebe pyšní, že třídí. Já teda zatím mám zkušenosti jenom z Holandska a Rakouska a mám pocit, že čeští obyvatelé tříní velmi pěkně a vzorně. Já třeba kolem sebe mám mnoho rodin, kde jsou už několik let zvyklí, že prostě plast třídí, že vemou kelímek od jogurtu a že ho ještě umí, než ho vytřídí. A pak bych chtěla posluchačům říct, aby věděli, že to má smysl, že se z toho dá skutečně něco vyrábět a že se o to snažíme.
3: Asi se kolem sebe budu víc rozhlížet, jestli někde neuvidím výrobky z recyklovaného plastu.
0: No je fascinující, že z víčka od PET lahve, které vyhodíme do tříděného odpadu, se dá vyrobit i most.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Citáty ze sbírky Jiřího Grigara nás podněcují k zamyšlení.
2: Bude tomu tak i dnes, přestože neuslyšíme myšlenku žádného vědce.
3: Nebývá často, abych tady měl nějaké citáty, které nepocházejí od vědců a přesto se týkají vědění, ale tady je jeden takový, je to od německého básníka a spisovatele Heinricha Heineho, který se narodil v roce 1797, zemřel 1856 a jeho životní zkušenost je tato. Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.
2: To je trefné. Některé životní zkušenosti byly jistě vykoupeny velmi draho.
1: Ano, to myslím platí pro každého z nás.
2: Doufám, že nikdo z nás nebude mít nikdy osobní zkušenost třeba s takovými biologickými zbraněmi.
1: No to bychom samozřejmě nikomu nepřáli. Je ovšem naprosto překvapující, že takovou biologickou zbraň vyvinula sama příroda.
2: Objev ze světa hmyzu přináší profesor Jaroslav Petr.
4: Biologické zbraně jsou zakázané mezinárodními konvencemi už řadu let, ale vypadá to, že tenhle ten zákaz přišel pozdě. Přišel pozdě o 100 milionů roků. Protože se ukázalo, že lumčíci, drobné vosičky blanokřídlých hmyz, si tuhletu biologickou zbraň vyvinuli právě před 100 miliony roků. Jak taková biologická zbraň takových malých vosiček vypadá? Tyhle ty vosičky se rozmnožují zvláštním způsobem. Oni kladou vajíčka do housenek motýlů nebo můr a tyhle ty vajíčka, z těch se vylíhnou larvy a ty larvy vlastně vyžírají tu housenku, oni si ji velmi šetří, takže jí ty životně důležité orgány vlastně nechávají do poslední chvíle, aby fungovaly a teprve, když náležitě dorostou a jsou připravené se zakuklit, tak tu svoji oběť zabijí a tím vlastně ten jejich vývoj je ukončený. A samozřejmě, že ta housenka má imunitní systém, takže se můžeme ptát, proč ona se vůči těm vajíčkům nebrání. A ku podivu nebrání se, protože její imunitní systém je vyřazen biologickou zbraní. Ukázalo se, že ta samička lumčíka, kromě vajíček, píchne do té housenky ještě viry, takzvané brakoviry. Brakonidé, to je latinský název pro lumčíky. Takže jsou to také si lumčíčí viry, ty brakoviry. A tyhle ty viry se vlastně zapojí do toho organismu, zabudují se tam do buněk a potlačí její imunitní systém u té housenky. Takže ona se nedokáže bránit těm vajíčkům, těm larvám a je donucena je hostit.
2: Tedy takovýto postup bych od přírody nečekala.
1: Kde vzali lumčíci tento zákeřný virus?
4: Ukazuje se, že oni si ho nepůjčují, oni jim nejsou nakažení. Oni dědičnou informaci toho viru mají ve své vlastní dědičné informaci zabudovanou. Takže oni si vlastně vyrábějí tenhle ten virus, vyrábějí ho v buňkách, které obklopují buňky, kde se budou tvořit vajíčka a potom ho s těmi vajíčky vlastně expedují ven do těla téhleté housenky. To se ví už nějakou dobu tohleto a teď se zjistilo, že ku podivu geny těchto brakovirů se nacházejí v těle nejrůznějších motýlů. Našli se například v bouřci morušovém. Našli se v motýlovi, kterého známe jako Danaus stěhovavý, monarcha stěhovavý. To je zvláštní motýl, který žije v Americe, v Severní Americe. V létě se vyskytuje až na jihu Kanady a na zimu se stěhuje do Mexika. Podniká opakovaně migrace, na jaře se zase vrací na sever. A tenhle ten motýl taky v sobě obsahuje geny z těle těch virů. Ukázalo se, že zase tihleti motýly nejsou nakažení, ale mají tyhlety geny virů, brakovirů, zabudované ve své dědičné informaci. Když se nad tím zamyslíme, tak to nedává smysl, protože jsme si říkali, že vlastně samička píchne vajíčka plus viry do housenky a ty larvy, které se z vajíček vylíhnou, housenku zabijí. To znamená, ta končí svůj život a i kdyby se geny virů zabudovaly do její dědičné informace, ona to není schopná předat dál, protože hyne.
2: To vypadá na pěknou záhadu.
1: Jak to, že některé druhy motýlů viru odolají? Přežily snad jejich housenky útok lumčíků?
4: Jsou tisíce těch lumčíků a každý má svého zvláštního hostitele. On i ty jeho viry jsou připraveny jenom na určitý druh motýla a jeho housenky. Ale mohlo se asi, a asi se stalo, dejme tomu před 5 miliony let, speciálně u toho Dana stěhovavého, tak se stalo to, že se ta samička toho lumčíka spletla. Ona se nestrefila do housenky, na kterou byly ty její viry přizpůsobené, nakazila nebo píchla vajíčka do cizí housenky, cizího druhu, a ten druh, protože neměl, ten virus na něj nepasoval, abychom tak řekli, tak neměl potlačenou imunitu a vajíčka zlikvidoval. Virus tam ale zůstal a provedl to, co uměl. Zabudoval se do dědičné informace té housenky. Tahle ta housenka přežila, zakuklila se, vykuklil se motýl a ten plodil potomstvo a předával dál geny toho brakoviru. Za normálních okolností takováhle zatoulaná dědičná informace se často ztratí. Nebo se rozruší, protože není pro toho motýla, pro tu housenku není důležitá. Ale tady se ukazuje, že po miliony let se tam ta dědičná informace, která pochází z lumčíka a dostala se tam přes ten brakovir, tak tam zůstávala. To naznačuje, že ta informace tam plní nějakou úlohu.
1: Jakou úlohu může plnit v genech informace, která se tam dostala v podstatě omylem?
2: Vědcům se podařilo tuhle záhadu rozluštit.
4: Ona ty housenky a motýly chrání před jinými viry, které jsou pro hmyz velmi nebezpečné. To jsou takzvané bakuloviry. Takže vlastně ti motýly, jako je bourec morušový, některé můry blízkavky, nebo ten Danaus stěhovavý, tak se obrnili proti nebezpečným virům, jejichž nákaza jim hrozí, těmi cizími geny, které pocházejí od lumčíků. Tohle je situace, kterou známe z laboratoří genových inženýrů. Genoví inženýři si také někdy půjčí gen, který je z nějakého důvodu pro ně zajímavý, zabudují ho do viru v laboratoři a ten virus pustí na jiný organismus a ten virus tam ten cizí gen půjčený vnese a dodá tomu cílovému organismu novou vlastnost. Ta vlastnost může být třeba odolnost vůči chorobám. Pokud tohle ten proces provedeme v laboratoři, je to takzvaný geneticky modifikovaný organismus. A jeho existence, jakékoliv nakládání s ním, jakákoliv práce, se řídí přísnými zákony. V Evropské unii na to máme velmi přísné zákony, přísnější než všude jinde na světě. A tady jsme svědky toho, že příroda provedla vlastně totéž. Dávno, dávno předtím, před 5 miliony lety, to tady ještě lidé ani nebyli, natož aby tady byly nějaké zákony, a využívá tenhle ten mechanismus. To znamená, využívá, že se gen stěhuje z lumčíka do bource morušového prostřednictvím viru. To je klasická genetická modifikace. Když se podíváte do nějaké učebnice molekulární genetiky nebo genového inženýrství, přesně tyhle ty procesy tam najdete, jak se to všechno v laboratoři dělá. Takže nic nového pod sluncem, všechno už tu bylo. I tohle to vlastně před námi objevila příroda.
1: Pokolikáté už tohle slyšíme.
2: Ano, vědci objeví nový postup a za několik let se zjistí, že příroda to tak dělá miliony let.
1: Pokud byste chtěli vidět lumčíka na vlastní oči, hledejte na polích a v ovocných sadech. Měří asi 3 mm, svým vzhledem připomíná křížence vosičky a okřídleného mravence.
2: Nenápadný obyvatel našich polí a sadů a přitom vlastní účinnou biologickou zbraň.

0: Některé věci, které se starou moderními, za mnoho nestojí.
1: To neplatí o novém a oblíbeném způsobu, jak se seznamovat s naší historií, technikou, přírodou a archeologií v jednom.
0: Všechno to zažijete na vlastní kůži, když navštívíte podzemí některého z českých měst.
1: Stále více měst nabízí tuto možnost. Jihlava, Brno, Plzeň, Telč, Klatovy. Nejrozsáhlejší systém podzemních chodeb dlouhý desítky kilometrů má jihomoravské město na hranici s Rakouskem.
0: Tím městem je Znojmo. A tak jsme se do jeho podzemí vydali se skupinou návštěvníků. Naší průvodkyní byla zanícená milovnice historie Eva Štítarská.
2: Takže vážení návštěvníci, já vás vítám tady v prostorách podzemí. A na začátku kouska historie, abyste vůbec tušili, do čeho jste dneska šli. Počátky znojemského podzemí se kladou tak do 13. 14. století. V roce 1226 bylo Znojmo povýšeno na královské město a jak dostalo punc takového lepšího města, tak ze všech stran se sem začali sjíždět obchodníci. A protože kolem Znojma byla vždycky úrodná půda, tudíž ty Znojemáci obchodovali hlavně s ovocem, se zeleninou a především s vínem. A vzhledem k tomu, že všechny tyhle potraviny podléhají zkáze a obchodníci jezdili nepravidelně, znojemští byli nuceni si pod svýma baráčkama začít hloubit sklepy. V jednom z těchto sklepů se teď nacházíme. A proč jsou tady ty výklenky, do kterých se vás vehnala anebo jste minuli? Právě v těchto výklencích si skladovali nějaké ty bečky s vínem, popřípadě bedínky s ovocem se zeleninou. A když se tady dělali archeologické průzkumy, tak se zjistilo, že do žádné z těchto kojí nebyly zapuštěny bříže. Ani dřevěné, ani železné. Je vidět, že ve středověku si vzájemně chlapi důvěřovali, své zásoby si nekradli. Tenkrát taky za krádež utětí ruky. Oni si to rozmysleli. Já bych určité středověké pořádky oprášila.
1: Možná by se to mohlo zavést znovu.
0: Jenom abychom se nestali bezrukým národem.
2: Aby tady ty prostory mohly dýchat, tak to ty znojemští vyřešili tím způsobem, že tady do těch skalisek začaly navrtávat takové úzké šachtičky, kousek dál je uvidíme. Ty byly různě sifonovitě zatočené, aby se nezatékalo, aby se sem neprášilo, hlavně, aby to tady dobře větralo. A ve svých vymoženostech pokračovali dál. Aby nemuseli ty obrovský bečky s vínem vláčet například po takovém příkrém schodišti, kterým jsme sem přišli, začali tady do těch skalisek prorážet takové kolmé šachty. Mimochodem, jednu jsme minuli, další uvidíme. A ty kolmé šachty vesměs skončily v průjezdech domů. Takže když přijel obchodník, přímo s povozem si zajel do průjezdu, pomocí toho primitivního výtahu si přímo ze sklepa naložil, co potřeboval, zaplatil, eventuálně do sebe kopl nějakého ochtlíka na cestu a mohl vesele vyrazit za obchodem. Ve Znojmě to takto v klidu, v míru fungovalo 200 let. Ale pak přišlo 15. 16. století a celá Evropa byla zmítána náboženskými válkami. A znojemští nikdy nebyli militární. Ty měli spoustu starostí s vinicema a spolnostma a hlavně netušili, kam se nahne trůn a který vladař, které bitvě vyhraje. A tak začali razit heslo, ve všech válkách vítězí pouze ten, kdo se schová. A na základě tohoto rafinovaného hesla začaly hloubit druhá a třetí patra sklepů, vyloženě tedy za účelem ukrytu. A jak tak tady v těch skaliskách různě kutali, tak naráželi na podzemní pramínky. A z těch podzemních pramenů tady vytvořili síť 47 studní. Jenže při nějakém obléhání Znojma se zjistilo, že pokud se znojemští ukryjí za hradby a do podzemí a mají odřízlou cestu k hlavnímu zdroji vody, k řece Dyji, že ta voda z těch 47 studní stačit nebude. Tak začali vymýšlet dál. A začali budovat ještě čtvrté patro a celým tím čtvrtým patrem táhli takzvaný jezuitský vodovod. Jinak jezuitský, protože začíná u jezuitského kostela a v pozdějších dobách se na jeho údržbě podílel právě jezuitský řád. Tady ten vodovod je skrz celé Znojmo v délce 2,5 kilometru a aby ta voda v něm byla dobrá, pitelná a kvalitní, tak ji ty znojemští ještě přehnali přes 7 přepadových studní. A skutečně, voda se vyčistila do tak velké kvality, že začala částečný zdroj pitné vody prostřed města ten vodovod sloužil až do března roku 1970.
0: No, tady už se musím pořádně ohýbat.
1: My menší máme výhodu, ale ty schody tedy pěkně kloužou.
2: A teď se malinko vrátíme do historie, jaké okolnosti znojmáky donutily k tomu, aby podzemí neustále zvalepovali. Husité a Znojmo. Nemám ponětí, co se ve školách učí teď. Ale do mě hustili, že nad husitama byla málem svatozář, jak byli úžasní, tak nikoliv pro znojemáky. Znojmo jako většina moravských měst bylo přísně katolické, takže tady spíš inklinovalo k tomu Zikmundovi, kterého mimochodem režisér Vávra ve svých filmech tak děsně pomluvil. Historikové tvrdí, že Zikmund Lucemburský byl velice osvíceným panovníkem. Prostě husité tady byli nepřátelští a pod Znojmem stačili vypálit klášter Louka, kolem města srovnali se zemí 4 osady a vlastní Znojmo obléhali necelé 2 týdny. A znojemští pochopitelně podle svých zvyklostí viděli blížící se husický vojsko, ukryli se za hradby a do podzemí, sice už tady měli dostatek vody, měli tady zásoby, měli tady nádherné ubytovací prostory i větrání, ale stálá teplota je tady 13 stupňů. Horší je to s vlhkostí vzduchu. Díky té spodní vodě je tady v určitých místech dokonce na 100%. Samozřejmě po 2 týdnech oblíhání znojemští tady skrytí byli maximálně provehlí a prokřehlí a tak začali zase vymýšlet, jak by tady ty prostory ohřály. A tady do těch skalisek začaly prorážet takové šikmé šachty, za rohem se na jednu z nich podíváme, a ty šachty navázaly na komíny domů, takže udělali jakési kouřovody, tak se tady krásně dalo topit a opíkat nějaká prasátka, kuřátka. No prostě znojemáci se vybudovali podzemní město.
1: Tedy klobouk dolů. Když vidím kolem nás tu skálu, musela to být těžká práce.
0: Myslím, že dnes by se do toho nikomu nechtělo. Ani s moderní technikou.
1: Za husitu se podzemní úkryt hodil a později?
2: Přišlo 17. století a ze 17. stoletím 30-letá válka. Celou Evropou se hnali hordy Švédů a ti Švédové se ke Znojmu dostali celkem 3x. A k jejich prvnímu příjezdu se váže následující legenda. Znojemští vytrénování okolnostmi měli na radniční věži hlásného. Ten se díval do kraje a když zjistil, že se blíží vojsko, zavelel: schovte se. Znojemáci zajeli do podzemí, kde začali okamžitě topit, takže přes ty kouřovody a komíny k nebi stoupal dým. Zatímco Švédové mířili od Brna a říkali si: Znojmo, to je to pravý ořechový, Dynice, hezký moravský holky, tam si užijem, jenže jim sklaplo. Vyjeli sice do kouřícího města, ale nikde ani žiláčka. A znojemští ten svůj úskok s podzemím ještě vyšperkovali tím, že část Švédů sem nalákali. V těch okrajových studnách, které samozřejmě nepily, tam je nechali utopit. A v noci ty mrtvoly vyvlekli nahoru na náměstí, kde Švédi nocovali. Ráno se Švédové probudili, našli pár svých soubojovníků mrtvých, ovšem bez jakýchkoliv známek násilí, tehdy se prý zděsili, nazvali Znojmo městem duchů a potáhli. To říká legenda. Jisté, že do té 30-leté války to Znojmo opravdu nikdy nebylo dobyto a tady v podstatě podzemí fungovalo spíše jako jakási bezpečnostní pojistka. Ale pokračujeme v toku dějin. Skončila 30-letá válka, do toho se ještě přimíchalo pár tureckých vývojů a ve druhé polovině 17. století už byla celá střední Evropa natolik finančně a hlavně mužstevně vyčerpána, že vůbec nikdo neměl na válčení. A tehdy znojemáci přestávali používat tady ta ukrytová druhá a třetí patra sklepů. Tady z těch prostor se stávaly jakési odpadní jámy a dokonce se v té době začínaly zazdívat i vstupy do prvních pater. O podzemí s největší pravděpodobností existovala dokumentace. Jenže ta se díky různým požárům a přesunům rukopisů ztratila. A jak ty generace zapomínaly, vstupy byly zazděné, na podzemí se z větší části zapomnělo. A vylouplo se až po druhé světové válce. Za války na Znojmo dopadaly bomby a jak sem dopadaly, tak narušily nejen statiku domů nad námi, ale i částečně otřásly z podzemí. Po válce, ticho po pěšině, vůbec nic se nedělo. Ale začátkem 60. let se Znojmo v určitých místech začalo propadat. Takže tady byly zahájeny průzkumné práce, narazilo se na podzemí. Podzemí se začalo nejen vyklízet, ale hlavně vyspravovat, proto je tady spousta těch betonových obloučků. A v roce 1963 se tady otevřela první podzemní stezka pro turisty. Tehdy měřila pouhých 300 metrů, ale postupně se tady ty prostory vyklízely, rozváděla se elektrika a současná trasa je necelý kilometr.
0: Tak to jsme asi v polovině naší trasy.
1: Ještěže tak. V letáčku psali, že celé podzemí má až 90 kilometrů.
2: Na námi se nachází 2 otvory. Tak ta menší díra je větrací šachta. Tady těch větracích šachtiček už jsme po cestě minuli 5 nebo 6, některé jsou dokonce čtvrtinové a dělali je pomocí takových speciálních vrtáků. Tam se samozřejmě nevejde chlap na to, aby se tam rozmachoval s nějakým majzlíkem, perlíkem. Je to pravda. A tady ta větší díra, to je jeden z výtahů. Tento výtah je bohužel z části překlenut tady tou obloukou betonáží. A navíc je poměrně hodně zúžený cihlama a betonem. My jsme totiž kousek od radniční věže a za války, jak sem dopadaly bomby, tak ten výtah se hodně poškodil a musel se vyspravit. Zajímavostí ovšem je, že tento výtah vede do Raiffeisen Bank. Ale zase moc nejásejte, bohužel ani ne pod sejf, ani pod bankomat, pouze do průjezdu. Ale abyste měli přehled, tak už jsem stačila vyčmuchat, že například bankomat je tímto směrem a sejf je tímhle směrem. Ale bych vás odradila od jakéhokoliv kutání k penězům. Nad námi je nádherná ukázka žuly. Celé Znojmo leží na žulové masivu. Takže ta cesta za těma penězma, to by bylo na hodně dlouho. A než bychom se propůtali, banka se odstěhuje nebo zkrachuje. Takže já bych do toho příliš energie nevkládala. A kdybyste se ještě chtěli zaspomínat na doby přírodopisu ze základní nebo střední školy, tak nad námi jsou krásně vidět vrásy. To jsou tady ty čárečky s těma oranžovými okrajema. A ještě něco z biologie. Jestli tady nahoře v těch dírách nějaké bambulky, tak to jsou vrápenci, to je nejmenší druh netopírků tady u nás. Takže jak se podíváte na vrápence, jen teda upozorňuji, nestále podívám moc dlouho, jestli tam jsou, protože občas z nich něco spadne, tak aby náhodou jste se mě za krkem, tak se můžeme pokračovat dál tímto směrem.
0: To je ale bludiště. Chodby všemi směry, zdánlivě žádný řád.
1: Je, Petře, podívejte, netopír.
0: No jo, vrápenec, to byl fofr.
3: A jak je malý.
2: Tady přímo po mé levici je další díra vzhůru a to je středověký odsavač par neboli kouřebot neboli digestoš. Takže v tomhle místě se původně upíkala nějaká ta prasátka kuřátka, když si ho tady člověk představí, hned to podzemí vypadá útulnější. Samozřejmě kouřebot pokračuje komínem, komín je trošku posunutý, aby se nezatékalo. A ta škaredá trubka, co to nahoře hyzdí, není kanalizace, ale je to odvod pramenité vody. Po válce se spousta těch pramínků díky různým závalům odklonila, takže aby nám nekapalo za krk, tak se tam skláka šoupla trubka. Tak až se podíváte na digestoř, budeme pokračovat dál takovým velice úzkým nízkým průchodem. Co je za mnou? Je spodní přisávání, aby ten komín měl tah. Až budete sestupovat dolů, dokonce tady pocítíte i závan vzduchu. Samozřejmě tady ta digestoř je pořád funkční.
0: Zase schody dolů a pěkně v předklonu.
1: Podívejte tady, můžete se narovnat v tomhle výklenku.
2: Tak a tady v tom místečku nám konečně něco prozradím o tom, jak znojemáci podzemí kutali. Nad námi je skutečně jaká ta žula, ortorula, pararula, já bych to moc nerozpitvávala. Všechna ta skaliska jsou hodně tvrdá. Aby ty znojemští tady cokoliv mohli hloubit, řešili to tím způsobem, že skálu obložili dřevem, to dřevo zapálili, ta skála se nažhavila, pak ji začali polévat studenou vodou, skála popraskala a nastoupila ruční práce. Všude, kudy procházíme, jsou krásně vidět takové ty vrypy těch majzlíků, perlíků, jak tu horninu se sekávali dolů. A navíc znojemáci ještě využili vlhkosti vzduchu a používali takové klínky dřevěné, ty namočili do vody, pak je tady různě naťukali do těch puklin, do těch vráz. A jak je tady velká vlhkost, tak samozřejmě to dřevo bobtnalo, narušilo tady ta skaliska a tím pádem se i ty kameny lepší se sekávaly dolů. Názorná ukázka je nahoře tady na stropě, tam takový světlý flek. My jsme tam totiž dva roky zpátky dělali takový hokus pokus, dali jsme tam malý dřevěný klínek, za dva jsme do toho bouchli a takovejhle kamen upadl. I když ta klínková metoda byla poměrně rychlá, přece jenom první patra sklepů znojemáci hloubili 200 let. Ale oni zase nekutali pořád. Jaro, léto, podzim, nic. Pak přišla zima, znojmo zapadlo sněhem a já si to živě představuju. Manželky nechtěli každý večer chlapi pouštět do hospod. Tak to ty pánové vyřešili tím způsobem, že se mezi sebou tak 3-4 sousedé vzájemně domluvili, do započatého sklepa si skutáli bečičku s vínem, 3 chlapi si na tu bečku sedli, popíjeli, ten čtvrtý kutal a ty 3 mu radili. Takže kvůli tomu těch 200 let. A na ta druhá a třetí patra, to už si sem brali placené odborníky a jezdili sem havíři z Jihlavy. A dokonce na čtvrtém patře pracovali kutnohorští havíři, protože v horách Kutných v 16. století začalo pomalu docházet stříbro, takže z těch Kutných hor sem jezdili vyloženě za prací. Samozřejmě všechno, co se tady vykutalo, a že těch kamenů z těch 90 kilometrů chodeb nebylo málo, se potom použilo na výstavbu hradeb, parkánů, městských bran a dokonce se z těch kamenů z části stavěly kostely a vlastní obytné domy.
1: To by mě zajímalo, jak dlouho tu jsme.
0: Tady orientace v čase moc nefunguje.
1: Ani v prostoru. Co je asi nad námi?
2: Tak, a teď zase taková lehoninka orientace v terénu, abyste viděli, kde se nacházíme. Momentálně jsme pod obchodním domem Die. Jestli jste procházeli z Neumo, to je taková ta funkcionalistická stavba na náměstí TG Masaryka. Pokud někdo z vás tu hrůzu od Fuchse ještě neviděl, tak naproti tomu obchodňáku vylezeme. A nejen, že ten obchodní dům na tom renesančním náměstí působí nepatřičně, ale navíc je do podzemí zapuštěn 42 takovými velkými betonovými piloty. Právě tady ty sloupy, co tu chodbu za mnou lemují zprava zleva, oni jsou za všeho možnýma zdma tady kolem nás, sahají až do té hloubky těch 16 metrů a když ti chlapi tady tak betonovali, tak jim zřejmě nějaký beton zbyl a neměli nic jiného na práci, než tím betonem takhle nahodit všechny ty krásný kamenný stropy kolem nás. Takže bohužel tu skálu totálně topili.
1: Schody nahoru. Zdá se, že už se blížíme ke konci.
2: Takže já vám všem moc krát děkuji za pozornost. Přeji vám krásný zbytek dne. Takže vyrážíme nahoru za denním světlem a ještě jednou děkuji za pozornost.
0: A je to, jsme zpět. Byla to moc zajímavá cesta a to se nám do Meteoru samozřejmě nevešla celá.
1: Úplně jsme vynechali všechny atrakce a figuríny, které jsou tam schovány, včetně labyrintu, kam smějí jen děti a čeká je tam překvapení.
0: Pokud se do znojemského podzemí vydáte, přejeme hezký zážitek.

0: To je krásná planeta, ozdobená prstencem.
1: Není to ale jediné, čím Saturn zaujme. Je 9x větší než Země a obíhá Slunce v téměř 10x větší vzdálenosti než Země. Jeden oběh, tedy jeden Saturnův rok, trvá 29 pozemských let.
0: Velká planeta rovná se velký počet měsíců. Zatímco my máme jeden náš měsíc, Saturn jich má 62.
1: Největší pozornost budil po svém objevu roku 1655 Saturnův měsíc Titan, když se ukázalo, že jeho poloměr je 2576 kilometrů. Je tedy větší než planeta Merkur.
0: Navíc má atmosféru, hustší než je pozemská. Ale Titan není dnes ten nejzajímavější ze Saturnových měsíců. Pozoruhodnější je 500-kilometrový Enceladus.
1: Nesmírně pozoruhodný, jak potvrzuje astrofyzik Jiří Grygar.
2: Když přiletěla kosmická sonda Cassini k Saturnu, to bylo v létě roku 2004, usadila se jako první oběžnice Saturnu na oběžné dráze, tedy umělá oběžnice, a od té doby nepřetržitě pracuje až dosud a bude pracovat až do roku 2017, kdy definitivně skončí její činnost tím, že zapadne do Saturnu, bude řízeně navedena do Saturnu, takže zatím stále pracuje. A právě v těchto dnech přišla pozoruhodná zpráva o jednom z velkých úspěchů této družice, která se netýká přímo planety Saturn, ale týká se měsíce, který se jmenuje Enceladus. Ten měsíc není nějak zvlášť veliký, není to zdaleka žádný Titan. Ale když sonda při těch manévrech, které jsou velmi důmyslné a které umožňují zkoumat některé měsíce Saturnu zblízka, tak když počátkem roku 2005 proletěla právě poblíž Encelada, tak zjistila pozoruhodnou věc, že z Encelada do prostoru tryskají jakési gejzíry.
0: Nepředstavitelná věc. Proč by měli z ledového, určitě zamrzlého měsíce tryskat nějaké gejzíry?
2: A to bylo překvapení, protože takhle malý měsíc by neměl mít nějakou aktivitu, protože to už většinou bývají mrtvá tělesa, je tam velká zima. No ale tím pádem se stal Enceladus po Titanu snad nejzajímavějším měsícem a pokaždé, když mají technici možnost, že se k tomu Enceladu znovu přiblíží, tak to udělají. A tím pádem už dneska víme daleko více informací, které zejména do roku 2014 ukázaly například při jednom z těch průletů, že sonda proletěla poměrně nízko nad Enceladem a trefila se do chvíle, kdy vlastně z toho chřtánu gejzíru právě něco směřovalo a ona to viděla přímo ze zhora. A pochopitelně, protože má na své palubě kromě optických zařízení kamer, tak má také spektroskopy, tak byla možnost určit chemické složení, co v tom gejzíru vlastně je. A ukázalo se, že je tam slaná voda. Slaná voda. Takže to bylo velké překvapení, kde se prostě bere na takové malé měsíci voda. To je skoro zázrak.
1: Ano, zázrak. A pro astronomy veliký oříšek.
0: Z Encelada se stal jeden z nejzajímavějších měsíců celé sluneční soustavy.
1: Díky měření sondy Cassini se podařil další úžasný objev.
2: Teď to, co je ta čerstvá zpráva, tak se ukázalo, že tím, že se vůbec pohyb Encelada zblízka tak dlouho sledoval, tak máme k dispozici velice přesné údaje o tom, jak se ten měsíc na své dráze pohybuje. On pochopitelně obíhá kolem Saturnu a také teda má nějakou vlastní rotaci, ale v každém případě má takový jev, který známe u našeho měsíce. Teoreticky náš měsíc vůči Zemi natáčí stále stejnou polovinu, takže bychom měli vidět z jeho povrchu ze Země právě 50%. Ale není to docela pravda, protože on se trošičku na té své dráze kejklá, abych tak řekl. Takže my občas vidíme za jeden roh nebo za druhý roh podle toho, jak se ten měsíc zrovna pohybuje. Tomuto jevu se říká librace a vždycky se to dá vysvětlit nějakými příčinami, které souvisejí s nebeskou mechanikou. A právě to se stalo také u toho Enceladu. A to kejklání u Encelada je daleko větší, než se očekávalo na základě těch podobných jevů, jaké známe u našeho měsíce, čili tam jsou nějaké dynamické záležitosti, gravitace, rušivá, prostě eliptická dráha a podobně.
1: A teď to přijde. Vysvětlení je neskutečné.
0: Analogie s kýváním našeho měsíce, takzvanou librací, rozhodně nestačí.
2: Toto vysvětlení nestačí a naopak se ukazuje, že Enceladus není úplně tuhé těleso. takhle malá tělesa jsou většinou tuhá, to znamená, mají nějaké jádro a pak mají nějaký obal a pak mají ten povrch, tedy rozrytý krátery. A tady v tomto případě už z těch dřívějších měření se zdálo, a vlastně to ukazovalo právě tam měření toho gejzíru, že někde pod povrchem musí být nějaká zásoba té vody. A že ta voda teda musí být dost teplá, že je sice slaná, takže má nižší bod tání, ale přesto. Tak v každém případě se nejprve zdálo, že je tam nějaká kapsa vodní kolem jižního pólu Encelada, takže teda to způsobuje. Pak se ukázalo, že ta kapsa bude asi o něco větší, že to bude jakási taková čočkovitý útvar, který v podstatě by se mohl nazvat podzemním jezerem. A teď to nejnovější měření je velice překvapující. Prostě mezi tím jádrem Encelada a tím povrchem, který je studený, je tekutý oceán vodní, slané vody. A to způsobuje právě tu velmi silnou libraci. Prostě proto se to kejklá, protože pochopitelně voda má nějakou setrvačnost, takže ona reaguje na všechny věci dynamického rázu se zpožděním a proto ta librace. Takže to je velké překvapení, protože kdo by to čekal, že v hlubinách kosmického prostoru, uvažme, že Saturn je od Slunce zhruba 10x dále než naše Země, takže dostává 100x méně energie ze Slunce, takže se tam najde poměrně malý měsíc, který má takovéhle překvapující složení.
0: Takže se nezávislým měřením potvrdilo to, o čem se 10 let spekulovalo.
1: Existuje ve sluneční soustavě po Zemi ještě jedno těleso s oceánem. Saturnův měsíc Enceladus.
0: Jenomže kde se na něm mohlo tolik vody vzít?
2: No to je samozřejmě druhá záhada, to nikdo v tuto chvíli neví, takže je to vždycky jako ve vědě to bývá. Jedna záležitost, jedna záhada se vyřešila, proč je ta librace tak veliká a teď přichází ta větší záhada, kde se tam ta voda vzala. Protože je to pod povrchem, je to zřejmě, když si to představíme, jak to vypadá, že tak to je vlastně úplně neuvěřitelná soustava, že má tuhé jádro, pak má kolem vodu a na tom teda plave zase teda pevná kůra. A ještě jsou tam ty škvíry.
0: Škvíry, kterými se v podobě gejzíru dostává voda k povrchu.
1: To si říká o stavbu kosmické sondy s ponorkou.
0: Přesně tak. Na jejím konceptu se už dokonce pracuje. Obávám se ale, že se jí dočkáme spíše za 10 let.
1: Za to příštího meteoru se dočkáme už za týden.
0: Na společné setkání u dalšího vydání se těší Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, je čas pro vlídné tóny, tedy pro výběr instrumentálek pro vaši dobrou náladu. Je tomu přesně 60 let, co skupina Johnny and the Hurricanes, pocházející z Toleda ve státě Ohio, našla recept, jak se jednoduše dostat k uším posluchačům. Nám může být sympatický fakt, že téměř všichni její členové patřili svým způsobem do slovanské části Evropy. Saxofonista, zároveň vedoucí osobnost skupiny, používal jméno Johnny Paris, i když se narodil jako John Matthew Pocisk. Jeho přátelé Hurikáni byli jmenovitě varhaník Paul Tesluk, kytarista David Yorko a bubeník Dan Staček. A ze základní sestavy ještě doplňují basistu Lyla Mattise. Specialitou dočasně úspěšné kapely Johnny and the Hurricanes bylo oblékání starých známých a všeobecně oblíbených písniček do nového, byť svérázného zvukového hávu. Nejlépe se to Johnnymu a Hurikánům dařilo v tomto smyslu s kovbojskou lidovkou Red River Valley, kterou v Čechách zpívala mladička Helenka Vondráčková jako Červenou řeku. Byl to v roce 1959 velký hit jak v Americe, tak na britských ostrovech, tak v jiných koutech světa. A ta odstartuje malou přehlídku chytlavých instrumentálek skupiny Johnny and the Hurricanes. A Jiří Kasal vám přeje příjemný a nikým nerušený poslech.

sestavu instrumentálek kapely Johnny and the Hurricanes v první půlce dnešních vlídných tónů uzavřela titulní melodie Ernsta Golda z dobrého filmu režiséra Stanleyho Kramera It's a Mad, Mad World. To je ale bláznivý svět z roku 1963 se Spencerem Tracym v hlavní roli. Možná by vás zajímalo, že tato instrumentální kapela využívala k nahrávání velmi kuriozní místa. Třeba divadelní sál, z něhož prý Johnny a jeho hurikáni nechali odnést všechna sedadla. Je také pozoruhodné, že Johnny and the Hurricanes hráli v roce 1962 v německém přístavním Hamburgu v památném Star Clubu a že jejich předkapelou tenkrát byli ještě neznámí liverpoolští Beatles. Tato formace vydržela při životě až do roku 2005. O rok později zemřel lídr kapely saxofonista Johnny Paris. Od kdysi úspěšné kapely Johnny and the Hurricanes vám dále v interpretačně pestřejším bloku ještě zahrajeme Rocking Goose, tedy neposednou husu instrumentálku, která byla velikánským britským hitem roku 1960.

Crossfire, neboli křížová palba, tak to řekl bych militantně, se jmenoval vůbec první instrumentální hit kapely Johnny and the Hurricanes z roku 1959. Předtím jste poslouchali ještě tři instrumentální hitprádové úspěchy soné éry a tohoto žánru od britské kapely Hunters, Teen Scene, od kytaristy Dwayna Eddyho, Because They're Young a nakonec The Green Mosquito, zeleného komára od skupiny Tune Rockers z roku 1958. Na závěr dnešních vlídných tónů, tedy hudby beze slov, ještě v podání Johnny and the Hurricanes, zazní staříčký šlágr autorů Ray Hendersona a Morta Dixona až z roku 1926 Bye Bye Blackbird. A v této nahrávce z roku 1960 se rozloučíme nejenom s kosem, černým ptákem, ale i s vámi, milí posluchači. Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje i za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

0: archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Občas si vzpomenu na herce Otakara Dadáka. Měl krásný hlas, byl to taky vášnivý rybář a houbař. Jeho úlovky houbařské se počítaly v tisících za jeden den v lese. Pokud tedy ho neskroutil Hexenschuss. To potom naříkal a jeho žena Miluška vyprávěla, že jednou při té bolesti si našel polohu, kdy to nebolelo. To si trošku přičupl jako na nočník, ruce v bok jako při kozáčkovi a tělo otočil na opačnou stranu než pohled. Vím, co je to bolest zad, a tak návštěva u Emílie Valové v Brťově, mistrně v oboru rehabilitace, dnes by se řeklo u fyzioterapeutky, živnostnici roku, provází u mě trošku zrychlený dech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dá se tomu vůbec nějak zabránit?
1: No, dívejte se, máme pro své klienty i rady, návody, čeho se mají vyvarovat, ale to je úplně zbytečné, protože i pohyb, špatný pohyb udělá tady ten problém, jo? Ale lidi občině je to o tom, že něco pro sebe dělají, až jim něco bolí. Oni prostě nám slibují, že budou cvičit denně, že oni prostě budou dodržovat. No a přijdou nám za rok, za půl roku, někdy i dřív a s tím sami. Mm-hmm. Víme, že necvičili, protože on nemá čas. Takový zedník vám řekne, že se nadře, ale jasně, to je o něčem jiným. On se musí protáhnout.
0: Můžeme se nějak vyvarovat toho vůbec? Můžeme žít nějakým způsobem, že by nás vůbec nebolela záda?
1: No, já si myslím, že u moře lidí je to taky z dnešního života způsobu. Prostě my jsme nebyli, tady nejsme na tom světě proto, aby jsme seděli. Mm-hmm. My musíme se pohybovat. Už jak já dělám ty děti, jo? Jo. A oni mají špatný pohyb, tak jim stimulujeme ten pohyb, tu lokomoci. No a lidé dneska prostě, on když se zedře, tak přijde dom a myslí si, když si odpočíne lehnutím, že to bude dobrý. To není, to není ono. To není ono, on se musí protáhnout úplně jiný pohyby, než dělá v té práci. Mm-hmm. Jo? A zase u toho počítače oni vydrží sedět 8 hodin. Já taky dělám účetnictví, taky dělám pojišťovny. 4 hodiny v kuse nevydržím u toho sedět. Musím se projít, musím

0: pohyb a já doporučuji i hlavně ženám tanec. Běžte do šantánu, vrťte tím zadečkem, vrťte tě v tou pánví.
1: Prostě vrtět zadečkem.
0: Tak, přesně tak. Mm-hmm. Jo, držet posturu, prostě trochu se pochlupit, že teď prsa mám.
1: Jasně.
0: A trošku jako těma bokama pohazovat.
1: Jo? My si teď tady pustíme písničku a milé posluchačky, vy můžete vrtět.
0: Ano, právě.

0: stříbrný vítr Jaromír Ostrý přišel na návštěvu k Emílii Valové do Brťova u Brna. Jste se narodila v tomto domě?
1: Ano, v tomto domě. Přímo v tomto domě jsem se narodila. Tady jsem žila 21 roku, pak 21 v Tišnově a opět jsem se vrátila do rodiště, kde jsem teda se chtěla celou dobu vrátit. Což se mě s

0: Plnilo to jsem taky šťastná. A dítě jsem byla hrozně živé, ukecané. Tatínek, který vždycky, my jsme měli hospodářství, takže ty prasátka se zabíjeli, že? A vždycky říkal, to máš z toho, že sníš tu špičku jazyka z toho prasete. A prostě já jsem byla tak ukecaná, že jsem za to dostávala i ve škole, protože jsem těch 45 minut nevydržela, abych něco neřekla, když mě vyvolali.
1: A jak jste se učila?
0: Já jsem, musím teda pochlubit, no. Do 9. třídy jsem měla samé jedničky.
1: Fakt?
0: Ano, můžu vám ukázat vysvědčení. Mám schované.
1: Samé. A co vás bavilo tak?
0: Mě bavilo učení vždycky. Já jsem nikdy nechodila za školu. Mm-hmm. Nikdy. Ani na základní škole, ani na zdravce. Jo, mě strašně bavilo učení a tak mám dva bratry, jednoho mladšího, druhého staršího a oni mě nadávali do šprtu. A vždycky ten starší bratr, který dneska je právníkem, tak měl trojku z češtiny a vždycky jsem mě za to zbil, protože rodiče mu dávali mě za příklad, jo. Takže já jsem musela držet hubu, na která mě ukazoval a vždycky mě za to zbil, že jsem šprt. Ale mě to vůbec nevadilo. Já jsem se vždycky, a do dneška prostě pořád něco studuju. Já nemám žádný jiný zájem.
1: Než se něco naučit.
0: Než rehabilitace.
1: Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr, to je ten vítr, který povíval ty naše touhy a sny. Jaké jste měla sny, když jste dospívala? O čem jste sněla?
0: Když jsem dospívala, já jsem chtěla být vždycky zdravotní sestřičkou, už co jsem pobrala rozum.
1: Proč?
0: Co si pamatuju. Já pořád chci někomu pomáhat a dneska chci pomáhat úplně všem. A ono to nejde, bohužel to nejde. Mm-hmm. Někdy. A to mě právě, čím mě přibývají leta, tak to mě ubíjí psychicky. Ale zase bez toho nemohu být. Protože já jsem měla letos po 21 letech 3 týdny dovolené, že si vyzkouším, jestli už můžu jít do důchodu. Jo, podotýkám. A za 2 dny už jsem se zblázním.
1: Tak to nevyšlo.
0: To nejde. To prostě nejde. Jo? To nejde. Žena nemá říkat, kolik je jí roku, ale já to klidně řeknu. Mě bude za měsíc 66 roku a nepomýšlím ještě, že bych šla do důchodu. Mm-hmm.
1: Takže jste toužila pomáhat druhým?
0: Ano.
1: A ta práce té zdravotní sestřičky?
0: Ano, ta se mě zdála v té době úplně.
1: Bylo tam něco, co vám vadilo třeba, když jste zjistila,
0: ne.
1: Toto budu muset dělat?
0: Ne, vůbec nic. Dokonce i jsem tam trošku laškovala se sálovou sestrou. Při operacích asistuje, no to je úžasný, rozumíte? Jo, jo. Vidíte ty kosti odhalený a tak.
1: Tu krev.
0: No to je úžasná věc.
1: Vy při těch zabíjačkách jste Michala krev určitě.
0: Jsem si to ale pozor, teď jsme se k tomu dostali.
1: Jo.
0: Já jsem si vždycky pitvala už od dětství všechny klouby z prasátka.
1: Fakt
0: všechno. Jak vypadají kloubní pouzdra.
1: Já teda na talíři jsem taky pitval.
0: Ale ne, ještě normálně na těch márách. A teď tu páteř, tu jsem měla přečtenou. A dnes já sleduji, spolupracuji s docentem Chaloupkou z Bohunic kliniky, co se týče skolióz dětí. A už 30 let, jo? A dneska oni pořádají jednou za 2 roky ty semináře. Měli jsme loni. A ohromné věci se tam dějou za těch 30 roků, kdy oni mají dneska ohromný instrumentárium a oni to zkouší na prasátka. Protože to je nejpodobnější složení kloubu i páteře jako u člověka.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi?

0: Emilie Valová, fyzioterapeutka v Jehlasná, v Brťově u Brna s Jaromírem Ostrým v pořadu Stříbrný vítr. A kdy ten vítr vám tak zaspíval tu píseň lásky, paní Emilie? Kdy?
1: Kdy mě zaspíval píseň lásky? 1. května.
0: Fakt?
1: Ano, 69.
0: Já vám řeknu, to je kýč přímo.
1: To je není, to je 69 po revoluci.
0: Fakt?
1: Kdy nic nebylo.
0: Počkejte, tak a co to bylo za den vlastně? Jste
1: byla to tenkrát neděle.
0: Aha.
1: Neděle, šťastný den, toť. A já jsem uviděla svého manžela úplně poprvé. Tady na Brťově, pod Kaštanem. A já jsem řekla toho chlapa chci.
0: A co jste na něm tak chtěla? Prosím?
1: Já nevím, moc se mě prostě o ně zaujal. On byl trošku takový, jak říkala moje babička, to, jo, tak ta říkala, že je huligán. On byl huligán pro
0: něj. Trošku delší vlasy, ne?
1: Ne, on neměl delší vlasy, ale on měl takový ty rifle, jo, taky jo. Ty zedřený už tenkrát. Taky vytáhnej svetr a myslím, on mě imponoval prostě. On mě imponoval, tam ještě s ním byli další dva hoši, kteří mě neoslovili. My jsme se viděli fakt poprvé v životě. No a to bylo 1. května 69 a 24. října 69 jsme se brali.
0: Po tak krátké známosti.
1: Ano, a 5. dubna 70 se nám narodil z velké lásky syn Rudolf, manžel Rudolf. A pozor, jo, 4. jsem byla ve škole, to byla sobota pracovní, 5. jsem porodila, 15. jsem psala první maturitní písemku, 17. 2. tlačilo mě mlíko, protože jsem kojila, moje matka hlídala syna. A v Hradčanech na nádraží, který dneska už je luxusní, tenkrát bylo sem kojila, protože už mě to... No a když jsem u písemky z ruštiny chtěla to přečíst, tak mě klepala hlava, protože syn v noci, že jo, jsem ho kojila tak, že měl průjem, tak mě můj třídní zaklepal na rameno a říká, Pavlíčková, já jsem se jmenovala za sobou na Pavlíčková, Pavlíčková, prosím vás, máte sami jedničky, když to uděláte na čtverku, tak to máte. Jenže to mě vadilo, že jo, by mě vadilo na čtverku. No ale tak jsem měla teda kojit toho syna. No 17. potom, další květnu jsem udělala, a to měl syn už 2 měsíce, to jsem udělala prakticky, no a v červnu jsem udělala. Mu bylo vlastně 10 roků, když se narodil nám druhý syn. A byl postižen, on se na něho strašně těšil. Tenkrát jel do Švýcarska na turnaj od Zetoru a ještě na mě volal v porodnici, on chtěl Martina, jestli jsem dala Martina. No a přijel z toho za 10 dnů v noci, klečel u té kolibky, já jsem vůbec nemohla říct, že mu něco je. Obdivoval, jak je krásný, a dovezl mu takového Angličáka. A botasky a didasky. Jo?
0: Ještě se zeptám na toho staršího Rudolfa.
1: Jako staršího muže.
0: Jako tatínka, jako vašeho manžela.
1: Manžela. No můj manžel neměl to se mnou lehký.
0: Jak to?
1: No a nemá to pořád. Protože já totiž, víte co, já jsem takový tvrdohlavý mezek. Já to nechci hned,
0: jo.
1: Ale já si zatím jdu. Já chci třeba tady s tím, když jsem přišla na soukromo, on mě třeba 3 dny neviděl. Já jsem ráno odjížděla, on spál, já jsem přijížděla v noci.
0: A bylo mu to líto, prosím vás?
1: No líto, on ta 3 dny se ukázal provozovně a táto, co tady děláš, on se podívá, jestli se živá. Rozumíte, jako málo kerej muž by to vydržel, jo? A je to ještě další věc, že prostě my s tím synem, jo, on se perfektně o něho mi postará, já ráno mu udělám, my ho dáváme do stacionáře, ale občas ho musíme nechat doma, protože on je takovej, prostě je rád doma, no. A tak on všechno kolem něho umí udělat. Rozumíte? On je těžce postižený, jak uvidíte. On nemluví, teď ještě má od 8 let epilepsii, on se nenají, má plinky, jo, takže kompletně. Protože já než ho vykoupu, a to tak jsem spocená, že jo. Ale to, mě to nevadí, chraň Bůh, jo. Jako, no a když mu byly 2 leta, tak nebyly žádný peníze, jak dneska maminky berou pečovny, jo. A já jsem potřebovala být do těch 5 let s ním doma, abych ho dostala do sedě. On by byl jinak ležák, jo, jako úplně zkroucený. Tak můj muž udělal to, že prostě jel do Iraku na rok, jo. Klukovi bylo 12, tomu byly 2. Pak teda jel ještě jednou. vždycky, aby nás zabezpečil finančně. To dneska si vůbec ty maminky nedovedou představit.
0: Takže jo. Jste tu dobu byla s dětmi sama.
1: Já jsem byla s dětmi sama. Moc mě pomáhali právě tady rodiče. Každý víkend jsme byli tady, protože tam jsme bydleli v bytě. A všechno jsem to zmákla.
0: No počkejte, ale Emilko, ale to je teda velká láska s tím velkým Rudolfem. Teda.
1: No tak to je něco víc možná.
0: A co?
1: To je, víte co? My naprosto nemáme žádný problém už. No, počkejte, velká láska. 10 let to byla Itálie, my jsme se 4x denně rozváděli. A vyhazovali jsme se z bytu. 10 let. No, to trvalo. No a potom teda, když vezmete, že mužské, ať je to jak chce, tak se potřebuje s dítětem chlubit. S klukem. A ten byl abnormálně nadaný, jak pohybově všestranně, ten starší. No a najednou jako on trpěl taky, ale jinak než já. My jsme se 9 let nemohli vzájemně o něm bavit. Jo? Jenže můj muž potom měl úraz taky páteře a mohl zůstat na vozík.
0: Mm-hmm. Takže čeká nám tady do toho nějaký
1: pes. Náš,
0: to je váš pes? Asi tuší, že náš, natáčíte pro český přijeli. Rozhlas.
1: Oni už přijeli, jo. To je náš, to jsou ti.
0: Dobrý den. Natáčíme vám manželku, pane Rudolfe.
1: To je náš Martin, jo.
0: Ahoj, Martine.
1: Jo. A to je můj manžel Rudolf, o kterým teď povídám.
0: Mm-hmm. Tak pojďte povídat dál.
1: Mako, čau. A takže on prostě vyjel z toho, abych já mohla být s tím Martinem doma a cvičila ho. A já těch 5 let, co jsem byla doma, tak jsem cvičila děti doma. Protože Vojty tady dělala jedna ženská. A to byla Iva Dolínková a ve fakultní nemocnici. Paní Ostrá a paní Faberová vyznala dobře. Mm-hmm. To byla dobrá Vojtovka, ona začínala v Lužíko Šumber, pak byla tam. A my jsme se tak jako doplňovali, dokonce Martin tam dělal jako studentkám model, protože byl dobře cvičený, jenže já jsem pak trpěla, oni nevěděli, jak mají chytnout. Tak ta Iva říká, ty já vyberu někoho jiného.
0: Paní Emilko, co je nejtěžší na tom zvládnout takovou poměrně těžkou životní situaci?
1: No, je to těžký, ale to musíte přijmout. A to je poprvní. A podruhý, naučit se s tím žít.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý navštívil Emilii Valovou v jejím domě v Brťově, u Tišnova, taky u Brna. Martin už je vedle v pokoji. Co to je vlastně ta Vojtova metoda a jak je to celý život vlastně pracovat s dětmi, které jsou nemocné a ty maminky zejména, asi je to pro ně velká bolest a vy jim vracíte určitým způsobem naději.
1: Ano. Vojtova metoda je jedna a jedinečná. Já teď zrovna jsem měla takový problém s holčičkou, kdy mě prostě to postižení nesedělo. Ty nožky mě tam prostě neodpovídaly. Tak jsem si začala zase znovu studovat Vojty. To se nám sice nenašla, ale já mám Vojty tak, já mám knížky, co už se potom po revoluci sehnali, ale já mám přímo od Vojty nadiktovaný Vojtovu celou metodu. Jo? A to byl tak úžasný člověk, já jsem ho pak samozřejmě poznala i fyzicky, tak úžas a tak propracovaný to má a to funguje.
0: A v čem to spočívá?
1: Dívejte se, každý děťátko se vyvíjí od narození až jak se vyvine ta ortogeneze, je to do těch 14 měsíců, tak bude celý život. To ty problémy budete mít. Takže máte rozdělený vývoj do trimenonu. To je od 1. do 3. měsíce dítě neví jeho mozek, že se pohybuje. Jo? To je na základě takzvaných primitivních reflexů, holokinetické pohyby. Když to znáte, tak už z těch holokinetických pohybů poznáte, že tam něco nehraje. Teď vy musíte, to on má vypracovaný polohový testy a na ty polohové testy jsou reakce. To dítě dáte do určité polohy, je jich 7. No třeba se obrátíte z hůru nohama, to je poslední. Jo. To vždycky rodiče upozorňují. Jo. A to dítě musí mít určitý postavení končetin, určitý postavení trupu, určitý postavení hlavičky. A od polohy hlavičky se vám odvíjí u novorozence celá poloha těla. Jako když máte hlavičku ve špatné poloze, tak na to reaguje jak ručičky, nožičky, tak trup. Jo? To dítě nikdy nesmíte brát jako třeba, že má nožičky špatné nebo ručičky, to dítě celek. Ten je celek. A teď jsou takzvané výchozí polohy, které vy musíte s tím dítětem zaujmout a naučit toto maminku a v té výchozí poloze stimulujete. Každý má 9 bodů a zón na těle, kterým vyvoláte z periférie do centra impuls. Tam se to nějakým způsobem zpracuje a začnou řetězit ty svaly až k poslednímu palečku. A ještě zpětnou vazbou, takzvanou gamma klíčkou, se zkontroluje, jestli ten pohyb proběhl správně. A jelikož tyto děti, které mají nějaké postižení, to se stává při porodu, předčasně narození, nezralost plicní a tak dále, je to hodně, co by zapříčinilo tu dětskou mozkovou obrnu. Ta není vrozená. Ta, když má dítě příčinu, stačí nedostatečnost plicní, to znamená, je tam saturace, není tam dokysličení mozku, jo, a už máme průšvih. No a teď teda jako my to dítě musíme v ty výchozí poloze udržet, aby nám ty svaly začaly pracovat tak, jak mají, protože ono se nám nedává do patologických stereotypů pohybu a ty svaly, to nám prostě funguje naopak.
0: Děti, no. Děti se brání, ne?
1: Děti řvou, děti hučí. A když dítě...
0: Jak to zvládáte?
1: Když děti nehučí, tak mě to dělá zlé, protože vím, že někde tam něco je. Měla jsem dítě, který dneska má 14 už. To měl 60 dekát, ten mě do roku Michal. No, zdar, Michale. On mě dělal u toho, měl strašnou nedostatečnost plicní a ono to cvičení do roku dělal. V roce začal hulákat, já jsem skákala radostí a je to tady, prostě je to tady, protože on měl nedostatečnost plicní, že mu to nestačilo, rozumíte, to nejde, to musí, no a tu nedostatečnost plicní měl do 3 let a tím, že začal, tak on si vlastně nadechne celý ty plice, roztáhne, tím okysličíme i ten mozek, i ty chodidla, všechno, jo.
0: Počkejte, jako prostě ta metoda je zázrak?
1: To je zázrak. Jenže oni tak nějak to inovujou, tu metodu, jako, jo, dělají nějaké inovace. Já teda, když jsem začínala, kvůli tomu svému synovi, tak se přiznám, já jsem to dělala knižně. Mě vozili různí známí z Německa knížky a po listech, protože to byla Mnichov, že jo, to jako, a já jsem si to tam překládala a to řetězení jsem si z toho mozku tam vykreslovala, jo, a všechno ještě tam mám v práci, ten originál plakát od Vojty, kde se to mám přiložený, jak to, a to je jedinečný, a to funguje, já to dělám 36 roku.
0: Nejsilnější dětský příběh?
1: No, tak to je ten Michal Žák. Mm-hmm. To je Michal Žák, ten dneska do páté třídy. To bylo dítě, kdy maminka čekala dvojčátka a to dvojčátko odumřelo a oni ho museli odrodit. A to jsem poprvé, úplně poprvé, doufám, že i naposledy, viděla spasticky svaly u malého děťátka. On se narodil, Michal se narodil 16. prosince a měl se narodit 29. března. Do té doby byl ve speciálním inkubátoru, zaintubovaný, tenkrát ještě zase to nebylo třeba jak dneska, dneska už mají ty inkubátory trochu jako speciální, jo. No a 1. dubna ke mně přišel a to jsem poprvé viděla, to bylo tak maloučký děťátko, který jsem držela na předloktě hlavičku v dlani a z pasmu se si někdo ví, to jsou stažený svaly. Mm-hmm. Měl na nožičkách, na ručičkách, na tělíčku. Ta maminka úžasná. Úžasná. Oni třeba, víte, ty maminky nemůžou chodit za dlouho. Oni to nevydrží jak psychicky a tam jsou strašně malý pokroky. Třeba to dítě musí rozvinout dlaň. A takhle mě otočit, aby šlo dál, aby se otočilo. A já to ty mamince musím říkat a já toho prostě jásám, já fakt u toho jásám. To je to štěstí. Mm-hmm. To je to štěstí. A to prostě nikdo mě nevezme. To moje srdce je úplně, to je úžasný. Jsme dřeli s tím klukem. Ten kluk se opravdu ve 3 letech začal chodit. Mm-hmm. Jo. Lezl nestandardně docela, lezl, protože to dítě vám musí i nestandardně projít tím vývojem. Musí se vám otočit, tulenit, válit sudy, jo. Musí se nějakým způsobem plasit, i třeba meresjeva, jo. Mm-hmm. Musí se udržet na boku, to je styčný bod, Vojty, když vidím dítě na dámu, jo, já tomu říkám, tak úplně, já, prostě to je štěstí, to je to štěstí. On začal chodit a zrovna v těch 3 letech i mluvit. A zkrátka mluvil tak potichoučku, mm-hmm. že mě to maminka až natáčela. Ten kluk zvládl normální školku, chodit do normální školy. Bez asistentky.
0: To je štěstí.
1: A já mu říkám teda jako, oni jednou za měsíc přijedou, já to tak jako zkontroluju to a on mě říká docentko a já mu říkám inženýre.

0: Emilie Valová, Brťov u Brna, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Vy jste se v určitou chvíli rozhodla, že už nebudete pracovat v nějakém zařízení, že prostě se uděláte sama pro sebe. Prosím vás, co to bylo za nápad? No, nelitujete toho náhodou?
1: Ne. Ne, vůbec. Ne, ne. Já jsem ráda, že jsem se toho dožila, protože, ale mě to přijít ještě o 10 let dřív, tak bych nešla do pronájmu, měla bych dneska na zelenou docu svou provozovnu, tak jak si představuji, s denním stacionářem pro ty děti, jo. Já bych se mezi nima tak vále, tam bych je makala, já úžasně to miluju. Ale bohužel už mě bylo 45, když to přišlo, když to přišlo a už člověk jinak trochu uvažuje, jo. Já jsem se musela hodně zadlužit, protože jsem neměla peníze. My ve zdravotnictví jsme tak dělali jako za takovou almužničku, takže a neměla jsem žádný prachy, takže jsem prostě se zadlužila, ale věřila jsem si teda 100%. Druhá věc byla ta, že já jsem tam dělala děti. Co se týká mých primářů, úžasní, ani jeden mě nebuzeroval, ale buzerovala mě jedna, já nebudu jmenovat, jedna paní doktorka, to vadilo, že tam děti čurají na zem. Říkala mě, že mám dělat na elektroléčbě, to je velký prostor, jo. Prostě toto. A já jsem si představovala nějak tu rehabilitaci. A když jsem začínala za pana primáře Chrásta, tak to byl pan primář, tak to bylo úžasný. No a potom to tak nějak se žilo jenom z jeho podstaty, no a pak to došlo tak, že prostě mě ta práce nějak se musela zařadit do toho davu, jo, to nesmíte vyčnívat, jo, a já jsem teda vyčnívala vždycky, taky jsem byla pořád na koberečku, pořád jsem neměla čtvrtletní premiér, ale mě to nevadilo. Takže já jsem si tu péči prostě představovala, řeknu vám takovou banalitu. Třeba pacient přišel a na dveřích u kuchyňky to bylo pacientům vstup zakázán. Toto mě šíleně vadilo. Protože ten člověk, když se tam dostane s nějakýma potížema, tak už se mu změní psychika. Ale on není nesvéprávný. Je přeci slušný člověk zaklepený vstoupit, když je zavřeno. A když je někde rengen nebo kam nevím, tak tam je světilko, jo, a je tam nevstupovat. Ale pacientům vstup zakázán, protože jsem říkal v životě. Nebudu mít na dveřích, jo. Prostě mě vadily takové věci. Takový ten osobní přístup k tomu pacientovi.
0: Spíš neosobní.
1: Tam byl neosobní.
0: Jo. Jo. Takže vy jste začala být sama pro sebe. Co bylo třeba nejtěžší v tom? Zůstat sama.
1: Vůbec mě to nevadilo.
0: Ne.
1: Ne, já jsem do toho šla střemhlav. Prostě jsem do toho šla, věřila jsem si, já jsem, nelžu vám, já jsem si roka 3/4 uklízela sama, já jsem dělala sama na tak velkým pracovišti, já jsem přijala o podruhé noc práce, jo, a o půl osmém jsem dělala. Jo?
0: Co Rudolf na to?
1: Rudolf, no tak on vždycky mámo, kde zbyla, a já v šantánu. No, musel, víte co, z kraju mě strašně pomáhal, protože já jsem neměla na všechno zařízení a postupně třeba už jsem, jak jsem něco vydělala, tak se šlo koupit další lůžko a on dělal teda toho dealera. Jezdil potom dokonce aj chvilku tam se mnou v práci, protože jsem měla nemocné ruky, nemohla se močit, jo, je. Takže mu říkali pane asistente, jen dělal tu přípravu, jako on mě z kraju strašně pomáhal tím, že mě jezdil pro materiály. Dneska mě to všechno dovezou na pracoviště přes internet. Ale tenkrát nebylo, jo. Tak on vždycky dostal papír a jel, nakoupil všechno, jo. Jel to tímto. No ale podívejte se, vůbec nám to neublížilo.
0: No tak asi budete dobrá, když jste se stala živnostnicí roku. Co s vámi udělala ta zpráva? A jak to bylo, telefonicky nebo jak vám?
1: No ne, to vám bylo takhle, jo. Já jsem to vzala jako srandu. Jako. Asi 3x mě přišel mail a oně mě přišlo, že se mám jako vyplnit jakýsi dotazník, že mě vybrali na nominaci živnostník roku, jo. No a tak já jsem říkala, tak jsem to vyhodila a nic, jo. Tak mě to přišlo po druhý a nic. A po třetí už mě přišlo, že tam mám jakýsi heslo, jo. Tak jsem teda tam dala to heslo, tady si dělám účetnictví doma, jo. A v práci si dělám pojišťovny. Tak jsem to teda začala vyplňovat jejich otázky a nechala jsem to, jo. Říkali, ten akár ptákovina, jo. No a oni mě zase napsali, ať dodělám ten dotaz. Jo, tak jsem ono dodělala. Teďka jsem tam začala pomlouvat pojišťovny, že jak neplatí, jak dávají limity a tak, jo. Tak jsem na ten příběh nějaké napsala, přišla jsem do práce. Já říkám, holky, já jsem tam vyplněla nějaké canc, prostě na živnostníka roku a já, to bude sranda. Já jsem tam pomluvila zdravotní pojišťovny, oni mě určitě zavřou. No a nic. A normálně to byl únor, jo, a vypla jsem. Najednou mě přijde mail v srpnu, jo. Vážená paní Valová, postoupila jste do krajského kola na živnostník Jihomoravského kraje. A já říkám, no a to je, bude vám oznámeno, kdy bude jako, jo, ta vyhodnocení v Interu, no. Já říkám, táto, koupila jsem akorát nový hadry k narozeninám, říkám, já si koupím koktelky, koupím si boty, já jsem 20 let nikde nebyla, vyrazíme si táto do Interu. No tak takhle jsem to pojala, no. Tak jsme si tam vyrazili s manželem, jo. A já jsem to vzala zas a najednou se tady vypravuju a volá mě nějaká žena a říká mě, paní Malová, půjdete na tu nominaci do toho Intru, my bychom vás chtěli ocenit. Já říkám, tak asi jo, se oblíkám a nikomu to neříkejte. Já říkám, komu bych to řekl, ta je manžel a pes, jo. A tak já říkám, dobrý, nějaký notice kožené a jako tušku to vždycky se zhledá u nás, že jsem si říkala, no a tak jako jsme tam dojeli, no a tak jsme tam jako seděli, jo. No a teďka jsme jako těch 10 nás mělo prezentovat, pozor, 15 minut na tom jevišti, jo.
0: Aha, tak to nebylo jednoduchý teda.
1: To bylo úplně jednoduchý, to bylo úplně jednoduchý.
0: Tak to popište.
1: Jako prostě já jsem tam šupla, ne?
0: No.
1: A začala jsem tam vykládat jako ten můj příběh a tak, jo. Držte se toho příběhu. A teď jsem začala o dětech. Takže Eberford ukazoval na hodinky, tak já jsem tam kvakala 45 minut. A vždycky čas. A já, počkejte, to ještě musím říct. Toto
0: žena,
1: musím
0: která zlikvidovala Marka Ebena. Jo.
1: Neměl šanci.
0: Jasně.
1: Já říkám, tak já už to teda ukončím. Pak jsem ještě přišla ke stolu, ještě říkám, já musím ještě stoupnout na něco říct. Tak jsem ještě tam řekla ty dvě věty, já už jsem se jako odala, labužnicky jsem ochutnávala všechno, ti hoši, co tam obsluhovali, ti mladíci, paní Valová, to bylo žužo, tak mě nosili šardone, jo. Já jsem vůbec nemusela stoupat od toho stolu, jo. No a ty se začalo, než to všechno dojelo, že, tak se začalo vyhodnocovat, ne? A já už jsem si tak jako takový ty košičky s čokoládkou žužlala, už to šardone v sobě, že a tak. No a najednou prostě prvně Emilie Valová, no tak to byl šok. Mm-hmm. Já jsem tak vyskočila od toho stolu asi tak, i když jsem měla desítky podpadky. Tak
0: prosím vás, manžel taky vyskočil.
1: Ne, manžel ten seděl, ten byl ještě víc v šoku, on mě zná, ale to já jsem opravdu nečekala, jo. To já jsem vyskočila a já a takhle, a je to tady, jo, takhle prostě zbojník, normálně zbojník. No, teď jsem vlítla na to jeviště, teď oni mi tam cpali furt něco do ty ruky a jo, a teď ten, byl tam myslím z rovnosti a on to nějak natáčel a říkal, tady jste od čokolády, tak já jsem se tady a on mě pak očistil dobro na druhé straně, my mě mohli potit. No a tak potom byly ty rozhovory a tak, jo. Pak jsme teda přijeli domů a ráno přijdu do práce na 7:30 a už mě paní profesorka Matýsková z Hradčan, která má 86 let, volá, že mě gratuluje. Já říkám, prosím vás, paní profesorka, ona ke mně chodila celý leta, jo. Já říkám, paní profesorka, jak to víte, já ještě nejsem ani vystřízlivěla, ještě ani mi to nedošlo. A vy už to víte, ona říká, já jsem nemohla v noci spát, tak jsem se dívala na internet. Rozumíte? A vyčetla mě, že jsem tam neudala, že pomáhám i seniorům.
0: Paní Emilko, jste šťastná?
1: Jsem ráda, že mám svého muže, který mám velkou oporu, jo. Že, tak nebylo to se mnou lehký, člověk to ví, jo. To jsem hrozně šťastná, to si ani nedovedu představit a jsem každý den teď dělám děti. Dělávala jsem je, jak jí bylo méně, tak jsem dělávala úterý, čtvrtky od 7:30 do večera. Teď už musím každý den, už je těch dětí tolik. A štěstí je, když se mě dítě posune o krok dál. To je tak velký, to nikdo vám nedá a nikdo vám to neveme. To je tak ohromný. Já mám slzy, ale štěstí. Já vždycky jsem říkala, nebudu před rodičama bulit. A tak mě kapou, když se dívám na to dítě, jak se mě pohybuje v té poloze, jak má, jo. Mm-hmm. To nikdo prostě nemůže zažít. A to musíte, když chcete, abyste pomáhal těm dětem, musíte srdíčko do toho dát. Bez srdíčka to nejde. A milovat ty děti, to byste museli mou práci vidět. Ty děti řvou jak ty jíři, jenom když to na ně podívám. Já je po tom cvičení vezmu takhle k tomu srdci. To dítě okamžitě přestane brečet, okamžitě se sklidní. Tak nesklidní matka. A to vám přinese to, že prostě to dítě to nebolí, to dítě je úplně uklidněný a já je mám tady přitom. A nesmíte mít v sobě tu depresi, co má zprvu maminka. Maminka z krevny se to naučí, to víte, taky mimino, teďka to tam lapnu a teď ty polohy na bok, to kosmonaut, takhle, jo, a takhle a to, a teď to musíte dělat hrozně rychle. To musíte odečíst tu reakci za pár vteřin, protože když už to opakujete dvakrát, třikrát, už vám to reaguje jinak, to dítě. Rozumíte? A to, než jsem se naučila, tak jsem měla 3 zrcadla a nic jsem neviděla. Jedno z boku a teď jsem čučila s tím dětské many. Dneska, a to je jenom, musíte mít denně ty děti v ruce a musíte to dělat srdíčkem.
0: Emilie Valová byla hostem Stříbrného větru Jaromíra Ostrého. Mějte se moc hezky, děkujeme, že jsme mohli být chvilku s vámi.
1: Já vám tež děkuji, přeju vám hodně úspěchu a zdraví a štěstí, jaký mám já.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Uhlí na zimu letos podraží a čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z informací oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Potvrzuje to majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle níž uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
2: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
1: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako v loni. Někteří prodejci i zlevnili. Další dva případy nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku roku jich je 70, což je meziročně o 24 méně. Podle hygieniků bude letos méně případů než v loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
3: Odborníci zaznamenali dva nové případy na Českobudějovicku a Strakonicku. Právě tam se podle nich letos nakazilo nejvíc lidí, konkrétně 23. Naopak Písecko je i nadále bez jediného potvrzeného případu. Michal Bělský, Český rozhlas.
1: V německém Mnichově končí Oktoberfest, největší pivní festival na světě. Letos tam dorazilo podle pořadatelů asi 6 milionů lidí, z toho třetina cizinců. Na festivalu se kromě piva podávají také tradiční preclíky a klobásky. A účastníci si oblékají typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V Lize národů prohráli i třetí zápas, tentokrát v Ovidiu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. V seniorské reprezentaci debutoval brankář Antonín Kinský.
4: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
1: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti domácí Anglii, která v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde ale 19 až 23. V tisíci metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
0: Doprava.
1: Na 67. kilometru D8 ve směru na Prahu srazilo osobní auto zvěř. Místem z opatrnosti projedete bez významnějšího zdržení. A kolem poledne by mělo skončit omezení v tunelech na Pražském okruhu, kde se jezdí pouze jedním tubusem. Teď se ještě nějak nezdržíte. Zprávy končí. Petr Horký je tu pro vás.
5: Krásný den, děkuji za klíčovou soustavu informací, které k tomu začínajícímu nedělnímu dni potřebuji. Děkuji Pepovi Maršálovi a zdravím vás všechny, kteří teď tady máte naladěný Český rozhlas. Obzvlášť zdravím všechny Františky, kteří dneska mají svátek. Je 6 hodin 4

Obecně mám takový docela nepravidelný život, takže pro mě nedělní vysílání, která jsou v tom roce také nepravidelně rozeseta, ale nějak se prostě skládají do všech těch 12 měsíců, tak jsou pro mě takovým dárkem, který mi připomíná, jak se prostě střídají roční období. Neříkám tím nic zajímavého, výjimečného, obzvlášť pokud jste zahrádkáři nebo dokonce máte třeba farmu, tak to posouvání ročních období, pohyb slunce, pohyb hvězd vnímáte mnohem intenzivněji. Ano, já jsem chlapec městský, takže já to prožívám skrz svoje brzké radí cesty na ranní vysílání z Českého rozhlasu. A toto je zrovna ta fáze, která je v těchto dnech, kdy tedy končí léto, nastupuje podzim, nebo léto už skončilo, nastoupil podzim, kdy se tak trochu směju sám sobě, protože jednak s nostalgií vzpomínám na to, jak mám moc rád, když kolem té páté hodiny

odjíždím z domu sem do rádia, když už je světlo a když se ten den budí, tak dneska samozřejmě byla tma a pořád ještě venku je tma. A druhá věc je, to je ta, kde se sám sobě směju, tak to je ten okamžik, kdy si říkám, a dnes ráno jsem si to říkal, člověče, už je jaké chladno. Mám na sobě kraťase, protože si ještě chci tak jako jen sám pro sebe prodloužit ten pocit toho léta, ale už mi šla pára od úst a říkal jsem si, to je kosa, kolik je stupňů, a bylo nějakých 10 stupňů, tak jsem se zasmál a říkal jsem si, to je paráda, jak za půl roku, až bude končit zima a vyhoupne se ta teplota nad nulu, tak si řeknem, jojo, už to je lepší. A až bude 10 stupňů, tak si budu říkat, no dneska je vyloženě teplo, člověče, to je úžasný. Jak zkrátka, ta termoregulace toho mého lidského těla se taky mění v průběhu celého roku. A to, co mi teď připadá jako zima, tak mě ani ne za půl roku bude připadat jako nádherný teplý závan toho, že to jaro, to už se hlásí o slovo.

Na začátek dnešního vysílání se s vámi chci podělit o ten příběh, kudy vedou cesty mé inspirace. Nebojte, nebude to tolik o mně, jako spíš o tom, kam až člověka můžou zavést jeho myšlenky. Vždycky se snažím, to asi už víte, dělat nedělní vysílání tak, aby všechny ty vstupy měly nějakou vodící linku. Že není nutné to samozřejmě sledovat všechno, každý vstup by si měl vystačit sám o sobě, ale pokud někdo z vás máte tu možnost, a já si toho velice vážím, že slyšíte celé 2 hodiny mého ranního vysílání, tak aby vám pak všechny ty moje vstupy dohromady docvakly do nějaké poenty, do nějakého významu, aby měli nějakou vodící linku, která tak zlehka vlastně souvisí se vším, co během toho ranního vysílání říkám, na co se odkazuji, koho cituji. A za dnešní téma, které jsem si vybral, kdo je hrdina, podle čeho vybíráme hrdinu, tak k tomuto tématu jsem došel takovým jako neobvyklým, netypickým krokem. Jasně, za týden jsou volby, budeme volit možná někdo svoje hrdiny, v životě nás řídí naši hrdinové, takže jako dá se najít x různých souvislostí. U mě to šlo úplně dokola a moje manželka se vždycky chechtá a říká, že si myslí, že nikdy nikdo nemůže pochopit, kudy a proč něco napadne, v jakou chvíli. Znáte muzikál Vlasy? Tam je jedna scéna, kdy hippík jménem Woof, aspoň v tom filmovém zpracování Miloše Formana, tam ho hrál Don Dacus, tak kdy on řekne větu, která mi z nějakého důvodu utkvěla v hlavě. Jde o to, že celá skupina hippies, včetně Woofa, je zatčena poté, co vniknou na soukromou oslavu bohaté rodiny dívky Shaily. A během pobytu za mřížemi s Woofem vede pohovor vězeňská psychiatrička. Ta se ho vyptává na jeho sexualitu kvůli jeho dlouhým vlasům a netradičnímu vzhledu. To je vůbec to téma tehdy, že ti hippíci s dlouhýma vlasama byli určitým zjevením, nevždy kladně přijímaným. A v originálním znění ten rozhovor probíhá následovně, teda v originálním znění přeloženém do češtiny. Psychiatrička. A muži? Máte nějakou sexuální přitažlivost k mužům? Woof. Myslíte, jestli jsem homosexuál nebo tak něco? Psychiatrička. Ano. Woof. No, Micka Jaggera bych ze své postele nevyhnal, ale ne, homosexuál nejsem, to ne. A toto pro mě byla taková jako ukázka, já jsem se u toho řechtal, když jsem tehdy někdy v rané dospělosti tohleto poprvé viděl a říkal jsem si, no tak jasně, tomu věřím, že by mi Kadžek raz postele nevyhnal. Pak jsem si k tomu říkal, to už právě v té současné době, že to je pro něho ten Mick Jagger opravdu obrovský hrdina. To je pro něj jako velký vzor. A tudy se začalo odvíjet to moje přemýšlení o tom, koho považujeme za hrdiny, koho ne, jak to je se skutečnými kvalitami těch hrdinů a co z toho jsou mýty. No a tak jsem si říkal, že když vám budu to vysílání takhle servírovat a to téma hrdinů je neskutečně patetické nebo je blízko určitého patosu, tak bych vám měl prozradit tady tuhletu moji mentální cestu. A pak jsem si říkal ne, dnešní doba je taková právě korektní a háklivá, tak abych citoval zrovna tenhle ten až téměř sexistický úryvek z muzikálu Vlasy, to by určitě do vysílání nemělo jít. A pak jsem si říkal ne, že to risknu a že třeba na tu scénu z toho filmu vzpomínáte úplně stejně se smíchem jako já. A že vám tím pádem ani nebude vadit, když si to trošku připomeneme, protože bezprostředně po tomto dialogu právě Woof začne zpívat tu klíčovou písničku Vlasy.

Pokusím se tady uchopit to téma hrdinů nepateticky, netrapně, nepřehnaně romanticky. Chtěl jsem se vás původně zeptat, vedle koho byste se rádi probudili? Přijde mi vždycky, že po té šesté, mezi šestou a sedmou, i když třeba už jste možná několik hodin vzhůru, i když jste možná v práci, i když možná třeba řídíte autobus nebo jedete tím autobusem, ve kterém je puštěné rádio, a už jste tím pádem probuzení, takže pořád ještě ta doba, navíc když je venku tma, tak je taková trošku jako, že dává prostor snění nebo představám. Tak jsem si říkal, že bych se vás zeptal, vedle koho byste se chtěli probudit, ale zase jsem se přibrzdil, říkal jsem si, to by pro někoho mohlo být příliš sexistické, takže se vás na to neptám. Jestli si něco představujete, tak to je celá jenom vaše záležitost a případně váš problém, s tím si musíte poradit sami. Chtěl jsem se vás zeptat a tímto se vás ptám, vedle koho byste rádi snídali? Koho byste pozvali na snídaní? Kdybyste si mohli vybrat ze všech postav, které kdy na planetě Zemi žily, a abych vám řekl, dokážu to, na tu jednu snídaní vám kohokoliv ke stolu posadím, tak byste si řekli, kdo by byl můj hrdina, kdo by byla moje hrdinka, které bych chtěl mít u stolu na snídaní, abychom spolu jedli a mohli si povídat. Tak kdo by to byl?

Abych tu otázku naházel jenom na vás, s kým byste chtěli posnídat, kdybyste si kohokoliv mohli vybrat, kdyby tedy mělo zaznít to jedno jméno toho hrdiny nebo hrdinky, tak se přiznám i k mému přemýšlení. Největší průšvih v téhleté volbě podle mě spočívá v tom, že by to měl být jeden člověk. Mně okamžitě napadlo třeba 10 lidí, že bychom měli širokou velikou snídaňovou tabuli, která by se ideálně protáhla až někdy do oběda, a já bych si poposedával tuhle k Marie Curie Sklodovské, tamhle k Charlie Chaplinovi, i když jeho průšvihy teda jako se ženami, to bylo až jako nepěkné téma, a to nejsem nějaký přidiskosnatělý typan, ale taky by mě zajímalo si s ním povídat. A takhle bych skládal další a další, možná pro někoho z vás třeba i úplně neznámá jména, ale říkal jsem si, ale jeden člověk, jedno jméno, kdo by to byl? A tak jsem začal přemýšlet, kdo by to byl ten můj hrdina. A třeba někdo najednou v naší rodině, nebo někdo, koho jsem někde potkal, a jenom to byla prostě pro mě pozoruhodná osobnost. Až mě to dovedlo k tomu přemýšlení o tom, kdo vůbec vlastně hrdina může být. A představoval jsem si třeba závodníka, který běží pro životní vítězství. Je úplně jasné, teďka předběhne poslední dva, kteří před ním jsou a už slábnou a jde si konečně pro tu obrovskou medaili. Teď se změní jeho život a najednou před ním někdo upadne, omdlí a potřebuje pomoc. A ten náš běžec zastaví, nechá všechny, ať ho předběhnou, a toho člověka zachrání. A ukáže se pak, že mu zachránil život. Na výsledkové listině bude někde vzadu, pokud vůbec doběhne. Nikdo o něm neví. A přitom podle mě je na místě docela oprávněný pocit, že zrovna tenhle chlap je právě ten největší hrdina celého závodu, i když všichni budou oslavovat a v novinách se bude psát o tom, kdo ten závod vyhrál. A najednou jsem si říkal, no to s tím hrdinstvím je fakt zamotaný. Psychologové, kteří se hrdinstvím zabývají, tak rozlišují mimořádný výkon a čin, při kterém člověk něco riskuje pro druhé nebo pro nějakou hodnotu. Nemusí vždycky o život. Někdy riskujeme místo, někdy riskujeme pověst, někdy riskujeme přátelství, třeba když se zastaneme někoho, koho zrovna všichni pomlouvají. A tam se to najednou začíná posouvat a dokonce se to dostává do takových těch silných slov, jakou roli hraje vítězství sám nad sebou, kdy sáhnu pro svoji odvahu, dodržím své hodnoty. Pamatuji si, jak mi dálková plavkyně a rekordmanka Iveta Hlaváčová vyprávěla, že za jedno ze svých největších životních vítězství považuje okamžik, kdy se rozhodla vzdát svoji rekordní plavbu, tedy plavání, přes kanál La Manche tam a zpět. Měla zaděláno na další světový rekord a zabalila to. A všichni na lodi si mysleli, že je zlé, že to nejde. A ona říká, že pro ní to znamenalo, že právě teď se vymanila z diktátu povinných, v uvozovkách povinných rekordů, z diktátu smluv a sponzorských partnerství. A že pro ní bylo obrovské vítězství to, že si řekla dost, já si už teďka budu žít jenom po svým. A tak si říkám, najednou to hrdinství dostává ještě úplně jiný kontext. Tak jestliže jsem se vás před chvílí ptal, koho byste si ze všech lidí na planetě, co tu kdy žili, vybrali jako jednoho hrdinu nebo hrdinku, se kterým byste chtěli posnídat, tak teď to ještě zamotávám. Kdybyste si měli třeba vybrat v rodině nebo v těch příbězích, které nejsou slavné, našli byste jedno jméno? Ne.

Když se řekne hrdinství, tak se mi vybaví ještě jedna historka. Máme doma psa, přesněji Fenu. Máme rottweilerku. Je neskutečně hodná, mazlivá, laskavá, obzvlášť k dětem, ale je to rottweiler prostě. Je to obrovské zvíře, které má ještě vlastně velmi špatnou pověst pro spoustu lidí, takže hromada lidí se jí bojí. A chuděrka naše rottweilerka Cora tím pádem často naráží spíš na strach, než na to, co má úplně nejradši, a to, když ji někdo hladí. Byli u nás na návštěvě přátelé, můj kamarád měl sebou svého malinkého syna a ten synek byl zhruba tak veliký jako ta naše rottweilerka, takže když si stoupil, tak jí koukal přibližně do očí. A ten můj kamarád říkal, taky běž pohladit, ať přece ona má ráda, když ji všichni hladí. A já jsem řekl, neboj, já ji podržím. Stoupil jsem si tak, abych ji držel a říkal jsem, a fakt se neboj, já můžeš přijít a zkusí pohladit. A chlapeček si stoupil, udělal dva kroky směrem k té rottweilerce, takže se sobě tak jako dívali navzájem do očí, chvilku stál. A pak utekla, chytil se tatínka za nohu. A táta mu řekl, no ty hrdino. A mě to v tu chvíli přišlo neskutečně nespravedlivé. Protože když jsem to jako měřítkama posunul do velikosti dospělého člověka, představil jsem si rottweilera, který má hlavu ve výšce 1,80 m. A já bych proti němu stál, takže bychom se dívali sami sobě do očí. Tak jako nevím, jestli bych sebral odvahu ho pohladit a už jenom to udělat k němu krok a stát a pozorovat se navzájem, jako vyžaduje obrovskou odvahu. Tak jsem tehdy chudákovi kamarádovi vyprávil tady tohleto, tady ten můj pohled, že vlastně jeho kluk je hrdina a že si jako zaslouží pochvalu, tak samozřejmě zvědavý na to nebyl, to já jenom někdy nevydržím a chytračím a kecám lidem kolem sebe do života. K čemu se chci dostat? Chci se dostat k tomu, že slavný psycholog Philip Zimbardo se zabýval otázkou hrdinství a zabýval se tím, jak vznikají hrdinové a kdo jsou hrdinové a jak se z obyčejného člověka, jako jsem já nebo jako jste vy, stane hrdina. A došel k tomu, že to jako se nestane tím, že by se někdo narodil jako hrdina, nebo že by neměl strach, nebo že holt, ten má sílu a my jsme slabí. Ne, je to jinak, je to tak, že to je prostě o tom rozhodnutí v té konkrétní krizové situaci a že se to dá určitým způsobem trénovat. A vytvořil termín, který se mi strašně líbí, v češtině by to něco jako hrdina v zácviku. Že si o sobě nemusím říkat, já jsem hrdina, jo, Petr Horký, to je panečku hrdina. Ne, ani ze srandy, jako, že s nadsázkou a ironicky, ale ani smrtelně vážně, ale můžu si říkat, jo, já jsem takový jako hrdina v zácviku. A to znamená, že se dívám na svět kolem sebe a když mě napadne, že by bylo dobré, abych něco udělal, tak to udělám. A jsou to takové jako triviální věci, já nevím, paní není schopná zvednout, už to stařenka, není schopná zvednout svůj nákup, svoji tašku s nákupem do autobusu, taky to tam pomůžu dát. Jdeme na vlak, jiná dáma se táhne s těžkým kufrem, tak jí ho kousek povynesu. Vidím, že někomu vypadá, že mu je špatně, tak přijdu a řeknu, člověče, není vám zlé, nechcete pomoct. A tady takovéhle malé věci. A tím jsem hrdina v zácviku. Nejsem žádný velký hrdina, ale jsem podle psychologa Philipa Zimbarda hrdina v zácviku. Když to budeme všichni dělat, tak se stane totiž spousta zajímavých věcí. Jednak my všichni začneme rozeznávat ve světě situace, kde je potřeba pomoci. A když pro nás nebude těžké někomu nabídnout tak triviální pomoc, jako že mu poponesu tašku, tak pro nás nebude těžké pomoci i v složitějších situacích, kdy třeba stud nebo pocit, že já nejsem ten správný, kdo by se měl ozvat, by mi v tom zabránili. Další věc, co se stane, že na sebe budeme všichni hodnější a že začneme tak nějak vnímat svět jako bezpečnější místo, protože si budeme říkat, když mi bude zle, když tady si nebudu vědět rady s tím a tím, tak třeba kolem půjde nějaký hrdina v zácviku a ten mi pomůže. A třetí věc, začne se žít lépe i nám, protože za každou i malou triviální věc, kdy někomu pomůžu, tak dostanu takový malý kousek pocitu, že ani já nejsem úplně špatný člověk.

0: Český a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Důležitou složkou hrdinství často bývá odvaha. I když neplatí, že kdo je odvážný, nutně musí být hrdina, ale často se to tak různě prolíná. Nelson Mandela řekl, že naučil jsem se, že odvaha není nepřítomnost strachu, ale vítězství nad ním. To je cenná informace, možná jste to slyšeli, docela často se to opakuje. Koukl jsem na to i z druhé strany a řekl jsem si, že často za statečné považujeme lidi, kteří se vůbec nebojí, kteří jako nemají ten strach, kteří to mají jakoby vypnuté. A tam si říkám, že jako stojí za to aspoň pustit tu úvahu nad tím, ví ten člověk vůbec, co udělal? Ví ten člověk vůbec, co mu hrozilo? A kdyby se mu to nepovedlo, kolik dalších lidí by se velmi ohrozilo tím, že by ho chtěli zachraňovat? A tohle je třeba jedna z věcí, proč jsem velmi takový konzervativní k tomu, abych obdivoval v uvozovkách, nebo pro mě, neúplně platné hrdiny, kteří v současné době, kdy už všechno bylo zlezeno, objeveno, prolezeno, tak si vymýšlí víc a víc bláznivé a bláznivější a nebezpečné a nebezpečnější rekordy. A pravda pak, ten jejich neuvěřitelný kus, který fakt jakoby zázrakem přežijí, obletí celý svět, lidi znají jejich jméno, ale říkám si, je to to hrdina, je to to vůbec odvaha, nebo to je jenom prostě opravdu nezřízená touha po slávě a popularitě? Je na tom vůbec co k obdivování? Říkám si, že právě stojí za to si to připomenout. A letos se o tom hodně mluvilo, když 30. července umřel pod lavinou na stěně Broad Peaku slavný lezec nepálského původu Nimsdai Purja, zvaný Nims. A spolu s ním zemřelo všech 10 členů expedice, která šla na vrchol 8000 Broad Peak. A kolem toho Nimse se začaly po jeho smrti objevovat diskuze. Kdo ho neznáte, chtěl bych říct, že pro mě to hrdina je, nebo pro mě to hrdina byl a je. Obrátil pozornost k Nepálcům a k Himálájím, protože byl prvním na světě, kdo vylezl všech 14 8000 za 7 měsíců. Takový jako neuvěřitelný rekord, jenom pro srovnání. Před ním nejrychlejší člověk, který vylezl všech 14 8000, to stihl za 8 let. Takže tam byl jako obrovský kvantový skok. Ještě je důležité, abych k tomu dodal, že když jsem si v novinách přečetl, že tedy nějaký Nepálec, Nims Purja, dal všech 14 8000 za 7 měsíců, tak jsem si přesně pomyslel to, co jsem před chvilkou kritizoval. Zbytečný rekord, hloupost, určitě musela spousta lidí zbytečně riskovat život, muselo to stát spoustu vyhozených peněz, to je k ničemu. Lidi se zbláznili. Pak jsem ale Nimse potkal, potkali jsme se v Antarktidě, zjistil jsem, že to je strašně zajímavý chlap, že ví, co dělá, že to není jenom jako slavomamem hnaný chlap, který touží po popularitě. Líbilo se mi, že obrátil pozornost celého světa k Nepálcům a nebýt Nepálců, obzvlášť pak jejich národa šerpů, kteří tvoří do dneška velkou část drtivé většiny vysokohorských expedic, tak bez jejich pomoci a bez jejich účasti by se v podstatě žádný velký lezecký úspěch neuskutečnil. Jenom všichni mluvíme o tom šéfovi té expedice nebo o tom, kdo vylezl na vrchol, ale už nemluvíme o těch lidech v celém tom týmu. Na to nenadávám, takhle to prostě je, takhle to chodí. No a když Nims umřel, tak se kromě vzpomínek a nekrologů objevilo poměrně hodně, nebo na můj vkus překvapivě hodně, různých vystoupení, kde ho kritizovali, kde říkali, no ale ono by taky bylo dobré, abyste věděli, jaký to byl businessman a jak tvrdě šel za svým. Říkám si, jo, jo. A připomenul bych k tomu ovšem jenom ještě jeden typ odvahy. Odvahu oponovat někomu, když je ještě živý. Říct mu to do očí. Odvahu stát si za svým názorem, i když riskuji, že mě to něco stojí.

Dobrý den, sledujete vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Dvojky, je 6 hodin 47 minut a já tady trávím nedělní ráno přemýšlením o hrdinství. Doufám, že to nepovažujete jako nějaký úkol nebo nějakou povinnost, když největším hrdinstvím, a to si jako zaslouží úctu, bylo třeba to, že jste dneska vstali v hodinu, kdy jste vstávat měli. Takže není to o tom, že bych tady musel mluvit jenom o těch největších hrdinech, kteří posunuli běh světových dějin. Jde mi o takovéto hrdinství, se kterým se potkáváme úplně všichni. Někdy je toto veliké a někdy jsou to i malé věci, jako třeba to, že fakt za sebe, že jsem se dneska vymotal z té postele, tak jsem si fakt po ránu říkal, ty brďo, Horkáči, si hrdina. No nic, to je jen taková odbočka, abych podpořil i vás, kterým se dneska těžko vstávalo. A přemýšlel jsem o tom, kde všude se ten motiv hrdiny objevuje. No vlastně všude. V podstatě všechny příběhy jsou o nějakém hrdinství, větším či menší, ale o tom, jak člověk v sobě hledá tu sílu. Jeden z nejslavnějších cyklů, který se vlastně tomuto věnuje, tak jsou Hvězdné války režiséra a autora George Lucase. Pořád se tom točí, že další a další filmy, je to taky obrovský biznis. Byl to, pokud se nepletu, první hollywoodský projekt, který vydělal miliardu dolarů, a taky to byl první hollywoodský projekt, který vydělal miliardu dolarů jenom na prodej merchandisingu, tedy těch reklamních předmětů, které se vztahují k tomu filmu. Protože když ten film vznikal, tak byl tak drahý, že George Lucas postupně slevoval ze svých požadavků na honorář, až mu tam zůstávaly jenom už podíly, procentuální podíl na ziscích z toho filmu. Ale taky dostal, protože tehdy se tomu nikdo nevěnoval, 100% vlastnictví práv na prodej figurek a obrázků a právě toho merchandisingu, těch jako doprovodných reklamních předmětů. A pak se ukázalo, jak obrovský biznis to je. Konec konců dnešní svět to ukazuje zcela jasně. No ale proč mluvím o Hvězdných válkách? Tak nejenom proto, že i ten George Lucas byl hrdina, protože šel za tím svým cílem tak přímočaře, že na začátku opravdu riskoval, že přijde o všechno, ale mluvím o tom také proto, že on spolupracoval s vědcem Josephem Johnem Campbellem, který byl komparativní religionista. A on se zabýval otázkami mýtu opravdu na vědecké úrovni. A on je v pozadí těch velkých převratů, změn, i skladby hrdinů, kteří se v celé té sáze Hvězdných válek objevují, protože ten John Campbell měl zmapováno, jaký typ hrdinů potřebujeme, jaké vývojové změny v příběhu hrdiny chceme, jak má vypadat negativní hrdina. A tím pádem, když si představíte celou plejádu hrdinů Hvězdných válek, proti ním existuje celá plejáda konkrétních hrdinů ve velkých hrdinských mýtech, které jsou spojené s historií lidstva, které si jenom scénáristé a spolupracovníci na tomto dnes už vlastně seriálu vypůjčili, aby jim dali oblečení ze science fiction, život z daleké budoucnosti nebo na jiných hvězdách, ale ten fungující mechanismus, který my lidi chceme slyšet, ten se tam vlastně opakuje.

Joseph Campbell, ten vědec, který spolupracoval s Georgem Lucasem na tvorbě Hvězdných válek, a ten vědec, který se zabýval a zabýval, no nezabývá teď už ne, ale který se zabýval příběhem hrdinů, popsal něco, čemu řekl cesta hrdiny. Člověk opustí známý svět, projde zkouškou a vrací se proměněný. Je to způsob, jak příběhy číst. Každý mýtus se do něj přesně nevejde, ale podstatný je ten návrat. Dobrodružství skončilo, pomyslný drak je pryč, a co teď? A to už se ptám já za sebe tady dneska v tom rozhlasovém studiu. Jak vypadá návrat hrdiny zpátky z té jeho hrdinské cesty? Dokáže žít s ostatními? Přinesl něco užitečného pro ně? Možná se velikost té výpravy pozná až doma. Podle toho, co s člověkem udělala, jak se proměnil, co ta jeho hrdinská akce udělala pro okolí. Půjčím si jiný veliký příběh o velikém hrdinství, Pána prstenů. Když se Frodo Pytlík vrací se samým Křepelkou domů, nikdo z místních vlastně neví, co ti dva prožili, v čem obstáli, že vlastně zachránili svět. A jenom pořád dokola všichni řeší, kdo vypěstoval větší dýni. Mně to něco připomíná, i tak jako v dějinách. Co, vám taky?

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let a jeho čeští rybáři omezili provoz některých sádek a ruší i výlovy kvůli nedostatku vody. Bude jasno až polojasno na západě a severozápadě a později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, řekla mluvčí ministerstva Alena Mühl.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce resort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si jej mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout patrně v listopadu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy, například na Třeboňsku letos nesloví rybníky Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit, pokračuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
3: Sádky jsou omezeny teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: Se začátkem podzimu roste riziko srážky se zvěří na silnicích, upozorňuje na to policie. Podle posledních údajů projektu Srna Index, který tyto nehody monitoruje, se stávají zejména v čase od 16. do 18. hodiny. Třeba na jihu Moravy k nim dochází nejčastěji na Břeclavsku. Jak střetu předejít, radí policejní mluvčí David Chaloupka.
4: Řidičům doporučujeme jezdit zejména v lesních a polních úsecích přiměřenou rychlostí. Pokud již zvěř na vozovce uvidíte, stlumte dálková světla na potkávací a berte v potaz, že zejména srnčí zvěř chodí ve skupinách, a lze tedy očekávat, že se mohou objevit další zvířata.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno na západě a severozápadě, ale později i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu ojediněle déšť a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, jinde 19 až 23. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě až 19.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně teď kolem 64. kilometru D10 směrem na Prahu. V levém jízdním pruhu je sražená zvěř. Zpomalte tam a radši se držte vpravo. Mezi 67. a 64. kilometrem D48 směrem od polské hranice se jezdí jen jedním pruhem. Teď projedete plynule bez většího zdržení a to též tam platí i v opačném směru. A kolem poledne by mělo skončit omezení v tunelech na Pražském okruhu, kde se jezdí pouze jedním tubusem. To byly zprávy po druhé a naposledy dnes předávám slovo Petru Horkému.
6: Děkuji Josefu Maršálovi za předání slova a dovolím si tu drzost, že doplním soustavu tvých zpráv, Pepo, ještě o jednu informaci, že před 12 vteřinami vyšlo slunce. Díval jsem se před chviličkou na internet na astronomické informace a dnes v 7.04 vyšlo slunce, takže začíná den a vám přeji, aby se ta neděle vydařila. Ze studia vás kromě mě zdraví také zvukový mistr Petr Sakal.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Zdravím všechny, kteří dnes posloucháte Český rozhlas dvojku a posloucháte Dobré ráno se mnou. Zdravím i ty, kteří jste teď přišli a třeba zrovna přelaďujete rádio. Tak chvilku počkejte, poslechněte si tento vstup. Dneska se věnuji fenoménu hrdiny a hrdinství, co to sebou nese a kdo je a kdo není hrdina. A snažím se to uchopit nepateticky, nesentimentálně, spíš si tak nad tím jako zajímavě popřemýšlet, pozastavit se nad tím. A teď bych chtěl připomenout klasický americký western, který se jmenuje Muž, který zastřelil Liberty Valance. Možná ho znáte, je to ještě černobílá stará kovbojka a nad touhletou starou kovbojkou už se sepsala velká spousta teoretických studií a teoretických pojednání, které mají přesah i do dnešního světa. O co mi jde? Je tam jedna z mnoha klíčových scén, ale ta, o kterou mi jde teď, je scéna, ve které zazní věta: když se legenda stane skutečností, tiskněte legendu. Větu pronese novinový redaktor Maxwell Scott poté, co mu zestá

Bývalý senátor Rance Stoddart odvypráví, jak to doopravdy bylo s tím, kdo zastřelil obávaného banditu Libertu Valence. Mýtus je takový, že kýžený senátor Stoddart a celá jeho kariéra v politice a celá jeho reputace hrdiny stojí a padá na tom, že to byl on, kdo zneškodnil toho šíleného banditu Valence. Ale skutečnost je taková, že banditu z dálky zastřelil drsný kovboj Tom Donifon, aby Stoddardovi naopak zachránil život. A Donifon zůstal úplně zapomenutý, nikdo o něm neví, zatímco Stoddart sklízel celý život tu slávu a přinesl do toho regionu právo a civilizaci. Takže bacha, není to jenom jako jednoduchý příběh, máme tady politika, který lhal, a nezištného muže, který mu zachránil život. Máme tady politika, který vlastně nespravedlivým mýtem získal takovou moc, aby do regionu přinesl právo a spravedlnost. Takže ten mýtus použil vlastně v dobrém, použil ho hezky. A teď jde o tu situaci, kdy tedy v tiskárně nebo v redakci se připravuje vydání novin a redaktor, když se dozví, jak to doopravdy bylo, tak odmítne tu pravdu otisknout, protože říká, že společnost potřebuje mýtus o hrdinském právníkovi víc než pravdu o tom, jak vypadala jedna z mnoha přestřelek Divokého západu. A nad tímto výrokem a nad tímto dopadem a nad významem mýtu se opravdu i ve vědeckých kruzích zpracovávají pojednání, přednášky, setkání a články. A myslím si, že stojí za to se u toho maličko pozastavit i během dnešního vysílání. Člověka to na jednu stranu rozčiluje, na druhou stranu si i sám říkám, no jo, vlastně, co já sám vím, co je v pozadí různých mýtů a různých hrdinských příběhů, které respektuji. A vědci z toho vytahují takové tři základní poznámky. Jedna, že mýty utvářejí dějiny víc než pravda. Že pro vznik národů, států nebo kultur jsou právě třeba zakladatelské mýty úplně klíčové a je mnohem důležitější, aby tomu lidé věřili a používali to jako vzor morálky, etiky, odvahy a hrdinství, než jestli to jako úplně s jistotou je pravda. Další velká věc je cynismus a pragmatismus médií, který to údajně ukazuje, že z pohledu žurnalistiky ta věta je skutečně cynická, že senzační příběh má přednost před ověřenou pravdou, protože lidi tu pravdu mnohdy nechtějí číst. To je zase, jak nás to tahá k těm mýtům, že my radši chceme tu senzační historku, která navíc ještě z někoho udělá hrdinu a z někoho padoucha. A ta třetí věc, kterou tahle věta uvádí a celý ten western, celá ta kovbojka, tak je vlastně zrození moderní civilizace, kdy do toho divokého západu plného bezpráví a přestřelek a zabíjení a gangstrů a velkých hrdinů najednou vstupuje právo a civilizace, určitá pravidla, která si ten režim toho státu vynucuje a díky tomu přichází také určité bezpečí. A zase, aby tento právní stát mohl fungovat, tak potřebuje čistou a vznešenou historii, ke které potřebuje nějaké legendy a mýty. Takže najednou je tady ta otázka, je důležitější hrdina skutečně, co byl zač? A nebo je důležité to, co nám jakoby odkázal? Dá se říct, že hrdina vzniká dvakrát. Poprvé tím, co udělá, a podruhé až tím, jak si o tom povídáme. A při tom druhém zrození se právě ledacos postrácí, nějaké pochybnosti, nějaká náhoda, že mu někdo jiný pomáhal, zůstane ta jedna tvář a to jedno veliký gesto. Taky se takový příběh dobře pamatuje, že jo. I když je často nespravedlivý vůči těm, kteří se jakoby nevešli do záběru, o kterých se nemluví, kteří pomohli, bez kterých by se to nepovedlo. A zajímavě to dokonce funguje i tak. Všimněte si, že když někdo chce urazit nějakého hrdinu a zhodit ho, tak si takovouhle nějakou drobnost najde a řekne něco ve smyslu jako a stejně když byl malý, tak taky na koupališti čural do bazénu, nebo nějakou takovou jako hloupost, ale začne tím jako bombardovat, není tak nedotknutelný, jak si myslí. A to je pak ta obrovská vzdálenost mezi tím skutečným člověkem, co žil a něco dobrého udělal, a mezi tím, jak si o tom vyprávíme a jak to přifukujeme. Co teda ve svém životě potřebujeme víc?

S myšlenkou na to, jak nejisté je to s těmi mýty a s těmi hrdiny, jsem si dodal odvahu a pustil jsem se do takové až jako svatokrádežné úvahy a svatokrádežného hledání. A říkal jsem si, když jsme teďka 28. září slavili kromě všech Václavů také Den české státnosti a toho našeho svatého Václava, tak jak to s ním je, jsem si řekl. Proč vůbec je vlastně svatý Václav naším patronem? A když velmi budu jako zjednodušovat tu legendu a ten příběh, tak jednak proto, že byl přijat jako domácí světec a mučedník, že po násilné smrti se kolem přemyslovského knížete rozvinula opravdu až náboženská úcta a je historicky doloženo. Václavovo jméno obsahují už liturgické kalendáře z konce 10. století a pro věřící se stal přímluvcem u Boha a ochráncem jejich země. Tak to je jako dobrý. Stělesňoval představu spravedlivého panovníka. Svatý Václav, tedy tehdy panovník Václav, byl spravedlivý panovník. Legendy ho představoval jako vládce, který chránil slabé, projevoval milosrdenství a podřizoval svou moc křesťanským zásadám. Panečku, takový to byl ctnostní chlap. Je doložený především takový obraz jako v tradici. Ale všechny připisované dobré skutky se ověřit nedají. Byl označen za věčného knížete celé země. Ve středověku se prosadila představa, že Václav zůstává trvalým vládcem a všichni po něm následující panovníci vlastně spravují jeho zemi. Jméno a vyobrazení svatého Václava na mincích a pečetích dokládá, že nábožná úcta se propojila i právě s politickou identitou a s legitimitou vlády. Šlo to až tak daleko, že Karel IV. Spojil jeho patronát s českou korunou. On nechal zhotovit svatováclavskou korunu a věnoval ji zemskému patronovi pro korunovace dalších českých králů. Václavův vztah ke království tímto získal mimořádně silný a trvalý symbol. Ale pravda je, že ta koruna pochází ze 14. století a samotný Václav ji nikdy nenosil. Věřím, že mnozí z vás to víte, ale myslím si, že stojí za to si to připomenout. A opravdu význam svatého Václava překročil hranice náboženské víry. V moderní době se k němu obraceli i lidé mimo katolickou církev. Například básníci v době ohrožení republiky roku 1938. Nebo okolí jeho pražského pomníku se stalo místem občanských shromáždění. Konec konců manifestace na Václaváku něco znamenají, když se už opravdu na Václavském náměstí sejdou davy lidí, aby něco projevili. No a tak jsem se vydal hledat historické informace, co z toho lze jednoznačně doložit. A představte si, že příběhy o jeho dokonalosti nejsou ověřeným životopisem. Vyprávění o kácení šibenic, osvobozování vězňů či vlastnoruční přípravě mešního vína známe z legend, dokládají dobový ideál svatosti, ale ty jednotlivé skutky doložené nejsou. Takže je velmi pravděpodobné, že když kronikáři o něm hezky psali, tak si tam něco jako přidali, něco si přibarvili, aby to bylo hezčí, než bychom řekli takové jako kvalitní PR, public relations, vztahy s veřejností. Bratrovražda, ke které došlo, tak ta jednoznačně proběhla a už kronikář Vidukind v 10. století uvádí, že Boleslav zabil svého bratra. A podrobnosti známé scény u kostela, pronesená slova a přesné rozdělení rolí už jako bezpečně rekonstruovat nejde. Není divu, je to tak dávno. Takže historici přijímají datum 28. září 935 jako datum té vraždy, proto také slavíme 28. září a máme volno 28. září. Ale v pramenech a v diskuzi se často objevuje také i rok 929. Dále objevují se názory, že to byl vlastně i legitimní politický krok tehdejší doby a tehdejšího způsobu, jak se vedla politika, a že mnohem větší roli se hrálo to, jak se pak k tomu příběhu té bratrovraždy právě postavila veřejnost, jak se k tomu postavili kronikáři a jakým způsobem to prezentovali dál. Důležitý prvek, kterým se říká, jak Václav, svatý Václav zachoval naši zemi a naši státnost, je, kdy se dohodl s vojskem Jindřicha I., když roku 929 v Čechách bylo jeho vojsko a Václav uznal jeho převahu a údajně každoročně odváděl 120 volů a 500 hřiven stříbra. Tady ta zase výše toho poplatku není jasně podložená historií, ale myslím si, že to nehraje roli. To hlavní téma je, že on dokázal ustoupit, aby zachoval naši zemi. A vlastně i toto je do jisté míry problematické téma, jednak se to vztahuje k tomu často kritizovanému českému
ohnout se, ale pak se zase někdy narovnat. A dokonce, což mě úplně běhal mráz po zádech, údajně i Heydrich, když okupoval nebo vedl protektorátní vládu Němců nad naší zemí, tak volal k národu a říkal, vzpomeňte si na svatého Václava. I on pochopil, že před velkou silou se má poklonit. Pokloňte se tedy a my vás zachováme. A z toho na mě teda fakt šahá úplná hrůza. Tak si říkám, a vrátil jsem se zpátky k tomu, že nejsem vědec, nejsem historik a vlastně sám se hlásím k tomu, že ani nepotřebuji nutně znát pravdu a že pro mě celý příběh svatého Václava má mnohem větší roli jako určitý princip, jako určité stělesnění hodnot, které já chci, aby byly s mojí zemí spojené a s tím, jak já chci v této zemi žít a kým i já sám tady chci být, jakým Čechem, jakým člověkem. A k tomu si beru tu svoji představu svatého Václava, ne to, kým doopravdy byl.

Když jsem u těch svatokrádežných témat, tak jsem si řekl, rozhrábnu to ještě víc a vezmu si takové velké téma, jakým je Václav Havel. Zítra 5.10. by slavil 90. narozeniny, tak jeho jméno určitě uslyšíte ještě mnohokrát. Já se řadím k těm, kteří si ho rádi připomenou, kteří si ho váží a kteří ho mají nějakým způsobem rádi. Tak jestli chcete, říkejte mi, že jsem havlista a můžete se, pokud to máte jinak, rovnou postavit na zadní a říkat si, jo, tak na tohle si dám pozor, co mi tady budou říkat. Je tady taky mýtus toho velkého, moudrého, spravedlivého, odvážného, statečného Václava Havla, kterému ve stoje tleskal americký kongres a další historky, které ho košatí. A pak je tu ten skutečný chlap. A tam jsem si říkal, přece jenom měl jsem tu čest se s panem Václavem Havlem několikrát osobně setkat a znám se s některými jeho přáteli, tak jsem si říkal, tam bych víc chtěl vědět, co byl zač. Tam nechci jenom ten mýtus, tam se chci nějak popasovat i s tím, co to bylo za chlapa v mých očích na základě toho, co bych k němu dohledal. A pro mě asi nejcennější zdroj v tomhletom je životopisná kniha Jitky Vodňanské, která se jmenuje Voda, která hoří. Jitka Vodňanská a Václav Havel měli krásný intenzivní vztah, který trval 14 let a Jitka Vodňanská, terapeutka, slovutná psychoterapeutka, v té knize, kdybych řekl, co ta kniha opravdu obsahuje, tak obsahuje spoustu lásky. A ona krásným způsobem hovoří o svých rodičích, je to životopisná kniha, o mužích svého života a krásným způsobem hovoří i o Václavu Havlovi, ale nepřikrášluje ho. Četl jsem tam dopisy, které psal, texty, které si vyměňovali, situace, které spolu zažívali a říkal jsem si, krucinál, ten chlap byl taky v mnoha věcech nerozhodný. V mnoha věcech si vlastně dělal jenom to, co sám chtěl, bez ohledu na to, co to způsobuje ostatním. Takže fakt asi byl v nějakých ohledech dokonce sobec. Rád pil, uměl se napít, uměl pařit ve velkém a bývalo mu úzko a najednou spousta i dalších velmi lidských věcí vylezla. A kolem toho všeho je ale taky jeho jako neuvěřitelná odvaha, kdy prostě on stát ani jako nedokázal ustoupit před určitými hodnotovými principy a s tím ti komunisti dělali cokoliv. A tak si říkám, jo, mýtus se dá úplně klidně zbořit. Mýtus kolem Václava Havla zbořte, pošlapejte, je na to paliva, můžete ho urážet, jak chcete, záleží na nás, co si z toho vybereme. A mně se líbí i ten odkaz, i to, že vlastně díky tomu je mi najednou mnohem bližší jako normální, obyčejný chlap a musím říct, že spoustu jeho blbejch rysů mám taky a myslím, že spousta jiných lidí taky by se v ledačem snašla. A dokonce i to, jak některé lidi rozčiluje, jak se u nás vede debata, jestli teda Havel byl dobrý nebo jestli byl špatný, tak není to jenom ryze česká věc. Například v Norsku mají dva takové veliké hrdiny, Fridtjofa Nansena, polárníka, který dostal Nobelovu cenu míru, protože zachránil víc než 300 tisíc uprchlíků po skončení světové války, nebo Thora Heyerdahla, velkého mořeplavce. To jsou takový dva tak kladní hrdinové, až spousta norů jich má plné zuby a nemůžou ho ani vystát a spíš si z nich dělají legraci. Takže nebojte se, ani toto není ryze česká záležitost, je to spíš ryze osobní záležitost. Jestli nás hrdina víc rozčiluje nebo inspiruje.

Co se stane s hrdinou, když skončí potlesk? Musí třeba nakoupit, nebo ho něco bolí, nebo se mu třeba ráno nechce z postele. A teď okolí na něho kouká jako, jak to, že ti to nejde, nebo jak to, že se ti nechce, ty jsi přece hrdina, ty bys měl zvládnout všechno. Vzpomněl jsem si na tenhle ten aspekt díky mému zážitku, kdy jsem před lety s mojí tehdejší přítelkyní byl v divadle na Vinohradech na inscenaci France Werfla Jakubovský a plukovník, kterou režíroval Jiří Menzel, takže to pro mě byl krásný příběh. Ještě v hlavních rolích byli Tomáš Töpfer a Viktor Price, takže to byl opravdu jako veliký zážitek. Nevím, jestli tu hru znáte. Plukovník je zosobněním tradičního pyšného militaristického heroismu, odvahy a rigidity. Je to právě ten silný chlap starého světa, který ale v té moderní chaotické kruté realitě bleskové války občas selhává, protože nedokáže vyhodnotit situaci, nezorientuje se v ní, reaguje zkratkovitě, dětinsky, sebestředně a vedle něho Jakubovský je naopak symbolem pragmatického lidského rozumu, takové té flexibility a schopnosti přežít. A když plukovník prokáže svoji zranitelnost a takovou až jako dětskou tvrdohlavost nebo slabost, právě když žárlí na svoji lásku Marianu nebo když není schopen čelit skutečnosti, aby to nemělo ale patos, tak Jakubovský situaci komentuje tím, že říká, nejsilnější jsou slabé okamžiky silných mužů. Já jsem tuhletu větu pořádně rozeznal, přiznávám se, ne protože bych byl tak moudrý, ale protože ta moje tehdejší přítelkyně se tak na mě podívala v tom divadle a řekla, jo, to si taky cením. A tak já jsem si vedle ní připadal jako ten silný muž a ona jako ta, co je mi blízko, díky tomu, že zažívá i občasné mé slabé chvilky. Ale v průběhu let samozřejmě se to už mnohokrát změnilo a rozeznávám krásu a sílu téhleté věty v tom, když se dívám na některé ty velké hrdiny, které obdivuji a pořád se jich vážím, ale jsem schopen rozeznat i ty jejich slabé chvilky, i okamžiky, ve kterých vlastně si najednou třeba neví rady. Jak jsem říkal na začátku, když přijdou z toho hrdinství, tak je někdy bolí nohy, nebo se jim nechce vstávat. A jsou na to i jako vědecké studie. Výzkumníci Matthew Stanley, Troy Shepard a Aaron Kay zkoumali takovou zajímavou věc, že když lidé považovali vojenské veterány za hrdiny, tak je častěji tako viděli jako mimořádně nesobecké a dokonce je i spojovali s pomáhajícími zaměstnáními, kde určitě mají malý plat. Že si jako do nich lidi promítali takovou jako až jako nezištnost. A je to hrozně zajímavé, protože ten výzkum vycházel regulérně z představ a úsudků lidí. Reálný příjem a plat a odměny veteránů v tom jako vůbec nehrály roli. A tím se otevřela velmi jako taková zneklidňující otázka. Neočekáváme náhodou od hrdinů, že budou jako pořád všechno všem dávat a sami nic nebudou chtít, že budou úplně stoprocentně dokonalí a nesmí mít žádnou chybu. A to se najednou dá vztáhnout i jako do úplně obyčejného života. Třeba znáte v rodině někoho, na koho je vždycky spolehnutí. A právě proto se ho nikdo nezeptá, jestli nechce s něčím pomoct. Jak se cítí on? Jo, že obdiv člověka jako podepře, ale jestli má být pořád silný hlavně proto, abychom my ostatní nemuseli nic dělat, tak bychom se nad tím obdivem vlastně měli spíš zamyslet my. Rozumíte mě, jak to myslím? Já tady nechci falešně moralizovat, jenom chci jakoby se dotknout toho, že je dobré někdy přijít za hrdinou a říct mu, člověče, není ti úzko, nebál ses, pojď, já tě potulím. A myslím si, že to je dobře, že to je potřeba.

kinech je slavný film Odyssea od Christophera Nolana, fenomenálního režiséra, a najednou davy lidí po celém světě chodí do kina, dokonce jezdí do České republiky, aby to viděli ve speciálních biografech, které třeba u nich v zemi nejsou, a chtějí ten film vidět v jeho plné kráse. A já jsem si říkal, že se tady vrátím k tomu příběhu, k té Homérově Odyseji a k tomu příběhu obléhání Troje. Víte proč? Protože zatímco obecně se to jako přijímá a obdivuje a že jako Odysseus dokázal tedy jako dobít Troju a jak to celé bylo, a já za sebe jsem si vždycky říkal, teď to je celý příběh šíleného podrazu, že prostě se vezme dárek a ten dárek místo toho, aby byl darem, tak je prostě smrtící léčkou, která to město zničí. A furt jsem si říkal, jak to, že nikdo nemluví o tom, jaký to byl podraz. A to je teda, beru jenom čistě moje soukromá interpretace, nikomu nechci brát tu hrdinskou jako rovinu celého příběhu. Ale věnoval jsem tomu právě dnes v návaznosti na to v uvozovkách hrdinské vysílání Dobrého rána, kdy se tématem hrdinství zabývám, tak jsem tomu věnoval čas, abych si dohledal, jak to tedy celé bylo. Tak, trojského koně podle řecké mytologie vymyslel tácký král Odysseus. Byl známý svou mazaností a výjimečnou inteligencí. A když Řekové ani po 10 letech, což je teda peklo, opravdu, nedokázali Troju dobít silou, tak Odysseus přišel s plánem, jak město přelstít. Klíčové body jsou: dal postavit koně. Ačkoliv nápad pocházel od Odyssea, tak obřího dřevěného koně fyzicky postavil zručný řecký tesař a bojovník Epeios s pomocí bohyně Atény. Pak je tu ten princip lsti. Řekové předstírají, že obléhání vzdávají a odplouvají domů, a na pláži nechali toho koně jako dar bohyni Aténě, na usmířenou a jako dar za bezpečnou cestu domů. A uvnitř toho koně se ukryla elitní skupina řeckých válečníků, kterou právě vedl osobně Odysseus. A pád Troje pak byl způsoben tím, že Trojané i přes varování věštkyně Kassandry a kněze Laokoona vtáhli koně za městské hradby. A v noci pak řečtí bojovníci vylezli ven, otevřeli brány města svému vracejícímu se vojsku a ti Troju definitivně zničili. Tak jsem si říkal, byl to podraz. A říkal jsem si, co teda on vlastně, jakože ten Odysseus byl zač. A on takových podrazů normálně vymyslel víc. Když si člověk vezme ten příběh, tak on vůbec do války nechtěl jít, on se tam nevydal dobrovolně. Věštba říkala, že se totiž vrátí až po 20 letech a úplně sám. A on, aby se té věštbě vyhnul, tak předstíral šílenství a zapřáhl do pluhu osla s volem a pole oséval solí. A prokoukl ho Palamedes a položil před jedoucí pluh Odysseova malého syna Telemacha, a Odysseus pluh okamžitě zastavil, čímž prozradil, že je příčetný, a šup s tím musel narukovat. Pokračujeme dál. Podle věštby první bojovník, který měl vystoupit na trojskou půdu, měl být odsouzen k okamžité smrti. No a Odysseus chtěl jít příkladem, chtěl být první, ale jako nechtěl zemřít. Tak vyskočil z lodi jako první, ale hodil před sebe svůj štít a na něj si stoupl. Kletbu tak vlastně nespustil, protože on vlastně se nedotkl té půdy. Kdežto za ním mladý hrdina Protesilákos, který vyskočil hned za ním, ale přímo na písek, byl okamžitě zabít Trojány. A teď, aby to Odysseovi nestačilo, tak nikdy neodpustil Palamédovi, že prozradil tu jeho lest s tím, že je jakože šílený. Takže na jeho stranu nastražil falešný dopis od trojského krále Priama a pytel zlata, takže byl Palamedes křivě obviněn ze zrady a ostatní Řekové ho ukamenovali. Takže on ten Odysseus to byl jako taky pěkný ptáček. A tak jsem si říkal, heleho, na jednu stranu říkám, jak nemáme vyklátit modly a máme si nechat některé ty hrdiny a nepátrat po jejich skutečném životě, ale ve chvíli, kdy mě osobně někdo naštval, kdy mě osobně vadilo, že Odysseus pošlapal pro mě téměř nedotknutelný institut daru, který vnímám jako krásný, i když to je úplná blbinka, malá čokoláda nebo kytička utržená na louce, tak prostě, že má být spojena s dobrými úmysly, tak ve chvíli, kdy mě Odysseus naštval, tak jsem si ho vlastně namazal na chleba. Tak tím nechci podpořit to, že každý hrdina je špatný. Ne, tím chci podpořit to, že prostě na nás záleží, co si z toho kterého hrdiny a z jeho činů vezmeme.

Na začátku dnešního ranního vysílání jsem se vás ptal, koho byste pozvali na snídani, kdybyste mohli pozvat svého hrdinu. A byl by to kdokoliv, kdekoliv. Tak si říkám, jestli třeba teďka byste dokázali odpovědět, kdybyste si měli vybrat svého hrdinu, se kterým byste dneska snídali, kdo by to byl? Americký televizní moderátor Fred Rogers vzpomínal na radu od své maminky pro chvíle, kdy si nevěděl rady se životem, kdy ho děsily zprávy o světě. A ona mu řekla, hledej lidi, kteří pomáhají. To je docela dobrý směr, si říkám, kam se dívat. A to člověk nemusí zůstávat jenom u televize, že jo. Třeba někoho takového máme blízko. A ví vůbec, že si ho vážíme a že pro nás je takovým hrdinou? Dokážeme mu to říct? Tak si říkám, že bych nám všem dneska přál takový kousek odvahy a hrdinství, že přijdeme za někým, koho máme rádi a řekneme mu přesně proč. Nebo za někým, koho si vážíme a řekneme mu, co přesně je na něm to úžasné, co nás inspiruje a co nás posouvá. A jestli se nepotkáte, tak mu třeba můžete zavolat. A nebo na to jenom sami pomyslete. Říkám si, že i tyhle věci to dělají lepší. Ten svět a ten život. Děkuju, že jste dneska byli se mnou. Petr Horký vám přeje krásný den.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

na kterém najdete mé úspěšné písně z první dekády tohoto století. DVDčko mi udělalo velkou radost, protože je pátým v ediční řadě, která na tomto zvukově obrazovém nosiči mapuje mou takřka 55letou pěveckou kariéru. Doufám, že potěší i vás. A to by zase potěšilo mě. Dnes vám představím některé písně, které na tomto DVDčku najdete. Píseň Noční král v originále I Drove All Night, jel jsem celou noc, která dala celému kompletu název, jsem si nejen já, ale také britský rocker John Wade nebo zpěvačky Cyndi Lauper, Celine Dion našli ve zpěvníku krále zlomených srdcí amerického zpěváka, skladatele a kytaristy Roye Orbisona.

debutové album Forever Young. Navždy mladý. A 15 let od chvíle, kdy mi Alphaville jako prvnímu zahraničnímu zpěvákovi na světě povolili naspívat jejich zřejmě největší hit, kterým je titulní píseň Forever Young v jiné jazykové verzi než anglické. Jak s německou, tak s českou verzí jsem měl a dosud mám docela dobrý úspěch. Jistě i díky skvělému českému textu Eduarda Krečmara, který píseň nazval Být stále mlád. Před 6 lety jsem v Německu tuhle píseň naspíval v duetu s tamním kontroverzním rapperem Bushidem. Okamžitě jsme bodovali několik týdnů na předních příčkách oficiální německé hitparády a od nezávislého hip-hop labelu jsme v roce 2009 s Bushidem převzali dvě významné ceny. Zlatou desku za 150 tisíc prodaných singlů s duetem Für immer jung a současně zlatou desku za 100 tisíc prodaných kusů Bushidova alba Heavy Metal Playback, na kterém náš duet vyšel také. Bushido mne překvapil hned v několika ohledech. Pěstuje si po léta hodně kontroverzní image a má takovou i minulost. Kdykoliv jsme se ale potkali, choval se jako správný gentleman, doslova jako rytíř ze staré školy. Překvapilo mě, že přes svou proklamovanou tvrdost, rozporuplnost a agresivitu je to velmi jemný, přemýšlivý a inteligentní člověk, který se umí upřímně a vážně dojmout. Když jsem před 5 lety slavil 70, napsal mi Bushido ručně krásný dopis, který zakončil slovy: Zůstaňte zdrav a především zůstaňte tím, kým jste. Klaním se vám, Bushido. A nezapomněl na mě ani letos, v roce mých půlku latin. Velkoryse mi a zcela zdarma poskytl pro moje už zmíněné DVDčko Noční král videoklip z našeho duetu Für immer jung.

roce 2003 jsem se po několikaleté odmlce vrátil znovu do divadla ve Slaném a s big bandem Felixe Slováčka, tam v režii Františka Poláka, natočil televizní recitál Karel Gott Swingující. Zaspíval jsem si v něm i jednu z mých vůbec nejoblíbenějších písní ze zpěvníku Franka Sinatry. Jmenuje se Fly Me to the Moon a díky textu Zdeňka Borovce jsem ji zaspíval pod názvem Dál až na měsíc. A právě touto písní jsem v září 2000 během svého prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall vzdal hold Franku Sinatrovi a dalším mým oblíbencům ze sféry americké populární hudby.

0: Kdykoliv začnu na pódiu zpívat milostnou Lásko má, sklidím hned po úvodních tónech bouřlivý potlesk. A ten mám rád. Tento světový evergreen Unchained Melody, nespoutaná melodie, jak se píseň v originální verzi jmenuje, poprvé zazněl v roce 1955 v zapomenuté filmové kriminálce Unchained, nespoutaný, v podání amerického baritonisty Al Hiblera. Nahrávka na jaře roku 1955 obsadila třetí místo amerického žebříčku nejprodávanějších singlů a nakonec toho byla nominace na výroční hudební cenu Grammy. I když se píseň dočkala ve světě více než 700 cover verzí, nejvíce ji v polovině 60. let proslavilo americké vokální duo The Righteous Brothers. Jejich nahrávka zazněla pak v roce 1990 v u nás dobře známém filmu Ghost, duch, v hlavních rolích s Patrickem Swayzem, Demi Moore a Whoopi Goldberg. Díky tomu se s ní seznámila a zamilovala si ji další generace posluchačů. Já jsem píseň Lásko má naspíval hned ve třech odlišných verzích a s odstupem času jsem hrdý na verzi koncertní. Pochází z mého pražského koncertu, který se odehrál 16. prosince roku 2002 ve sportovní hale na Holešovickém výstavišti.
1: Staré písně nerezaví.

V roce 2005 jsem prožil nádherné chvíle v jevanském nahrávacím studiu Karla Svobody Electrovox. Nahrával jsem tam v nových aranžích Jiřího Škorpíka největší hity, které pro mne Karel Svoboda složil. Když pak konečně vyšlo album Karel Gott a Karel Svoboda, Díš za štěstím, měli jsme s Karlem obrovskou radost, že naše společné písně nestratily ani v 21. století svou sílu, podmanivost a přitažlivost. Když mi Česká televize v témže roce nabídla, abych pro ni v režii Františka Poláka natočil pro štědrovečerní vysílání televizní recitál Karel Gott 2005, nabídku jsem pochopitelně přijal a několik písní Karla Svobody v aranžmá Jiřího Škorpíka ve svém recitálu s velkou chutí uvedl.

Polnoc v motelu Stop, píseň Karla Svobody a Karla Šípa. Ale nahrávkou, na kterou Karel Svoboda při natáčení alba Jdi za štěstím obzvlášť sázel, byl Konec ptačích árií. Pouštěl si ji pořád dokola, dokonce i ve chvílích, když jsem odcházel z jeho studia, když pak v lednu 2007 Karel tragicky odešel z tohoto světa, pochopil jsem. Na takový odchod zřejmě myslel už v dobách, kdy jsme album Jdi za štěstím nahrávali. Ale nikdo z nás to nepoznal. Nikoho z nás něco takového nenapadlo, což mě do konce života nepřestane trápit. Jak Jirka Štajdl, tak Karel Svoboda se písní Konec ptačích árií vlastně loučili se životem. A já pro úplnost dodám, že krásný vokál do této melodie z filmu My ztracený holky naspívala před 9 roky Naďa Veperová. Text Jiřího Štajdla objevil až po Jirkově smrti jeho bratr Láďa a já jsem píseň poprvé naspíval 2 roky po Jirkově tragickém úmrtí na album Karel Gott 76.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V prosinci roku 2006 se ve velkém sále pražské Lucerny uskutečnil koncert k 55. narozeninám rock'n'rollu. Rock'n'rollový průkopník tohoto žánru, zpěvák a producent Pavel Sedláček, rozšířil svou kapelu Cadillac a vytvořil 23členný big band, složený ze špičkových českých hudebníků. Rock'n'roll v big bandovém provedení je ve střední Evropě věc naprosto jedinečná a i ve světovém kontextu velmi řídká. Napadá mě snad jenom americká formace Brian Setzer Orchestra, tedy kapela, kterou se Pavel Sedláček nepochybně inspiroval. Do Lucerny si pozval téměř všechny, kteří měli ve své kariéře u nás co do činění s rock'n'rollem. Petra Jandu, Karla Černocha, Ivonu Přenosilovou, Karla Kahovce, Viktora Sodomu, Petra Vondráčka, Tomáše Savku, Jiřího Šlubku Svěráka, Pepu Pilaře, Tonyho Škráška, Jiřího Šimáka a také mě. A protože dobře víte, že jsem s rock'n'rollem dospíval a s chutí si ho vždycky zaspíval, na koncertě nazvaném Pavel Sedláček and the Cadillac Orchestra uvádějí hvězdy rock'n'rollu, jsem si v Lucerně střihl 3 rock'n'rolly, které mě provázejí celým životem.

Letos na konci dubna nás agentura NKL Žofín pozvala s Evou Urbanovou a s Boom Bandem Jiřího Dvořáka na koncert pro své obchodní partnery a spolupracovníky, kterým se slavilo 20 let od chvíle, kdy byla dokončena obnova exteriérů a interiérů novorenesančního paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově. Bohužel dnes už zesnulému Janu Nekolovi staršímu se podařilo vrátit a dokonce znásobit slávu tohoto výjimečného architektonického skvostu, v němž se koncerty vážné a populární hudby střídají se žofínskými fóry, mezinárodními kongresy a reprezentačními plesy. V roce 2007, po sedmiletém hudebním půstu, se rozhodla rocková skupina Vanastovy věci oslavit 20 let působení na scéně naší populární hudby vydáním dvojalba a DVD Best of 20 let. Robert Kodym a PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, se na mě tenkrát obrátili s tím, zda bych neměl nic proti tomu, když nahrají ve své verzi Lady Carnival z mého repertoáru. Prý se jim vždycky moc líbila a souhlas jsem jim pochopitelně dal. Když mi pak svou verzi hitu Karla Svobody a Jiřího Štajdla pustili, byl jsem nadšený, jaká je to super jízda. Jen jsem kluky upozornil, že mi v samém závěru nahrávky chybí onen vítězný, jásavý tón pro tuhle píseň tak charakteristický. A nabídl jsem jim, že ho naspívám. Karneval! K Lady Karneval v podání Vanastovek vznikl skvělý a vtipný animovaný videoklip. Mimochodem jeden z nejdražších v dějinách naší populární hudby. Kompletní 3D animovaný videoklip vznikl na Slovensku pod vedením autorské dvojice Vladimír Král a Karol Vosátko a producenta Ladislava Dedíka v bratislavském studiu 727. Právě teď se na něj můžete podívat na mém oficiálním webu a Facebooku. Jsem zvědavý, co tomu řeknete.

0: Chlapci, je to tam.
1: Vanastovy věci s přispěním mé maličkosti a Lady Carnival. Na řadu se teď dostává tradiční židovská anekdota. Dva žebráci sedí vedle sebe před katolickým kostelem. Jeden drží cedulku s nápisem Prosím, pomozte válečnému veteránovi. Zatímco druhý třímá cedulku Prosím, pomozte chudému židovi. Lidé se míjejí a dokonce i ti, co původně nechtěli nic dát ani jednomu, dají tomu prvému, aby zvedli mandle tomu druhému. Vychází právě kněz, zastaví se u nich, dá oběma rovným dílem a povídá tomu židovi, proč si nezměníte nápis na své ceduli, co pak nechápete, že tady vám takhle nikdo nic nedá? A odejde. Jakmile odešel, žid se otočí k veteránovi a povídá, ty Šlomo, tenhle ten nás bude učit, jak se dělá marketing.
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Když mladý Friderik Chopin opustil Polsko a vydal se přes Vídeň do Paříže, vezl si sebou některá díla, která byla později vydána v souboru 12 etud opus 10. Poprvé je publikoval ve 30. letech 19. století, kdy mu bylo teprve 23 let. Z jeho etud je však cítit, že je složil už vyzrálý umělec. Svým etudám totiž vtiskl svou duši. Etuda číslo 3 E-dur byla původně napsána pro Chopinův hudební nástroj, kterým byl klavír. Pro svou jímavou melodii a melancholický nádech je někdy uváděna i pod názvem Smutek. Chopinův životopisec Herbert Weinstock ji označil za nejkrásnější etudu, jaká byla kdy napsána. A sám Chopin uznával, že už nikdy se mu nepodařilo napsat tak krásnou melodii. Tím, čím jsou pro české televizní diváky ceny TT, tím jsou pro diváky u televizních obrazovek ceny Oto. Dramaturgie slavnostního ceremoniálu mne tenkrát přemluvila, abych Chopinovu etudu naspíval se slovenským textem Svět bez těba. A právě písní Svět bez těba se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Mám ťa tak rád.
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byl jsem tehdy v 70. letech rozhlasový kandadas. Asistent studia se nám říkalo. A protože tehdy ještě nebyly mobilní telefony, často jsem chodil do divadla. Tehdy Mahenky v Brně. Chodil jsem domlouvat s herci natáčení. A jednou, už ani nevím, jak se to stalo, stál jsem v zákulisí a kolem mě dvě krásné herečky. Vlasta Peterková a ta druhá s krásnou tváří a hlasem a dlouhými vlasy Ivana Valešová. A Ivanka je můj rozhlasový osud. Vynikající herečka a zejména souputnice v legendárním seriálu Toulky českou minulostí. A tak snad pochopíte tykání v dnešním stříbrném větru. Ivanka Valešová, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Jari.
0: Vzpomínáš si ještě na to setkání?
1: No tak konkrétně to, co si teď popisoval, už ne. To mi musíš prominout, protože už jsem přece jenom letitá.
0: Ale víš, jak ti to slušelo tehdy?
1: Já jsem byla krásná ženská.
0: No, si dodnes, ale tehdy opravdu, já jsem zapomněl, s čím tam vlastně jdu, víš. Jak se ti to stalo, že se z tebe stala herečka?
1: Víš, já vlastně pocházím z dědiny. Já jsem prožila své dětství v Padochově, v hospodě, v řeznictví. A pro mě to prostředí bylo vlastně dost neutěšené. Já jsem to tam vlastně neměla ráda.
0: Aha.
1: A já jsem hodně snila a i knížky, co jsem si vybírala, já jsem jakoby utíkala z té reality, ale já jsem měla velké štěstí, že už tam v Padochově na obecné škole jsme měli paní učitelku Polanskou, ano, mou milovanou paní učitelku Polanskou, která mě jakoby přivedla k divadlu, protože my jsme vždycky secvičovali divadlo, byly to většinou pohádky a potom na Sokolovni
0: jo.
1: se hrálo, tam jsme zahráli tak dvě představení. No a taky tam jsme měli velké štěstí, že tam byl jeden člověk, jmenoval se pan Vespalec, který vždycky organizoval jednou za měsíc výlet do brněnských divadel, kde jsme střídali činohru, operetu, operu, balet.
0: Tak byla událost, ne?
1: No to byla událost. Všichni jsme se vykoupali, umyli, hezky oblíkli. A pro mě to divadlo, pro mě zavonělo. Já si vzpomínám třeba, jednak ta první činohru jsem viděla v Redutě ještě, to bylo Jiříkovo vidění. A potom si vzpomínám, jak silný zážitek pro mě bylo, když jsem viděla Raduze a Mahulenu v Mahence a když se zvedla opona. Ono to opravdu vonělo, ještě jako těma tělkama,
0: které
1: tehdy byly. A tam si vzpomínám, Mahulenu hrála paní Helenka Kružíková a měla tu dlouhou paruku. No, mě to velmi okouzlilo.
0: Vtáhlo tě to prostě.
1: A velmi mě to táhlo. No.
0: Měla jsi sny o tom, že budeš jednou herečkou, nebo to byl zatím takový jenom kontakt?
1: Ne, no, byl to sen, měla jsem spoustu jiných představ, ale čím jsem byla jako starší a potom jsem už chodila do Měšťanky, tak se to konkretizovalo opravdu k tomu být tou herečkou. Já jsem v podstatě vlastně utekla jakoby z té reality do toho umělého světa.
0: Po kom jsi měla ten talent?
1: Já si myslím, že po mamince, protože moje maminka jednak, ona byla, to byl takový radostný, veselý člověk, který ona ráda zpívala, chodívala zpívat taky na kůr ve Zbíšově, taky hrála divadlo a já si myslím, že tam jsou někde nějaké ty geny ve mně, které jsem podědila po mamince. No a pak, no asi jsem měla štěstí. Ale já jsem měla opravdu potom hodně štěstí.
0: Jak jsi zvládla přijímací zkoušky na konzervatoř? Sám si na to vzpomínám. Je to takový děsivý pocit, že nás stálo na chodbě několik desítek a pak se ozve to jméno a člověk jde do té místnosti, kde sedí herci, které zná.
1: Ano. No, já jsem šla, to bylo komické, protože já jsem si koupila, nebo maminka mě koupila nové šaty, abych vypadala, ale pořád jsem vypadala vedle těch uchazečů z města, prostě to byla venkovská holka. A já jsem předtím absolvovala jako pohybovou zkoušku a už mě volali a já jsem se nestačila oblíct, takže já jsem měla na sobě prostě nějaký ten trikot a na to

0: Potom mě napadlo, že vlastně teď já vlastně si říkám ten text, umývám teda tu podlahu a úplně zapomenu, jako o čem to, takže úplně mechanicky a spíš se soustředím.
1: Ty jsi předběhla dobu, takhle se dneska díváme na televizi. Že?

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. My se scházíme pravidelně v Toulkách českou minulostí a je nám dobře. Pojďme dát něco z historie. Ty jsi zažila srpen 68 docela zajímavým způsobem. Byla jsi právě mimo republiku, jak to bylo?
1: Ano, no ten můj život je vlastně velmi, velmi hluboce a těsně propojený s naší historií. To už jsem nebyla žádné děcko, bylo mě 20 let v tom 68. roce a poprvé jsme se dostali za hranice, byli jsme na dovolené v Jugoslávii a vraceli jsme se domů. Večer jsme prostě nasedli na loď, jeli jsme teda tam ke Splitu, kde jsme měli vystoupit a během té noci z 20. na 21. srpna, protože jsme ani nespali a to, tak jsme se dozvěděli vlastně od Italů, kteří poslouchali rádio, co se odehrává, že prostě k nám letí letadla, jezdí tanky a že se v Praze střílí, v Brně. Musím ti říct, že to i teď teda po mně běhá mráz. Byl to strašný pocit, řekněme nezdělitelný pro člověka, který tohle nezažil, protože já v ten moment jsem si vybavila všechno, co jsem věděla, četla a viděla o válce, o druhé světové válce a tak já jsem přesně jakoby prožila tenhle pocit. A současně s tím, já jsem si uvědomila, je to hrozné, že to říkám,

0: Ale já jsem si uvědomila, že bych byla schopna zabít. A taky jsem si uvědomila, co to je slovo nenávist. Já jsem silně nenáviděla prostě tyhle okupanty, kteří nás napadli neprávem. A současně jsem zažívala ještě pocit strašné bezmoci, že já jsem kdesi mimo, já vůbec nevím, co se děje a nemůžu do toho nějak zasáhnout. No. A tehdy samozřejmě k nám byl celý svět velmi vstřícný. Tam Jugoslávci, že ho říkali, že my vás nedáme, my vám pomůžeme, vezmeme pušky. A my, když jsme potom přijeli a jeli jsme na konzulát do Zágrebu, tak tam nás varovali, abychom nejeli, abychom se nevraceli domů, protože by nás zavřeli v Maďarsku do lágru, což nebylo dobré. Ale tam byli tak úžasní lidi, kteří chodili k tomu konzulátu a rozebírali se nás do rodin. Což se stalo i nám. A my jsme později po několika dnech usoudili, že půjdeme dál. My jsme totiž měli jedni známé, kteří žili v Mnichově. Aspoň takhle jsem si to myslela já. Oni jezdívali na chatu pod Mohelno, kde i moji rodiče si tehdy jako postavili takovou malou chatičku. A já jsem jenom věděla, že se jmenují Martin a Martina, že mají Gasthaus Tankstelle. A že žijí v Mnichově. A my jsme jeli stopem přes Rakousko, kde jsme i tam na té cestě potkali tak úžasné lidi. Nám zastavili třeba dva muži, kteří říkali, ne, nejezděte a jeďte s námi do Švýcarska. Pak se ukázalo, že to byl ředitel nějaké továrny a než jsme se rozloučili, tak mě stiskl ruku a já jsem pak zjistila, že mě dal velké peníze. A představ si, že když jsme se dostali do toho Německa, tak my jsme chodili, hledali, obcházeli jsme ten Mnichov, nikde jsme samozřejmě nikoho nenašli. Až potom se nám podařilo přes rozhlas mnichovský, kam jsme prostě dali tuhle výzvu, že Iva and Ivo, že prostě jsme teda tam a hledáme tyhle přátele. A on se nám, ten Michal, ozval. Byla to vlastně nedaleko Mnichova malá vesnička a tam jsme prožili nějaký čas a tam nás velmi přemlouvali, abychom se nevraceli.
1: Zvažovala jsi to?
0: Když jsem byla venku, tak ano. Ono bylo taky přepojeno, že o telefonní spojení, ale potom, když se znovu objevilo, tak Ivo, což byl můj kolega a vlastně můj přítel, Ivo Kučera, volal domů mamince, která mu říkala, že jaksi z racionálního hlediska by bylo lepší, abychom zůstali venku, ale přece jenom jako, že jsme jejich děti a tak dále a tak dále a jeho to trochu zlomilo. Takže my jsme si řekli, no nic, pojedeme domů, rozloučíme se svými blízkými, vezmeme si nějaké věci na zimu a zase se vrátíme. No, jeli jsme domů, pak jsme si říkali, no tak pojedeme až tak ještě ten den, dva nebo týden. No a pak jsme zůstali.
2: Dole

kdy se muž stár přejde občas mezi mými, kdo sami líbe zná.

0: Ivana Valešová je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ty už si vzpomínala na maminku, že si vlastně možná po ní zdědila ten talent. Maminka odešla v určitou chvíli, ty jsi byla relativně mladé děvče ještě.
1: No, jak jsi to maminku, zvládla? Ono by se zdálo, jako, že když je člověku 24, že už je zralý, ale není to pravda. Ne, maminka mi zemřela, když mi bylo 24 let a měla jsem malého Martina, tomu byly 2 roky a tahle ztráta pro mě byla velmi, velmi bolestná a taková jako by zásadní v pocitu jakési jistoty. A já jsem tu maminku pořád podvědomě vždycky v někom hledala. A měla jsem to štěstí, že třeba když jsem potom byla ve Zlíně v divadle, tehdy v Gottwaldově, tak tam byla úžasná herečka a velmi laskavá paní se smyslem pro humor Jana Hliňáková. A do ní já jsem si trošku promítala tu maminku a měla jsem k ní vztah, jinak já jsem si ji vážila jako herečky, líbila se mi a vlastně do ní jsem si tak promítla tu maminku. A potom později to bylo v Brně, kdy jsem se potkala s Helenkou Trýbovou jako se svou kolegyní, kde vlastně jsme spolu poprvé zkoušeli nebo hráli v inscenaci, kterou já jsem tady začala, která se jmenovala Jenůfa. Ona dělala kostelníčku, já Jenůfu. A tam vzniklo velmi hluboké přátelství a ta Helenka pro mě znamenala ještě něco víc, než teda výborná herečka, laskavý člověk, ale prostě taky to byla jakoby maminka. A musím říct, že čím jsem vlastně byla starší, tak tím víc mě vlastně chyběla a chybí.
0: Pro mnohé herečky je rodina spíš překážkou v kariéře. Cítím, že pro tebe ta rodina vždycky byla asi to první, že?
1: No, to máš pravdu. Je to dáno asi tím, jak jsem vyrůstala prostě v té hospodě a krámě, kdy vlastně naši na nás neměli čas. Tak já jsem mám pocit takového stavu, takové divné bezprizornosti a mě ta rodina hrozně chyběla a já jsem na tom lpěla. Pro mě to bylo důležitější než nějaká kariéra, přestože já jsem divadlo milovala. Ale takže i když jsem potom měla třeba velmi výhodné nabídky, po které by mnohá herečka prostě skočila okamžitě, tak já, když nebyla možnost, aby ten partner šel se mnou, tak já jsem prostě zvolila tu rodinu. Ale nelituju toho.

0: Ivana Valešová, herečka, je hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Setkání s osudovým mužem, Františkem Derflerem, hercem, scházíme se už 20 let při natáčení Toulek českou minulosti, a tak by mě zajímalo, jaký byl ten první den, kdy si pochopila, že je to osudová záležitost.
1: Můj milý příteli, to už je teda dávno, dávno. Já jsem tohoto mládence potkala už ve svých 14 či 15 letech.
0: Opravdu?
1: A věděla jsem, že tohle je on, tohle je mužský, kterýho bych hrozně chtěla. Oni byli s Fredem Strajčkem, Láďou Županičem, oni byli ve čtvrtém ročníku na JAMU a já jsem byla na konzervatoři. Mm-hmm. A já jsem k ním vzlížela a ten František se mě strašně líbil.
0: A co konkrétně se ti tak na něm líbilo?
1: No on jako člověk, jako mužský, prostě z něho vyzařovalo něco nádherného, voňavého. Mm-hmm. A my jsme chodili do Marty se dívat na představení, které tam hráli. Chodili jsme na všechna jejich představení a byly to pro nás i vzory. A to teď nemyslím třeba jenom Františka nebo Freda, Jana Andresíková. Mm-hmm. No a představ si, že po mnoha a mnoha letech, kdy já jsem se provdala, měla jsem syna Martina, prožila jsem určitý život jak v soukromí v divadle, se najednou František objevil v Brně. A protože to byl člověk se svobodnou duší a nějak se netajil svými názory, prostě on musel z Prahy, kde byl, kde měl angažmá, musel odejít a tehdy mu nabídla Eva Tálská, jestli by třeba nechtěl jít na provázek. A tak se dostal František do Brna a my jsme se občas potkali, kdy on žil prostě s jinou jako partnerkou či přítelkyní na některých výletech, které se tak společně pořádali. A potom jsme se potkali při natáčení inscenace, co dělal Evžen Sokolovský Hlavou proti zdi. No a v tom, jak bych to řekla, v tom kontaktování, protože já jsem byla přece jenom plachá, nám velmi pomohla kamarádka Eva Gorčicová a František mě potom později říkal, že to je zvláštní, ale že prostě, že ze mě, že jsem vysílala tak silné vlny emoce, nebo já nevím čeho.
0: Že nešlo odolat.
1: Že, no, a tak jsme vlastně spolu začali se přátelit, začali jsme spolu být, žít a pro mě bylo velmi důležité, že on byl člověk, který přijal mého syna a přijal ho jakoby jako svého. To, kdyby nebylo, tak samozřejmě nemohla bych s takovým člověkem žít.
0: František už si to naznačila, byl takový rebel v té společnosti. Mm. Otisklo se to nějak do vašeho soužití?
1: Ale tak samozřejmě, protože František, myslím si, že on je velmi silná osobnost, že to nebylo, někdy to nebylo snadné, ale těch 30 let, které jsme spolu prožili, pokládám za velmi dobré období jako mého života. František nejenom, že byl dobrý herec, ale on měl určité morální a mravní zásady, z kterých nehodlal slevit. Nasadil velmi vysokou laťku mně i našim kamarádům. A taky se velmi občansky angažoval. Byl v kontaktu s disentem, sám vytvořil samizdat, jmenovala se to, že jo, Studnice. To byly nejenom filozofické eseje Josefa Šafaříka nebo prostě dopisy Václava Havla, dopisy Olze a jiné věci, protože to on vydával takhle i verše, i literaturu a různé jiné jako autory. A my jsme měli také takové literární večery. u nás se pořádali. Já jsem vždycky trnula, protože já jsem měla velký strach, protože k nám přišlo tak třeba 20 lidí a ten večer vždycky byl na určité téma. Buď to šlo o literaturu, nebo i to byly to otázky jako politické, kde třeba na tohle téma hovořil jako Jaroslav Šabata, nebo přednášel tam nám Toník Přidal, Milan Uhde. Přijel k nám z Prahy taky několikrát Radim Palouš. Byly to nádherné, nádherné večery. Ten byt byl nabitý jako k prasknutí. A já jsem vždycky trnula, protože tam byly taky ty malé děti, kdy někdo zazvoní u dveří a prostě nás vyberou.
0: A zazvonil někdy?
1: Tehdy ještě ne. Tehdy jsme měli ještě štěstí. Zazvonili až později.
0: A co to znamenalo pro tebe a pro Františka a pro celou rodinu?
1: No, já jsem teda žila pod velkým tlakem jako strachu, protože jsem neměla takovou kuráž jako František, ale sdílela jsem jeho názor. Proto také, když došlo k podpisu charty, tak tehdy přišel k nám i Milan Uhde a říkal, Ivano, ale to si sama zvaž a svobodně se k tomuhle vyjádří, protože já chápu, co to znamená jako pro ženu, když má děti. Jestli nechceš, nebo prostě ten strach je takový, tak ať to ten Franta nepodepisuje. Ale já jsem nemohla říct ne. Já jsem nemohla říct ne, protože jednak já bych vlastně ztratila tohoto člověka, kdyby on musel jakoby popřít sám sebe. A navíc, vždyť já jsem sdílela stejný názor jako on, jenom jsem třeba nedokázala tak statečně vystupovat. Takže tak došlo i k podpisu charty a potom už se teda začalo stávat to, že u nás zazvonili, buď to oni chodívali velmi brzo mezi 5. a 6. STBáci, buď to Františka odvedli, nebo se někdy stalo, že nepřišel vůbec domů. To jsme tehdy, je to až úsměvné, no s tím odstupem času, to jsme hráli v hru podle Evy Kantůrkové Jana Husa a už to bylo v době generále, kdy prostě František vůbec nepřišel domů a kamarádi mi dali prostě takové jako echo, co se stalo, že ho zadrželi a já jsem tedy honem jako uklízela, že ho, materiály a teď jsem trnula a celou noc jsem čekala, ten František nepřišel. Uhum. Já jsem brzo ráno se rozjela do divadla, kde jsem tedy sdělila tuto skutečnost našemu šéfovi, Oldřichu Slavíkovi, co se stalo. A on zařídil a vytelefonoval, že teda toho Františka přivedli na tu generálku. František měl ovázanou ruku, já jsem si říkala, co se stalo, pak jsem se ho ptala, já jsem říkala, Franti, co se stalo? No, on měl u sebe dopis od pana Václava Havla a on ho před nimi snědl a oni mu za to vyvrátili palec. Ale tady k tomu chci ještě říct jednu věc. Já nikdy nehážu lidi do jednoho pytle, protože záleží na charakteru toho, kterého člověka. A musím říct, že Oldřich Slavík byl vlastně skvělý člověk. Charakterní člověk. Vždyť on nás mohl vyhodit. A přesto, že byl ve straně, on nás z divadla nevyhodil, nechal nás tam být. I když to, že jsme se prostě angažovali tak, jak jsme se tedy projevili v té době, se podepsalo na tom, že jednak jsme míň hráli, nemohli jsme pracovat v rádiu nebo v televizi, ale mohli jsme nějakým způsobem u té naší profese setrvat.
0: Přesto všechno tenhle ten silný vztah po letech skončil. Jak se to tak stává, že vztah s takovým zázemím najednou prostě skončí?
1: No, tak pro mě to byl šok samozřejmě. Protože já jsem měla pocit, a mám ho i teď, že jsme si velmi rozuměli v mnoha směrech. Teď prostě tady nešlo jenom o divadlo nebo o výtvarný svět a tak dále. Ale já myslím, že se to se někdy stane, že to nějak vyprchá a ten partner z toho druhého odejde a František si zvolil tedy jinou cestu, odešel od nás. Já jsem se s tím samozřejmě velmi, velmi těžce srovnávala, ale já už jsem mu dávno odpustila. Je pravda, protože pro mě to byl nesmírně silný vztah, že tenhle člověk se vkořenil do mě. Prostě to se nedá nic dělat. Ale já to respektuju. Já to respektuju a já jsem mu vděčná za všechno, co mi dal, protože on mi dal všechno, co může muž ženě dát. To mi opravdu František dal. No a navíc, vždyť máme taky spolu děti.

anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypad z vás.

Jedna sladká, nežná láska. Přísám, že ať se štěstí točí zády k nám,

0: Posloucháte Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. Ivanko, pojďme na dvě situace tvého života, které tvůj život velmi ovlivnily. Tisícročná včela. Vím, že jsme se potkávali na nádraží, když jsem já jel do Prahy a ty do Olomouce a vždycky si děláme legraci a vzpomínáme na období, kdy jsi byla sedmá nejoblíbenější slovenská herečka.
1: To je komické.
0: Jak se člověku dostane taková příležitost, že opravdu ve výjimečném televizním díle prostě vystoupíš? A filmu samozřejmě.
1: No, tomu neporozumím dodnes, ale je fakt, že tento skvělý režisér, pan Jakubisko, on si vybíral zajímavé typy, které ho nějak oslovovali a které viděl v tom svém filmu. No a takhle já jsem k tomu přišla, samozřejmě, že jsem byla pozvaná na kamerové zkoušky, vůbec jsem tomu nevěřila.
0: Jo.
1: A říkala jsem si, no prostě aspoň si udělám výlet do Bratislavy a uvidím živého pana Jakubiska. A představ si, že já jsem dostala tu roli Márii, no ale co bylo strašné. No vždyť mým partnerem byl Štefan Květík. Mm-hmm. Byl tam Míšo Dočolomanský, Joženko Kroner. No, Jari, pro mě to bylo něco strašného. Mě trvalo několik dnů a tak, než já jsem vůbec byla schopna mezi těmito lidmi být. Proto si myslím, že z počátku toho natáčení jsem byla tvrdá jako štolverk. No, protože já nepatřím těm lidem, kteří někam přijdou do jiného prostředí a okamžitě se zadaptují, mm-hmm. nebo i s lidmi, když se potkají. Mně to prostě trvá takové 2-3 dny, ale oni byli všichni úžasní. Byli ti Slováci, když se vyvedou, a tady byli to skutečně, jako to byli grófové, tak jsou nesmírně galantní a vlastně mě i pomáhali. Byl to pro mě velký zážitek a měla jsem taky možnost procestovat v Slovensko, které je krásná země. Dostala jsem se do míst, kde jsem dřív nikdy nebyla. Bylo to pěkné, bylo to nádherné.
0: A je těch 20 let s toulkami českou minulostí srovnatelných s tisícročnou včelou? I těch toulek už máme tisíc, že?
1: Samozřejmě, protože už když jste nám nabídli, abychom se zúčastnili tohoto projektu...
0: Já si na to vzpomínám jako teď. Přijeli jste s Františkem do 4. patra, ano, do kanceláře, ano. Josefa Veselého, a tam jsme to probírali.
1: Ano. Ne, musím říct, že pro mě to je velká čest a vlastně štěstí, že jste si takhle na nás vzpomněli, protože já jsem se dřív třeba ani tolik nezajímala o historii, ale co já všechno už jsem se dozvěděla, a když si člověk skládá prostě tu mozaiku těch střípků, jak to do sebe zapadá a jak se bohužel ty dějiny jako opakují, tak jednak si osvěžím to, co jsem třeba už znala dřív, nebo co jsem potom později si přečetla nebo viděla, ale víš, já vás mám ráda. Pro mě je důležité to setkávání se s vámi. Já nevím, jestli jsme nějaká stejná krevní skupina, ale já mám pocit, že na sebe velmi dobře slyšíme, zvlášť ještě, když jsme zpočátku točili, že s Igorem Barešem, no tak to bylo nádherné kvarteto. Tím nechci Igor Dostálek, samozřejmě to dělá velmi, velmi, velmi dobře, ale protože s tím Igorem jsme na sebe dobře slyšeli jako partneři i v divadle, protože s Igorem jsem hodně partneřila, tak mě bylo a vlastně je s vámi dobře. A my jsme taky taková zvláštní smíchová kultura.
0: To je pravda.
1: Protože já jsem brepta. Občas tam řeknu nějaký úplný nesmysl. Ale vždycky to nějak dobře dopadne a odcházela jsem taková jako šťastná a těšila jsem se zas na další setkání.
0: No, my teď jezdíme z hodou okolností na besedy o toulkách českou minulostí po moravských knihovnách A musím říct, že velmi zabírá historka Josefa Veselého, která, ty si měla říct, mannheimští komponisté, a místo toho si řekla mannheimští komunisté. Tak to teda zabírá vždycky. A takový ten provokatér byl Igor Baneš.
1: Igor.
0: Už si to říká, že se ti s ním dobře hrálo na divadle.
1: Potvůrka jedna protivná. No, protože on věděl, a tohle je prostě osvědčený, že on vyšel potichunku z toho panelu, nebo spoza panelu, kde měl on svůj mikrofon, a už mě dopředu špítl nějaké slovo, kde věděl, že třeba i normálně ho zbreptám. Tak on mě už je pošeptal v té zkomolenině, no Richtig, uspěl. No ale přiznej sám, opravdu já jsem byla zdrojem veselí. Vždyť kolikrát se i Jožánek veselí, jak mlátil rukou do koberce, jak se otřásal smíchem. No je pravda, že jsem dost zdržovala.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Ivanku Valešovou. Vrátíme se zase k té rodině. Ty máš dvě dcery, krásné, jednoho syna.
1: Ano.
0: A pár vnuků, nevím teď kolik?
1: Čtyři.
0: Jak se vám žije? Jaká seš babička?
1: No, takhle. Já nemluvím svým dětem do jejich životu, protože každý si vede svůj život. Já chci, aby mě vnímali jako oporu, protože oni ví, že mají mou lásku. A já se teď snažím vlastně jim nahradit to, co když jsem byla velmi aktivní, když jsem hrála divadlo, točila a tak dále, že vlastně oni na to velmi dopláceli. Proto možná ani jeden z nich si nezvolil jako tuto cestu. Můj syn, ten se věnuje, já tomu řeknu takhle, elektronickým zázrakům, já tomu nerozumím vůbec. Mm-hmm. A obě dvě dcery milují zvířata a obě dvě vystudovaly veterinu. Takže já se teď snažím jim ten čas vynahradit takovou službou, že pohlídám vnoučátka, když je zapotřebí, a taky psa. No a hlavně chci, aby věděli, že prostě tady jsem a jsem tady pro ně.
0: Jsi šťastná?
1: Jari, co to je štěstí? To je takový pomíjivý pocit. Já spíš chci věřit v naději, že bude líp.
0: Ivanka Valešová, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ivanko, moc děkujeme. Měj se hezky a v přitoulkách českou minulostí. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak tu máme po týdnu další meteor.
1: Příjemný a inspirativní poslech přejí Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.
1: Sisel. Ze škůdce ohroženým druhem.
0: Je pohyb seniorů věda?
1: Co umí chytré textilie?
0: Molekulární kuchařka a neb jak mrzne voda?
1: Letní sucha a horka, bylo to normální?
0: Nobelova cena za malárii.

0: Dorůstá délky okolo 20 cm a dosahuje váhy 200 až 400 gramů. Má hustý, hnědavý, přiléhavý kožich, velké oči, malé ušní boltce a krátký ocas. Přední končetiny jsou o hodně kratší než zadní. Říkáme mu
1: sisel. Dříve běžný živočich, škůdce, ničitel úrody. Byly doby, kdy nikoho nezajímal, jak říká Jan Plesník z Agentury ochrany přírody.
2: Sisel obecný je příklad modelový, tak říkají, živočicha, který byl naprosto běžný. Byl dokonce tak běžný, že teď to možná řeknu příliš tvrdě, že zoologům ani příliš nestál za to, aby ho studovali. A dokonce byl považován za škůdce. V letech 48 až 1952 jeho rozšíření bylo největší na území dnešní České republiky. Byl téměř prohlášen s určitou nadsázkou za třídního nepřítele, čili byly konány kampaně na jeho likvidaci, na vyplavování z nor a podobně. V té době to byl natolik běžný živočich, že osídloval vlastně celé území Čech snad s výjimkou jihočeských pánví a některých hornatin ve středních Čechách. Nebyl také v Českomoravské vrchovině a to je zajímavé, chyba na Ostravsku.
0: To, co sislům nejvíce uškodilo, byly změny v našem zemědělství.
1: Ty v éře po druhé světové válce.
2: První přišel v 50. letech, kdy došlo k drastické přeměně zemědělské krajiny, to znamená ta předcházející mozaika různých typů prostředí, jako jsou louky, jako jsou různá pole, jako jsou meze, byla náhle nahrazena velkoplošnými lány. Druhý zásah přišel v 70. letech, kdy vznikla představa, že zemědělství vlastně není nic jiného než určité průmyslové odvětví. A ty lány se ještě zvětšily, ještě zmizely remízky, zmizely travnaté plochy, zmizely úhory, takže ten sisel přišel o významné prostředí.
0: A tak se sisel z naprosto běžného druhu stal kriticky ohroženým živočichem.
1: Pod ochranu státu se dostal v roce 1992.
2: V té době se dokonce odhadovalo, že ta populace celá v České republice je menší než 2000 jedinců. Dneska ta situace vypadá tak, že máme asi 36 kolonií, ale je tady jeden veliký problém. Ty kolonie jsou vesměs izolované, to znamená, ten původní areál souvislý, rozšířený, se rozdrobil, fragmentoval do 36 populací a řada těch populací není životoschopná prostě proto, protože v nich žije málo jedinců. Navíc se ukázalo, potvrdili to molekulárně genetické studie, že sisel, který jako stepní živočich osídlil střední Evropu, řekněme z Balkánu, z východní Evropy a možná dokonce z Malé Asie, z Turecka, přišel sem s jedinou vlnou. To znamená, byla tady jenom jedna vlna. Ta populace nebyla potom doplňována dalšími jedinci, třeba řekněme někde z Řecka nebo z Makedonie. A vedlo to k tomu, že sislové, bohužel pro ně, se vyznačují nízkou genetickou proměnlivosti, variabilitou, když to řeknu úplně jednoduše, jsou si příliš příbuzní. To znamená, všechny takové ty nedostatky a ty tvrdé dopady malé genetické rozmanitosti populací, jako je známá příbuzenská plemenitba, se u nich projevují relativně významně.
0: A kde najdeme sisla dnes?
1: Žádná volná příroda. Jsou to pravidelně udržované trávníky.
2: Ten důvod je jednoduchý, nebo jsou možná dva. Jeden je, že oni komunikují, když stojí na těch zadních nohách mezi sebou, musí se vidět i zvukově, čili trošičku nám připomínají třeba surikaty z tohle hlediska. Druhá věc je, že pokud je ta tráva vysoká, tak sisel má minimální šanci uvidět včas zaregistrovat predátora. Takže k našemu překvapení můžeme říci, že sisel v České republice upřednostňuje právě tento typ prostředí, takže my ho najdeme na letištích, najdeme ho na golfových hřištích, najdeme ho na tábořištích a podobně. To znamená, jsou to všechno místa, kde se tráva pravidelně seče a nejen pravidelně seče, ale také se odstraňuje.
0: A tak se sislům daří třeba na letišti v pražských Letňanech.
1: Bohužel až moc. Tak moc, že jim samotným z toho vzniká veliký problém.
2: To byl právě příklad populace letňanské, která ještě kolem roku 2006-2008 měla 650 jedinců, čili byla relativně početná. Co se ovšem ukázalo, bylo, že zřejmě tím, že oni v okolí neměli vhodné prostředí, byli příliš nahuštění, byla tam příliš vysoká populační hustota, tak se začal projevovat stres. Bylo to dobře vidět na skutečnosti, že právě v době, kdy ta populace byla takhle početná a měla takhle málo prostoru, zavřezlo, anebo už mělo mláďata jenom 50% samic. Zatímco za normální

0: výkyv. Čili ještě bych se trošku zdráhal hovořit o tom, že jde o nějaký trend.
1: Pokud vás teď napadlo, milí posluchači, vydat se na letiště a golfová hřiště hledat sisly, je to zbytečné.
2: Je půlka října a oni už jsou v režimu zimního spánku. A kde ho tráví?
0: Tráví ho v norách. Sisel je živočich, který třeba na rozdíl od některých jiných ledovců je typicky koloniální. To znamená, jsou známy kolonie obvykle ještě před začátkem jeho úbytku. Ve střední Evropě čítali stovky až tisíce jedinců. On má rád půdu, kde není vysoká hladina spodní vody, kde se mu dobře hrabe, dobře vytváří nory. Ta hloubka nor není až tak velká, je asi 80 cm, ale pozoruhodná je délka. Ty nory mohou být dlouhé 1,5 metru, ovšem ty hodně dlouhé, to znamená, které jsou obývány několik let, tak ta délka je až 6 metrů.
1: 6 metrů? Tak dlouhé máme i my, lidé, obývací pokoje.
2: Zajímavé je, že ne všichni sislové jdou spát ve stejnou dobu.
0: Je zajímavá věc, že to ukládání k zimnímu spánku u tohoto druhu není synchronní, to znamená, není stejná doba pro dospělce a pro letošní mláďata. A musím ještě zdůraznit jednu věc, že na rozdíl od kupříkladu medvědů jde o pravý zimní spánek. To znamená, ten živočich opravdu sníží metabolismus, teda látkovou výměnu, klesá u něj teplota, zpomalí se mu srdeční tep, či je to klasický zimní spánek. A pokud by posluchači chtěli sisly znova vidět ve volné přírodě, tak potom je můžeme odkázat na příští březen, duben. Rád bych zmínil jednu věc, že sisel si na rozdíl od křečka nedělá zásoby, přímo protože skutečně hibernuje, řekněme, ty nejdelší, ty největší spáči, tak říkajíc, mají teda rekord 210 dní.
1: To můžu jedině závidět. Jak mně se někdy nechce z pelechu.
2: Mně taky. Ale 210 dní nic nedělat, to já bych určitě nevydržel.

0: Meteoru jsme si minulý a předminulý týden povídali o pohybu. Výzkumy ukazují, jak je důležitý u dětí i u dospělých.
1: A platí to i v seniorském věku. I když právě v něm mají mnozí lidé tendenci podlehnout pocitu, že už nemusí nic dělat.
0: Dá se i ve vyšším věku cvičit, nebo už to nejde? Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že starší lidé mají většinou nadváhu, že se štíhlá postava s věkem udržuje stále hůře.
1: To už je otázka pro profesora Václava Bunce z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je to neodvratné, že čím jsme starší, tím víc vážíme?
2: Většinou ty starší lidi začínají omezovat tu svoji aktivitu, jak teda pohybovou, ale i duševní. A co je nejhorší, že spousta lidí si neuvědomí to, že jestliže změní ten výdej, tak je potřeba změnit i ten příjem. To znamená, je třeba vzhledem k tomuto redukovat klasické množství potravy, které jí. Druhá věc je, že je jednoznačně doloženo, že typickým projevem stáří, který je v tomto směru, je ubývání svalových hmoty. Tomu se říká ta sarkopenie. Dlouhý leta se tvrdilo, že to klasické ubývání začíná někde po 40. roce věku. Není to pravda. Pakliže není ta svalová hmota kultivovaná, tak dochází k úbytku zhruba od 24. roku věku. Ta čísla se shodují někde na 0,5 až 0,7% za rok úbytku svalové hmoty, jestliže nemá ten patřičný svalový stimul. No a je to asi tolik, že těch lidí, kteří mají už takový ten deficitní, fatální úbytek svalové hmoty, kdy jsou závislí na svém okolí, to už je ta nejhorší situace, ale že už nejsou schopni realizovat takový ty volnočasové aktivity, které mu umožňují vlastně zlepšit tu regeneraci po tom zatížení, ať pracovním nebo fyzickým, tak v těch 60 letech je to někde okolo 40%. Nebo v 65, protože ten seniorský věk se teď posouvá od roku 65 výš, no ale v 80 letech už je to 60%. A je to situace, která se dá poměrně jednoduše ovlivnit přiměřeným pohybovým režimem, přiměřeným pohybovým programem.
1: Už minule nám profesor Bunc doporučoval jako nejlepší aktivitu pro lidi v produktivním věku rychlou chůzi. U seniorů to platí dvojnásob, protože při chůzi je nejmenší riziko zranění.
0: Možná právě kvůli možným zraněním slyší

0: Senioři často od svého praktického lékaře radu raději se nehýbejte, ať se vám nic nestane. Ale to není dobrá rada, pokud za ní není skutečně vážný důvod.
1: U těch seniorů je ta obrovská varieta těch nemocí, které se tam objevují, ať už je to kardiovaskulární systém, ať už je to pohybový systém, ať je to otázka demence, která se tam velmi začíná projevovat. Takže u těch seniorů máte relativně omezené možnosti, ale já si myslím, že to je to nejhorší, co může ten ošetřující lékař udělat, když mu zakáže aktivity, které do jisté míry jsou kreativní. Já považuji pohyb za kreativní projev člověka. On by měl vedle toho pohybu se stále udržovat, já nevím, chodit po výstavách, číst a tak dále. Což ale zase narážíme na ten problém, který je ekonomicky vázaný. Ale já se domnívám, že těch lidí, kteří nemohou realizovat takovou tu kreativní činnost spojenou s pohybem, jsou skutečně jenom zlomky procent. Je to zkrátka chyba, jestliže se to tomu člověku takto postaví. Pokud tam není výrazně objektivní příčina.
0: Zdá se, že nejhorší je nic nedělání.
1: Co je nejhorší, co můžou v současné době udělat lidé, že své rodiče, kteří třeba vybudovali úspěšnou firmu nebo vybudovali, já nevím, úspěšný podnik, když přijdou do věku těch 65, tak tatínku už se celý život napracoval dost, už si odpočít. To je to nejhorší, co můžou udělat. Pokud mu nenechají určitou odpovědnost, spodupodíl na tom, co celý život dělal, tak ten člověk velice rychle degeneruje, odchází a ty konce jsou potom velice fatální. Pokud ten člověk nemá zhruba 60% volného času, senior, který přestane být aktivní, to znamená odchází do penze, ale nemá denně 60% času, který věnoval práci, to znamená z těch 8 hodin, už máme 60, je zhruba 5 hodin, pravidelné činnosti, tak poměrně velice brzo odchází, velice brzo jsou problémy, které vedou k tomu, že ten člověk je vlastně upoután dlouhodobě na lůžku a umírá.
2: Odborníci, kteří se zabývají životem člověka ve stáří, jasně říkají, jak je důležité udržet seniora v kondici co nejdéle.
0: Také je dobré si uvědomit, že nemocný člověk stojí peníze. Senioři spotřebovávají v současné době asi 60% zdravotního pojištění.
2: Být co nejdéle zdravý je výhodné pro všechny.
1: Celý problém v současné době u seniorů je v tom, že je maximální snaha, aby se ty zdravotní problémy koncentrovaly třeba do posledních 2, 3, 5 let života. U nás bohužel to vypadá tak, že ten senior má zdravotní problémy, které ho limitují nebo které jsou neřešeny nebo řešeny omezeně už třeba od 65 let, má je 20 let. A v tom je ta komplikace. Samozřejmě to řeší tak, že ty lidi koncentrují do určitých center, ale to nejsou jako u nás, že se tam hádají na chodbě. To jsou zkrátka jednotky, kde ten člověk si převeze svůj nábytek, svoje všechno, na co je zvyklý, a v tom se pohybuje. Má tam samozřejmě dostupnou činnost, ale není to tak, že to za něj někdo převezme. On si musí dojít nakoupit. Byť to je třeba 200 metrů nebo 100 metrů po chodbě. Ale není to tak, že by všechno dostal jako na talíři. Samozřejmě to se týká jenom těch, kteří jsou toho schopni. Ale tohle se ukazuje, že ten systém je daleko výhodnější.
2: Jak to často vypadá u nás, to bohužel víme.
1: To nejhorší, co se může udělat u toho seniora, je to jeho přemístění z prostředí, který znal. Jako tady je obrovské množství domů pro seniory. Ale ty lidi si neuvědomují, že tohle by mělo být řešeno jen v okamžiku, když ten člověk je skutečně nemohoucí. Když už není schopen se sám o sebe postarat. V okamžiku, kdy vy ho převedete, že on je schopný, ale jenom potřebuje rodina být, nebo to s nějakým způsobem není schopný utáhnout, žít sám, tak to je velmi špatný a tam ty lidi jako odcházejí hlavně duševně. A většina těch domů seniorů, my jsme teď dělali celou řadu studií, bohužel jsou to jakési, a možná je to trošku hrubý, ale mě nic jiného nenapadá, než čekárna na smrt.
0: Neposlouchá se to hezky?
2: Naše populace stárne a tak nějak nevíme přesně, jak se k tomu postavit.
1: Tam je obrovské množství problémů, které bohužel u nás jsou dlouhodobě podceňovaný a dlouhou dobu se s tím nic nedělá. Když si vezmeme, že současné statistiky mluví o tom, že lidi, kterým je víc než 65, je okolo 18,5%, my máme trošku ještě vyšší čísla, přes 20%, to znamená pětina populace už je v tom věku, kdy jsou seniorský. Ten základní problém je, že na to stáří se ten člověk musí dlouhodobě připravovat. To není možné, že to začnete řešit, a teď je to odpovědnost samozřejmě i toho nejbližšího okolí, v okamžiku, kdy on odejde do penze. To už je příliš pozdě a je to šoková záležitost.
0: Jak říkal profesor Bunz, už od 24. roku života nám ubývá svalová hmota. Měli bychom se pohybu věnovat celoživotně a vlastní snahou vstoupit do seniorského věku v kondici.
2: Nikdo to za nás neudělá.

0: Kdo se zajímá o kosmonautiku, jistě zná Goddardovo kosmické středisko. Založeno bylo roku 1959 jako první centrum NASA a zaměstnává na 10 000 lidí pracujících v oboru kosmických letů.
1: Naše pozornost teď nebude věnována přímo středisku, ale muži, po němž je pojmenováno. Právě jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar a teď nám ho připomene.
2: Jedním z velkých amerických průkopníků kosmonautiky byl Robert Goddard. Narodil se v roce 1882, zemřel v roce 1945 a byl první, kdo experimentoval ve Spojených státech s raketami. A ten řekl něco, co myslím platí obecně pro jakékoliv těžké problémy a jiné vlastně věda ani neřeší a které jsou, myslím, velice inspirativní, ty myšlenky i dnes. Tak řekl přesně tohle. Je velmi obtížné stanovit, co je nemožné, neboť sny včerejška jsou naději dneška a realitou zítřka.
1: To platí v řadě oborů, i v tom, kterému se teď budeme věnovat.
0: A tím je textilnictví. Všichni lidé na světě se oblékají a rozhodně nenosí stejné oblečení jako před stolety. Vývoj jde tak daleko, že je dnes možné zabudovat do oblečení i elektroniku.
1: Tyto takzvané chytré textilie, nebo anglicky smart, zažívají rychlý rozvoj i za přispění českých vědců.
3: V současné době se aplikují tyto smart oděvy s nositelnou elektronikou do řady odvětví. Jsou to jednak komunikační systémy, to znamená uplatnění GPSek, mobilů, MP3ek, čili běžné jsou sluchátka, běžné jsou mikrofony a ty mikrofony dokonce jsou už udělány tak, že snesou normálně údržbu, praní, čištění, žehlení, takže to je docela výhodné. Dalším prvkem, který se velmi často uplatňuje, je vytápění. To vytápění se děje pomocí speciálních textilií s grafénem. Dokonce ty příkony jsou dneska dělány tak, že by to mělo stačit na 4 až 8 hodin používání. Čili já si myslím, že už je to docela dostatečný například pro horskou službu, pro záchranáře a tak dále. Čili ten nástup té elektroniky v současné době do těch oděvů je skutečně masivní.
1: Jak to funguje? Jak dokáže oděv vést elektrický proud? Jak umí poznat teplotu?
0: Aby tohle oděv dokázal, muselo se vyřešit hned několik problémů.
3: Tak první je samozřejmě, že musíme tam aplikovat nějaké senzory, které budou o tom oděvu nebo o tom prostředí dávat nějaké informace. Takže existují textilní snímače tlaku, teploty, vlhkosti, ale i další snímače, které je možno umístit do oděvu. Další problém jsou vodivé dráhy. Vodivé dráhy se jednak používají klasicky, kde se jistým způsobem na povrch vláken nanese uhlík, který je vodivý a tím se získá trochu vodivosti. Lepší řešení v současné době je uplatnění buď úplně tenkých kovových drátků, kde skutečně lze s tím tenkým drátkem šít klasickým vázaným stehem. A druhé, ještě lepší řešení je, že do textilní příze se zabudují kovová vlákna o průměru asi 500 mm, přičemž ta vodivost, když tam budou ty vlákna měděná nebo ocelová, je poměrně slušná. Já bych to tady předvedl, tady mám ukázku klasického šití vázaným stehem touto přízí s uplatněnými kovovými vlákny. Naomak ta příze vypadá, nebo ta šicí niť de facto vypadá úplně normálně.
1: Počkejte, já si taky sáhnu. Tohle, že má být vodivý drátek, je tak tenoučký.
0: Podejte mi to tričko. Nepoznal bych, že to není obyčejná nit.
3: A když na jeden konec dám jeden kontakt a přiložím druhý kontakt, tak by to mělo začít vést elektrický proud, který se ozve nějakým pískáním.
1: Tak si to zkusme.
0: Ano, už to slyším.
1: Nit vede elektrický proud.
0: Nemůže být pochyb. Slyšeli jsme důkaz.
3: Takže to je důkaz, že ta šicí niť v délce asi 30 cm docela dobře vede proud. Odpor této nitě se pohybuje kolem asi 1 ohm na 1 metr.
1: Vidíme, že šít takovouto nití se dá velice dobře. Je tam nějaký problém?
3: Vždycky problém je ukončení a ty spoje. Ty spoje se dělají buď ultrazvukem, anebo klasicky se spojují přes takové oděvářské druky. To jsou takové spojky, které se dají zas odpojit. To odpojení je většinou nutné z toho důvodu, že řada senzorů nesnese praní a nesnese vodu, některé jo, ale některé ne, tím pádem se vlastně musí většinou zdroje proudu a některé elektronické součásti odpojit. To se dělá právě přes ty druky.
1: To jsou tyhle nýtovací knoflíky.
0: Patentky. Prostě se to odepne a zbytek může jít do pračky.
1: Tak mě napadá, elektronika je k ničemu bez proudu.
3: Ano, ano.
0: No jo, takže tričko vytáhnu z nabíječky a jdu ven?
3: Takže u téhle nositelné elektroniky je skutečně problém prostě zdroje energie. Samozřejmě zdroje energie v poslední době, jak se vyvíjejí mobily, tak se to pořád vylepšuje a jsou lepší a lepší baterky, ale přesto musí se to kombinovat velice často se solárním dobíjením, což zejména pro sportovce, horolezce je velmi užitečné, protože mají třeba ty solární panely umístěné na baťohu a trvale vlastně během chůze si dobíjejí ty baterky. A dále, co se v poslední době uplatňují piezoelektrické zdroje, které jsou umístěny v botách a jak člověk jde, tak ten pohyb způsobuje, že ten piezoelektrický článek dodává rovněž energii. Takže samozřejmě s těmi energiemi je vždycky problém. Zvlášť, když jste v přírodě a nemůže to nikde doplnit.
0: Ale určitě si člověk dokáže poradit, protože i náš horolezec Radek Jaroš měl při svém výstupu speciální elektřinou vyhřívané boty. A to šlo o odlehlá místa, o nejvyšší hory světa.
1: Mně nejužitečnější přijde takovéto chytré oblečení v lékařství. To by mohlo hodně pomoct.
3: Ta nositelná elektronika samozřejmě se uplatňuje rovněž v medicíně, kde je smyslem, aby nositel v podstatě předával informace o svém zdravotním stavu. Čili dneska existují speciální trika, který měří tep, tlak, snímají EKG, snímají vlhkost a snímají teplotu. A navíc přes mobil v případě nebezpečí mohou podat zprávu nějakému ošetřujícímu lékaři. Samozřejmě tyhle ty věci se používají zejména také u vojáků, protože pro vojáky je prostě stav toho vojáka strašně důležitý. Poslední oblast, kterou teď docela silně vyvíjíme, jsou lůžkoviny, které by měly umět snímat samozřejmě teplotu, vlhkost, ale i pohyb. To znamená, že pro nějaké domovy důchodců, nemocnice, hospice, že bychom věděli o tom, kdo tam leží, jak se hýbe, v jakém je stavu, jakou má teplotu a tak dále, aniž má cokoliv na sobě, jenom leží na tom chytrým lůžku, který tohleto umí snímat.
1: Vidím, že jste přinesli ještě něco. To je zeleno-žlutá reflexní vesta.
0: No, vypadá to jako cyklistická bunda.
3: Ta cyklistická bunda má v sobě zabudovány LED diody a ty LED diody umí jednak za normálního provozu blikají. To znamená výrazně zvyšují bezpečnost toho cyklisty na silnici. Druhá věc, co tato cyklistická bunda umí, že na řídítkách toho bicyklu jsou vypínače a v případě, že ten cyklista odbočuje doprava či doleva, zmáčkne příslušný vypínač, čímž se mu rozsvítí LED diody nebo začnou blikat LED diody na příslušné ruce, v kterém směru odbočuje. Smysl toho je zvýšit výrazně bezpečnost cyklistů, zejména při odbočování.
1: To je ale užitečná věc. Takže to nebude trvat dlouho a po silnicích se nám budou prohánět cyklisti s blinkry na rukávu.
0: Je vidět, že takzvané chytré textilie se opravdu hodí. Jsem moc zvědav, jak nám změní svět kolem nás, za jak dlouho se stanou úplně normální součástí našeho šatníku.
1: Třeba takové večerní šaty s čipem, kde je nahraná vstupenka do divadla. Pánečku, ty by se mi hodili.

0: Kuchyně je místem, kde vznikají vynikající pokrmy, ale také místem,
1: kde se můžeme setkávat s praktickými důsledky chemických reakcí, fyzikálních zákonů a biologických procesů.
0: Gastronomie není jenom umění vytvořit co nejlepší a nejzajímavější pokrm. Je to směs biologie, fyziky a chemie. Kuchyň se tak stává skutečnou laboratoří.
1: Proč kysne mléko? Jak to, že vejce zahříváním tuhne? Proč nás paprika pálí?
0: Tyto otázky každého strávníka mají nesmírně zajímavé odpovědi a někdy nebylo snadné na ně přijít.
1: V Meteoru se budeme v následujících 8 týdnech pravidelně vydávat do světa vědy v kuchyni a v ruce přitom budeme mít tuto knihu.
0: Malou, bílou a jak cítím velmi lehkou knihu nakladatelství Dauphin pana Daniela Podhradského, kterou sepsal profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
1: Kniha má titul Molekulární kuchyně a číst nám z ní bude Milan Steindler. Dnes o vodě.
2: Molekulární kuchyně. Umíte zmrazit vodu? Divná otázka, řeknete si. Voda je nejrozšířenější molekulou na povrchu naší planety a podle nejčastějších teorií právě ve vodě vznikl život. Voda je v každé živé buňce. Lidské tělo obsahuje asi 70% vody. Tak čím bych vás mohl zaskočit? Čím by vás, pozemšťany, mohla voda ještě překvapit? Co třeba tímhle experimentem? Máme dvě nádobky s vodou, jednu o teplotě 4 stupně Celsia a druhou s teplejší vodou, řekněme o teplotě 30 stupňů Celsia. Tyto dvě nádobky umístíme do mrazícího boxu o teplotě minus 40 stupňů Celsia. Která z nich zmrzne dříve? Selský rozum napovídá, že chladnější voda má blíže k bodu tuhnutí vody, 0 stupňů Celsia, a zmrzne snáze. Není to pravda. Teplejší voda se změní v led dříve. Na tento jev jako první narazil v roce 1963 Erastom Pemba, student licea ve městě Magamba v africké Tanzánii. Jeho jméno vešlo do vědecké literatury jako součást názvu Mpembův efekt. Erasto měl při školní oslavě za úkol připravovat zmrzlinu. Řekli mu, aby zmrzlinovou směs nejprve ochladil v ledničce a teprve po ochladnutí nalil do zmrzlinového stroje. Jednou ale spěchal a směs nalil do stroje za tepla. K jeho překvapení se zmrzlina vytvořila dříve. Později s ním tento pokus zopakoval podrobněji doktor Osborne, profesor fyziky. Společně pak článek o tomto zajímavém fyzikálním jevu publikovali. Čím to je? Jak je možné, že voda popírá selský rozum? No, nebudu vás trápit, za vše mohou takzvané klastry molekul. Jak víte, voda je chemicky H2O. Jeden atom kyslíku a dva atomy vodíku tvořících vazbu. To je vazba chemická. Voda je ovšem pozoruhodná tím, že vytváří navíc také vodíkové mezimolekulové vazby, takzvané vodíkové můstky. Díky nim jsou k sobě molekuly vody přitahovány a tvoří větší nebo menší útvary, kterým se říká klastry. Znáte je, v zimě mohou mít podobu sněhových vloček, které mají pokaždé jiný tvar. Zpět k Mpembovu experimentu. Ptáme se, jak je možné, že teplejší voda zmrzne rychleji než chladnější? Je zřejmé, že pro rozsáhlé klastry, které mohou obsahovat až 60 molekul vody, je obtížné přeměnit naráz celou strukturu na krystalickou strukturu ledu. Ta je totiž úplně jiná. Při mrznutí se musí molekuly přeuspořádat. Za to teplejší voda obsahuje jen malé klastry, jejich přestavba do ledového krystalu je snazší a tedy i rychlejší. Rychle chladnoucí teplá voda se rovnou přemění na led a přeskočí fázi, ve které se tvoří velké klastry. Právě toto přeskočení vše urychlí. Zkuste si to doma, je to jednoduché. Nebo zkuste jiný experiment, kterým Pembův efekt názorně ukáže. Počkejte na lednovou zimu. Pokud do mrazivého vzduchu z nádoby vychrstnete horkou vodu, do sněhu dopadnou zmrzlé krystalky. Za to studená voda ku podivu zůstane kapalná až do dopadu na zem. Ještě jednu věc o vodě bych vám rád řekl. Dnes je mikrovlnná trouba běžnou součástí vybavení domácnosti. Víte ale, co dělá mikrovlnná trouba s jídlem, že se ohřeje? Bez vody by to nešlo. Z hlediska fyzikální chemie je důležité, že každá molekula vody obsahuje dva dipóly. Tvoří je atom kyslíku, který má částečný záporný náboj, a dva atomy vodíku, které mají částečný náboj kladný. Právě těmto dipólům vody vděčíte za to, že si v mikrovlnce něco ohřejete. Mikrovlnná trouba generuje proměnné elektromagnetické pole. Jeho vlny rozkmitají molekuly vody, čímž je zahřejí. To je vše, takhle jednoduché to je. Přesto si to mnoho lidí, kteří denně využívají mikrovlnku, neuvědomuje. Díky stejnému principu se ohřejí i ostatní organické molekuly, které obsahují dipóly. Látky, které dipóly nemají, jako třeba polyetylén, se v mikrovlnném poli ohřát nemohou. Proto můžeme v mikrovlnce ohřát potravinu v polyetylénovém sáčku, což v běžné troubě nejde. Také led, tedy zmrzlá voda, má poměrně pevnou krystalickou strukturu a je pro mikrovlnné pole průhledný. Pro gastronomii je podstatné, že zatímco v běžné troubě přichází tepelná energie do potraviny z povrchu, v mikrovlnné troubě se teplo tvoří v celé hmotě ohřívaného pokrmu. Jenomže když dáte do mikrovlnné trouby třeba mraženou rybu, ohřívá se jen z povrchu, kde je přítomna voda v kapalné fázi, zatímco vnitřek zůstává zmrzlý. Mražené výrobky je lepší dávat do klasické trouby. Kmitání dipólů vody v mikrovlnné troubě je hodně vysoké. Všechny prodávané mikrovlnné trouby mají nastavenou frekvenci 2,45 GHz. Tuto frekvenci volí výrobci proto, že odpovídá maximální účinnosti absorpce elektromagnetické energie molekulami vody. Zkrátka na této frekvenci je ohřev nejúčinnější. Mimochodem, frekvenci 2,54 GHz odpovídá vlnová délka 12,24 cm. Za provozu se uvnitř mikrovlnky vytvoří trojrozměrná stojatá vlna a důsledkem je velmi nerovnoměrné rozložení ohřevu. Proto se pokrm ohřívá na rotujícím talíři. Kdyby se talíř neotáčel, bylo by jídlo ohřáto silně nerovnoměrně. Ostatně ani tak to není dokonalé a je určitě lepší si jídlo třeba v polovině ohřívání promíchat ručně. Ale to už jistě víte. Pokud chcete, můžete si vlny v mikrovlnce hezky zviditelnit, když do ní dáte vlhkou utěrku a na ní faxový termopapír, tedy pokud ho ještě někde seženete.
0: Profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd nás v podání Milana Steinlera, myslím si, přesvědčil, že ačkoliv je voda všude kolem nás, ještě o ní nevíme všechno.
1: Kniha Molekulární kuchyně obsahuje takových zajímavostí celou řadu a my jsme se rozhodli, že vám dáme šanci ji vyhrát. Autorem podepsanou knihu dostanou příležitost získat ti, kdo odpoví správně na následující otázku.
0: Je to vlastně takový tip na Silvestra. Do vysoké sklenice sektu, optimálně šampaňského, opatrně vhoďte malou hrst sušených brusinek. Víno prudce zaperlí velkým množstvím bublinek a my se ptáme, čím to je.
1: Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 19. října na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
0: Správnou odpověď si řekneme za týden.

0: na nás poprvé trochu vykoukla zima. Mrazy po ránu, leckde už poletovaly sněhové vločky. Po letošním létě jsem měla pocit, že už zima snad nikdy nebude.
1: No, o tom letním počasí se mluví každou chvíli, však také zapůsobilo silným dojmem. Není se co divit, vždyť červenec byl nějaké 3,5 stupně a srpen dokonce 4,5 až 5 stupňů nad normálem.
0: Horké léto samo o sobě asi žádného meteorologa nepřekvapí. Co na to letošní, říká odborník teď, když už skončilo. Co zaujalo Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
2: Dá se říct, že to, co bylo na tomto letě velmi zajímavé v těch obou prázdninových měsících, byly výskyty tropických dnů a tropických nocí. U těch tropických dnů, to znamená dnů, kde maximum dosáhne alespoň 30 stupňů Celsia, šlo vypozorovat hlavně dvě velmi dlouhá souvislá období, ve kterých se ty tropické dny vyskytovaly. A nejdelší bylo vlastně celá první půlka srpna. Dá se říct, že od 1. do 16. srpna byly neustále tropy. Tropické noci se vyskytovaly na stanicích, kde je to naprosto běžné, jako třeba pražské Clementinum, které je ovlivněné zástavbou a podobně, ale letos se vyskytovaly i na místech, kde to tak normální nebylo. A navíc byla naměřená dokonce i poměrně hodně vysoká ta nejvyšší minimální teplota, a to v Bystřici pod Hostýnem, kde jednu noc vůbec neklesla teplota pod 26 stupňů Celsia.
1: Horko to nebyl jediný problém léta. Potili jsme se jak v sauně, vosy se přemnožily a navíc bylo veliké sucho.
0: Nejsušší byl červenec a první polovina srpna. Také foukal silnější vítr, jehož působením se voda z krajiny rychle odpařovala, pokud už někde náhodou sprchlo.
1: Ta bilance za 3/4 roku je alarmující.
2: V některých místech tak chybí za prvních 9 měsíců dokonce více než 200 mm srážek, což vlastně si představme, že to jsou místa, kde chybí více než 200 litrů vody na každý metr čtvereční. Znamená to také, že na některých místech spadla vlastně jenom zhruba polovina vody, která je pro to období leden až září běžná.
1: Nezbývá než vyčkávat na trvalejší déšť nebo doufat, že v letošní zimě bude hojnost sněhu.
0: Voda chybí ve velkých tocích, jako jsou Vltava nebo Labe. To asi žádný slejvák, jak se říká, nezachrání.
2: Už jsem slyšel několikrát, že je potřeba pár pořádných slejváků, ale právě, že intenzivní srážky v tuhletu chvíli vlastně nepomůžou téměř vůbec, protože opravdu to jsou srážky, které velmi rychle stečou do řek a odtečou vlastně pryč z republiky. Byli jsme toho svědky právě v té druhé polovině srpna, byli jsme toho svědky i při jedné zářijové takové významnější srážkové epizodě, kdy těch srážek bylo relativně dost a projevilo se to jenom takovou vlnkou na těch větších řekách a velmi rychle ta voda odtekla prostřednictvím Labe pryč z Čech.
1: Sucho bohužel ještě neskončilo. I září bylo suché, aspoň že říjen se to snaží trochu dohnat.
0: Mezi lidmi se šušká, že za letošní horka a sucha může globální oteplování, že je to jasný důkaz. Co na to říkáte?
2: Tato otázka se dala čekat, ale na globální změny klimatu opravdu nemůžeme svádět ty dva velmi teplé měsíce, červenec a srpen, které se vyskytly. Podobné fluktuace totiž byly i v letech, kdy se o globálním oteplování vůbec nemluvilo a kdy vůbec lidé neměli potuchy, že by se dala nějak měřit globální teplota a dalo se něco podobného sledovat. Když to vezmeme, tak letošní letní prázdniny, to znamená ty měsíce, červenec a srpen byly v pražském Clementinu nejteplejší za celých 240 let měření. To je pravda. Tady by se dalo říct, že teda by mohla být tendence k oteplování. Ale je dobré podívat se na to, jaké roky se umístily za těmi letošními prázdninami. A najdeme tam hned v závěsu roky 1807 a další jsou pak roky 1834 a 1826. Nevím o tom, že by se v první polovině 19. století mluvilo o tom, že by svět prožíval nějaké globální oteplování a směřoval k nějaké globální katastrofě. Takže nejde to opravdu tak jednoduše položit rovnítko, že teplé počasí rovná se globální oteplování. Konec konců pamatuju si živě z diskuzí na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu na přelomu května a června, kdy tam někteří klimaskeptici naopak psali, že letošní počasí jednoznačně dokazuje, že klima klima se vůbec neotepluje a podobně. Všechno je to o tom. Rozhodně nejde dělat závěry z jednoho krátkého období a dva měsíce v jednom roce je opravdu krátké období z hlediska klimatu. Nejde dělat nějaké závěry, že by globální změna klimatu způsobila právě tyto dva teplé měsíce.
1: A co stálo za letošním horkým létem? Co je tím viníkem?
2: Toho viníka, toho letošního počasí je potřeba hledat spíš v cirkulačních poměrech. To znamená v tom, jak vypadalo proudění v tom planetárním měřítku nebo v tom měřítku alespoň severní polokoule. A tady bychom velmi rychle zjistili, že v letošním roce bylo velmi málo situací, až na to první čtvrtletí, kdy do střední Evropy proudil oceánský vzduch z Atlantiku, tak jak je vlastně u nás běžné. Protože právě ten oceánský vzduch je tím, který přináší vláhu do toho prostoru střední Evropy, i když občas to může být i vzduch ze Středomoří, ale navíc ještě v těch letních měsících ten oceánský vzduch přináší kromě vláhy i chladnější tu vzduchovou hmotu, to znamená nedovoluje tak dlouhé série s velmi vysokými teplotami.
0: Léto je definitivně za námi, ale pod jeho dojmem už se objevují zprávy, jaká bude zima.
1: Ano, někteří říkají, že horké léto znamená teplou zimu. Jiní tvrdí, že horké léto je předzvěstí chladné zimy, takže jak?
2: No tak to ne. Takhle jednoduché vazby mezi létem a zimou v jednotlivých letech bohužel nefungují. A to ani v té cirkulaci, o které jsem mluvil, nejde mluvit o tom, že by se určitě protahovalo to období se stejným rysem, to znamená s absencí toho oceánského vzduchu, ani že se určitě prostřídají, to znamená, že ten oceánský vzduch v zimě přicházet bude. No a není tam vlastně žádná vazba ani v konkrétním počasí, to znamená, nejde podle průběhu letošního léta rozhodně soudit, jaká zima bude. A pokud vám někdo říkal v těch uplynulých týdnech naprosto sebejistě, jaká bude celá zima 2015-2016, tak mu prosím vás nevěřte.
1: Meteorologie umí předvídat lecos.
0: Ale jen to, co se předvídat skutečně dá.

0: Koho by napadlo, že bude udělena Nobelova cena za malárii?
1: Myslíte samozřejmě za lék proti malárii?
0: Samozřejmě. Bez tohoto léku by bylo hodně nebezpečné slyšet v některé části světa tento zvuk.
1: Ale jdeš to, Tvoro?
0: Doufám, že to bylo na komára.
1: Na něj i na tu malárii. Co to přesně je za chorobu, nám připomene biolog Jaroslav Petr.
2: Bahenní zimnice, jak tomu říkali naši předkové, nebo malárie. Malárie je vlastně slovo, které vzniklo z mal air, špatný vzduch, protože ti lidé nevěděli, čím to je, ale věděli, že když žijou blízko bažin, odkud jdou různé ty špatné vzduchy, tak měli pocit, že se tím mohou otrávit, to, že je ten důvod. Tak vlastně tahle ta zimnička, která se do našeho těla dostane s komárem, který je infikovaný, tak se množí v krvinkách. To znamená, ona vyvolává rozpad červených krvinek a to je ten problém, který ty lidi sužuje.
0: Ano, tak to je. To se ale ví dlouhou dobu. Dokonce i lék známe dlouhou dobu. Staletí. Tak proč za to byla teď udělena Nobelova cena?
1: Já myslím, že nebudeme předbíhat. Vraťme se do 17. století. Ta historie je nesmírně zajímavá.
2: Lidstvo žije z malárií tisíciletí a tisíciletí vlastně umírali lidé na malárii. Dokonce jedna z nedávných studií tvrdí, že faraon Tutanchamon kromě jiného trpěl malárií a to se zřejmě podepsalo na jeho předčasném konci. A do roku 1638 v podstatě Evropa byla proti malárii bezbranná, přestože v Evropě se malárie vyskytovala a vyskytovala se i na našem území. V roce 1638 v Limě v Peru umírala manželka peruánského místokrále. Ten místokrál si povolal všechny lékaře a snažil se ji uzdravit, ale marně, až mu někdo poradil, že by měla madam pozřít tedy prášek z kůry jakéhosi stromu, který roste v peruánských horách. A ona ten prášek spolkla, přestože byl pekelně hořký a uzdravila se. Tak Evropa objevila chinín, kůru chininovníku. A tohle to otevřelo vlastně koloniální éru, protože do té doby v podstatě malárie bránila Evropanům v průniku do tropických krajů. A řekněme si, že z toho chinínu a z jeho derivátu těžil svět až, dejme tomu, do poloviny 20. století.
0: Jak to? Přestal pak snad chinin fungovat?
1: A víte, že vlastně ano.
2: V polovině 20. století se najednou ukázalo, že řada původců malárie, což jsou cizopasní prvoci zimničky, je vůči tomu chinínu a jeho derivátům odolná, má rezistenci. Zároveň se začalo ukazovat, že druhý způsob ochrany proti malárii, to jest hubení komárů pomocí DDT, má nepříznivé vedlejší účinky na životní prostředí a došlo k tomu, že se od používání DDT začalo ustupovat. To znamená, komáři, kteří přenášeli malárii, tak měli najednou volné pole působnosti a skutečně to znamenalo prudký nárůst případů téhleté choroby.
0: Tak teď už chápu, jaký smysl mělo letos udělovat Nobelovu cenu za objev léku proti malárii.
1: Ano, dostal ji někdo, kdo objevil další nový lék. A budete se divit, lék byl objeven vlastně rozkazem.
2: Čína, která tehdy prodělávala kulturní revoluci, taky řešila jednoduchým způsobem. Předseda Mao nařídil, že čínští vědci objeví účinný lék proti malárii. A ti čínští vědci začali hledat v tradiční čínské medicíně. A jednou z vůdčích postav tohoto projektu byla Jojou Tchu. Ta tedy byla mladá farmakoložka tenkrát a ten její tým otestoval asi 2000 různých receptur staré čínské medicíny a našel asi 600 receptů, kde se zdálo, že by to těm zimničkám nemuselo svědčit. Takže pořídili extrakty z 200 rostlin, a nebylo to v počátku žádná velká sláva. Ale nakonec se ukázalo, že rostlina, kterou my známe jako peliněk roční, kterou latinsky nazýváme Artemisia annua a které Číňani říkají Qinghao, tak tahle ta rostlina zřejmě funguje. Takže výluh z téhleté rostliny hubil zimničky. Byl to první vlastně úspěch, na který ten tým té Jojou Tchu narazil, ale najednou ten výluh přestal fungovat. Takže velké rozčarování, nevědělo se, co se děje. A ta Jojou Tchu šla zpátky do těch starých receptů a jak to tak četla a četla a četla, znovu a znovu ten recept nebyl dlouhý. to bylo pár řádek textu, tak najednou říká, že teď oni to vyluhovali za studena. A ti naši technici, kterým to už dávali ti věci jako rutinní záležitost, si začali pomáhat přihříváním. A ta látka nevydržela vyšší teploty a rozkládala se, takže se začalo znovu vylihovat za studena a najednou se ten účinek vrátil a najednou tedy v roce 72 byl izolován artemizinín, látka velmi složité chemické struktury, která se vyskytuje právě v tom peleňku ročním. A tahle ta látka je dodnes nejúspěšnější nebo nejúčinnější antimalarikum, lék proti malárii. Přestože už se objevují zase kmeny zimníček, které jsou i vůči artemizinínu odolné.
0: To musela mít objevitelka radost, když jí oznámili, že dostane Nobelovu cenu.
1: No, to by mě zajímalo, jak to probíhalo. Ona jim totiž nerozuměla ani slovo. Zaujalo to i Jaroslava Petra.
2: Zajímavé na tom je to, že když třeba byl rozhovor s paní profesorskou Jojou Tchu, když teda ten Nobelovský výbor jí volal a ptal se jí, jakou má radost nebo to, tak paní profesorka musela mít tlumočnici do čínštiny, protože paní profesorka nevládne anglicky příliš dobře. A je to zajímavé. My jsme zvyklí na to a je to naprosto přirozené, že když má mladý vědec před sebou tu vizi, že jednou dostane Nobelovu cenu, takže musí vyjet ven, musí tam strávit nějaký rok. Potom tedy bude publikovat ty výsledky, pokud možno v těch nejlepších světových časopisech, že bude mít články v Nature, Science a dalších a dalších. Podívejme se na tu profesorku Jojo Tchu. Ona neumí anglicky pořádně, nikdy nepůsobila mimo Čínu a její práce, za ty dostala tu Nobelovu cenu, tak nejenže nevyšly v Nature nebo Science, ale oni ani nevyšli v angličtině, oni vyšli v čínštině. To znamená, kdyby si chtěl dneska někdo přečíst originál práce o artemizinínu, tak si musí buď naučit čínsky, a nebo si pořídit překlad z čínštiny. Já bych neřekl, že to je proto, že se nikdy nevydala do světa, proto, že nikdy nepublikovala v těch časopisech, proto dostala Nobelovu cenu. To je navzdory tomu, že nikdy nevyjela do světa, navzdory tomu, že nepublikovala, tak dosáhla takového úspěchu, protože ten objev její je skutečně neuvěřitelně významný, zachránil životy milionům a milionům lidí.
0: Co je víc než záchrana milionů životů?
1: A tímto konstatováním dnešní Meteor končí. Bylo nám potěšením být s vámi a těšíme se na podobný zážitek zase za týden. Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.

může být tobogán jako kaple? Za určitých okolností ano. A vyprávět vám o tom bude dnes v divadle u hasičů několik lidí. Budou tři, tak jak někdy v kapli bývá.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jitka Mlavsová a Jiří Suchý. Já jsem je záměrně nepředstavil v úvodu, aby to dostalo tu atmosféru možná jako v kapli, ale ona je rozdílná. Kdybych se Jiří zeptal, v čem je rozdílnost toho koncertního provedení písniček a kapela v kapli a na divadle, dá se to vůbec pojmenovat nebo charakterizovat?
2: No, dá se to charakterizovat tím, že je to jak na divadle, tak v kapli stejný. Protože ten termín v kapli je česky přeloženo a kapela. A kapela, to je termín, který vznikl už kdysi dávno, když v Sixtínské kapli bylo zakázáno používat hudební nástroje. Byla speciálně tam v kapli Sixtínské se zpívalo. Bylo vokální hudba pouze, se provozovala. A od té doby skladatele, kteří chtějí, aby jejich píseň byla nedoprovázená, která je čistě vokální a tak, tak psali do rohu a kapela. Já jsem vždycky myslel, že to je jako bez kapely. Nedávno jsem byl poučen, že to je jako v kapli a je to odkaz na tu Sixtínskou kapli.
1: Aha, a ten zákaz měl nějaký odůvodnění?
2: Nevím. Papež ho zakázal, ale nevím proč. Asi, aby, třeba aby se nepoškodili ty fresky, nebo co? Ne, opravdu nevím. Ten důvod nevím, ale vím, že, to, že si nepřál v Sixtínské kapli instrumenty.
1: A když jste vybírali ty písničky s Jitkou, byla to spolupráce oboustranná, nebo pan vedoucí umělecký rozhodl, co se bude zpívat?
2: Oboustranná
0: a dlouhodobá. To nevzniklo ze dne na den. My jsme vlastně tyhle akapelovky začali studovat při svých zájezdovkách v autě, jsme si prospěvovali a pak jsme to rozšířili vlastně i do letadla. V letadle jsme si taky prospěvovali
2: i letadle,
0: později.
2: No,
1: nepoletíte kosmickou lotí náhodou.
2: Co my víme?
1: No a kdybyste tam měli šanci třeba, že by vám řekli, jo, my vás hodíme do vesmíru, už tam stejně máte být, máte tam svoji planetku.
0: Už?
2: Ano, tam planetka už je, semafor existuje. No.
1: A máte, to jsme pyšní. Máte možnost zaspívat jenom 3 písničky za letu, které byste si z nich vybrali a jestli byste třeba jednu z nich rovnou nezaspívali.
2: Budu teď pouze jako teoreticky, poněvadž já bych tam nikdy nevlez do té rachejtle, ale jako kdyby, jo? Kdyby, tak co bychom tam dali?
0: Tak kdyby...
2: Basin Street, nebo to necháme na konec.
0: To si necháme na závěr. Tak ale jistě bychom tam dali písničky Voskovce a Wericha, třeba... Ezopa. Nebo Život je jen náhoda. A nebo Maličká Pepička. Taky.
2: Ano, tak můžeme udělat tu sérii.
1: Můžete, já to odstartuju do 10.
2: Ano, ano.
1: Divadlo u hasičů, raketa Apollo 25. 5, 4, 3, 2, 1, teď.
3: Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. A potká brabce, který brabence málem se zop je.

0: co se vám stalo? A tam, tam, tam, dobra, tam, tam, tam, dobra,
1: to kdybych já sama mohla vědět. A vidíte, nevíte, na co se tu trudíte. Patrně myslíte, že se tu smát nesmíte. Co pak nemáme, to co hledáme, po kom po čem všichni jednohlasně volí.

0: Tak, Český rozhlas 2 vám zprostředkoval přímý přenos na kosmické letě Apollo 22. Kdybych udělal takových kosmických letů víc, tak já bych nemusel vůbec mluvit a vy byste zpívali a diváci by byli nejšťastnější.
1: My máme repertoár na 2,5 hodiny.
0: To je tak, jestli nám někdo zavolá z vedení rádia, že nám prodlužujou to vysílání, tak to bych byl šťastný. Já jenom Jiřímu musím říct takový krásný zážitek, který jsem měl před několika dny. Paní Hegerlíková slavila své narozeniny, 80. A poprosila mě společně s hereckou školou v Michli, jestli bych ten večer neuváděl. A byla tam paní Jirásková, Gábina Vránová přišli, samozřejmě studenti tam byli a byla tam i paní Postlerová. A já jsem přišel o 2 hodiny dřív, abych načerpal tu atmosféru a tam v tom malým pidivadýlku, jak kdysi byl semafor, to pidivadýlko je na Letné, tak tam parta 10 studentů a studentek si prospěvovali písničky ze semaforu. A já najednou v tom ušmudlaným malým divadle jsem slyšel Kamarády, Blues pro tebe. A úplné vyvrcholení toho bylo, že jedna ta žačka

0: zpívala Tulipán, protože to jsem jenom Jiřímu chtěl říct, to je nejoblíbenější písnička paní Hegerlíkovi. A pro mě ten večer byl nádherný, jsem si řekl, bože, to je krásný, ob tři generace nebo ob čtyři dokonce jsou lidi, které ty písničky stále přitahují. To je úžasný. A chtěl bych znát odpovědět na otázku. Tady byly už pokusy, že mladí lidi v Semaforu v inscenacích byli začleněni nebo zařazeny, ale nestálo by za to třeba vytvořit spolek, který by, až budete v důchodu oba, takže by...
1: To my budeme někdy?
0: No, budete, no.
1: Jo, tak, vidíte, to mě nenapadlo.
2: Já možná, no, ale Jiří Suchý nikdy.
1: Ne, já už duší jsem v důchodu už asi 40 let,
0: jo,
1: ale fyzicky prostě dělám, no, tak to...
0: No, ale to by mohli zas... My mohli zasloužilým předem důchodců jim dávat třeba zadarmo tramvajnky, nebo tak to ještě nemáte.
1: Jo, já už vlastně jezdím zadarmo.
0: Jo.
1: Já bohužel nejezdím tramvají, ale takže vlastně jsem takový marnotratný, poněvadž kdybych jezdil tramvají, tak jsem ušetřil už obrovský peníze.
0: No ale taky by občas ty nervy prskaly z toho hromadného cestování. Ne, dobře, jenomže to byla jedna zmínka, krásná v té knížce, kterou doporučuju i posluchačům, divákům, 6 z 60. Je tam rozhovor s osobnostmi, jak vznikal s panem Suchým Semafor, jak vznikalo Zábradlí, Dvojice Lasice, Satnický. A tam je jedna drobnost, dvě tam jsou. Že vy jste řekl, že pan doktor Vladimír Vodička nedávno u nás byl a my si ho hrozně vážíme a já jsem měl pocit, že od začátku doktor Vodička vedl divadlo na Zábradlí. A vy jste tam objevil, že to byl ministerský úředník, kterýho jste zlomili do toho divadla a on byl tak nadšený, že to potom 30 let dělal úplně bravurně.
1: Ano, no tak vlastně jsme ho možná ani nezlomili, ale on sám prostě... Když se na nás chodil koukat do té reduty, tak se rozhodl, že asi bude daleko pro něj zábavnější, když bude dělat divadlo, než sedět na tom ministerstvu. Tak jednoho dne přišel s tím, že jaksi by s námi do toho šel a že dá dohromady divadlo a dal dohromady divadlo na Zábradlí a jeho zásluhy jsou veliký a nesporný.
0: A měl byste nějaký tip na některého ministra, že by k vám šel dělat ředitele teďka?
1: No tak já nevím, konkrétně pan ministr Dostál, on je od divadla, že jo, on je režisér a i hrál a tak a dokonce on nám nabídl před časem, že by rád s námi někdy vystoupil v nějakém představení. Zatím to hapruje na tom, že u něj při jeho povolání není jasný, jestli se bude moct dostavit každý večer, kdy to představení bude, že jo, poněvadž najednou ho odvelí někam.
0: To je fakt, a on se dá těžko napodobit, že s tou svojí hlavou kudrnatou. No. Jak je pravda.
1: Takže...
0: Ale asi to je odpověď zcela vážná, je to dobrý tip. A pak ještě maličko z té knížce, když jste uvažoval, jestli by někdo měl být pokračovatel toho vašeho snažení, takže jste si vnitřním hlasem řekl, no to by mohla být Jitka, jenomže ona potřebuje impulzy a ona není vůdčí typ. Ví o tom vůbec, Jitka, že jsi to napsal takhle?
1: Víš o tom, že jsem napsal, že nejsi...
2: To o tom mě nikdo neinformoval.
1: Poněvadž nečteš, co píšu. Ale jinak hrozně jsem jí tam chválil a vyzdvihoval jsem jiné. To musíte teď ještě dodat, aby
0: ano.
1: To...
0: Vyzdvihoval všechno, co k tomu bylo potřebné. Jsi spolehlivá, dochvílná, že máš nápady, ale že tě vždycky někdo musí malinko nakopnout k tým nápadům. A
1: to
0: pak,
1: jsem
0: že
1: tam
0: to je úžasný.
1: Takhle,
0: ale nebylo to tohle slůvko.
1: Ne.
0: A co bys udělala prvního, kdyby jsi byla novou ředitelkou Semaforu a pan Suchý by chodil na premiéry jenom se dívat?
2: Kdybych já byla ředitelkou a kdyby pan Suchý chodil na premiéry, on by nepřišel, protože on by řekl, já přijdu, až se to naučíte.
0: Tak, dobře, pojďte si zaspívat druhý blok těch písníček a řekněte mě, jestli k některé z nich máte vřelejší vztah než těm druhým, že třeba vám něco evokuje, připomíná, naznačuje.
1: No asi ano, asi, tedy tyhle ty písničky jsou vybrané vesměs z těch, který se nám líbili, jo, ke kterým jsme měli už vztah. Tam není jediná, která by nás štvala, poněž to jsme, jako to by jsme byli sami proti sobě. Takže ke všem máme dobrý vztah a já nevím, tak možná, že něčemu má větší vztah Jitka, k něčemu já.
2: Ano, já mám vztah například ku svatební.
1: Já na ní myslel teď. Teď mě čteš, tak dáme svatební.
2: To je zajímavý, vidíte, tak no. Svatební.
1: Mám ji zaspívat?
0: Máte ji zaspívat, svatební. Je z Kytice, pokud se nepletu.
1: Svatební píseň z filmu Zajatec lesa.
0: Aha.
1: Film Zajatec lesa, to je film společnosti Perplex. Mé společnosti, doufám, že jste ho všichni viděli. Je k mání pouze na videokazetách a pouze v obchodě Žofie Melicharové.
2: To je který není můj.
1: To není, ne, to je Žofie Melicharové.
2: Ten je Žofie Melicharové.
1: Ne, ten obchod, který byl nazván k poctě Žofie Melicharové, hospodyně pana Jonáše.
2: Já bych to jenom ráda vysvětlila, protože za mnou lidi chodí a říkají, v tom vašem obchodě je to krásný a vy tam máte, a co máte v tom vašem obchodě všechno a jaké zboží a ten váš obchod, tak jenom já bych chtěla říct, že to není můj obchod.
1: To je obchod nazvaný jménem Žofie Melicharová jaksi za účelem pocty honoris causa. Takže film Zajatec lesa se tam právě dostane a tam zazní píseň, ovšem v orchestrálním provedení, kterou zde zaspíváme a kapela.

0: Tak to by se mi líbilo v tom letadle, kdybych vás slyšel tuhle písmu zpívat. A mimo jiné na půdě divadla u hasičů to bylo dobrý o těch požárech a kdybyste zaměnili to slovo seno za slámu, tak už to bylo úplně perfektní.
1: No jo, je pravda.
0: Jiří, tady tohle je zcela zásadní dotaz pro dnešní tobogán. Jitka měla svátek. Koupil jste jí něco? Napsal jste jí pohled?
1: Já jsem jí nekoupil nic, ale z obchodu Žofie Mericharové, kde jsme měli včera autogramiádu, jsem jí věnoval další knihu z další díl encyklopedie Jiřího Suchého v pořadí už 14. A tam vyjde prostě všecko, co jsem kdy napsal. 14 knih už to je a to ještě jich mnoho před námi. Takže to a potom takovou malou grafiku, kterou jsem právě minulý týden dohotovil.
0: Takže v pořádku, Jitko.
1: Litografie. Není vzpomněl jsem si, žádná. Nezapomněl
0: jsem. Úžasný umělecké vědouci.
2: Ale jsi si nornunk, já.
0: No a my vám dáváme taky dárky. Tady máte od nás Mikuláše, tady má Jituška Čerta, kazetu Tobogán na ruby. A protože Jiří dál s panem Horníčkem, tak tam má Mikuláše a pana Horníčka. Tak.
1: Děkuji.
0: A můžete si dát pod stromeček každým dalším rokem. V té knížce také uvažujete o tom novém divadle. Mělo by být v Dejvících a
1: ano.
0: Tady dokonce vaši fanoušci ze Zlína, kteří dnes tady sedí, oni by vám prý nabídli divadlo. I velký, pro 2000 lidí, ale je to strašně daleko.
1: Z ruky je to.
0: A tak je by zajímalo také, jak to je daleko. A dokonce pan Melena už dělal nějaký návrh.
1: Ano, pan architekt Melena už to odevzdal, už je to ve schvalovacím řízení, už jako je to všechno vlastně rozjetý. A v lednu by se mělo začít stavět. A v červnu, koncem června nebo v červenci by měla být stavba dokončena, tedy stavba. Bude to na místě bývalé tančírny, která se takhle vykotlá a vevnitř vystaví úplně nové moderní divadlo. A v září bychom ho měli otvírat.
0: Uvažuje člověk někdy o tom, když vzniká nová scéna, která má třeba jiný půdorys, jinou atmosféru už svým členěním toho prostoru, že by dělal třeba trošku jiný druh divadla, nebo sází na jistotu, která je typická pro Semafor, písničkové divadlo?
1: No bude to písničkové divadlo už z toho důvodu, že ponejprv po 44 letech tam budeme mít orchestřiště. Takže už nebudeme muset mít tři chlapce na scéně, poněvadž více jich tam nevejde, ale budeme mít orchestřík přímo dole. To je dobrý, ne?
0: Jo, je to dobrý. Pro malej orchestr je to dobrý. Já jsem tady připomínal ty studenty herecké školy z Michly. Je jim asi tak 18-19 let. Každému. Jakou muziku jste vy v těch letech poslouchali v 18-19? Jitko, začneme u tebe.
2: Já jsem poslouchala vážnou hudbu převážně. Já jsem takové operní dítě, opeřené dítě. Rodiče mě vodili do Národního divadla a to už vlastně dřív, dejme tomu od takových 10 let jsem milovala operní hudbu a taky jsem měla ráda operety. A později jsem si zamilovala hudbu Jaroslava Ježka. A tu poslouchám dodnes, stejně tak jako tu vážnou hudbu.
0: Jiří?
1: Já jsem byl odchovaný jednak. Jako dítě jsem poslouchal hodně vážnou hudbu, poněvadž ta se poslouchala u nás v rodině, ale pak jsem se v 16 letech po válce, prostě těsně, po druhé světové samozřejmě, myslím, jsem se prostě vrhl směrem k jazzu, který jsem poznal. Najednou jsem přišel, že jo, ten vliv Glenn Millera a samozřejmě Voskovce a Wericha, který jsem taky po válce zblízka poznal a je hudbu Jaroslava Ježka a to mě ovlivnilo swing a Ježek.
2: Já bych neměla zapomenout na mé milované Beatles. Tak ty jsem měla ráda a hrála jsem písničky na kytaru a zpívala jsem si. A díky Beatles jsem se začala učit i anglicky.
0: Zaspívala by si i anglicky některé písničky Beatles, nebo to bylo jenom...
2: Já si vzpomínám akorát na fragment You don't realize how much I need you.
0: No... To už můžeš na Oxford s tímhletím.
1: Já ale si pamatuju textově akorát fragment Michel.
0: No, dneska je to zvláštní, to pokládám, že ty písničky slyšíme tedy a kapela, jak jsme řekli, Jiří vysvětlil, jak ten pojem vlastně vznikl. A dnešní tendence je v populární muzice udělat všechno složitý, komplikovaný, musí u toho být lasery, dýmovnice, pokud možno taneční velký soubor. A písnička sama jakoby se ztrácí do pozadí. Je to jenom tedy můj pocit, ale ptám se vás, jestli někdy byste o něco takového usilovali, aby písničky Semaforu byly vlastně vizuálně dopraveny k divákovi.
1: No, mohlo by to být zajímavý, ale nebudou vizuálně z toho důvodu, že už my nejsme módní artikl a dopravovat vizuálně písničky stojí veliký peníze a do nás už nikdo nic nevrazí. Co do sebe nevrazíme sami, tak to už...
0: Dobře, Jitko, co si ty o tom myslíš?
2: No, tak nejspíš to samý, no. Tak my už nejsme módním artiklem, to je všeobecně známá pravda. V 60. letech, kdy Semafor zněl v rádiu od rána do večera, i já jsem poslouchala, vzpomínám si, že se mi líbila písnička Zuzano, anebo Pramínek vlasů, ta se mi líbí dodnes. No, dneska tyto písně nezní od rána do večera, zní občas ty starší z těch let 60., ale ty úplně nové písně otextované Jiřím Suchým, myslím, že ty texty jsou velmi dobré, že jsou mnohdy i lepší než ty nejstarší semaforské texty, aspoň o tom mě i zde přítomný Suchý informoval.
1: Ano.
2: Tak ty nezní vůbec v rozhlase. Ty nezní vůbec. A
1: pokud nezaspíváme svatební do rádia, jako teď před chvílí, že jo, tak to, takhle se občas prosadím samozřejmě.
0: No, tak se zase prosaďte.
2: My se dovolíme.
0: Dojděte k těm mikrofonům a já bych udělal to, že bych poznámil našim posluchačům i divákům, že po této písničce se mohou ptát našich hostů, tedy Jitky Mulavcové i Jiřího Suchého, a náš telefon je 2 21 55 25 20. A určitě by měl zaznít alespoň jeden nebo dva dotazy ze Zlína.
1: Jitka tady před okamžikem říkala, že měla ráda opery a má je ráda, myslím, dodnes. A tak vám zaspíváme jednu píseň, která je to americká lidová píseň o dívce jménem Clementina a my jsme ji zopeřili.
2: My jsme ji zoperovali.
1: Zoperovali jsme, takže nejdřív vám ji připomeneme v té country podobě nebo folkové podobě nebo tak a pak připojíme tu naší operní verzi.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrání.

0: Bellissima Clementina, nalila mi kapku vína. Bellissima Clementina, nalila mi kapku vína. Bellissima Clementina, bellissima Clementina.
1: Clementine, my darling Clementine. A tím končí nejen píseň,
2: ale taky Clementina.
0: Bellissima Clementina, nalila mi kapku vína. Bellissima Clementina, nalila mi rum a gin. Co bude dál?
1: Tak jdem.

0: Jestli se náhodou líp nearanžuje pro dva hlasy, než pro velký orchestr, mě teď napadlo.
1: Určitě, určitě.
0: Máme první telefoná, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Aneška, který bych vás Kunratic. Milá Jitko, všechno nejlepší k včerejšímu svátku. A chci se zeptat, jestli pečeš ráda vánoční cukrový. Máš na to vůbec čas? A jestli chceš, ráda bych ti pomohla. Srdečně tě zdravím i pana Suchého, i pana Slámu. Ahoj.
0: No to já bych taky rád pomohl. Ale bylo by to asi zbytečné. Ale na takový dotaz...
3: Milá Aneško, já tě zdravím, děkuji ti za přání k svátku. Vánoční cukroví nepeču, já se přiznám, ale mám mnoho dobrých duší, které mě podarujou. Například Tomáš se tady nabídl, že mě podaruje. A vlastně vždycky je pekla maminka a teď už mě nepeče, no.
0: Ale on ten dotaz by mohl být i na Jiřího, ale odpovíme na další, ten druhý dotaz. Dobrý den, dovolali jste se do Tobogánu a můžete se ptát, prosím.
4: Halo. Dobrý den, tady u telefonu Marek Miller. Já bych sem chtěl pozdravit pana Suchého a chtěl bych sem ho jako mu dát poklonu, protože v jeho věku a vlastně buduje stavbu nového divadla. A já bych se chtěl zeptat, protože třeba rád poslouchám vaše písničky a písničky, které pan Suchý složil s panem Šlitrem, tak ty není takový problém sehnat na CDčkách, ale já bych měl zájem o písničky, které pan Suchý složil s paní Molastovou. A jak paní Molastová již z rádiu řekla, tak tyto písničky slyšet vůbec nejsou a na žádných kazetách a na CDčkách taky nevychází, tak jestli by mi mohl pan Suchý říct, kde by mohl sehnat ty úplně nové jejich nové písničky. A pak bych se chtěl zeptat, jak se v televize natáčí záznamy divadelní představení, tak jestli pan Suchý nechystá taky pro Českou televizi záznam nějaké své divadelní hry.
5: No,
4: takže vás moc zdravím a přeju hodně úspěchu.
5: Já vám děkuji vám za,
3: děkuju taky.
5: Za to, že jste, jak jsem pozoroval, dobrým zákazníkem naším. Chtěl bych upřesnit...
3: A já vám děkuji, že jste si všiml.
5: Ano. Chtěl bych ještě upřesnit s tím věkem. Vy to možná nevíte, ale já jsem v podstatě ještě mladý člověk. To já vypadám tak schátralé, ale je mě teprve 270, takže... Takže se pouštím do nové životní etapy. Ale ty písničky, no v tom obchodě Žofie Melicharové existují ještě takové desky, které jsou menšinové, abych řekl. Je tam třeba deska z našeho představení Mé srdce je Zimmerfrei. A tam jsou ty novější písničky, ale to je, myslím, teďka už jediná. Dokonce už myslím, že to tam existuje pouze na audiokazetách. Ale je pravda, že bohužel, jako pro mě bohužel, že ty písničky nejsou šířeny. No a to, že by si televize vzala nějakou inscenaci do svého repertoáru, to o tom vůbec neuvažujeme, je chyba domnívat se... Cože?
3: My o tom
5: jo,
3: můžeme.
5: Ano, ale že by to uskutečnili oni. Je mylné domnívat se, že bychom my mohli něco připravovat. To oni si vybírají. Třeba jsme nabídli svého času naší nejúspěšnější komedii posledních 10 let, Víkend s Krauzovou, která se hrála 265krát, než nám ji vzala voda. A nezájem, takže, ale je to diktovan tím, že skutečně, že už dneska nejsme módní artikl, jak bylo řečeno, a já to do jistý míry chápu, daleko víc lidí je, kteří chtějí vidět to, co tam vidějí.
0: No, tak já bych jenom doplnil, že on je to velký risk udělat záznam nějakého divadelního, navíc takhle specifického představení, protože většina těch určitých momentů, které vyvolává detail, tak se prostě z toho vytratí. Já jsem viděl řadu televizních záznamů z Činoherního klubu, z Národního divadla, z Dejvického divadla a nikdy to není takové,
5: to není
0: jako
5: ono.
0: Když přijete
5: nikdy
0: do divadla. Takže choďte do divadla a televizi si občas zapěnejte. Taky další telefonát. Dobrý den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Uherského Hradiště. Moc vás tam všechny zdravím a moc vám všem děkuju za bezvadné pořady. Jsou takovým zpestřením sobotního programu, takže vás strašně ráda poslouchám. Nemám žádnou konkrétní otázku ani na pana Suchého, ani na paní Molavcovu, ale chtěla bych jim poděkovat za všechny ty pořady. Pan Suchý, jak řekl, že má vlastně, že nastupuje do druhé životní nebo do další životní etapy, tak mu moc přeju, až mu dlouho vydrží zdraví. A ať jsou pořád tak bezvadní, jak jsou oba dva. Zdravím samozřejmě i vás, pane Slámo, a všechny tam u vás.
0: A když jste nám tak hezky poděkujeme, tak
5: děkujeme.
0: Nezajímá vás podrobnost třeba z jakékoliv věci, že jaké peče cukroví jítka, nebo jaké jí donášejí cukroví, kdo se stará o pana Suchýho, když je sice mladý, ale už nestačí dělat vánočky. Takové zajímavé věci.
3: No. A co kdybychom si radši zaspívali?
0: No tak
5: kdo se stará, kdo se stará o pana Suchýho, když je celkem mladý, ale sotva už stojí na nohou, jo, jste chtěli říct?
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak pan Suchý, jak je vitální a jak prostě kolik má energie, že má určitě dobrou péči. A cukroví paní Molavcové, ať už sama peče, nebo jim přinesou, že určitě bezvadné.

0: バワパラバラバワパラバラバワパラバラバラ。Dítě školou povinné dovede to, co minné. Ua pa ra ba ra ba ra ua pa ra ba ra ra.
1: V bytě pana Hofmanna potkal potkan potkanna.

0: si krototo, snad mi přijde v hototo. Vaparavarovo, vaparavarovo, vaparavarambo.
1: Tak, milí drazí, na jednu věc jsem zapomněl ještě. Oba vlastně se projevujete ještě jinak než muzikantsky. Jitka píše pohádky, také sama si je čte. Pan Jiří, osobitý grafik a výtvarník. Dokonce jsme tady, Jiří, měli vaši výstavu v divadelní kavárně, pak ano, v České galerii. Stačíte to všechno? Malujete si, jak předpokládám, i dál? Z čeho je větší potěcha? Z úspěšné premiéry nebo z krásného návrhu?
2: To je zajímavá otázka, jsem ještě nedostal takovouhle. No, většinu otázek, který jsem kdy dostal, tak už jsem dostal předtím. Ale tohle to je úplně... No, premiér... No, to je těžký. Já mám z obojího radost, když se mě povede grafika, což není vždycky. Já spíš vždycky, když něco namaluju, tak mám a vytisknu, že já dělám litografie teď na kámen, to kreslím a tak, tak vždycky si říkám, no chtěl bych to ještě jinak, ale už nemůžu vzít další kámen a namalovat to znova, ono to je hodně pracný. A při premiéře je to samé, vlastně taky si říkám, teď bych to udělal jinak. No ale když se to povede, tak mám radost z obojího, těžko říct, čeho víc, no.
1: Jitko, co tvoje pohádky? Pro děti.
3: No občas nějakou napíšu, teď naposledy mám radost, že pan Karel Franta, velká osobnost malířská, ilustrátorská, mě vlastně vyzval, abych přispěla pohádkou do jeho knížky o čertech, tak jsem napsala pohádku Do nebíčka nebo do peklíčka a pan Franta bude ilustrovat, tak z toho mám teda velkou radost a dokonce se mu ta pohádka tak zalíbila, že mě vyzval, abych napsala ještě jednu, takže do konce prosince doufejme, že se to podaří.
1: Jo, pan Franta je nebezpečný, protože přitahuje lidi, takže počítej s tím, že toho bude víc, nejen dvě pohádky. Mě jenom napadlo tím, že vidím v první řadě dalšího výtvarníka, pana Pechara, a ten maluje na divadelní téma vše možné, tak co tebe by zajímalo od Jitky nebo od pana Suchého, také z pohledu výtvarníka?
4: Zajímalo by mě, proč nedělají víc a proč víc nevystavují. Oba by mě zajímaly. Bojit se to vím, samo se vojířím, tak tam je to evidentní. Já bych se s nima chtěl seznámit víc jako z výtvarníky. Právě protože dělám Shakespeara, dělám tu oblast. Ať se přiznají, co mají v plánu.
1: Dobře, to oni se přiznají a možná, kdyby si s ním měl spolupracovat, co bys jim nabídl jako téma první?
4: Ježišmarja.
1: No to je taky hezký téma, ale...
4: No tak možná, že by to bylo zajímavé v modernějším současném pojetí Krista. Možná od obou, že bych to bral dokonce.
1: Dobře, tak jste slyšeli výzvu, můžete k tomu něco dodat, nebo chcete, Jitko?
2: Výzvu přijímáme.
1: Tak a já tam přidám telefon. Tady už sedí Zlín, že jo, z klubu Přátel. Tak vemte si mikrofon a máte šanci, když tak to tam přijde, Richarde.
5: Já si dovolím pozdravit samozřejmě Zlínský ští příznivci, konkrétně z klubu Přátel divadla. A já bych měla konkrétní takový dotaz na představení pokušení svatého Antonína, se kterým máte do Zlína přijet, pokud vím, asi 31. ledna příštího roku.
2: Ano.
5: A samozřejmě my se teda moc těšíme, tak můžete k tomu, co se váže teda k tomuto představení, a abych nezapomněla, tak samozřejmě vám přejeme hodně zdraví, přejeme, aby se podařilo divadlo, které teda držíme palce, které by mělo být postaveno dobře, abyste si ho užili ve zdraví a budeme se těšit na všechny vaše další pořady, inscenace, výstavy, pohádky v rozhlase, byť pro děti, tak jsou laskavé i pro nás, pro všechny. A hezké Vánoce a všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Tomu K tomu pokušení svatého Antonína bych jenom ve stručnosti řekl, že je to náš pokus o takový trochu vážnější tvar divadelní, i když samozřejmě bez humoru se neobejdeme, ten tam je přítomnej, ale ne už v takový jako třeskutý dávce, jako v některých jiných představeních, a je to spíš položený na ty hudební, ono je to skoro opera. My jsme s Vladimírem Francem, s autorem hudby, to nazvali zpěvohra, vrátili jsme se k tomuhle starému slovu. Dokonce jsme za to byli vyčiněni v novinách. Recenzentka nám říkala, proč zpěvohra, prosím vás, když je to opera. No, takže, ať si myslí.
3: Jiří Suchý hraje svatého Antonína a já tam hraju všechna ta pokušení.
6: Ono se nám to přece jenom řítí do finále a my se tady chválíme, hezky o sobě hovoříme, ze Zlína vás tam taky pěkně pozdravili, ale řekněte mi takhle, tady se nám ozvalo dítě.
2: Ano,
6: to není tady samo, má tady rodiče.
2: Blíže třeba, ale to ne...
6: Vytvořili jste jakoby dvojici, i když ne úplně typickou, ale jste dvěma partnery na jevišti, oba s úžasným autorským vkladem. Řekněte mi jeden o druhém, jaké má špatné vlastnosti, nebo co vás na něm mrzí, jestli to je nedochvilnost, nebo možná, že vás mrzí i pracovitost toho druhého.
3: Ano, ale já bych navázala na tu pracovitost. Jiří Suchý nás mladší zahambuje svojí pilností a pracovitostí.
2: A co mě mrzí na Jitce? Ježišmarja, mě... My se známe 34 let, že jo, vlastně už. A mě zatím na ní nic nezamrzelo. Ale to tak, že to možná přijde teprve.
3: My patříme do Guinnessovy knihy rekordů. My jsme se vlastně nikdy... My jsme na sebe nikdy nevstáhli ruku.
2: Ne, ale nejenom to, ale ani jsme nepráskli dveřma, nepohádali jo. Jsme se. A dokonce jsme ani nezvýšili hlas za těch 34 let.
6: No, bač se ho šetřili se. Jo, na ten závěr, jako, to je pravda.
3: My jsme si šetřili hlas na závěrečnou směs, ano. Která následuje.
2: Ano, takže...
3: A pak máme taky ještě Basin Street. To jsme ano. Slibovali. Tak
6: dobře, můžete, a já jenom ještě vyřídím telefonát, vy už můžete k těm vašim mikrofonům. Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Láďa z Chebu.
6: Ano.
7: A já bych chtěl pozdravit tam všechny a jenom se chtěl k panu Suchýho, jestli slyšel písničku od Karla Kryla, kde on zpívá o něm a jeho hlasem, jestli o tom vůbec ví. A vím, že mě docela překvapilo, jak je starý pan Suchý, že vypadá jako pohodě. jestli tu písničku zná, jestli slyšel.
8: Znám.
7: Jo, mějte se tam pěkně nashle.
2: Strašně mě to lichotilo. Slyšel jsem jí kdysi z hlasu, ze Svobodné Evropy. Ze Svobodné Evropy jsem jí zaslech, po nejprv. Zaspíváme takovou směs mezinárodních písniček, bude italská, Políčko Poleto je zase z Karlovarska, jo, a různé další. Trum, prum,

Jitka Moravcová, Jiří Suchý, Semafor.

0: Hezké Vánoce.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy, nostalgické muzeum Ondřeje Suchého, nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Herec, režisér, překladatel a držitel ceny Alfréda Radoka z roku 1996, to vše náleží Jiřímu Ornestovi, jehož nedožité osmdesátiny si v těchto dnech připomínáme. Následující pořad Českého rozhlasu Pohoda proto vysíláme právě v této souvislosti.
2: 11 nezdárných synů a táta, který jednoho dne dostane úžasný nápad. Prodá kozu, koupí dva míče a z kluků postaví fotbalové mužstvo. A to mužstvo dobude svět. Nestárnoucí román Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka natočil jako dvoudílnou rozhlasovou inscenaci v roce 1990 režisér Jiří Horčička s Jiřím Sovákem, Viktorem Preissem, Jiřím Ornestem či Petrem Štěpánkem. A my vám dnes nabízíme k poslechu druhý závěrečný díl této rozhlasové inscenace. Příjemný poslech.

0: Ne, nebylo nejmenší naděje, že by se kdy podařilo Klapzubáky porazit. Ani doma, ani ve Španělsku, ani v Anglii.
1: Víte co? Odpočineme si na chvilku od gólů, soucovské píšťalky a já jsem tu tribun.
0: Ano, podívejme se do dolních bukviček, do chalupy, ve které se tahle famózní jedenáctka zrodila.
2: Musíme ale říct, že to neznamená nějaký klid.
3: Naopak, Klapzubáci pilně trénovali a nejvíc ze všech Honza.
0: Brankář? Vždyť nedostal ani jeden jediný gól.
2: Právě proto.
1: Ano, právě proto. Co kdyby se přece jen některému protihráči podařilo prorazit betonový val Klapzubácké obrany, že? Pak už je tu jenom on, jeho dlouhé ruce a mrštné tělo.
0: O tohle. Prorazit obranu Klapzubáků se snažila všechna ostatní mužstva ligové tabulky.
2: Byla v nich věčná a neuhasínající touha dokázat nemožné. Porazit Klapzubovu jedenáctku.
3: Tahle touha, která je nejkrásnějším rysem sportovního ducha, žene mužstva do nových a nových pokusů.
0: V zákulisí Kopané byla neustálá tahanice o to, který klub bude hrát z hochy z dolních bukviček a který o tuto čest i slávu přijde.
1: Všechny kluby se předbíhaly v nabídkách
0: a předstihovaly v honorářích.
4: Starý Klapzuba se brzy usmíval na celé kolo, když přepočítával penízky, které se mu z celého světa zbíhaly do zásuvky jeho kuchyňského stolu.
3: Musím tedy říct, že jeho chalupa pořád stála na kraji lesa jako tenkrát, když začal hochy trénovat.
2: Ale byla teď pěkně opravená.
1: Vyčistěna. Uvnitř přestavěna a zvenku dostavěna.
0: Taky okolí chalupy se znamenitě změnilo. Tam v těch místech, kde před lety poprvé zaduněl míč, už nebyla loučka, kterou starý Klapzuba pečlivě posekával.
5: Ne, bylo tu tréninkové hřiště se šatnami, tělocvičnami a sprchami.
1: A co Klapzubovi kluci?
5: To je zajímavé. Klapzubovi kluci byli nejšťastnější, když místo v ložnicích se mohli společně natáhnout na půdě na seně.
2: To jsme zapomněli prozradit. Teď už dorostli do mužných let a někteří dotáhli i dlouhá na Honzu.
0: Teď už na nich tatík tolik neseděl s tréninkem, ale oni sami ho udržovali skoro ve stejné míře jako tehdy, když se prodírali třetí třídou.
5: Tak a jsme u toho. Obyčejně den před zápasem šli místo cvičení na další výlet.
6: Kluci, jdem!
1: A tak jdou lesem.
5: A jdou už několik hodin.
2: Zpívají.
5: A pískají.
0: Je jim zkrátka dobře.
5: Bodeď by ne, chůze je těžší. V kapse mají každý krajíc chleba s máslem.
1: Pitné vody bublá v lesním potůčku dost a dost.
2: Co jim chybí, aby byli spokojení a veselí.
0: No a jak tak jdou, zeleně lesa začala prosvítat a mezi hnědými kmeny stromů bylo vidět svítivou plochu nějakého paloučku.
2: Přihraj!
1: A dopředu!
6: Klička!
2: Střílej! Ano, to je jasné. Co chvíli se ozývá zvonivé zadunění, které Klapzubáci tak dobře znají.
1: Kluci, zahrajem si s nimi.
0: Vyšli z lesa a viděli. Vesničtí kluci hrají fotbal, jak tak kluci hrávají. Brankami byly svlečené kabáty, pomezní čáry byly přemyšleny.
1: Ale nejvíc křiku bylo kolem toho, jestli šel míč nad nebo pod, protože branky samozřejmě neměly horní břevna.
2: Hráli se vší klukovskou vášnivostí.
1: Ale to hlavní, měli bezvadný kožený kopací míč.
5: A na něj se upřeli žádostivé oči všech 11 Klapzubů.
1: Jdem. Ahoj, kluci.
3: Jeden, a byl to právě ten, který chtěl vhazovat aut, otevřel pusu a zůstal stát s míčem v rukou.
2: Klapzubáci. Ostatními to trhlo a v té chvíli bylo pohře.
5: Kluci se srazili v ustrnulé klubko a nespustili oči ze svých hrdinů.
6: Co je? Není odpískáno, hraje se dál.
2: Zvolal to kluk, kterému zřejmě patřil míč.
1: Půjčte nám na chvilku míč a zahrajte si s námi.
3: Vesničtí kluci sklopili oči. Někteří se rozpačitě usmívali, někteří kopali patou do trávy.
2: Ten, co chtěl vhazovat, otevřel ruce a nechal míč sklouznout na zem.
1: Čí je to míč?
6: Můj.
0: Vykřikl to nějak ostřeji a zároveň skočil k míči. Sevřel jej pod pravou paži jako na ochranu.
1: My bychom si chtěli zahrát, vezměte nás do hry.
5: Ticho. Hoši se po očku koukli na kluka s míčem.
0: Díval se Honzovi Klapzubovi rovnou do očí. To nejde.
1: No proč by to nešlo? Bojíte se, že prohrajete? My se rozdělíme.
0: My s vámi nemůžeme hrát.
1: Ale řekni nám, proč?
0: Tak, proto.
1: No to není odpověď, řekni nám důvod. Proč?
0: Kluk ještě o poznání zbledl.

0: je naučil hrát kopanou a oni hráli, jak je to naučil.
1: A protože hra byla jejich vášní, hráli kde s kým, kam je otec přivedl.
2: Neměli jiné myšlenky, než zvítězit.
3: Vyhrát nad soupeřem, to bylo jádro jejich hry. A vyhrát poctivě a bez hrubosti, to byla radost jejich hry. Co s tím měli co dělat peníze?
4: Nikdy o tom s otcem nemluvili a nikdo jim to taky nikdy nevyčetl. Až tenhle pihovatý kluk!
2: Honza Klapzuba, kapitán neporazitelných Klapzubů, byl zmaten. Něco bylo v klukově přízvuku, co mu dávalo za pravdu. Všechny jeho představy byly zvráceny jedinou větou. My hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze. Je to pravda nebo ne? Jeho cit se tomu vzpíral. Nikdy nepadl do jeho mužstva ani stín touhy po penězích. Oni sami hráli vždycky jen o čest. Ale pak si vzpomněl na tisícovky v tátově zásuvce a pocítil, že by se sotva mohla hájit.
4: Nesmírně trapná chvíle přešla.
2: Chlapče, není všechno tak, jak si to představuješ. Ano, my jsme hrou vydělávali, ale pro peníze jsme nehráli. Pamatuj si to. A Honza Klapzuba se obrátil k lesu.
5: Jeho 10 bratrů ho následovali. Všichni cítili totéž, co on.
4: Zapadli do lesa a čtvrt hodiny šli nejostřejším pochodem svého života.
2: Kluci, dneska byla Klapzubova 11 poprvé poražena. A to hned 4-0. Ten pihovatý kluk byl o třídu vejš.
3: A 10 Klapzubů mlčky přikývlo. Neboť to řekl jejich kapitán a to se nemohlo nic namítat.
2: Ne, ne, takováhle hudba ne. Ta příhoda s pihovatým klukem neprošla jen tak lehce.
4: Kluci už o ní nepromluvili ani slůvko, ale...
0: Ale všecka radost, jako by z nich spadla.
1: Kdepak ty tam byly doby, kdy se dravě hnali po míči v tréninku a kdy celé večery strávili vymýšlením nových triků s míčem a nových kombinací.
3: Ztratili i svou přirozenou a dravou veselost.
2: Radost ze hry.
4: I radost z vítězství.
6: Ne, ne, ti mý kluci se mi nelíbí. Starý Klapzuba je viděl, jak chodí po chalupě jako morousy. Poznal, že trénují jen tak z mechanické návyklosti a zápasy k ním vše doveze odbývají jako trapnou povinnost.
0: Jejich hra byla ještě pořád na nejvýš dokonalá a virtuózní.
1: Jejich technika a souhra pořád ještě omračovali, ale...
2: Ale jejich bravuře a dovednosti scházela jiskra vášně.
7: Klapzubové jsou unaveni?
4: Takové a podobné titulky se objevovaly v novinách a časopisech nejen u nás, ale v celé Evropě.
2: Klapzubáci tohle všechno o sobě ani nechtěli číst.
6: Starý Klapzuba nemusel čekat, až mu tohle v nějakých novinách napíšou. Cítil dávno předtím sám, že kluci nejsou pohromadě. A bylo to pro něj takovým překvapením, že se o tom před nikým ani neodvážil mluvit. Obcházel kolem kluků jako kocour, který neví, v jaké náladě je jeho pán. Hrom, aby do toho královská lulka byla celá rozpálená, jak z ní bavčil.
2: Ale všechna jeho tajná zkoumání byla nadarmo.
4: Kluci se jaksi uzavřeli.
0: Ne, dělali poslušně, co nařídil. Kdy vstávat, kdy trénovat, kdy jíst, kdy spát.
6: Ale někdejší radost v naší chalupě je fuč. A tak se rozhodl, že na ně udeří přímo. Ne teď hned. Počkal si, až byli jednou po zápase doma a když se na večer natáhli na dvorečku, sedl si u kluků na pařez, kde se štípalo dříví. Zabafal z fajfky a pak se do toho pustil. Sed sakra, ty kluku, kapitánská!
2: Honza zvedl oči a zadíval se na tátu. Něco mu v jeho hlase nehrálo.
6: No, co koukáš? Přece musíš vědět, že ti to v mužstvu nějak neštimuje.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
6: Ano, vyhráli, vyhráli. Ale nesměl bych být Klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
6: Který set sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte.

0: dát, nevízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
1: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
0: A starý Klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
2: To není pravda, že si ji nevšímám.
0: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru. Jak to, že to není pravda?
1: To je něco docela jiného.
0: A co pak?
2: Honzo, no řekni tátovi, co nám je. A jen to pěkně vyklop, ať se s tím pořád netrápíme.
0: Tak co pak máš na srdci, Honzíčku? Jen se mi svěř.
1: A Honza se podíval tátovi do očí.
0: No povídej.
1: Táto, kolik máte peněz?
0: Starý napaře ze sebou škubl. Tohle nečekal.
1: No, kolik?
0: Peněz?
1: Jo, peněz.
0: Aha, co chceš s penězi? Klapzuba začal prudce bafat z fajfky a rozmýšlel, co řekne dál.
1: Proč mlčíte?
0: A já nemlčím, jestli jsi nevšim, tak mi přestala hořet fajfka.
1: Tak kolik?
0: No jinu, mám sem tam nějakou stovku, ani jsem to řádně nepočítal.
1: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, abychom si mohli vydělávat na živobytí. My jsme vám moc vděční. Dal jste si s námi pěknou práci a mně se zdá, že jsme vám ji nepokazili.
2: A teď se přidal Jura. Ale to víte sám, že my jsme pro peníze nehráli.
0: No a dál?
1: My jsme nikdy nevěděli a nevíme, kolik peněz jste dostal. A taky se potom nescháníme.
0: Tak proč to o tom začali?
1: Nám jde jen o jedno. Jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěni.
0: A když ne?
1: No, tak už o tom nemluvme a hraje se dál.
0: A jestli jsme zajištěni?
1: No v tom případě toho necháme. Za peníze hrát nebudeme. Vždycky jsme se byli jen o čest být první. Co se vydělalo, je vaše. Musíme se starat o to, abyste měl s maminkou z čeho být živ. A když už jste ten hovor načal, tak vás prosíme, abyste nám to řekl.
0: Tak vy hrajete jen na mámu a na tátu. Se sakra jedenáctko. A z čeho budete živi vy sami?
1: O nás se nestarejte, když to nebude možné jináč, půjdeme za trenéry do klubu. Však se o nás ještě porvou.
0: A to mi říkáš za všechny kluky?
2: Ano, táto. Za nás, za všechny. Přece si nenecháme líbit, aby se nám poškleboval kdejaký pihovatý kluk.
0: Pihovatý kluk?
1: No, on že hraje pro čest a my pro peníze.
0: A heleme se tudy na to. Tak nějaký pihovatý kluk a to už je pevné rozhodnutí, kapitáne.
1: Pevné, táto.
0: A mužstvo, jak jsem slyšel, souhlasí. Tak je to.
3: Vstal a dlouho vyklepával lulku. Byla už tma, na nebi svítily hvězdy. Nemohl být s lulkou nějak hotov. Nikdo z kluků ani nešeptl.
0: Tak vy, tak, kujoni, vy se nutíte do hry jen kvůli mně? No tak to tedy zabalíme. Kopačky dáme na půdu, zbalíme vlajku, sundáme tabulku, Klapzubova jedenáctka už nebude.
1: Teď teprve chlapci viděli, jak on celým životem visel na jejich díle.
2: Vrhli se k němu, objímali ho.
3: Odprošovali.
1: Těšili.
2: Táto!
0: Se sakra, nechte mě aspoň nacpat fajfku od jeho anglického veličenstva. No však už druhou nedostanu. Se žádným potentátem nebudu sedět v loži. Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
1: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
0: A v tom halasu si ani nepovšimli, že starý Klapzuba vytáhl mámu na zápraží. Stáli tam spolu potně. A ne, aby si jim řekla, kolik máme. Do hrobu to sebou nevezmeme. Co vydělali, bude jednou jejich. Ale teď to ještě nesmějí vědět. Třeba by je peníze pokazili. Mladému člověku peníze nesvědčí. půjdou, probijou se a až to v životě vyhrají tak jako na hřišti, budou mít pro peníze rozum. Však se jednou budou chtít ženit, pane. Pak jim bude každá ta tisícovka moc milá.
5: Klapzubka, udřené ruce složené pod zástěrou, jen tak popotahovala, aby zadržela slzy. Ale poslouchala a na všechno kývala hlavou. Vždyť on, táta, uměl všecko na světě tak zařídit, že nad tím vždycky jen žasla a spínala ruce údivem. A tak pochopila i jeho nový úmysl, schválila jej a oba se vrátili jaksi spokojenější k synům do chalupy.
3: A o tomhle právě si musíme chvilku popovídat. Kluci seděli v nejčilejším hovoru a kuli plány do budoucnosti.
1: Všecka jejich fotbalová sláva jako by ani neexistovala.
4: Každý se zabýval jenom tím, co bude,
6: co by dovedl,
4: jak by se asi uživil.
3: Jejich přirozené schopnosti, potlačené výhradní starostí okopanou, se rychle probouzely.
1: Jejich mozky kvapně spřádali a rozváděli všechny příští možnosti a hledali cestu, jak by mohli co nejrychleji a nejúčinněji najít vhodné místo v lidské společnosti.
4: Zkoumali svoje schopnosti, svoje nadání a svoje náklonosti.
0: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči. Teď chvilku poslouchejte vy mě. Tuhle vám něco přišlo. Telegram. Honzo, jsi kapitán, tak čti.
1: Austrálie vyzývá na zápas o mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney. Honza podal depeši Jurovi.
4: Ten Karlíkovi.
3: Ten Pepíkovi.
4: Ten Tondovi.
6: A tak putoval telegram kolem stolu.
3: Klapzubové proti Austrálii.
4: O mistrovství světa?
1: Každý z kluků cítil, jak se mu rozčilením tají dech.
4: Zmatené pohledy se soustředily na tváři starého Klapzuby.
0: Ten ani nemrkl. Jen lulčičku obracel z koutku do koutku.
4: A co vy tomu, táto, říkáte?
0: Co bych já říkal? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudeme. Tož, co se s tím trápit? Bez toho jsme s maminkou už dohodli, co se bude teď dělat.
4: A co?
0: Hned ráno si zamlouvám ve vsi pluh a pak hřiště pěkně zhoráme a osijem.
4: Cože?
0: No, bude z toho šikovné políčko, taková odpočatá půda.
4: Táto!
0: No jistě, nebejt vašeho rozhodnutí, se sakra kontinent. To bychom se na tu Austrálii vytáhli, že?
1: No to si myslím.
0: Tady jsme, teď se ví, všechno vyhráli, ale s Austrálií jsme se ještě nesrazili. Tak mají právo nás vyzvat. Ale jaká pomoc? Pošleme telegram, že se Klapzubové vzdávají.
4: Táto, co to povídáte?
0: No, co povídám jenom, že se po světě rozkřikne, že se Klapzubáci Austrálie bojí a že radši zahodili flintu do žita.
1: A to zas ne, taková věc na nás nesmí zůstat.
0: No a co chcete dělat, se sakra manšafte? Tenhle týden rozvoláme hřiště a hned na to se musí zít.
4: Dejte s tím pokoj, táto.
0: S čím?
4: To přece nemyslíte vážně.
0: A proč by ne? Vzdali jste se hry a já s tím musím počítat. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zasijeme.
7: Krucinál!
0: Co se děje?
4: 11 mladých Klapzubů se zmocnila úplná zuřivost.
6: Skřípali zuby.
1: Rvali tvrdou stolní desku, kouleli oči.
4: Neúprosná logika starého Klapzuby je hnala do zoufalství.
6: Honzo, kapitáne, a ty to trpíš.
4: Ty mlčíš.
6: Ty tu hambu sneseš.
1: Počkejte. Dobrá, táto, zoráme políčko a osijeme. Ale co budeme dělat pak?
0: Inu, se sakra hospodářství. Pak budeme čekat, až obilíčko vzroste. Dožní budeme mít času habaděj.
4: Kluci, mapu.
1: Jakou?
4: Mapu světa, ty trumbero.
1: Jo tak, ty myslíš...
4: Ukáž. Tak tady to máme. Brindisi, Bombay, 13 dní, Bombay, Sydney, 20 dní. Když to dobře půjde, jsme asi za měsíc tam a za měsíc zpátky.
6: Takže co?
4: No co? My do té Austrálie pojedeme!
3: No, dost. Kluci totiž zařvali hurá tak, že se domek v Dolních Bukvičkách chvěl v základech. A to my si tady dovolit nemůžeme.
0: Tož, to je vaše poslední mínění?
7: Jo!
0: Se sakra, kujoni. To se mi ulevilo. Už jsem měl doopravdy strach, že si nakonec celou slávu pokaňkáte.

0: Ano, správně, už tam jedem!
1: Směr Sydney, Austrálie.
2: Klapzubáci leží na lehátkách. Mohutná loď Princess Mary na vlnách oceánu je veze k jejich cíli.
3: Klapzubáci jsou okukováni ze všech stran.
4: Ale pozor, nejenom znalci je obdivují. I nejsuší anglické učitelce se zrychluje odměřený tep anglického srdce, když slyší, že těchto 11 chlapíků jsou nejslavnější fotbalisté světa.
3: A kde je ten 12.
1: Otec?
5: O něj si nedělejte starosti. Přenesl si svou skládací židli, co mohl nejdále napříč a pohodlně se usadil.
6: Za chvilku přitáhl za ním ramenatý čahoun s lulkou a spustil angličtinou, jako když vrže skřípe a drkotá nenamazaný trakat.
7: Vy jste mistr Klapzube?
5: Tatík sehnal honem všechnu svou zásobu anglických slovíček, chvilku v nich vybíral, až konečně našel to pravé. Yes!
3: Dlouhán se představil.
5: Klapzuba porozuměl, že pán se jmenuje Ward.
3: Dlouhán pokračoval, že pan Klapzuba se mu líbí a že by se chtěl k němu posadit. Co jako Klapzuba na to?
5: Tohle bylo už na oce Klapzubu příliš složitá řeč. Slovíčka se mu zamotala, namahal se tak, že z něj vypadlo set sakra Babylon, yes!
1: Načež si oba pánové dlouho třásli pravicemi.
3: Pan Ward se natáhl do své židle podél Klapzuby.
5: Tatík měl zprvu nahnáno, jak to dopadne, až se ten pán rozpovídá, ale on nic.
3: Pan Ward seděl a bavčil.
5: Tož Klapzubo taky seděl a bavčil.
4: A tak seděli a bavčili ve dvou. Půl hodiny, hodinku, až pak
3: pan Ward zvedl ruku, ukázal na bílého ptáka, který letěl kolem a řekl anglicky: Racek.
5: Klapzuba kývl hlavou. Yes.
8: A další hodinka.
5: Klapzuba spatřil vynořujícího a potápějícího se delfína. Chvilku se na něj díval, pak taky zvedl ruku a řekl klidně: Tře ryba.
3: Načež pan Ward pokýval vážně hlavou.
7: Yes.
6: A zas tak seděli a bavčili.
9: Právě se v Rudém moři přiblížili ke břehu.
7: Arabia.
5: Yes.
6: A zase hodinka.
5: Klapzuba vytáhl lulku z pusy a ukázal jí na břeh. Tře Vemblout.
7: Yes.
2: A tak ti dva spolu jednoho jitra projeli Adenskou úžinou a octli se v Arabském moři.
6: To už nebylo to klidné moře, jakým pluli na začátku cesty.
1: Tohle bylo pravé moře.
6: Rozvlněné, vzduté, věčně se rvoucí.
2: Princess Mary se octla ve vlnách, kde celé ohromné plochy se zvedaly a klesaly.
4: Kde příď parníku začala svůj nepřetržitý pomalý pohyb nahoru a dolů.
5: Ale pozor, starý Klapzuba a pan Ward neopustili své stanoviště.
2: Odcházeli jen na noc a na vyspání.
5: A někdy v těch krásných nocech vysedávali na přídi daleko přes půlnoc.
2: Až jedné takové kouzelné noci vynořila se před nimi světla a světýlka.
4: Maják vrhal své bílé a zelené pruhy. A
1: siréna se rozhoukala.
7: Kolombo.
5: To je konec.
6: A oba zakývali hlavami.
7: Yes. Yes.
6: Ráno se loučili nekonečným tisknutím rukou, beze slova.
3: Pan Ward?
5: I otec Klapzuba.
3: Ano, oba cítili, že se mezi nimi utvrdilo přátelství, přátelství na věky.
5: A že do své smrti nenajdou už nikoho, s kým by si tak dobře popovídali.
3: Jako za té plavby z Itálie na Ceylon.
6: A nyní jeden druhému zmizeli, aby se nikdy nesešli.
4: Neboť pan Ward odjíždí kamsi do zadní Indie.
9: A princi Smery už večer opustila Kolombo a zamířila
10: na Sydney.

0: Labřubova jedenáctka, u břehu Austrálie.
1: Mistři Evropy na palubě Princess Mary.
2: Jsou Labřubové ve formě?
3: Ano, tyto a jiné titulky vyvolávali kameloti v celé Austrálii.
4: Jsou Labřubové ve formě?
5: Tuto otázku si rovněž kladl nejlepší sportovní redaktor Austrálie, pan G.B. Greenwood. Jemu se podařilo vniknout na palubu Princess Mary a pozorovat Labřuby při hře na palubě a pak pod sprchami.
6: Následovala depeše, která naděje Austrálie srazila na 3-1.
7: To jsme ale neřekli, že před touhle depeší stály sázky, které se v ohromném množství hromadily v sázkových kancelářích po celé Austrálii, 5-1. Samozřejmě pro Austrálii.
6: A teď řekneme, že když se Labřubáci sami objevili na palubě před nepřehlednými davy, které je v Sydney očekávali, rázem klesla Austrálie v sázkách na 1,5.
4: Takhle to nemůžeme nechat. Pánové, vlastenecké noviny se vložily do situace a ohnivou kampaní tak rozplamenili krajany, že rázem stouply šance Austrálie v sázkách na 6-1.

0: Sydney! Krásné město.
1: A co to tu povídáte? Podívejte se kolem sebe. Město je předspané cizinci, kteří už čekají na utkání týden před zápasem, pánové.
2: Ale koukněte do přístavu. Nové a nové lodi plné zvědavců.
3: Lidi spí na půdách, na loďkách, ve stanech za městem.
4: Všude, kam se podíváte. Lidi, lidi, lidi.
5: A večer před zápasem si prý davy vymohli otevření stadion.
2: A prý to je hotová věc. Davy vrazili dovnitř jako strašlivá vlna a obsadili hned nečíslovaná místa, aby si je zajistili.
3: Desítky tisíců lidí spí tu schouleny na kamenných sedadlech.
4: Celá armáda prodavačů tu dělá obrovské obchody.
6: Dvě kapely už dopoledne vyhrávají na stadionu, aby udrželi rozčilené davy v dobré náladě.
3: Přesto tu dochází k nesčetným hádkám a bitkám a mnoho nosů se rozbilo při zajišťování lepších míst.
7: My chceme vidět Klapzuby na hromadě!
8: Pusťte na starou Evropu australské kukaly!
6: Ano, tyhle výkřiky zaznívají po celém stadionu a severní a jižní tribuna soutěží, která z nich zazve silněji.
3: Ne. Hudba je tu úplně zbytečná. Není ji prostě slyšet. A tak muzikanti přestali hrát a jen občas, když se některé zařvání obzvláště povedlo, zahráli tuš.
4: Jako teď, když severní tribuna spustila.
9: Klap!

0: Slyšíte to ticho?
1: Tribuny už ani sípat nemohou. A tak křiklavý souboj mezi tribunami skončil remízou.
2: Ale za to venku. Tisíce lidí zůstali před branami stadionu a vlnili se v náporech na hlavní bránu.
3: Ale ta zůstala pevně sedět v pantech, neboť policejní náčelník ji nechal zapřít zvlášť silnými břevny.
2: Byl to prazmatený hluk a jak jenž se přeléval přes vysoké zdivo stadionu.
4: Nezbylo nic jiného, aby se davy, které zůstaly před stadionem, rozložily na trávnicích a čekali na zvuky zvnitřku, podle kterých by mohli usoudit, co se děje na hřišti.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: Ticho mrtvé, ticho bez konce.
4: Davy za zdí zbledli rozčilením a se vztyčenými hlavami se snažili zachytit sebe menší zvuk ze stadionu.
5: Ale bylo ticho. Jakoby kdosi neviditelný spustil nad celou arénou se 160 tisíci diváků obrovský skleněný poklop.
2: Najednou sebou všichni trhli.
6: Ostrý hvist píštelky zvedl všechny ze schodů.
2: Zing!
0: Dzum!
2: Dum!
0: Dum! Údery do míče zvonivě duněly.
2: A venku před branami vyhoštěnci sledovali vytřištěnými zraky měnící se směr, odkud rány přicházely.
7: Teď se míč vznesl nad hradby jako raketa. Zatetelil se ve slunci a opět sjel za zeď.
2: A zase.
7: Dzin!
2: Dzum!
8: Tu chvíli vyrazili ze zatáčky hlavní třídy předměstí tři kluci.
2: Běželi za sebou dlouhým krokem atletu.
9: U prvního hloučku před stadionem se zastavili.
7: Zvláštní vydání Heraldu!
10: Nástup pustev na hřiště!
11: První minuty zápasu, zvláštní vydání Heraldu!
2: Davy se vrhli na balíky novin. Co pak je možné, že by už...
12: Tady je to černé na bílém. Rekord novinářské rychlosti.
2: Odstavec za odstavcem, všude plno titulků.
12: Fenomenální mužstvo Klapzubů v bílých dresech s onou podivuhodnou trikolorou Čechoslováku na levé straně hrudi vbíhá dlouhou řadou na zelený trávník. Klasická těla 11 atletů.
7: A znovu nekonečný jásot. To náš slavný Short, náš nevyrovnatelný Hiram Gerford Short zahajuje božsky pružný nástup 11 Australců v rudých dresech.
12: Rozhodčí John Herbert Nearing zvedá píšťalku. Rychlým pohledem přehlédne ještě skvělou plochu hřiště, na němž 22 soků stojí jako sochy. Prudký hvist jeho píšťalky proniká nám do srdce.
7: První minuty náleží nám.
0: Lidé se rvou o herál.
2: Nad každým číslem se mačkají jako vosy nad přezrálou meruňkou.
4: A tři otrhánkové pobíhají mezi nimi a nestačí cpát mince do kapes.
2: V 10 minutách tu stojí s prázdnýma rukama. Co teď? Co dál se mi?
9: Před nimi obrovská brána uzavřena.
2: No, ty jsi nám tvrdil, že tam s novinami proklouzneme.
0: Semi se panovačně přiblížil k bráně. Je dokonale zavřená. Podíval se v rozpacích na oba kamarády, kteří čekají na jeho rozhodnutí.
12: Za zdí, jako ve velké dálce, zaslechli hvíznutí. Snad out, snad roh, snad faul.
0: To je hrozné. Semi s Pargou, že by neviděl zápas.
2: Zdáme to, Semi, nemá to cenu.
0: Ne. Ještě to zkusíme takhle. Vy dva běžte tady vlevo kolem stadionu, já poběžím vpravo. Třeba někde najdeme díru, na druhém konci se sejdeme.
2: Kluci se rozeběhli.
0: Semi klusal vpravo kolem a jeho ostříží oči kluka od novin sledovali zeď. Hledali cokoliv, co by jim pomohlo vniknout dovnitř. Ale nic. Nic než hladký šedivý beton a v něm samé zavřené brány. A míč tam uvnitř duní a duní.
2: Tak co? Nic.
0: A ty?
2: Taky nic.
0: Semi s Pargou zuřivě kopl do země.
4: Jsou právě na té straně stadionu, kde nejsou žádná vrata.
2: Tady už počínají pole, žádná cesta tudy nevede. Proto tu taky nejsou lidi, jen oni tři.
0: Kluci, počkat!
2: Co je?
0: Moment. Semi se podíval přes příkop, od něhož vbíhali meze do polí.
12: Mluv, prosím tě.
0: Koukněte tamhle.
2: Jak mohli takhle nevidět?
12: Jasně, na 50 kroků od nich se půda na jednom místě zvedá.
2: A na jejím nejvyšším místě stojí osamělý strom.
0: Kluci rázem přeskočili příkop a ženou se pomezi vzhůru.
12: Je to na nic.
4: Strom byl mohutný eukalyptus s kmenem tak silným a větvemi tak vysoko, že se kluci na ně nemohou vyšplhat.
2: Vzdáme to.
0: Ani nápad.
5: Onem, první půle už bude končit, musíme rychle nahoru.
3: Ale jak?
5: Jimmy, ty se postav ke stromu a opři se o kmen a ty, Frede, mu vylez na záda. Postav se mu na ramena a opři se taky o strom. Teď vylezu já na vás oba, pak už dosáhnu na větve. Až budu nahoře, Fred se mě chytne za nohy a ty, Jimmy, vylezeš po něm. Kluci, držte lezu.
2: Jsem s Pargou se levačkou zachytil menší větve a rychlým mrsknutím se dostal horní půlí těla nad hlavní větev.
4: Nohy mu visí dolů a Fred už po nich chňapl.
5: Se mi visí přes větev a zírá vyjeveně tam dolů, kde přes hlavy diváků vidí 3/4 hřiště.
2: Kluci hekají a lezou jeden po druhém.
5: Se mi s Pargou vyjekl, ruce mu povolili.
3: Kluci se svalili do trávy a na ně dopadl jsem.
4: Hrubový výbuch hlasů na stadionu se změnil v nekonečný zev.
2: Co je?
3: Co jsi viděl?
5: Jsem s Pargou stojí před nimi bledý a rozčilený a jeho oči se jako uvidění upírají ke stadionu.
2: Semi, mluv!
3: Co je?
5: Semi se konečně obrátil. Klapzubové právě
11: dostali gól!
13: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Že přijde nezadržitelná rána.
2: A v té chvíli už sportovní novináři psali do svých bloků o nepřekonatelném mistrovství australského středního útočníka Shorta.
13: Ale ne, zavinil to slabý start Toníkův na levém halvu a klouznutí Jirkovo na levé obraně. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
4: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
2: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
13: Pak už bylo vidět, jak se míč tluče v síti. Oči starého Klapzuby zamžikali, v nohou jaksi ztratil pocit jistoty, srdce se mu sevřelo. Ani nezaklel, jen prudce zabavčil, ale královská lulka netáhla. Dočista jí v zubech rozdrtil.
4: No a řev diváku už trval plných 12 minut.
2: Dávno se zase hraje, ale na tribunách ještě diváci poskakují, dupou, objímají se a oslavují naše skvělé australské mužstvo.
4: Našeho skvělého báječného Shorta.
13: Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se dívá nehnutě dolů. Ne, nemýlí se. Kluci hrajou docela jinak, než je kdy viděl hrát. Buď je to únava po cestě, nebo nějaká nechuť. Zkrátka v mužstvu to dneska neklape se sakra mančafte.
2: Ne, ne, pořád to je ještě krásná hra, že diváci jsou bez sebe nadšení.
13: Ale právě to nadšení, to pravé nadšení a oheň, to schází. A z toho ale roste vítězství. Naopak, Austrálci hrajou jako 11 ďáblů a moji kluci se nestačí bránit. Ach jo...
2: Konec. Konec poločasu.
4: Kluci se vracejí do šaten úplně zničení.
5: Žádný z nich nepromluvil ani slůvka.
14: Padli na židle a na lavice.
4: A jen Honza si pořád utíral nos, aby zadržel slzy, které se mu draly do očí.
5: Ve vedlejší šatně se celý roj masérů a trenérů vrhl na australské hráče, aby jim masáží a pleskáním osvěžil unavené svaly.
4: Ale v šatně Klapzubů bylo ticho a mrtvo.
2: Stín neodvratné porážky leží na bukvičkovské 11. Kdyby aspoň táta přišel.
5: Všichni sebou rázem trhli.
2: Ale právě on, který je vždycky už čekával v šatně, dnes jako by se byl do země propadl.
5: Ano, míjeli minuty a tatík nikde. Snad se mu něco nestalo.
15: Jinak si nemohli jeho nepřítomnost vysvětlit.
2: Něco je s tátou.
5: Zvenku sem vnikl táhlý hvist Píšťalky, jimž rozočí svolává nástup k druhému poločasu.
15: A táta nikde. Co s ním je?
13: V tom starý Klapzuba vstoupil do dveří.
16: Se
13: sakra blázni, počkejte přece.
2: Povolili, protože cítili, že jim chce něco říct.
15: A bez děky všichni sklopili oči.
13: Počkejte, chlapečkové moji, málem jste mě utloukli.
15: Ale teďka se nezlobí.
13: No tak to je dost, že máte rozum.
4: Jeho hlas zní naopak miloučce, že?
14: Až příliš miloučce.
13: Koukal jsem na vás, jak jste hráli. Moc pěkně.
15: Toník zvedl podezíravě oči.
13: Opravdu, moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl.
2: Tenhle přesladký tón se klukům vůbec nelíbil.
13: Hrajete výborně. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100 kilových. Že prý si taky občas zahrají kopanou, jestli byste si s nimi příští neděli nechtěli zahrát. Dřív ale ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dobří soupeři.
2: Tato.
13: Jo, a potom taky za mnou přišla jedna slečínka, že prý tady zavádějí házenou. Jestli by vám to nebylo příhodnější, než se plést do fotbalu.
2: Tati!
13: Ale tatík neúprosně pokračoval. A pak jsem slyšel dvě staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako ho ztrácejí Klapzubáci. Jo a...
16: Tato!
13: Fajfka. Hele, fajfka. Otec Klapzuba nedodržel svůj kousavý tón. Zjihl a změkl. Fajfku od jeho anglického veličenstva jsem kvůli vám překousnul. Set sakra manšafte, až tohle budu vypravovat mamince.
15: Ne, tohle už nesnesli.
2: Utíkali ven, kde už soudce zuřivě pískal.
5: Tribuny řvali po zničení Čechoslováku.
15: Před východem schodby Tonda kluky zastavil. Kluci, Ježíš Maria,
5: je to poslední buď a nebo.
2: Všichni cítí jeho závažnost.
14: Otřeli si rukávem oči a pak si mlčky navzájem podali ruce.
15: Byla to víc než přísa.
5: A pak šli a hráli.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
15: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
5: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
15: Ale to už leží pod sítí branky.
2: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
5: Kombinace?
15: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
2: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
15: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
5: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed, teď se jen kutálí a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. Jak to vlastně bylo?
15: První branka padla ve 3. minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
2: 1-1.
5: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
2: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
5: 3-1.
15: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
5: A pozor, 5. branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
2: Tak si ji promítneme. Ale zpomaleně, protože všechno proběhlo tak rychle, že normálně bychom to nepostřehli.
16: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
17: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
12: A nasazuje kráně.
17: Dělovka.
15: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
17: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
7: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
12: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
17: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
15: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
12: A míč v jeho náručí je v brance taky.
15: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
12: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
5: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
15: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7. 8. A 9. branku.
7: Tak co? Kde máte ten metrákový klub, táto?
13: Pukli, chlapečkové, pukli do jednoho. Set sakra weltmeistři.
17: Tak slavně skončil zápas.
15: Poslední zápas Klapzubovy jedenáctky o mistrovství světa. Ne, ještě není konec.
17: Ještě se Klapzubáci po vítězném a slavném zápase musí dostat domů.
14: A nebude to jen tak. Moře je dneska neklidné.
12: Koukněte se na to nebe. Nic bych za to nedal, že přijde bouře.
15: A co říkáme bouře? Tornádo. Uragán.
12: Slyšíte? Už je to tady.
15: Kapitáne, zachytil jsem volání SOS.
17: Která loď?
15: Timor, kapitáne, ztroskotala.
17: Ustá Romů, to je ta loď, ve které se vracejí Klapzubáci do Evropy?
15: Ano, kapitáne, Timor telegrafuje, že mistři světa odhodlaně pomáhají při záchraně cestujících.
17: Plnou parou vpřed. Moje loď Argo bude mít tu čest zachránit Klapzubovu jedenáctku. Telegrafujte. Loď Argo, lodi Timor. Vydržte za každou cenu, plujeme k vám. Kdy tam budeme?
15: Ráno, kapitáne.
17: Telegrafujte, ať vydrží do rána. Vysílejte tohle. Hrdinové timorští, vytrvejte! Zde už bouře přestala, u vás přestane zakrátko. Vyřiďte mistrům světa, že cestující i posádka Arga je obdivují. Činím vše, abychom přišli včas.
7: Kapitáne, další depeše. Loď Timor se roztrhla.
5: O 5:00 raní dorazil Argo na místo katastrofy. Moře bylo hladké jako obloha nad ním.
15: Všude je pusto, kapitáne.
7: A co je to tamhle? Spustte záchranné čluny.
5: Schytávali trosky voru, na nich se udrželi jednotlivci z posádky Timoru. Byli vysílení, promrzlí, napůl omdlelí, ale zachránění.
7: O 6:00 bylo za skaliskem objeveno několik prken, zbytek nějakých dveří. Na nich se křečovitě držel telegrafista Timoru.
12: Ale Klapzubáci nikde.
17: Objíždějte tohle místo ve většině.

0: Všecka kukátka na palubě pátrají v zelených vlnách a každý úlomek trámu, každý cár plachty je prozkoumáván.
1: Tamhle! A tamhle taky!
0: Do 10:00 byli zachráněni všichni ze ztroskotané lodi. Od nejmladšího plavčíka až po kapitána.
1: Aha, a co klamzubáci?
2: Nevím, kapitáne. Naposledy jsem je viděl na konci lodi. Ve svitu blesku jsem zahlédl, jak vytahují z obrovského vaku takové podivné věci. Pak přišel konec. Všechno zmizelo. Loď se roztrhla. Oni byli na opačném konci. Ten se ponořil později.
3: Kapitáne! Našli jsme tohle.
2: Co to je? Bota?
3: Bota, ale neobyčejná.
2: Kopačka.
0: A tak klapzubové zmizeli beze stopy.

0: To je zvláštní, kapitáne.
1: Co?
0: Podívejte se, stádo tuleňů.
2: To je nemožné. Kde by se tady vzali tuleni? Snad jsou to delfíni.
0: A přece jen to asi budou tuleni, kapitáne.
2: A já říkám delfíni. Přesvědčíme se.
3: Loď připlouvala blíž a blíž a oba pánové se stále více a více přesvědčovali, že to v moři nejsou ani tuleni, ani delfíni.
0: Ale jsou to rozhodně živé bytosti.
2: Bytosti? To je 12 nesmírně tlustých lidí. Rychle k ním.
4: Rozluštění způsobilo největší úžas.
5: Neboť když čluny dojeli, našli tu uprostřed tichého oceánu
2: slavné mužstvo klapzubů
0: navlečené do svých nafukovacích dresů.
4: A aby nevyšli ze cviku, hráli tu právě se svým otcem vodní polo.
2: Čímž
0: se velká historie klapzubovy jedenáctky končí. A co bylo potom?
1: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
4: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
0: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
0: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Po druhé a naposledy jsme se dnes setkali s postavami nestárnoucího románu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka. V roce 1990 natočil Klapzubáky jako dvoudílnou rozhlasovou inscenaci režisér Jiří Horčička a ke spolupráci si mimo jiných pozval Jiřího Sováka, Viktora Prajse, Jiřího Ornesta anebo Petra Štěpánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archivu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Herec, režisér, překladatel a držitel ceny Alfréda Radoka z roku 1996, to vše náleží Jiřímu Ornestovi, jehož nedožité osmdesátiny si v těchto dnech připomínáme. Následující pořad Českého rozhlasu Pohoda proto vysíláme právě v této souvislosti.
3: Rozpravy Milana Hajna.
4: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá své tradiční rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli! A pozveme naše dnešní vzácné a milé hosty. Poprvé v rozpravách to bude rodinné seskupení velmi netradiční, a sice matka a syn. To jsme v rozpravách ještě neměli. V tomto případě je matkou vynikající prvotřídní česká divadelní, filmová, televizní a rozhlasová herečka paní Daniela Kolářová. A jejím synem je kapelník, zakladatel, taktéž manažer, muzikant. Hraje báječně na několik hudebních nástrojů a po dlouhá léta také vychovatel Jedličkova ústavu, pan Šimon Ornest. Já jsem rád, že jste přijali pozvání do rozprav. Mimochodem, možná to netušíte, ale jste svým způsobem na domácím hřišti. Velkým pomocníkem, když jsem se rozhodl, že si založím vlastní divadlo, mi byl váš tchán a váš dědeček, dlouholetý ředitel městských divadel pražských, pan Ota Ornest. Já jsem působil léta v Příbramském divadle, kde jsem se velmi zkamarádil, kamarády jsme dodnes, s jeho dcerou Hankou, a pan Ornest tam jezdíval na představení. Pak jsem začal navštěvovat jejich dům na Letné a takže jsem se nakonec zblížil i s panem Ornestem, jehož cennými radami se dodnes co by principál Ungeltu opravdu řídím. Tak ale pojďme k vám. Já jsem uvedl hudební seskupení, kterým je The Tap Tap, jehož seš zakladatel a kapelník. Jak se ti zrodil v tvé hlavě ten nápad? A co to znamená?
5: Tak já, když už jsem asi před víc než 30 lety nastupoval jako vychovatel na domově mládeže škol Jedličkova ústavu, tak jsem sám hrál v několika kapelách. Já hraju na klarinet a na saxofon a asi 4 hodiny denně jsem cvičil. Takže vlastně logicky z toho vzniklo, že budu muset založit nějaký hudební kroužek, protože jsem si říkal, že zrovna ta muzika pro spoustu lidí s handicapem je docela jako vhodná pro relaxaci. A tak jsme tehdy ještě s kolegou Luďkem Horským jsme založili hudební kroužek a ten, jak říká náš moderátor, vozíčkář Láďa Angelovič, se nám postupně trochu vymknul z ruky.
4: To hudební seskupení se zrodilo při Jedličkově ústavu, ale ty jsi neprozradil původ toho názvu.
5: Ano, ta budova, ve které sídlí domov mládeže, původně se jí říkalo TAPKY, a to byla zkrátka technicko-administrativní práce, ale nám to přišlo tak rytmický a ono to TAP vlastně znamená i jako takový rytmický úder v angličtině, že už potom to bylo na snadě, že to bude The Tap Tap.
4: Matka mohla ovlivnit název té hudební skupiny? Asi ne.
6: Ne, vůbec ne, to bylo Šimonovo vítězství, že si to takhle vymyslel a založil. My jsme už potom přišli k hotové věci. Mm-hmm.
4: Jedličku v ústav jsem se dočetl, a to mě šokovalo, přiznám se, byl založen v roce 1913, takže za Rakouska-Uherska. Je to tak? Kdo byl Jedlička? To asi byl zakladatel,
5: předpokládám. Je to pravda. Rudolf Jedlička byl lékař a vědec český a zakládal Jedličku v ústav skutečně před 110 lety. Jedličku v ústav letos oslaví 110 let existence. A je zajímavý, tehdy se ptali, k čemu by to mělo sloužit, a on říkal, že smyslem Jedličkova ústavu je měnit pasivní příjemce sociálních dávek na daňové poplatníky. A to je teda tak jako občerstvující až dodnes, že to je zajímavý.
4: Jak se Jedličkovu ústavu daří dnes naplňovat tenhle cíl? Asi snahou je zapojit lidi zpátky do takzvaně normálního života, ale co je normální, že jo?
5: Tak důležitý je, že to je Jedličkův ústav a školy. To znamená, že skutečně se nejedná o žádný stacionář, ale o vzdělávací instituci pro lidi se speciálními potřebami a cílem je samozřejmě jejich samostatnost a třeba v případě nějakých výrazně talentovaných třeba i přínos pro celou společnost. To ono se teď při těch revizích těch rámcových vzdělávacích programů často zdůrazňuje, že vlastně v tom současném systému nedostávají šanci běžně ani ty nadprůměrně talentovaní, tak k tomu já můžu jenom dodat, že ty nadprůměrně talentovaní musíme být schopní hledat i mezi lidma s handicapem a mezi těma sociálně nejslabšíma.
4: A to je na potlesk. Za tu dobu prošlo tap určitě mnoho muzikantů tou skupinou. Někteří se začlenili do toho takzvaně, říkám, normálního života a stále s vámi hrají, nebo se hodně střídají.
5: Oni dřív tam se měnili vlastně tak, jak procházeli školami Jedličkova ústavu. Když končili, tak prostě tu skupinu opouštěli, ale my už teď asi zhruba 10 let máme stálou partu a vlastně většina z těch lidí už mají i svoje vlastní zaměstnání, ale v kapele zůstávají, čehož si já vážím, protože ta stálá sestava v muzice je důležitá.
4: A Šimon Ornest organizuje konkurzy a pak vybírá tedy členy kapely?
5: No, to je složitější trošku. Ono vždycky, když se někde objevíme na veřejnosti, když jsme bývali v televizi nebo když máme nějaký velký koncert, tak se nám hlásejí zájemci, přicházejí s tím, že by teda taky chtěli být slavní a být někde vidět. No ale po tom úvodním pohovoru jich téměř 100% získává takovou zpětnou vazbu, že skutečně po nich budeme něco chtít a to je bohužel pro spoustu lidí, ale nejenom pro lidi s handicapem, je taková frustrující věc.
4: To nebylo optimistické sdělení. Nicméně kapele se velice daří, zúčastňujete se festivalu, vystupujete v zahraničí, vydali jste několik CDček, je to tak?
5: Je to pravda, i když musím říct, že teď po tom covidovém období ten řemen úplně se nepodařilo nahodit. Já si myslím, že je to tím, že ti promotéři prostě jedou hodně na jistotu. Ono taky v showbiznisu spousta lidí odešlo, spousta techniků, tak si myslím, že teď se to zase, taková ta první republika, která byla před covidem, že každý chtěl mít něco trošku zvláštního a nějakou nadstavbu, tak teď jsme zase o pár kroků zpátky, ale já věřím tomu, že to zase doženem.
4: Seš nadále vychovatelem v Jedličkově ústavu nebo už se věnuješ výlučně muzice?
5: Tak já teď jsem už druhý volební období asistentem starosty Prahy 3, protože mi došlo, že když chcete něco ovlivňovat, tak ta politika vás dřív nebo později nemine. A musím říct, že v tom komunálu to je docela příjemná práce nablízko, že vlastně v místě, kde žiju, můžu ovlivňovat některé věci, troufnu si říct, že trošku k lepšímu a komunikovat s lidma napřímo. Ale v Jedličkárně zůstávám a naším velikánským projektem je dostavba Jedličkova ústavu, která by měla směřovat k rozšíření a zkvalitnění těch služeb a myslím si, že při tom 110. výročí si to ta instituce víc než zaslouží.
4: Muzikanti musí zkoušet, rodí se také nové písničky. I tvou zásluhou, kde je zkušená v Jedličkově ústavu? Nahrávací studio tam je?
5: My zkoušíme přímo na Tapkách, na tom domově mládeže, kde jsme vznikli, ale součástí toho velikánského plánu, který už se snažíme teda prosadit víc než 20 let, tak je i zázemí pro nahrávání a pro střih videí.

0: Prozrať.
1: Ona to byla taková souhra náhod. Já jsem se vlastně dostal do Jedličkova ústavu trochu náhodou, kdy jsem hledal po absolvování střední umělecko-průmyslové školy v oboru řezba nějakou práci a kamarádka se mi tehdy zmínila, že v Jedličkově ústavu hledají arteterapeuta. Já jsem tam přišel, to místo bylo obsazené, ale tehdy byla velká poptávka po mužích, protože tehdy ta bezbariérovost byla teda o dost horší v Praze než teď, i když pořád to není to, co by to mohlo nebo mělo být, tak se drncalo hodně po schodech s těmi mechanickými vozíky a muži vychovatelé v tomhle byl žádaný artikl, takže jsem se rozhodl to zkusit, no a potom už došlo k tomu, o čem mluvil ten Láďa, že se to všechno začalo dít tak nějak samo.
0: Z vaší hudby jde radost a sála optimismus, což je nádhera, protože spousta lidí má tendenci litovat třeba ty handicapované, ale to vaše seskupení opravdu rozdává radost a cítím i humor, že mezi vámi vládne.
1: No já, když jsem právě nastupoval do Jedličkova ústavu, tak mě překvapilo, že právě ti, kdo bydleli na domově mládeže, tak pravidelně odebírali časopis Sorry a četli si ty opravdu drsný vtipy o lidech s handicapem a smáli se jim. A z toho později i vznikla naše výstava černého humoru a my jsme si mysleli a potvrdilo se to, že to je taková instance, kterou vlastně všichni trošičku využíváme k tomu, aby jsme ten život, který leckdy je drsnej i k lidem, který žádný handicap nemají, aby jsme ho zvládali trošku líp a zároveň nám pomáhá si uvědomit, že jsme skutečně všichni na stejné lodi a že prvních a posledních 10 let v našich životech jsme a pravděpodobně budeme odkázaní na něčí pomoc. Takže takový ty úvahy o tom, že lidi s handicapem jsou nějaká menšina a že dostávají víc než ostatní a že vyžadují víc než ostatní, jsou absolutní kravina.
0: Tak moudrá slova matka jistě ráda slyší.
2: Ne, tak já...
0: Ale, promiňte, Danilo, vy jste taktéž angažovaná v charitě. Jste v nadaci, pracujete. To bylo první a Šimon se inspiroval nebo opačně?
2: Já myslím, že se neinspiroval, že možná já jsem byla až za ním, ale protože já jsem v nadaci Duha pro mentálně a fyzicky dospělé postižené, ale nejsem na tom tak aktivně zúčastněná, samozřejmě jako Šimon, který si založil orchestr a to byla jeho volba a já jsem si vždycky přála, aby si oba kluci prostě volili to, co chtějí oni a ne, co by jsme jim doporučovali my.
1: Což je vlastně taková předem odpověď na tu otázku, která možná padne, proč nejsme herci.
0: No to, ty mě koukáš do těch papírů. Ne, to by člověka napadlo, protože rodiče, Daniela Kolářová, Jiří Ornest, respektovaní páni herci, o dědečkovi jsme mluvili, o ta Ornest, mimochodem babička z tátovy strany byla velká česká herečka, paní Smejkalová, asi jste pamětníci zaznamenali, a také babička z Daniely strany, zasklonujeme to, z Danielčiny strany. Jo?
2: Dobře, děkuji za tu zdrobnělinu.
0: Prožila život u divadla, byť nebyla herečka, ale byla takřka celý svůj profesní život účetní v Karlovarském divadle. Tak jak se vám podařilo zdrhnout z toho divadelního údělu?
1: Tak máma to naznačovala, nebylo tam žádný vedení k té herecké profesi, a i když se nám to s bráchou líbilo a obdivovali jsme to, tak jsme se rozhodli jinak a to je normální.
0: No a vyhrála muzika, tedy v tvém případě zjevně. U vás se muzicírovalo, no, Daniela, hraje na nějaký hudební nástroj?
2: Já jsem chodila v Karlových Varech jako dítě do hudební školy a na piano se učit, ale měla jsem takovou paní učitelku, která mě neměla ráda a mlátila mě pravítkem přes prsty, takže jsem to vzdala. Což je mi líto, vlastně později mi to bylo hrozně líto, že jsem se na to piano nenaučila, ale já jsem z ní měla hrozný strach. Takže
0: maminka nehudla doma.
2: Ne, takže... ale tatínek hudl.
0: Tatínek, že jo?
2: Ano,
0: neměli kapelu kluci tenkrát, už to neexistuje.
2: Ano, měli divadle Ev Hurjana, ano.
0: Pavlata, Ornest.
2: Ano,
0: založili. To si zažil už, no asi jo.
1: Já jsem na živej koncert jsem neviděl, ale myslím, že se to jmenovala Prezent. A měli jsme doma, desku, to ano. Jsme s bratrem poslouchali.
2: No.
0: Brácha dělá co?
1: Brácha bubnoval, ale taky... myslím si, že u toho nezůstal, nebo nevím, že by teď ještě cvičil a hrál, ale brácha se živí v IT oblasti.
2: Aťák.
0: Takže úplně jiná sféra.
2: No. Ale my jsme jim neříkali, aby nehráli divadlo, ale víte co,

0: Oni strašně chodili rádi do divadla, ale do rekvizitárny. Do Vinohradského divadla, do rekvizitárny, kde jsou ty umělý hlavy, no. A meče tam byly, tehdy se hrál Hamlet a tak tam byly ty všecky propichovátka, tak to jim samozřejmě, to se jim líbilo.
1: Mně se líbily zbraně hlavně a jednou jsem dokonce vystřelil z nějaký pistole při představení, takže...
2: Ani dětské role jste nehráli nikdy s bráchou, nikde?
1: Buď ne, anebo si to nepamatuju.
0: Ne, myslím, že ne, protože já bych to asi nechtěla. Bývala.
2: Tak a teď si poslechneme The Tap.

0: Tak ti nám to ukázali, že? Mnozí fňukáme, oni nám hráli a zpívali o tom, že fňukat nikdy nebudeme. Teď si budeme povídat s maminkou, ale vstupuj do toho, pač na spoustu rolí, o kterých bude řeč, si určitě pamatuješ. Vy jste se narodila v Chebu, jsem se dočetl.
1: Chebu,
0: ale
1: ano.
0: Dětství.
1: Od 4 do 18 jsem byla v Karlových Varech.
0: Maminka byla opravdu ta účetní v divadle a vy jste, Danielo, tím pádem první kručky v nějakých dětských rolích určitě učinila v Karlových Varech.
1: No tak to byla právě ta chyba maminky. Tam jí přemluvil skutečně jeden pan režisér, jestli by mě nepůjčila účinkovat do hry Císařovy nové šaty od Hanse Christiana Andersena, přepracované na pohádku, protože to Karlovarské divadlo tehdy hrávalo v neděli odpoledne pro děti. Já jsem to znala z toho hlediště, ale maminka mě takhle půjčila, takže jsem tam chodila na zkoušky, hrála jsem v první polovině Kuchtíka, v kuchyni a v druhé polovině tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatý. Takže takhle jsem si tam prolezla to divadlo, poznala jsem rekvizitárnu, protože ta je fascinující samozřejmě pro všechny děti a herečky tam se pudrovaly, dvorní dámy měly tehdy oranžové, růžové paruky a tam lítaly pudry a bylo to fascinující, no, protože se člověk to poznal, to divadlo zezadu, že jo, o tom nemá nikdo představu, jak to tam všechno funguje. A dokonce jsem si to prolezla od půdy až do sklepa, ještě pod orchestřiště a tam mě úplně fascinovalo. Tam teče řeka teplá kolem toho divadla a tam je...
0: Je to krásné divadlo mimochodem.
1: Nádherné. Hmm. A tam přes tu jednu stěnu právě bylo slyšet tu vodu. A na to nikdy nezapomenu, protože to bylo pro mě takové zjištění, to jsem nikdy nikde neměla šanci zažít. Takže a pak mě ta maminka půjčila ještě párkrát a na střední všeobecně vzdělávací škole, protože se to nesmělo jmenovat gymnázium, jsme měli soubor Kapsa, nejdřív Štycháček, pak to byla Kapsa. A to vedl pan profesor Bartůněk, češtinář. No a tam jsme vlastně dělali skeče, básničky, prostě tehdy, protože to bylo v 60. letech, kdy se uvolnila cenzura, tak jsme vlastně se setkávali s texty dříve třeba zakázaných autorů a tak. No a tam jsem se rozhodla definitivně, že se pokusím dělat zkoušky na školu, na divadelní fakultu a naštěstí se mě to ještě s jednou kolegyní, s Radkou Fidlerovou, jsme byli kamarádky, chodili do jednoho ročníku, tak se nám to povedlo.
0: Tak jsme na Damu. Ornest Spolužák.
1: Ano, Ornest Spolužák.
0: Hned láska v prvním ročníku?
1: No, nějak tak. Ano. Ano. Pak tam byl Petr Svojtka, Láďa Potněšil, Monika Švábová, která je hvězda v Plzni, Radka Fidlerová. No prostě byli jsme, fakt myslím si, docela dobrý ročník.
0: No a pak přišlo první angažmá, to nebyl hned raketový start, ale velice cenné zkušenosti v tehdejším divadle SK Neumana.
1: SK Neumana, ano, dneska pod Palmovkou to bylo.
0: To bylo za pana Lohnického, ten tam režíroval.
1: Ne, ano, ale šéfem byl pan Strejček a to bylo v roce 68, ještě jsem byla na škole, ano. Zkoušela jsem v Shakespeareově Bouři a pak po premiéře za mnou pan ředitel přišel a přinesl mi moji první profesionální smlouvu. 600 korun měsíčně nástupní plat. Ale bylo to tam hrozně prýma. Právě tam byla ještě taky v angažmá Jana Štěpánková.
0: A režíroval tam pan Dudek a dostali jste se k sobě jako už v divadle SK Neumana, až pak vás často obsazoval na Vinohrad.
1: Ano, ale ano. Tam režíroval, tuším, věc Makropulos.
0: No s Janou, ano.
1: Ano a já jsem byla ta holčička taková tam, takže takhle jsme se poznali, ale já si myslím, že mě nabídli hostování na Vinohradech, protože neměli partnerku pro Hanzlíka, on tam byl Benjamínek. Pan ředitel Pavlíček ještě tehdy přemluvil tatínka Jaromíra, když udělal zkoušky na divadelní fakultu, že to škoda, ať nestrácí čas. A herci, kolegové řekli, my ho budeme vychovávat, my ho budeme školit, ale oni neměli vlastně k němu adekvátní partnerku věkově. Takže pan režisér Dudek mě pozval tehdy hostovat do Gorkého Měšťáku na Vinohrady a pak mě bylo tam nabídnuto angažmá.
0: Takže se zrodilo i divadelní herecké partnerství Kolářová-Hanzlík, takže to bylo na jevišti poprvé a pak filmaři opisovali díky tomu, že vás viděli spolu na jevišti?
1: Ne, tak docela ne, neopisovali, protože my jsme rok předtím nějak s Jaromírem, tuším v roce 69, se setkali ve filmu Slasti otce vlasti.
0: Mm-hmm.
1: A to jsem vůbec netušila, a to jsem byla v té Libni v divadle a vůbec jsem neuvažovala, že bych jako dostala takovouhle nabídku. Ale takhle jsme se setkali poprvé při tom filmování.
0: Nežárlil pan Ornest, tedy tatínek, na to veřejné povědomí o dvojici Kolářová-Hanzlík, když jsme všichni věděli, že to není životní spojení, ale bylo to opojné.
1: No, tak
0: souhra.
1: Myslím, že mu to muselo být protivné, protože no, naštěstí, ale tehdy neexistovaly bulvární časopisy, takže se v tom nikdo nematlal veřejně takhle jako hloupě.
0: Čemu tleskáte? Mimochodem, to bylo opojné, to vaše herecké souznění, i když si osobně myslím, že taková velká vnitřní spřízněnost lidská tam zas nepanovala, že jste byli dost odlišné lidské typy.
1: Ale no tak my jsme se kolikrát i pohádali, ale fakt je, že nám šlo o to, že to bylo vždycky k věci, k práci, jo, o to, aby to bylo prostě co nejlepší. Takže samozřejmě on měl jiné názory, já měla jiné názory. Občas jsme chodili pěšky z divadla na Malou stranu, kde jsme tehdy nedaleko od sebe bydleli, takže jsme se prohádali celou cestu, ale bylo to k věci, jo, nebylo to osobní, nebo prostě nic to nemělo společného se soukromím.
0: Brzy budete odekorována v Karlových Varech, které k vám patří velkou cenou v rámci Mezinárodního filmového festivalu za svou hereckou práci ve filmu. Vy si dokonce, jsem se dočetl, můžete vybrat film, který se tam promítne v rámci toho ocenění.
1: To bude? To by měl být Kulový blesk, to už jsem ohlásila, kde já nemám tak veliký prostor herecký, ale no, protože jsou tam báječní kolegové, pan Hrušínský, Pepíček Abraham a spousta dalších samozřejmě, kteří už jsou v hereckém nebíčku. A já vlastně na tohle setkání vzpomínám strašně ráda, takže víte, já jsem z toho taková strašně rozpačitá, protože tím spíš, že jsem z těch Karlových Varů a mám tam spoustu nejen krásných, ale i nepěkných vzpomínek, tak nevím, jak to zvládnu. A protože si musím taky připravit prý nějakou řeč, tak jsem z toho trošinku... A šaty, no samozřejmě. Takže jsem z toho trošku vyvedená z míry, ale no tak doufám, že dobré bytosti budou se mnou a že si neudělám ostudu.
0: Šimone, maminka ve filmu, maminka na divadle, tě nejvíc okouzlila v čem? Nebo nechodil jsi na její premiéry?
2: Já jsem často se na některé ty zkoušky nebo hry díval z těch postranních portálů, protože...
0: Jako dítě?
2: Jako dítě, protože prostě jednak mě to bavilo a jednak to máma asi občas potřebovala tu práci skloubit s nějakým hlídáním trošku, tak se to tak nějak sešlo. I v těch rekvizitárnách se mi líbilo, jak jsem vyprávěl, dokonce se mi střílel. A co by bylo jako nejoblíbenější? Já teď si vlastně...
0: Viděl jsi jako Ofélii nebo...
2: No já jsem právě kdysi byl, a teď co to bylo? To byl možná Richard Skopecký.
1: Richard III.
2: Kdy ten režisér jako měl pocit, že to je mládeži nepřístupný. Ono tam bylo takový vražděničko nějaký. Tam
1: no
2: bylo,
1: jo.
2: Že, trošku. A tak to byl jako zážitek, že a to byl Dudek? Nebo
1: Dudek,
2: kdo to byl?
1: No, Dudek.
2: Tak pan režisér Dudek přišel takový rozdurděný, že jako mě máma bere na takovýhle věci. A tam byla nějaká umělohmotná hlava napíchlá na meči nebo něco. Mě
1: jo,
2: to prostě ano, bavilo hrozně. To možná tohle mě bavilo nejvíc.
0: Nemluvíš o herectví své maminky.
2: A jinak se by máma líbila v mnoha věcech. No ale ono, když s tím člověkem jste doma a pak máte hodnotit ten jeho výkon, tak je to takový strašně jako těžký. Doma je to vždycky o něco méně zábavný a o dost víc přirozený.
0: Rozhlas a Daniela Kolářová.
1: No to je další dimenze nádherná. Já jsem teda na rozhlase vyrostla jako dítě. Samozřejmě pohádky, pak to byly hry, poezie, prostě koncerty, všecko. A já jsem měla oblíbené pořady v Československém rozhlase tehdy, když rodiče odešli třeba do divadla nebo na koncert, tak měla pořad paní Anna Hostomská a ta provázela světem opery. A to bylo fantastický. A pan Oldřich Nový měl zase pořady o opereťách. Takže já jsem si to tak užívala a v životě by mě nenapadlo, že mě třeba někdo potom nabídne práci v rádiu. A tak jsem, když jsem dostala od paní Alenky Adamcové do ještě tehdy Československého rozhlasu pozvání, myslím s Jirkou, že jsme tam byli společně s tátou, tak jsem si říkala, dobře, jak jsem si to přečetla, ten text, a tak jsem si říkala, tak dobrý, tam se nemusím líčit, nemusím se oblíkat, tak to řeknu. No, tak nás postavili před ty mikrofony, tak jsme to řekli a následuje trestný poslech. A to jdete vedle do místnosti, kde je zvukař a režisér, no a tam se slyšíte, což je teda šok. Všechny chyby, špatné důrazy na předložky, no prostě všechno špatně a samozřejmě hlavně obsahově, protože já jsem do té doby netušila, že je potřeba se i do rádia perfektně připravovat, dělat si prostě, já nevím, kde je poenta, jo, kde je trošku pauzu, aby se donesl ten význam prostě tomu posluchači a tak dále. To jsem se učila až v průběhu, ale je to nádherná práce v rádiu, protože pracujete na detail třeba. A to v divadle nejde, že jo? Takže můžete být opravdu velice intimní, velice, velice osobní a nemusíte prostě disponovat takovým hlasovým fondem, jako v, já nevím, Hledišti Vinohradského divadla, kde je to daleko větší a musíte na to myslet. Ale to rádio je opravdu senzační.
0: Pojďme si teď dopřát rozhlasovou herečku Danielu Kolářovou.
3: Ireno, smím vám přinést skleničku?
4: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
3: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
4: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
3: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
4: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
3: Chtěla jste říct chudý profesor.
4: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
3: To zní líp.
4: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
3: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
4: Neopovážila bych se takhle rouhat.
3: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
4: Včetně June?
3: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
4: Jsme dobré přítelkyně.
3: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
4: Strýčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
0: Danielo, vybavujete si natáčení?
1: To byla hezká práce, moc hezká.
0: Ságy rodu Forsythů.
1: Ano, to bylo fajn, taky setkání s mnoha kolegy, paráda. S Františkem Němcem jsme byli pár, který se rozešel, přesně to znáte, osud Ireny a Forsythů.
0: Tak to byly vzpomínky na rozhlasovou práci Daniely Kolářové, na práci, která předpokládám pokračuje a pokračovat bude. Pojďme se teď zaměřit na syna.
1: Ano.
0: Takže, Šimone, dostaneš se teď ke slovu. Zaujalo mě to řezbářství. Ty ses vyučil řezbářem?
2: No,
0: to byla škola?
2: Byla to střední umělecko-průmyslová škola na Žižkově s maturitou a mě by bavilo, nebo chtěl jsem dělat vždycky loutky a třeba se k tomu v důchodu ještě dostanu.
0: To bys měl dílnu jako důchodce a tam třeba ty loutky vyráběl.
2: Ideálně takhle.
0: Ano. Tak my ti držíme palce. Je to původní profese. No ale pak jsi se dostal na husitskou teologickou fakultu. Co tě inspirovalo k takové volbě a jak dlouho jsi tam byl?
2: Tak mě docela zajímal judaismus, nebo rád jsem o tom četl něco v mnoha souvislostech, ale potom, když jsem zjistil, že i ty nejchytřejší profesoři a docenti na té škole pořád šprtají někde nějaký slovíčka a vlastně vědomosti, tak jsem usoudil, že to není úplně moje směřování tohle a po roce jsem tu školu opustil. No a pak jsem vlastně docela brzo už se dostal do té jedličkárny konečně.
0: No ale dostal ses do svatého města se svou kapelou, to tě oslovilo, ohromilo, nebo jak to na tebe zapůsobilo? Navštívil jsi Jeruzalém.
2: Tak všechny tyhle naše zahraniční výjezdy s Tap-Tapem, kterých bylo docela dost, tak probíhaly v takovým vysokým pracovním tempu. My jsme dokonce poprvé, když jsme letěli za hranice, to bylo, tak jsme letěli, myslím, do Madridu a museli jsme vymontovávat ještě na letišti z většiny vozíků baterie, které tehdy byly ještě kyselinový, oni už dneska nejsou kyselinový a vycházelo to z předpisů, že vlastně ta baterie musela odděleně cestovat v nějakým zavazadlovým prostoru a tam třeba se stalo, že jsem se dotknul kleštěma, který u sebe nosím, toho oblouku v té baterce a kus těch kleští se rozstavilo a odteklo dolů tam na tom letišti pod lažičkách a tak. A jako v tomhle tempu vlastně toho, co lidi o muzice moc nevědějí, jo? Že ta muzika, to, co vidíte na pódiu, to je opravdu taková desetina toho, co se kolem toho děje, začíná to nějakým srazem brzo ráno, stěhováním nástrojů a tak. Tak to potom v té cizině bylo ještě s těma přepravama a nástrojů a lidí z vozíku na vozík, to bylo ještě jako 20krát tolik práce, tak vlastně jsme to proletěli vždycky v takovém tempu bez oddychu, že jsme se skoro divili vždycky, jak jsme to mohli zvládnout. A ten Jeruzalém byl podobný, ještě teda při zpátečním letu nám jeden člen Tap-Tapu kolaboval v letadle, takže jsme museli rušit těsně po příletu koncert, na který jsme měli jet hned z letiště a tak. Tak mně se to tam moc líbilo, ale že bych tam měl nějaký mystický zážitek, třeba u zidářků, tak tam jsem...
0: Nechal si tam vzkaz.
2: Spíš jsem tam naříkal z toho pracovního tempa, no.
0: Takže Jedličkův ústav, tvoje první po řezbářských pokusech, jaksi profesní působiště, ty jsi řekl název té profese. Já jsem řekl vychovatel, to je pro nás všechny srozumitelné, ale ty jsi použil jiný termín. Jakože tě přivítali jako chlapa konečně a...
2: Jmenuje se to pořád vychovatel. Zní to tak zvláštně.
0: A ty jsi použil jiné slovo.
2: To byl ergoterapeut.
0: Aha, to je
2: ne,
0: co?
2: Vlastně, pardon, arteterapeut.
0: No a to, no a
2: to, bylo, to mělo být právě v truhlářský dílně taková jakoby terapie nějakou drobnou prací se dřevem. Ale to jste by docela dobře nadhodil vlastně k tomu, co jsem si uvědomil, že dělat nechci nikdy v té práci a proto jsme taky do Tap-Tap nezakládali jako nějakou arteterapii, ale jako regulérní kapelu. A ono se později ukázalo, že to je možná docela základ toho, nechci říkat úspěchu, ale toho, jak to dneska vypadá a stavili jsme a stavíme do dneška na takových základních dvou věcech, že vždycky chodíme včas všichni a vždycky dodržujeme všichni to, na čem se dohodneme. A ono se postupem času ukázalo, že všichni, kdo v té kapele vydrželi a zvládli tohle a zvládli i tyhle třeba náročné výlety a koncerty, tak vlastně s nima už ty zaměstnavatelé potom nemají vůbec žádný problém a naopak si toho cenějí, protože si myslím, že to je vlastně základ úplně všeho a že to nezvládá většina lidí bez handicapu.
0: Daniela je častým návštěvníkem koncertu The Tap-Tap.
1: Já chodím moc ráda na jejich koncerty, protože vy už jste to řekla, ale oni vyzařují z toho jeviště na vás úžasná pozitivní energie a člověk vždycky odchází s moc hezkým pocitem, že vás to tak jako nakopne ke kvalitě, protože si uvědomíte, že skutečně ta představa Šimona, že ty lidi mají mít stejnou šanci jako nehandicapovaní, tak to je strašně důležité, ale ono to fakt funguje.
0: Přesvědčí nás o tom i následující píseň, má originální název Ředitel autobusu.

0: Ředitel autobusu, to je, myslím, nejznámější, nejslavnější píseň skupiny The Tap Tap. Tak něco k ní?
1: No, my z ní máme radost. Ona takovým svým způsobem v podstatě zlidověla. Dokonce, když jsme byli na festivalu Pohoda na Slovensku, tak si ji tam s náma všichni zpívali. Já si myslím, že spousta lidí už vlastně ani neví, že má s náma nějakou souvislost. Lidem se zkrátka jako líbila. Každý zná asi někoho, kdo prostě tím, že dostane nějakou profesi nebo funkci, tak se z něj přestane být člověk a stane se z něj takovýhle bůh nějaký vlastní malý planety. A celý to bylo. Ona, teďko myslím, že na YouTube jsme na nějakých 19,5 milionech shlédnutí, což je na velikost naší země docela úspěch. A zároveň se podařilo po několika letech prostřednictvím, nebo myslím, že značným dílem úspěchem téhle písničky to, že ačkoliv v těch smluvních přepravních podmínkách už to bylo, to je ta citace, kterou tam říkám ve prostřed té písničky, to je ten článek 6 odstavec 15, tak oni tomu skutečně ještě dlouho potom, co ta písnička slavila úspěch, ty řidiči prostě nerozuměli. Ono to nebylo v tom výňatku, který máte přímo v tom autobuse, a prostě nerespektovali to stejně. Takže došlo k tomu, že potom dopravní podnik to změnil a teď je možný už v pražském MHD cestovat s malým dětským nebo skládacím kolem. Ale původně to vlastně vzniklo po opakovaných stížnostech našeho tehdejšího bubeníka Marka Valenty, který má tu diagnózu, která se latinsky jmenuje, myslím, diastrofická dysplázie, a ve výsledku prostě vypadá tak, že máte všechno, jste malýho vzrůstu a máte kratší ruce a kratší nohy. A pro většinu lidí, kteří tuhle diagnózu mají nebo s ní žijou, tak je lepší kompenzační pomůcka než vozík, na kterým by ztrátili celý ty svoje pohybové schopnosti, které jinak mají, je právě malý dětský kolo. A to ty řidiči prostě nebyli schopní rozlišit a opakovaně ho vykazovali z toho autobusu s tím, že prostě kolo prostě do autobusu nebo do tramvaje nesmí. No a tohle se vlastně...
0: Ta písnička to de facto změnila.
1: Tohle se nám podařilo, jak vidíte, jaká je síla umění.
0: Prozraďme, kdo napsal tuto píseň, a něco i o tom videoklipu, kde vystupoval i náš Vojta Dyk, který hraje v Ungeltu.
1: Jasně. No, já jsem kdysi na nějakých výročních cenách OSI se potkal tehdy Ochranného svazu autorského, jsem se potkal s Ondrou Látkem, s Xindlem X, který tehdy začínal být hvězda, a jemu se ten námět, já jsem s ním o tom mluvil a ten námět se mu líbil a vlastně řekl, že by to rád napsal. A to je ještě docela zajímavý příběh, protože tehdejším ředitelem dopravního podniku byl pan Dvořák, a já jsem dostal to demo od Xindla a říkal jsem mu, hele, tam je to blbec je blbec, to já nevím, jestli oni to vezmou. A on říkal, no ale na tom já nic měnit nebudu. A to prostě tak je, a je to ředitel autobusu. A jsem si říkal, tak to jsem se zase opět v životě dostal do vysoké diplomacie. Že? Takže jsem to poslal do toho dopravního podniku. A tehdy se stalo to, že pan Dvořák, tehdejší ředitel, jel svým luxusním osobním vozem do práce a nějaký řidič autobusu ho vytlačoval ze silnice ráno. A on přijel tak naštvaný, že když to slyšel, říkal, to je přesně ono, to berem. A myslím si zcela upřímně, že nebejt toho, tak to neprošlo tehdy.
0: No a ten videoklip byl velice slavný. Kromě Dyka, teď si uvědomuju, tam byla i Petra Nesvačilová, mimo jiné, to je taktéž herečka Ungeltu.
1: Tam byla spousta lidí, dokonce si tam pan Dvořák zahrál v záběru toho klipu, když
0: tušil
1: se na něj podíváte. Co jestli tušil?
0: Že v tom hraje, nebyl zabrán nějakou skrytou kamerou, on se zúčastnil dobrovolně?
1: Přijít a v maketě autobusu, tam je v závěrečném záběru vlastně odprezentovaný jako ten ideální řidič. No to víte, to je ta diplomacie, no. A hraje tam spousta dalších lidí, jako zpěváci tam vystupuje Vojta Dyk, Xindl X, potom ještě pražský smíšený sbor tam s náma účinkoval, já se takhle podívám do těch papírů. A hrál tam...
0: Ten Martin Dvořák, to je ten ředitel, ne?
1: To byl Martin Dvořák,
0: vidíš, tady
1: a hrál
0: napsán.
1: Tam Oldřich Lomecký, tehdejší starosta Prahy 1, Dan Bárta, Petra Nesvačová, Roman Strejček, předseda představenstva Ochranného svazu autorského. Prostě spousta dobrých herců tam vystupuje.
0: Ha, ha, ha. Tak a kamarádi, čím se zabýváte dnes? Daniela odešla z divadla na Vinohradech, to nebudeme rozebírat. A hraje kde? Kde je k vidění?
2: Ve Viole mám dvě představení. Komedia Finita od Viktorie Hradské, to jsou čtyři české potvory kolem Emmy Destinové. A potom to byl teda, teď už se to hraje zřídka, nejen Malý princ, kdy v první polovině je to korespondence Exuperyho s maminkou a v druhé polovině vlastně jsou to části té nádherné knížky. A ve studiu 2 šíleně smutná princezna Chůva a Odpočívej ve svém pokoji s Martou Vančurovou a ještě dalšími kolegy. Takže, no a...
0: No ale především všichni se teď dívají na Danielu Kolářovou spolu s Petrem Kostkou v seriálu. A to vás baví.
2: Ale tak já jsem z toho měla strach. Měla jsem schůzku někdy brzo na podzim loni s těmi tvůrci a protože mě některé seriály děsí, teda jo. Hlavně úroveň češtiny šla strašně dolů. Úloha dialogů, všichni mluví pražskou češtinou, nejsou ty figury odlišené. Tak jsem tyhle ty všechny svoje nářky a obavy vyjádřila, tak oni slíbili, že na to dají pozor a tak myslím si, že se snaží, no. Ale naše figury tam nejsou to nejdůležitější, protože důležití jsou osudy těch všech zaměstnanců a lidí, kteří se kolem té Zlaté labutě pohybují.
0: Šimone, ty jsi dále vychovatelem v Jedličkově ústavu, máš svou funkci na Praze 3, to jsme taky vyslechli. No a co muzikantské plány, vyjde nové CDčko nebo...
1: My pracujeme na novým CDčku už teda delší dobu, protože zkrátka musím už tu energii dělit mezi víc věcí. A to CDčko bude zaměřený víc na členy naší kapely. Máme teď už písničky, které jsou přímo o našich členech. Namátkou můžu jmenovat písničku Johnny Macháček, to je Honza Macháček, který vlastně zpívá o sobě. Tu písničku pro něj napsal Rudolf Brančovský z kapely Poletíme. A vlastně takhle by mělo vypadat to další CDčko. Zároveň začínáme teď pracovat, protože jsme si uvědomili, že jak jsem o tom mluvil, vlastně většina lidí v TapTapu už má svoji práci a je zaměstnaných teda na trhu práce a zároveň si uvědomujeme, že to zaměstnávání na trhu práce v Čechách lidí s handicapem příliš nešlape, tak jak by mělo a mohlo. Ono samozřejmě to má hlubokou souvislost jednak s dobrou komunikací, s širokou veřejností, potom se školstvím a tak. Takže se pokusíme tu situaci zlepšit a vlastně lidi z TapTapů by měli fungovat jako lektoři, jako takový headhuntři těch schopnějších lidí, kteří potom by se byli schopni uplatnit přímo v konkrétních firmách. Vlastně je to naplánovaný tak, že bychom působili 3 až 4 měsíce v těch firmách, které by do toho s námi chtěli jít. A výsledkem toho by měly být jednotky lidí, 1 až 2 lidi, kteří potom v té firmě skutečně zůstanou a udržejí se tam a nebudou zase za měsíc někde jinde. Vlastně ve výsledku není důležitý, jestli to bude, teď dávám příklad, třeba vozíčkář, který mluví 5 světovýma jazykama a je schopný zastoupit šéfa a potřebuje jenom tu bezbariérovost, anebo člověk třeba s lehkým mentálním deficitem, který všem uvaří kafe a doplní papíry do kopírky. Důležitý je, aby platili ty dvě věci, o kterých jsme mluvili, že prostě se chodí včas a dodržuje se to, na čem jsou ty lidi dohodnutí. Ta nějaká atmosféra důvěry. A to si myslím, že je pro toho zaměstnavatele to nejdůležitější. A pak si myslím, že takový lidi můžou být cenný v jakýmkoliv týmu.
0: Takže matko a synu, naše setkání se pomalu chýlí ke svému závěru. Pojďme si říct, jaké máte plány na léto. Danielka asi se bude hrabat v zemi.
2: Já se budu hrabat v líně, ano, moc se na to těším.
0: Žádné cestovní plány ne?
2: Ne. Moře. Letos ne. No v létě už moře vůbec ne.
0: Proč? O prázdninách,
2: no jsou tuny lidí, to je šílený. Ne, já se budu hrabat v líně a pak se uvidí.
0: Já si vzpomínám teď na jisté životní období, kdy jsem měl nádherný vztah s mámou v tom nejzralejším věku, tak teď vám držím palce, abyste jako ti dva skuteční zralí jedinci, takřka 50letý syn a maminka, víme kolik má, aby
2: pomlčme.
0: Vám to fungovalo a abyste zažívali hezké chvilky. Fungujete, Danielo, jako babička? Šimon je otcem dvou dětí?
2: No, bohužel se to trošku zkomplikovalo.
0: Zlatou labutí?
2: Ne, to ne. Vůbec ne. Manželovým osudem, kdy byl 4 roky na tom velice špatně a vlastně jsem se nemohla. Nemohla jsem být ta rozmazlovací babička, protože to bylo všecko trošičku jinak. Život vám to prostě někdy zaplete tak, jak nečekáte a musíte to přijmout tak, jak to je.
1: No ale to neznamená, že bychom se nepotkávali, samozřejmě se vídáme s dětma. A
0: prostě, jak jsou velké děti?
1: Je jim teďko 9 a 12 a bude záhy teď už v následujících 13, měsících, 10. To zase o rok poskočí. No.
0: Patrně. No a tvoje děti zcela logicky mají k těm takzvaně handicapovaným asi ten nejpřirozenější vztah.
1: Tak moje děti od malička jezdili s námi na ty koncerty a vlastně je to úplně ideální, že prostě to nevnímají jako žádnou, nebo myslím, že to nevnímají jako nic neobvyklého, zvláštního, a to si myslím, že je ideální. Na léto se chystáme k moři teda i přes všechny ty komplikace na 14 dní do Chorvatska, kde už se bude platit eurem. Letos, tak jsme na to zvědaví, jestli si tam nebudeme muset přivydělávat někde nějak. No.
0: No, na koničky se tě ptát nebudu, kde bys na ně vzal čas. Nebo ta řezbařina až v penzi?
1: Ale no tak já jsem si udělal zbrojní průkaz před asi 2 lety a teď docela mě teda se zbraně už od těch rekvizitáren se mi to líbilo a tak docela trénuju, podstupuju i nějaký výcvik s krátkou a dlouhou zbraní a vlastně to vypadá, že bych měl podstoupit nějaký výcvik střelby a slaňování z helikoptéry. No tak mi držte palce.
0: A vy se solově hrabete v té zahrádce, nikdo vám nechybí jako z lidí?
2: No tak ono to naše lidi moc nezajímá. Zajímá to jenom mě, nějak tak to vyšlo. Oni samozřejmě, kluci mi pomáhají s těmi těžšími, dělám dřevo, že jo, a takové věci. Ale
0: na chalupě.
2: Na chalupě, ale v té hlíně se hrabuje jenom já sama.
1: Ale my zas oceňujeme ten výsledek.
2: Děkuju.
0: Tak to byla, myslím, trefná poenta. Daniela Kolářová a Šimon Ornest mají smysl pro humor. Bylo nám s nimi dobře, takže jim poděkujeme, že přišli. Loučí se s vámi Daniela Kolářová. Zatleskáme Šimonu Ornestovi.
1: Děkuju a děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Pozdravíme tam nahoru Jiřího Ornesta a Otu Ornesta.
2: Ano.
0: A loučím se i já a těším se opět naslyšenou a naviděnou příště. Principál divadla Ungelt Milan Hajn.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem velice rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku další půlhodinky vlídných tónů neboli hudby beze slov. Zcela jistě patří do tohoto pořadu také slavné nahrávky orchestru, v jehož čele stál kapelník, aranžér i skladatel Nelson Riddle. Velmi důležitý muž americké hudební zábavy, zejména 50. a dílem 60. let minulého století, se narodil 1. června roku 1921 ve městě Oradell ve státě New Jersey. Jeho otec byl povoláním písmomalíř a ve volném čase vedl amatérskou kapelu. Když pana Riddla staršího a jeho muzikantské kamarády jednoho dne nevpustili do školy, kde obvykle zkoušeli, uchylili se zkoušet do pokojíka malého Nelsona, který se tak stal zvídavým svědkem pro něj pozoruhodné a z hlediska jeho dalšího vývoje rozhodující události, tedy zkoušky otcova souboru. Od 8 let se začal Riddle mladší učit hrát na piano a na kraji puberty k tomu ještě přibral trombón. Pak, po absolutoriu střední školy, si Nelson Riddle odbyl učednická léta v orchestru Charlieho Spivaka. Pak nastoupil jako trombonista do ještě známějšího ansámblu Boba Crosbyho, mladšího bratra veleslavného zpěváka, a nakonec na několik měsíců přijímal jeho služby Tommy Dorsey. V 26 získal Nelson Riddle místo aranžéra orchestru rozhlasové stanice NBC. Za 3 roky však jeho šéf zemřel a jeho nástupce ve vedení firmy již o Riddlovy schopnosti neměl zájem, ale ten bez práce dlouho nezůstal a zanedlouho se stal ve službách společnosti Capitol Records dvorním aranžérem zpěváka Franka Sinatry. Dnešní přehlídku příjemných orchestrálek spojených se jménem Nelson Riddle uvede skladba Magic Moments, kouzelné chvilky, a Jiříka Salvám přeje klidný poslech.

Put your dreams away, odlož své sny, tak se jmenovala skladba, kterou nahrál Nelson Riddle se svým orchestrem v roce 1957. Nelson Riddle měl už jako kapelník nebo aranžer výrazný podíl na nahrávkách takových hvězd námi sledovaného žánru, jakými byly Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Andrew Sisters a především Frank Sinatra. A vedle Neta Kinga Cola spojil Nelson Riddle v 50. letech svou aranžerskou a kapelnickou aktivitu právě s Frankem Sinatrou. Oba muži začali těsněji spolupracovat na začátku 50. let, kdy se Sinatrovo do té doby nesmírně úspěšné putování showbiznesem ocitlo na křižovatce. Oba měli v podstatě shodné profesionální vlastnosti, spočívající ve smyslu pro detail a atmosféru nahrávky, i když oba spolu ve studiu také mnohdy dlouho a někdy i dosti vzrušeně o svých představách diskutovali, Frank Sinatra měl Riddla ze svých aranžerů nejraději. Ale i pod svým jménem přispěl Nelson Riddle řadou alb do pokladnice hudby zvané Easy Listening, tedy k příjemnému poslechu. V dalších minutách na chvíli obrátíme pozornost k albu Nelsona Riddla Love is a Game of Poker, Láska je jako poker z roku 1962, které nazval DJ Spooky ve své knize Sound Unbound z roku 2008 za, cituju, lechtání v mozku, které se odráží ve smyčcích, zvoncích a zvonkohrách. Zde je sinatrovský song Witchcraft, čarodějnictví v podání orchestru Nelsona Riddla.

The Joy of Living, radost ze života, to byla titulní skladba z alba orchestru Nelsona Riddla z roku 1959. Pokud jde o orchestrálky, tak zřetelně největší hitparádový úspěch Nelsonu Riddlovi přinesla v roce 1956 skladba Lisbon Antigua, čili Starý dobrý Lisabon, která je orchestrální adaptací starší portugalské písničky vzniklé již v roce 1937. A byl to dokonce jednu dobu i hit číslo jedna v Americe. A tato melodie, dnešní setkání s Nelsonem Riddlem, který došel do konce svého života před necelými 34 roky, zarámuje. Jiří Kasel vám, přátelé, posílá slova díku za poslech a přízeň a také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra přeje moc pěkný večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

Před nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí,

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

zlatá. Nakreslím tě, než se rozední.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

to je let, to je úprk. To je, jak by řekla babička, ten rok to je nic. To uteče, párkrát zavřeš dveře, párkrát zaprší, párkrát vysvitne sluníčko a rok je pryč.

Takže dobrý večer, vítáme vás, naši milí, u 124. hodiny našeho pořadu. A i když začátek roku už máme za sebou, přesto vám přejeme to, co se přává. To znamená zdraví, úspěchy a štěstí. I štěstí je důležité, jak se říká v té anekdotě, že na Titaniku byli všichni zdraví, ale štěstí neměli.

A my, Žando, štěstí máme, viď, papoušku? Máme štěstí proto, že jste do našeho života vstoupili vy, naši milí a vzácní příznivci, a obdarováváte nás již. Je to možný? Sedmý rok? Sedmý rok nás obdarováváte přízní. Obdarováváte nás nejen přízní, ale i dopisy a dárky. A teď zase budu zpívat tu ohranou písničku, protože vy jste tak laskaví, že mě promíjíte to, že já vám na ty dopisy nestačím odpovídat. Až nás budete mít opravdu dost, tak nám to napište. Normálně, otevřeně, dejte už nám pokoj s vaším pořadem. Už toho bylo dost. A my přestaneme, viď, Janinko? Co to

ptáčku jeden, my lidi jdeme životem, ty nakonec taky. Kdo ví, co se odehrává v té malé hlavičce toho ptáčka, že najednou začne jančit a začne zpívat a začne vysílat signály, jako kdyby Milada stála v kuchyni, ale jde pak, ta teprve vystupuje na zastávce autobusu. A já vím, že když začne Žanda jančit, takže Milada do 5 minut je doma. Představte si to, ten opeřenec malej musí slyšet nějaký signály, který člověk, v tom případě ten její nejbližší člověk, musí vysílat signály Milada a ten papoušek je tady přijímá. Skoro 0,5 kilometru daleko od stanice autobusu a už začne ječet. No a my lidi jdeme životem a naše dny nám rve s rukou čas jako papírový vlaštovky, který jsme si skládávali z popsaných stránek sešitů uplynulých školních roků. A my zjišťujeme smutně, kolik zářících hlav z našich životů už odešlo. Jako takový tesklivý prázdný místa máme v sobě po nějakých jako velkých katastrofách nebo požárech. Kolik toho ty vzácný hlavy těch našich přátel věděli? Auru jsme mohli kolem těch hlav vidět. Velká aura věnčila hlavu spisovatele Hrabala, protože ta jeho hlava to byl kosmos. Kosmos vědění, kosmos poznání. Od Sokrata, Aristotela, Homéra až po Hegela a Nietzscheho a poezii Jesenina a po hudbu Mahlerovu a Šostakovičovu a Mozartovu a Stockhausenovu a Bulézovu. Kromě toho to jeho kolosální vlastní dílo literární. Vlastně hlava každého člověka je vesmírem ve vesmíru. A snad proto se nám zdá, že září. A každá září jinak. Hlava tety Heli, která ztratila nejdřív manžela, pak oba syny, zářila tak posmutněle, potemněle. Hlava strýdy Pepíka, montéra plzeňský škodovky, který byl v roce 1953 na montáži ve Švédsku. Ta zářila, když nám do Pavlíkova přijížděl na motorce značky Ogar, Java Ogar, a měl na kolena, aby mu nefoukalo takový trubice, takový plechový chrániče kulatý. Tak ten už z dálky, když k nám přijížděl, tak ta jeho tvář zářila, byť měl na očích velký brejle jako pilot.

jak jinak září tváře mnohých našich politiků, ješitů, kteří jsou nadutí už tím, že jsou denně na televizních obrazovkách. Tak, Žando, co tomu říkáš? Nezašel jsem příliš daleko, papoušku? Co tomu říkáš? Ti mají v hlavách jiný starosti už proto, že v jejich rukách je moc nad námi. Mají moc, protože ji chtěli získat. No někdo to dělat musí a někdo nám vládnout musí. Já to všecko uznávám. Ale měli by být trošku skromnější. Mohli by být trošku skromnější, ne? Tím by se nám víc přiblížili. Naproti tomu hlavy dobrých lékařů září pokorou největší. Oni totiž nad operačními stoly poznali nejlíp, jak vypadá pomíjivost lidského bytí.

ale není každý člověk světlem? Vždyť i ten nejprostší z nejprostších, Franta Pertl, boží člověk v Pavlíkově, jak se mu říkalo, těch tam bylo několik, o tom už jsme tolikrát mluvili, boží lidi. Franta byl jeden z božích lidí a když hnal hejno husí k rybníku a vyřvával na celou náves ženský půdem tancovat, tancovat, tak se zdálo, že ta jeho palice září. Ta hlava s velkýma ušima, s tím frňákem, s tím s nosem a masitými rty, jako když řezbář se snaží vyřezat loutku, hlavu loutky a chce dát té tváři tak výrazný rysy, aby byl ten výraz té tváře vidět na dálku v tom loutkovém divadle a spodní čelist ještě na zvláštní šňůrce se na té hlavě loutky přivotevírá. Tak takovou měl ten boží člověk Franta tu palici. Ale když řval,

Bible? Franta nemluvil s lidma. Franta jenom křičel, ženský půjdem tancovat, nebo jdu do konzumu dostali chleba. No a když byl smutnej, ta hlava nezářila. Naopak, jako kdyby se utápěla v temnotách.

0: O čem ten Franta mlčel? Když každému slušnému člověku jela huba jako dobře našmírovaný stroj. Ale s nemluvama si lidi vůbec nevěděli rady.
1: To je nemluva. To je takovej nemluva, mávli rukou. Mávli rukou nad takovým nekňubou.
0: Jenže nad Frantou Pertlojc rukou nemávali, protože věděli, že to je boží člověk, který nikdy nikomu neublížil. Ani slovem, natož skutkem. Ani nikoho nepomlouval. Franta měl tvář, sice ostře řezanou, ale hladkou bez jediný vrásky. A my děti, když jsme se dívali do vrásčitých tváří starců, tak jsme vůbec tomu nerozuměli a museli jsme se ptát, jak je to možný. Nechápali jsme, co se těm lidem stalo, proč jsou takový skrabatěný. Protože jsou starý, slyšeli jsme. To jsme vůbec nevěděli, co to znamená, protože jako děti jsme si mysleli, že budeme dětmi pořád. Slyšeli jsme sice, ty děti rostou jako z vody, ale že to je cesta, která je každým určena. Cesta ke zralosti a ke stáří. O tom jsme neměli ani ponětí, protože to bude až někdy dávno, za strašně dlouho. A babička říkala, ty hlupáčku, no to víš, že zestárne každej, když nestačí umřít mladej jako Pepíček Šímojc, který se utopil v remísku. Nebo přece tam ty dva milencí, jak se zastřelili za božíma mukama pod stráží, za to, že jim rodiče bránili v tom, aby se vzali. Tak vzal revolver, nejdřív zastřelil jí a pak sebe. Našli je tam ráno, když šli ženský na trávu ležet v příkopě. Tak ty stihli zemřít mladý, nevrásčitý.

Ale Franta Pertlojc, i když už nebyl nejmladší, tak neměl ani vrásku. Možná, že nikdy ani nepoznal, co to je starost. Taky tím, že snad mlčel, tak vlastně ani nikoho nikdy nepomluvil, protože pomlouvání je hřích. Když někdo se nedržel desatera, nepokradeš, nesesmilníš. Co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. No a pomlouvání, to už byl hřích. A to podle kostelníka a hrobníka, jak starýho pana Podolky, tak mladýho pana Podolky. Starýmu panu Podolkovi se říkalo Drábčík, mladýmu panu Podolkovi se říkalo Momík. Tak ti kostelníci, jak někdo hřešil, tak už podle nich měli se jít vyspovídat a pan farář by jim uložil rozřešení 10x zdrávas, 10x očenáš. Ale pavlíkovští věřící chodili do kostela do sousedního panošího oujezda. Třeba, že oba kostelníci, otec i syn, pan Podolka starší i pan Podolka mladší, pavlíkovský kostel udržovali, dbali o plamen věčného světla, aby nezhaslo, dolejvali poctivě olej do věčného světla a na oltáři i v sakristii měli připraveny svíce, ale nejbližší fara byla, jak jsem řekl, v tom panoším oujezdě.

Když jsem začal rozum brát, tak jsem chodíval do kostela rád, protože tam byly vyřezávaný oltáře, dva po stranách, jeden uprostřed, andělé na nich byli. A když jsem mohl za panem Podolkou vylézt po schodech vystoupat do věže, protože pan Podolka zvonívával, klekání nebo umíráček, když někdo umřel, zněl tak tklivě nad celým krajem z Pavlíkovského kostela, tak jsem vystoupal do věže a teď jsem z věže koukal na to dění. Z takový vejšky viděl jsem náves dole, lidičky byly malí, reklama na mýdlo Helada, klenot pradlen, na štítě domu řeznictví pana Aibla jasně zářila modrejma a růžovejma a žlutejma tónama. A najednou v koutě, tmavým koutě věže, něco takovýho péřovýho, žando, velkýho, spalo, byla to sova. No a pan kostelník a hrobník Podolka, když tam buď zametal, nebo připravoval svíce, protože třeba zrovna se tam připravoval pohřební obřad, tak si přitom vyprávěl při té činnosti, jak lidi nejsou hodný a Bůh, že je spravedlivej. Snad i proto chtěl mít pan Podolka, kostelník a hrobník, pořádek i v tom světě, který měl vedle kostela a hřbitova tak rád, protože vedle hřbitova hned bylo fotbalové hřiště. O tom už jsme sice mluvili. Víte, že ten pan Podolka vášnivě rád soudcoval fotbalové zápasy. On si se trošku zadrhával, takže moc radši nemluvil, jenom ukazoval, zapískal a rukou švihnul nahoru a řekl: diven seš prostej a už se sem nevracej. No a pak si to dodatečně s těma hráčema, který vyhodil z hřiště, když třeba kopal hrob na hřbitově a ten sprosták na tom fotbalovém hřišti přišel na ten hřbitov, tak myslíte, že pan Podolka mu to odpustil, to, co dělal třeba v neděli na tom fotbalovém hřišti? On z toho hrobu na něj křičel: ty mě nechoď na oči a příště to bude ještě horší, chovej se slušně, protože žádnej hřích tě nebude odpuštěný. Tady ty, co tady leží, ty kdyby mohli mluvit, tak by řekli: vy blbečkové, to, co jste vy, byli jsme i my. A to, co jsme my, a ukázal vždycky takhle dolů do hrobu, budete i vy. Tak se podle toho v životě chovejte, vy bando jedna lidská. To, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. Jenom jednu duši máš. A proč tak málo o ní dbáš? A zase zmizel dole v tom hrobě, který právě vykopával.

kostelník, hrobník a fotbalovej sudí. Jak se řeklo momík, tak každej dodával, no jo, momík, a začal se chechtat. Momík je mistr světa ve skoku na špek. Cokoliv, kdo momíkovi nakukal, tak tomu momík věřil. Byť to třeba byla i ta největší pitomost a klukovina. Třeba mu řekli, že pošmistr pan Ráža rozdává na poště balíčky od Unry, tak tam hned běžel a na vyděšenýho pana pošmistra vyhrk, tak si jdu i pro ten balíček s tou čekuládou. Ale to jste si, sousede, splét. Tady já bych vám mohl jedině dát razítko na čelo, aby vám bylo veselo. No, jak to, mě to říkali, že tady dáváte ty nějak jako od Unry ty balíčky. Ale depák, sousede, to vás zase vyšplouchli, to jste jim zase skočil na špek. No jo, protože lhát se nemá a pomlouvat taky ne. Cti svého otce a matku svou, jak je to v desateru. No tak, takovej dobrák to byl.

Hrobník, kostelník a fotbalovej rozhodčí pan Podolka, Momík, byl vlastně taky tak trošku boží člověk jako ten Franta Pertlojc. Taky když šel, tak bylo vidět tělo a místo hlavy zářící koule. Víte, že mám čím dál tím větší chuť všecko to, co jsem prožil, začít malovat? Víte, jaký by to byly v obrazy? Lidi jdou po návsi, mají těla a místo hlav zářící koule.

světlo a stín, stín a světlo. Když slunce praží, lidi rádi vyhledávají stín stromu a strom je dobrák, poskytne stín i tomu, kdo jde na něj se sekirou a jde ho porazit. Světlo čtyřech ročních dob v zimě touto dobou do místnosti, kde jsem se narodil, pronikalo. My jsme měli tam okno na východní straně. Na severní straně byla zeď, za ní byla stodola, na západní straně byla zeď, za ní byl chlív a do té zdi kopaly krávy a bylo slyšet bučení. A když jsem jako dítě vyšel na dvůr a šel jsem neopatrně a upadl jsem, tak jsem kolikrát padnul do hnoje. Já jsem totiž, mě bylo dopřáno, abych poznal život. To městský děti nemají vůbec ani ponětí o tom, s čím přichází děti vesnický do styku. O tom už jsme tolikrát mluvili, jak babička musela být při tom, když se telila kráva. Co všecko babička musela zastat. Co všecko vesnický děti vidí. No ale o tom mluvit nechci. Já chci mluvit o světle, který bylo pokaždý jiný. V každou roční dobu bylo jiný. V zimě sice svítilo, protože slunce vycházelo, pokud teda vůbec vyšlo, mihotavě prosvěcovalo z záclony, na kterých maminka vyšívala růže, kapradí, tulipány. A mihotavě osvětlovalo bílej ubrus na stole, u kterého jsme sedávali tatínek, maminka a já. V létě potom, protože slunce bylo brzo nahoře, tak už nesvítilo až na kamna, který byly na protější zdi. To svítilo ráno, když vyšlo, ale brzo se vyšplhalo až nahoru na oblohu, takže osvěcovalo jenom parapet okení, na kterým maminka měla rudý muškáty. Stačilo jenom zavadit o lísteček muškátu a už zavonila vůně, tak typická pro honzíky, pelargonie, muškáty, jak se říká. Obyčejné, ale přesto tak vzácně něžné květině, která do dneška zdobí okna vesnických chalup.

pak mě bylo 6 let, jaro přišlo, duben roku 42, a okno se zatemnilo, v místnosti svítily svíce a tam byla rakev a v ní tatínek. Já tu příští zimu, představte si, protože si pamatuju, že jsem šel za vozem, za automobilem, na dřevoplyn to auto bylo, ale mělo takový ledový kytky na oknech, za kterým byla ta rakev. Ornamenty mělo na oknech to auto. Já jsem celou tu cestu šel až na hřbitov a mně se to tak líbilo, ty kytky na oknech, a najednou přišla první zima po tatínkově pohřbu, ale ty samý kytky byly na tom našem okně. No tak jsem se tam zavřel, na ten úzký parapet jsem si sedl, muškáty tam nebyly, ty byly v teple ve sklepě, a zpíval jsem takový smutný písničky a i jsem bubnoval na okno takový ty bum, bum, bum. A maminka přišla z nákupu, chlapče, na co si to hraješ, a já jsem řekl na pohřeb. Na pohřeb tatínka. A maminka honem odběhla, abych nevěděl, jak pláče. A když se vrátila, tak mě z toho okna sundala a řekla, jdi si radši hrát k Pepíčkovi a k Věrušce, nebo ke klukům Kopeckých. Jdi si radši hrát, mají tam loutkový divadlo, hrají radši s nima Člověče, Nezlob se, nebo Dámu, nebo Mlejnek. Ale takový smutný hry, na ty si

Jo, dětství a mládí každýho z nás pobíhá někde tam daleko, jako splašený hříbě, ale přesto se nám někdy to splašený hříbě podaří aspoň na chvilku uchopit a vynoří se vzpomínka.

stín a světlo, tak prostá slova, kolik v nich může být tajemství, iluzí, podle světla zářícího skrz okna. Můžeme usoudit, jak se žije tam, kde světlo svítí, třeskutej jas lustrů s mnoha žárovkami, svědčil o blahobytu selských rodů, než přišel 48. rok. No a zase slabá, skomírající žárovka pod skleněným stínidlem, stahovací lampy nad stolem, prozrazovala žití prosté, skromné. Tam se šetřilo i na žárovce.

Zvláštní pocit v nás vyvolává světlo posledního vagonu odjíždějícího vlaku, nádraží, která se nezhasínají. Mají v sobě zvláštní kouzlo, letiště taky se nezhasínají, světla majáků mají v sobě kouzlo. Volají do daleka, pozor, tady jsou skály. Nebo sdělujou, tady, tudy vede cesta do přístavu. Sdělujou lodím. Světla na posledním vagonu odjíždějícího vlaku mají v sobě pokaždé jakoby cosi osudovýho. Jakoby nám těmi světly říkali, teďko vám odjíždí trošku život. Odjíždí vám den, končí vám prázdniny. Minulost vám mizí a noční vlaky, světla nočních vlaků, světla jisker. Ty jiskry kreslily za okny vodorovný čáry, i různý spirály nebo kruhy. Míhaly se kolem oken světla ve výhybkách, šipky, nebo zelený a červený světlo na semaforech a stažených závorách, které ještě cinkaly.

A nemůžeme se nezmínit o ostrých hrotech, pěticípejch hvězd a v nich to náčiní, srpy a kladiva taky zářívávávaly do večerů našeho mládí. A jedna jediná skomírající, otáčející se silueta bílé labutě, neonu, na střeše obchodního domu v Praze na Poříčí, oznamovala velice nenápadně, že je tady taky svět jiný. Na tu bílou labuť jsme se koukali s takovým nevyslovitelným pohnutím. Jako jsme se koukali do oken kaváren na Václavském náměstí, kde hrávávala hudba. A byly tam zbytky neonů. Kavárna. Hraje orchestr Ladislava Bezubky. Byla slyšet basa a buben a trošku i stišený hlasy tančících lidí. To bylo tenkrát v 50. letech. 10 let po válce. Ale ve válce, v době našeho nejútlejšího dětství, bylo světlo zakázané a zatemňovalo se. Ach, Bože nebeský, to už je všecko tak dávno.

Čím jsem chtěl být? Promítačem filmu. Promítací přístroj, takovej prskající, staromódní. Uhlíková lampa a mezi dvěma uhlíkama sršela taková jasná, třeskutě bílá do modra. Taková asi centimetr dlouhá, jak tomu říct? No, elektrický výboj, který sršel z jednoho uhlíku do druhého uhlíku, tak to hezky vonělo ozonem. A na filmových kotoučích se odvíjel film, vrzalo to všecko, proto se museli zavírat dveře, protože to bylo hned vedle šenkovního pultu pana Jirkovského. Když jsme se scházeli, tak na plátně bylo napsáno Willkommen, protože byla válka. Vítáme vás. Nejdřív německy, pak česky. Ten obrázek na tom plátně, to se tam strčilo sklíčko do té promítačky. Ten obrázek byl orámovaný krásnejma, líbeznejma ornamentama, srdíčkama, holubičkama, růžičkama. A to sklíčko bylo prasklý a slepený. A promítal se film, kde se zpívaly písničky Malý bubeníček, Přišel na chodníček, Královna bílým šátkem mávala mu vstříc. No, válečný filmy, že jo. Ale přesto to pro nás byl svátek a hlavně ten přístroj promítací, který tak prskal a syčel a vrzal a z takového jednoduchého reproduktoru na nás hrála taková škvrčivá hudba a lidi mluvili převážně německy a my jako děti jsme ty český písmena nestačili číst, protože jsme byli ještě malí. Ale pan promítač měl kotlety, knírek a byl úplně jako filmový herec a nebyl vůbec z Pavlíkova a dcery četníka pana Demečka byli do něj zamilovaný a on byl zamilovaný do nich. To nám nikdo nemohl vymluvit, to nám dětem bylo všecko jasné, protože ty filmy byly taky zamilovaný a vždycky končily krásným, veselým a šťastným koncem. Tenkrát se nepromítaly filmy s koncema smutnejma, protože toho smutku bylo kolem nás tolik, že se promítaly filmy jenom s veselýma koncema.

Stín a světlo, světlo a stín, světlo v té naší malé zemi ležící severně od Alp i světlo všech středoevropských zemích. I ve dnech parného léta je hladivě měkký, v jeho zlatý záři se utápí pole, lesy, řeky, aleje sadů, vesnice s kostelíky na návsích. Ale kantoři hovořili také o světle jiném. Hovořili nám o světech prozářených prudkým světlem. Je to světlo jižních mořích.

Nám bylo souzeno od dětství kreslit svět v tom smířlivém světle středoevropském a všechny lidi v něm se pohybující jsme kreslili. Kreslili jsme tuškou, perem a ty kresby jsem často koloroval vodovkama. Kreslil jsem všecko, co jsem kolem sebe viděl. Hromady dříví, který se právě nařezalo, košíky na půdě, který právě děda uplet, u kováře jsem kreslíval, v čekárnách na nádražích, v parcích ve Stromovce, když jsem potom přišel do Prahy, na tanečních zábavách za bubnem, když jsem měl zrovna pauzu, tak jsem kresl tančící lidi, ale najednou se něco stalo. Přišla smršť. Byla to smršť, která v mý dospívající hlavě rozbouřila hladinu mýho vnímání světa tak, že jsem byl jako omámen. Byly to obrazy, které jsme kromě jednoho, který vysívával už tenkrát v době našich studií v Národní galerii, ty obrazy jsme vydávali jenom z reprodukcí. Vydávali jsme je v knihách. Namaloval je syn nizozemského faráře Van Gogh. Se jmenoval

No a jestliže jsme zpočátku mluvili o auře, o zářích kolem hlavy, tak taková záře z hlavy Van Gogha, která musela vycházet, byla jistě nepřehlédnutelná.

Narodil se v roce 1853 a v roce 1890 zemřel. Van Gogh se zkoušel uplatnit snad i jako kazatel nebo jako horník, než se odvážil vstoupit na cestu umění, ale navždycky zůstal zoufalým samotářem. Ty obrazy jeho raného období byly takový tmavý. Zapšklý barvy měly, protože v nich zobrazuje bídu sedláků a dělníků ve své vlasti. Truchlivý motivy samý o chudobě, o dřině. To bylo kolem roku 1885. To byly Picassovi 4 roky, mý babičce, byly 2. A Van Gogh maluje obraz jedlící brambor, pod petrolejkou visící nad stolem jí rodina z talíře na stole brambory, ze kterých se kouří. A i když světlo té prosté lampy s cylindrem a stínidlem, to světlo spoře děj osvětluje, barvy jsou temný, zemitý, ponurý, jako celé dílo této doby. Ale jejich obsahovej náboj, odhalující bytí a úděl chudejch lidí až na dřeň kosti, ten náboj je tak silnej, slovy těžko popsatelný. Ale pak následuje pařížský pobyt, kde se jeho barvy trošku projasňujou, až dílo završuje obdobím pozdním, ta touha po světle a slunci jej zavedla do krajiny blízko Středozemního moře, do jižní Francie, do Provence, do Arles, do Saint-Rémy, do Auvers-sur-Oise, kde vznikly v posledních 40 měsících jeho života v horečnatém tvůrčím opojení nejdůležitější obrazy. Vzniklo jich téměř 500 a ty založili Van Gogovu světovou slávu.

On vůbec neměl peníze, ten Van Gogh. Jeho podporoval jeho bratr Theo ze svého skromného platu a Van Gogh mu v každém dopise tak dojemně děkoval. Děkuji ti, milý Theo, milý bratře. Dostal jsem zase zásilku peněz. Když jsem musel poplatit dluhy za plátno a za barvy a zaplatit nájemné, tak mě na jídlo zbylo jenom pár franků, ale já se nějak životem protluču, hlavně, že můžu malovat. Tak nějak podobně ty dopisy zněly. Namaloval Van Gogh i svůj portrét, jak postava ve slamáku jde žhavou krajinou do práce, se jmenuje ten obraz. Nese náčiní, plátno, štafle, malka snů a ta jeho postava vrhá na cestě černej ostrej stín, protože slunce žhne. Rád maloval Van Gogh obrazy v noci a to si dával na krempu klobouku řadu svíček, aby aspoň trošku viděl to, co na plátně maluje. Překrásný je záliv řeky Róny nebo hvězdnatý nebe. Cypřiše, jak se vpichujou do nebe, kde jsou hvězdy, ale kolem hvězd víří takový závoje, takový výryv z oblak a ze světel těch hvězd. No, dílo Van Gogha je opojné. A ty obrazy jsou malovaný smrští doteků štětce. Někdy, aby docílil jasné barvy, tak vymačkával barvy přímo stup na plátno.

O Van Goghovi bychom mohli mluvit dlouho, o díle tohoto génia, který tam na jihu Francie doslova vyhořel, maloval bezpočet svých vlastních podobizen. Na jedné z podobizen má zavázanou hlavu, protože si v zoufalství uříz ucho, který daroval svý milence. Pak skončil v ústavu pro choromyslné.

Vidíte, jak by to byla široká kapitola, ale čas není. Impresionismus zobrazoval světlo, atmosféru, náladu v krajině. Dřív se krajiny malovaly jenom v ateliéru. No a kolegové Van Gogha říkali, například slavný malíř Pissarro o svém kolegovi Van Goghovi prohlásil: tento muž buď zešílí, nebo nás všechny nechá daleko za sebou. Obojí se splnilo. Van Gogh všechny za sebou nechal, během života snad kromě jednoho obrazu, který si koupil jeho bratr, neprodal nic. Úcta a uznání se nedostavovaly až po tragickém výstřelu z revolveru. Gogh svůj život sám ukončil a netušil, že se stal jedním z nejvýznamnějších malířů celé historie výtvarného umění.

Van Gogh, Holanďani taky říkají Van Gogh, byl životem opojen a to opojení vtisknul do svých obrazů i do obrazů těch nejprostších lidí, ze kterými v Arles žil, do pošťáka Rulána nebo uklízečky Gustýny, nebo když maloval kosatce na police, tak nádherný obraz. Tři knihy ležící na stole, tak prostý motiv. Kolik malíř do obrazu vloží lásky, síly, tak tolik lásky a síly ten obraz vyzáří na diváka. Z Gogových obrazů přímo ta opilost životem na nás padá a tryská na nás i jižní slunce a bezobdobný životní jas. Opojné jsou obrazy rozsévačů. Za hlavou jednoho z nich slunce zapadá, na druhém obrazu rozsévače slunce vychází. A rozsévač rozsévá zrno, život, kráčí velikými kroky po poli a to pole je namalovaný právě tou typickou gogovskou smrští modrých, růžových, zlatavých, zelenavých tónů. A kolem koule slunce se chvějí jasné tóny žlutých.

I v naší Národní galerii máme jeden Gogův obraz. Obilné pole. Zadívejte se do tohoto obrazu a nechte se opít tou životadárnou sílou tohoto malíře.

namaloval překrásný pole kosatců a slunečnic a slunečnice ve váze. A ta reprodukce těch slunečnic visí dnes v tolika hospodách, kdyby si to byl pomyslel.

Teď mě napadlo, vzpomínáte si, jak při svitu svíčky jsme kouzlili s prstama rukou stíny na zdech? Jak co jsme všecko uměli? Psa jak štěká, ovci jak bečí, ptáka jak letí, netopíra, ježibabu, krakonoše. To stačilo dát dvě ruce dohromady, sestavit šikovně prsty a hned to byla tlama psa. A otevírat a zavírat ty prsty a už a ještě jsme dělali hav, hav, hav, hav a smáli jsme se. A bylo nám tak krásně, protože to byla hra úplně jiná, než si hrajou dnešní děti. To byla hra, kterou nás naučili naše babičky a naše maminky, které se narodily ještě kolikrát ty babičky a dědečkové v 19. století.

Ne, i voko, i voko, měla hlava psa. To se palec a ukazováček tak šikovně musel, aby udělal dírečku, aby světlej bod tam byl v té hlavě. V tom stínu tý psí tlamy světlej bok a to bylo voko. No my jsme dokázali takový věci dělat v těch stínohrách. Co vy jste kouzlili nejraději, napište nám o tom. Nebo jaký máte prožitky vy, které souvisí se stínem a se světlem? Napište nám, jo? A Papoušek zase bude z vašich odpovědí losovat.

a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 a připište heslo Láska za lásku. Řekl jsem to správně? Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 120 99 a připište heslo Láska za lásku.

0: Zaspíváš, dostaneš perníčky, do srdce cestičky.
1: No, laska. Taky vás musí papoušek pozdravit. Jako, no. Tak. Nedá se svítit, Žaninko. Musíme se rozloučit. Vážení a milí, děkujeme vám za čas, který jste nám věnovali. Děkujeme vám za to, že jste nás pozorně poslouchali. Za dopisy vám děkujeme, za dárečky vám děkujeme, za přání taky. Rovněž přání naše opětujeme. No a buďme na sebe hodní a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Hezký večer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: Ano, 390. setkání mezi mnou jako moderátorem pořadu Zlatá 60. a vámi posluchači. A věřím, že tak trochu i milovníky hudby let 60. Pochopitelně se jí budeme věnovat i dnes celých následujících 60 minut. Tak to nebudu zkracovat žádnými dlouhými úvody a hned si dáme první písničku, a to od Elvise Presleyho, His Latest Flame.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Silence is golden, tedy po česku mlčeti zlato. Tak to platí leckde, ale ne v rozhlase. Zde naopak je ticho vlastně tak trošku největším nepřítelem všech moderátorů. Takže já budu teď chvíli povídat na téma hudební kalendárium a 4. říjen, k čemu došlo v tom hudebním světě. Třeba roku 1947 se narodil baskytarista Jim Fielder, spojený s kaplami jako Buffalo Springfield, Zappovi Mothers of Invention nebo Blood, Sweat and Tears. Naopak roku 1970 nás tohoto dne bohužel opustila Janis Joplin. Rok 1957. Hvězda Elvise Presleyho zářila stále jasněji. V hudební anketě britského časopisu New Musical Express se Elvis umístil na druhém místě za Petem Boonem. No a v roce 1963 poprvé vystoupil se skupinou Yardbirds Eric Clapton. Ve stejný den potom zpovídala zpěvačka Dusty Springfield skupinu Beatles v televizním pořadu Ready, Steady, Go. No tak si pustíme jak Dusty Springfield, tak i Beatles.

Please Mr. Postman, písnička, kterou Beatles hodně proslavili, ale nebyli první, kdo jí vdechl život. První ji nahráli The Marvelettes a i v jejich podání to byl obrovský úspěch. Dokonce první single firmy Motown, který dobil žebříček Billboard, takže Beatles si tady půjčili opravdu prvotřídní hotové zboží. Dali mu ten britský punc, který zněl zase jinak a samozřejmě každý má rád to své, ale obrovský ohlas měli právě obě verze této písně, zkrátka kvalitní zboží. A vlastně bych to samé mohl říct i o té další písni. Jako první naspíval její autor Bob Dylan, ale neméně skvěle a komerčně dokonce ještě úspěšněji skupina The Barretts. Píseň All I Really Wanna Do.

Stay Around, skupina Shadows, skupina, která se proslavila hlavně instrumentálními hity, ale tady ukázali, že uměli taky skvěle zpívat. My si za chvíli v příbězích písniček připomeneme zpěváka Joea Southa s jeho ikonickým hitem Games People Play. No ale nejprve je tady Bobby V, anebo Wayne Fontana and the Mindbenders.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Joseph Alfred Souther, známější ovšem jako Joe South. To byl původně v uvozovkách jenom studiový hudebník a skladatel. No ale poté, co do světa poslal svou písničku Games People Play, se pro něj všechno změnilo a zrodila se hvězda. Alespoň na nějakou dobu, přesněji na jeden hit. On Joe napsal několik písniček pro rock'n'rollového zpěváka Gina Vincenta. No a jako studiový muzikant hrál na mnoha hitech, jako Chain of Fools, Aretha Franklin, Sheila, Tommy Horowa, nebo Sound of Silence od Simona s Garfunklem. Taky hrál třeba na slavném albu Boba Dylana Blonde on Blonde. No a v roce 69 potom přišel ten jeho okamžik slávy, když nahrál svoji vlastní písničku Games People Play, pro kterou ho inspirovala kniha o interaktivních psychologických hrách mezi lidmi. No a nejenom, že tu písničku naspíval, ale on dokonce nahrál všechny nástroje. Stejným způsobem potom natočil celé album a byl vlastně jedním z prvních multiinstrumentalistů, který něco takového udělal. No a úspěch měl obrovský. Odnesl si i dvě ceny Grammy, včetně té za nejlepší píseň roku. Ale je pravdou, že máme-li být úplně spravedlivý, tak on melodicky ten hit velmi připomínal starou folkovou písničku Tit Gallop Poor Mamu od Balfa Brothers. No ale k soudnímu sporu nikdy nedošlo. Každopádně, jakmile se Games People Play stala hitem, tak ji hned také přespíval ještě Freddie Weller v takovém víc countryovém duchu a taky s ním měl velký úspěch. No a potom už přišlo spoustu dalších verzí. Petula Clark, Jerry Lee Lewis, Dolly Parton, Tremelous, Ike and Tina Turnerovi, John Denver, taky třeba Jules Holland a mnozí další. Paradoxně, zatímco Joe South už další srovnatelně velký hit nikdy nenaspíval, tak v zápětí napsal písničku Rose Garden, což byl obrovský světový hit countryové hvězdy Lynn Anderson. Ale to je zase jiný příběh. Tady je Games People Play, Joe South.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Dnes máme 4. října a já jsem jedno výročí vlastně vynechal v kalendáři. Tohoto dne určitě slavili Creedence Clearwater Revival, protože ono mít hit, to je jedna věc. Mnohdy sezónní, některá rádia hrají pořád okolo jednu písničku, až se zkrátka lidem dostane pod kůži, zejména když je to hit number one, hit číslo jedna. No ale když už na tu první pozici fanoušci dostrkali celé album, tak to už bylo pro kapelu jasné znamení, že to ty fanoušky opravdu baví. No a tohoto dne se to poprvé povedlo právě Creedence Clearwater Revival v roce 69. s jejich třetím albem Green River. Byla to éra, kdy sama kapela viděla, že drogy můžou sice možná mít někdy nějaké inspirativní účinky, ale spíš to bývá pravý opak. A jediný ten v rauši, co z toho něco má, je ten muzikant sám. No a tak byli Creedence tak říkajíc čistí, když se pustili do práce a začali hrát tu muziku vlastně velmi disciplinovaně, ale neméně skvěle, nebo právě naopak. Důkazem budiš jeden z hitů, právě tedy alba Green River, který si pustíme právě teď. Bad Moon Rising.

0: Každé chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Gasoline Alley Breath a jedna z takových rozlučkových písniček skupiny Hollies s érou 60. let, jejich hit roku 69. Už tady zněli trošku jinak než na těch svých raných hitech jako Stay a Just One Look nebo konec konců Bus Stop. Jiný styl hudby v této době konec konců dělal také jejich původní lídr, který od nich už odešel, Graham Nash. Ten právě v roce 69 natočil se svými kolegy Stevenem Stillsem a Davidem Crosbym písničku v takovém countryovém hávu Teach Your Children. No a stala se v zápětí jednou z ikonických písniček jejich repertoáru, ačkoliv jinak se o country spíš jenom tu a tam otřeli, spíš výjimečně. A abych byl přesný, na desce bylo uvedeno ještě jméno Neila Younga, který v této éře se zmíněnými hudebníky také nahrával, ale popravdě na této konkrétní písni jeho hlas ani jeho kytaru slyšet není, protože se jejího natáčení zkrátka neúčastnil. Takže v tomto případě skutečně Crosby, Stills and Nash, Teach Your Children.

0: Baby Love, Supremes, Diana Ross, no a zase trošku víc té beatové rock'n'rollové muziky, nebo v tomto případě i s nádechem rhythm and blues, jak to dělali v takzvané stáji Motown, kde právě Supremes natáčeli. No a my si v závěru dnešních zlatých 60. dáme právě spíš takové beatové okénko. Mám tady britské Jerry and the Pacemakers a také třeba německé The Rattles. A tím už se s vámi rozloučím. Dnešní zlatá 60. jdou do finále, ale u těch dalších se uslyšíme už příští sobotu. No a kde jinde než tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byl jsem tehdy v 70. letech rozhlasový kandadas. Asistent studia se nám říkalo. A protože tehdy ještě nebyly mobilní telefony, často jsem chodil do divadla. Tehdy Mahenky v Brně. Chodil jsem domlouvat s herci natáčení. A jednou, už ani nevím, jak se to stalo, stál jsem v zákulisí a kolem mě dvě krásné herečky. Vlasta Peterková a ta druhá s krásnou tváří a hlasem a dlouhými vlasy Ivana Valešová. A Ivanka je můj rozhlasový osud. Vynikající herečka a zejména souputnice v legendárním seriálu Toulky českou minulostí. A tak snad pochopíte tykání v dnešním stříbrném větru. Ivanka Valešová, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Jari.
0: Vzpomínáš si ještě na to setkání?
1: No tak konkrétně to, co si teď popisoval, už ne. To mi musíš prominout, protože už jsem přece jenom letitá.
0: Ale víš, jak ti to slušelo tehdy?
1: Já jsem byla krásná ženská.
0: No, si dodnes, ale tehdy opravdu, já jsem zapomněl, s čím tam vlastně jdu, víš. Jak se ti to stalo, že se z tebe stala herečka?
1: Víš, já vlastně pocházím z dědiny. Já jsem prožila své dětství v Padochově, v hospodě, v řeznictví. A pro mě to prostředí bylo vlastně dost neutěšené. Já jsem to tam vlastně neměla ráda.
0: Aha.
1: A já jsem hodně snila a i knížky, co jsem si vybírala, já jsem jakoby utíkala z té reality, ale já jsem měla velké štěstí, že už tam v Padochově na obecné škole jsme měli paní učitelku Polanskou, ano, mou milovanou paní učitelku Polanskou, která mě jakoby přivedla k divadlu, protože my jsme vždycky secvičovali divadlo, byly to většinou pohádky a potom na Sokolovni,
0: jo.
1: se hrálo, tam jsme zahráli tak dvě představení. No a taky tam jsme měli velké štěstí, že tam byl jeden člověk, jmenoval se pan Vespalec, který vždycky organizoval jednou za měsíc výlet do brněnských divadel, kde jsme střídali činohru, operetu, operu, balet.
0: Tak to byla událost, ne?
1: No to byla událost. Všichni jsme se vykoupali, umyli, hezky oblíkli. A pro mě to divadlo, pro mě zavonilo. Já si vzpomínám třeba, jednak ta první činohru jsem viděla v Redutě ještě, to bylo Jiříkovo vidění. A potom si vzpomínám, jak silný zážitek pro mě bylo, když jsem viděla Raduze a Mahulenu v Mahence a když se zvedla opona. Ono to opravdu vonělo, ještě jako těma tělkama,
0: které
1: tehdy byly. A tam si vzpomínám, Mahulenu hrála paní Helenka Kružíková a měla tu dlouhou paruku. No, mě to velmi okouzlilo.
0: Vtáhlo tě to prostě.
1: A velmi mě to táhlo. No.
0: Měla jsi sny o tom, že budeš jednou herečkou, nebo to byl zatím takový jenom kontakt?
1: Ne, no, byl to sen, měla jsem spoustu jiných představ, ale čím jsem byla jako starší a potom jsem už chodila do Měšťanky, tak se to konkretizovalo opravdu k tomu být tou herečkou. Já jsem v podstatě vlastně utekla jakoby z té reality do toho umělého světa.
0: Po kom jsi měla ten talent?
1: Já si myslím, že po mamince, protože moje maminka jednak, ona byla, to byl takový radostný, veselý člověk, který ona ráda zpívala, chodívala zpívat taky na kůr ve Zbíšově, taky hrála divadlo a já si myslím, že tam jsou někde nějaké ty geny ve mně, které jsem podědila po mamince. No a pak, no asi jsem měla štěstí. Ale já jsem měla opravdu potom hodně štěstí.
0: Jak jsi zvládla přijímací zkoušky na konzervatoř? Sám si na to vzpomínám. Je to takový děsivý pocit, že nás stálo na chodbě několik desítek a pak se ozve to jméno a člověk jde do té místnosti, kde sedí herci, které zná.
1: Ano. No, já jsem šla, to bylo komické, protože já jsem si koupila, nebo maminka mě koupila nové šaty, abych vypadala, ale pořád jsem vypadala vedle těch uchazečů z města, prostě to byla venkovská holka. A Já jsem předtím absolvovala jako pohybovou zkoušku a už mě volali a já jsem se nestačila oblíct, takže já jsem měla na sobě prostě nějaký ten trikot a na to jsem si hodila jenom kabát. A takhle jsem předstoupila před tu komisi na tu hereckou.
0: Jo.
1: No a to nemá ani smysl, jako co jsem tam dělala. Jasně, nebo vlastně jasně. Má, protože já jsem tam taky dělala úryvek z Raduze a Mahuleny a oni mi dali potom etídu, abych tenhle text říkala v situaci, kdy umývám, kdy drhnu podlahu. Jak bych to řekla?
0: Tak
1: jsem zvolila varianty, že já jsem drhla, teda jako měla jsem ten jako kbelík, ten hadr jsem tam namáčela a teď jsem nila. A potom mě napadlo, že vlastně teď já vlastně si říkám ten text, umývám teda tu podlahu a úplně zapomenu, jako o čem to, takže úplně mechanicky a spíš se soustředím.
0: Ty si předběhla dobu, takhle se dneska díváme na televizi.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. My se scházíme pravidelně v Toulkách českou minulostí a je nám dobře. Pojďme dát něco z historie. Ty jsi zažila srpen 68 docela zajímavým způsobem. Byla jsi právě mimo republiku, jak to bylo?
1: Ano, no ten můj život je vlastně velmi, velmi hluboce a těsně propojený s naší historií. To už jsem nebyla žádné děcko, bylo mě 20 let v tom 68. roce a poprvé jsme se dostali za hranice, byli jsme na dovolené v Jugoslávii a vraceli jsme se domů. Večer jsme prostě nasedli na loď, jeli jsme teda tam ke Splitu, kde jsme měli vystoupit a během té noci z 20. na 21. srpna, protože jsme ani nespali, a to, tak jsme se dozvěděli vlastně od Italů, kteří poslouchali rádio, co se odehrává, že prostě k nám letí letadla, jezdí tanky a že se v Praze střílí, v Brně. Musím ti říct, že to i teď teda po mně běhá mráz. Byl to strašný pocit, řekněme nezdělitelný pro člověka, který tohle nezažil, protože já v ten moment jsem si vybavila všechno, co jsem věděla,

0: Mimo, já vůbec nevím, co se děje a nemůžu do toho nějak zasáhnout. No. A tehdy samozřejmě k nám byl celý svět velmi vstřícný. Tam Jugoslávci, že jo, říkali, že jo, my vás nedáme, my vám pomůžeme, vezmeme pušky. A my, když jsme potom přijeli a jeli jsme na konzulát do Zágrebu, tak tam nás varovali, abychom nejeli, abychom se nevraceli domů, protože by nás zavřeli v Maďarsku do lágru, což nebylo dobré. Ale tam byli tak úžasní lidi, kteří chodili k tomu konzulátu a rozebírali se nás do rodin. Což se stalo i nám. A my jsme později po několika dnech usoudili, že půjdeme dál. My jsme totiž měli jedni známé, kteří žili v Mnichově. Aspoň takhle jsem si to myslela já. Oni jezdívali na chatu pod Mohelno, kde i moji rodiče si tehdy jako postavili takovou malou chatičku. A já jsem jenom věděla, že se jmenují Martin a Martina, že mají Gasthaus Tankstelle. A že žijí v Mnichově. A my jsme jeli stopem přes Rakousko, kde jsme i tam na té cestě potkali tak úžasné lidi. Nám zastavili třeba dva muži, kteří říkali, ne, nejezděte a jeďte s námi do Švýcarska. Pak se ukázalo, že to byl ředitel nějaké továrny. A než jsme se rozloučili, tak mě stiskl ruku a já jsem pak zjistila, že mě dal velké peníze. A představ si, že my jsme, když jsme se dostali do toho Německa, tak my jsme chodili, hledali, obcházeli jsme ten Mnichov, nikde jsme samozřejmě nikoho nenašli. Až potom se nám podařilo přes rozhlas mnichovský, kam jsme prostě dali tuhle výzvu, že Iva and Ivo, že prostě jsme teda tam a hledáme tyhle přátele. A on se nám, ten Michal, ozval. Byla to vlastně nedaleko Mnichova malá vesnička a tam jsme prožili nějaký čas a tam nás velmi přemlouvali, abychom se nevraceli.
1: Zvažovala jsi to?
0: Když jsem byla venku, tak ano. Ono bylo taky přepojeno, že o telefonní spojení, ale potom, když se znovu objevilo, tak Ivo, což byl můj kolega a vlastně můj přítel, Ivo Kučera, volal domů mamince, která mu říkala, že jaksi z racionálního hlediska by bylo lepší, abychom zůstali venku, ale přece jenom jako, že jsme jejich děti a tak dále a tak dále a jeho to trochu zlomilo. Takže my jsme si řekli, no nic, pojedeme domů, rozloučíme se svými blízkými, vezmeme si nějaké věci na zimu a zase se vrátíme. No, jeli jsme domů, pak jsme si říkali, no tak pojedeme až tak ještě ten den, dva nebo týden. No a pak jsme zůstali.

0: Ivana Valešová je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ty už si vzpomínala na maminku, že si vlastně možná po ní zdědila ten talent. Maminka odešla v určitou chvíli, ty jsi byla relativně mladé děvče ještě.
1: No, jak jsi to maminku, zvládla? Ono by se zdálo, jako že když je člověku 24, že už je zralý, ale není to pravda. Ne, maminka mi zemřela, když mi bylo 24 let a měla jsem malého Martina, tomu byly 2 roky a tahle ztráta pro mě byla velmi, velmi bolestná a taková jako by zásadní v pocitu jakési jistoty. A já jsem tu maminku pořád podvědomě vždycky v někom hledala. A měla jsem to štěstí, že třeba když jsem potom byla ve Zlíně v divadle, tehdy v Gottwaldově, tak tam byla úžasná herečka a velmi laskavá paní se smyslem pro humor Jana Hliňáková. A do ní já jsem si trošku promítala tu maminku a měla jsem k ní vztah, jinak já jsem si ji vážila jako herečky, líbila se mi a vlastně do ní jsem si tak promítla tu maminku. A potom později to bylo v Brně, kdy jsem se potkala s Helenkou Trýbovou jako se svou kolegyní, kde vlastně jsme spolu poprvé zkoušeli nebo hráli v inscenaci, kterou já jsem tady začala, která se jmenovala Jenůfa. Ona dělala kostelníčku, já Jenůfu. A tam vzniklo velmi hluboké přátelství a ta Helenka pro mě znamenala ještě něco víc, než teda výborná herečka, laskavý člověk, ale prostě taky to byla jakoby maminka. A musím říct, že čím jsem vlastně byla starší, tak tím víc mě vlastně chyběla a chybí.
0: Pro mnohé herečky je rodina spíš překážkou v kariéře. Cítím, že pro tebe ta rodina vždycky byla asi to první, že?
1: No, to máš pravdu. Je to dáno asi tím, jak jsem vyrůstala prostě v té hospodě a krámě, kdy vlastně naši na nás neměli čas. Tak já jsem mám pocit takového stavu, takové divné bezprizornosti a mě ta rodina hrozně chyběla a já jsem na tom lpěla. Pro mě to bylo důležitější než nějaká kariéra, přestože já jsem divadlo milovala. Ale takže i když jsem potom měla třeba velmi výhodné nabídky, po které by mnohá herečka prostě skočila okamžitě, tak já, když nebyla možnost, aby ten partner šel se mnou, tak já jsem prostě zvolila tu rodinu. Ale nelituju toho.

0: Ivana Valešová, herečka, je hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Setkání s osudovým mužem, Františkem Derflerem, hercem, scházíme se už 20 let při natáčení touhle českou minulosti, a tak by mě zajímalo, jaký byl ten první den, kdy si pochopila, že je to osudová záležitost.
1: Můj milý příteli, to už je teda dávno, dávno. Já jsem tohoto mládence potkala už ve svých 14 či 15 letech.
0: Opravdu?
1: A věděla jsem, že tohle je on, tohle je mužský, kterýho bych hrozně chtěla. Oni byli s Fredem Strejčkem, Láďou Županičem, oni byli ve čtvrtém ročníku na JAMU a já jsem byla na konzervatoři. Mm-hmm. A já jsem k ním vzlížela a ten František se mě strašně líbil.
0: A co konkrétně se ti tak na něm líbilo?
1: No on jako člověk, jako mužský, prostě z něho vyzařovalo něco nádherného, voňavého. Mm-hmm. A my jsme chodili do Marty se dívat na představení, které tam hráli. Chodili jsme na všechna jejich představení a byly to pro nás i vzory. A to teď nemyslím třeba jenom Františka nebo Freda, Jana Andresíková. Mm-hmm. No a představ si, že po mnoha a mnoha letech, kdy já jsem se provdala, měla jsem syna Martina, prožila jsem určitý život jak v soukromí v divadle, se najednou František objevil v Brně. A protože to byl člověk se svobodnou duší a nějak se netajil svými názory, prostě on musel z Prahy, kde byl, kde měl angažmá, musel odejít a tehdy mu nabídla Eva Tálská, jestli by třeba nechtěl jít na provázek. A tak se dostal František do Brna a my jsme se občas potkali, kdy on žil prostě s jinou jako partnerkou či přítelkyní na některých výletech, které se tak společně pořádali. A potom jsme se potkali při natáčení inscenace, co dělal Evžen Sokolovský Hlavou proti zdi. No a v tom, jak bych to řekla, v tom kontaktování, protože já jsem byla přece jenom plachá, nám velmi pomohla kamarádka Eva Gorčicová a František mě potom později říkal, že to je zvláštní, ale že prostě, že ze mě, že jsem vysílala tak silné vlny emoce, nebo já nevím čeho.
0: Že nešlo odolat.
1: Že, no, a tak jsme vlastně spolu začali se přátelit, začali jsme spolu být, žít a pro mě bylo velmi důležité, že on byl člověk, který přijal mého syna a přijal ho jakoby jako svého. To, kdyby nebylo, tak samozřejmě nemohla bych s takovým člověkem žít.
0: František už si to naznačila, byl takový rebel v té společnosti. Mm. Otisklo se to nějak do vašeho soužití?
1: Ale tak samozřejmě, protože František, myslím si, že on je velmi silná osobnost, že to nebylo, někdy to nebylo snadné, ale těch 30 let, které jsme spolu prožili, pokládám za velmi dobré období jako mého života. František nejenom, že byl dobrý herec, ale on měl určité morální a mravní zásady, z kterých nehodlal slevit. Nasadil velmi vysokou laťku mně i našim kamarádům. A taky se velmi občansky angažoval. Byl v kontaktu s disentem, sám vytvořil samizdat, jmenovala se to, že jo, Studnice. To byly nejenom filozofické eseje Josefa Šafaříka nebo prostě dopisy Václava Havla, dopisy Olze a jiné věci, protože to on vydával takhle i verše, i literaturu a různé jiné jako autory. A my jsme měli také takové literární večery. U nás se pořádali. Já jsem vždycky trnula, protože já jsem měla velký strach protože k nám přišlo tak třeba 20 lidí. A ten večer vždycky byl na určité téma. Buď to šlo o literaturu, nebo i to byly to otázky jako politické, kde třeba na tohle téma hovořil jako Jaroslav Šabata, nebo přednášel tam nám Toník Přidal, Milan Uhde. Přijel k nám z Prahy taky několikrát Radim Palouš. Byly to nádherné, nádherné večery. Ten byt byl nabitý jako k prasknutí. A já jsem vždycky trnula, protože tam byly taky ty malé děti, kdy někdo zazvoní u dveří a prostě nás vyberou.
0: A zazvonil někdy?
1: Tehdy ještě ne. Tehdy jsme měli ještě štěstí. Zazvonili až později.
0: A co to znamenalo pro tebe a pro Františka a pro celou rodinu?
1: No, já jsem teda žila pod velkým tlakem jako strachu, protože jsem neměla takovou kuráž jako František, ale sdílela jsem jeho názor. Proto také, když došlo k podpisu charty, tak tehdy přišel k nám i Milan Uhde a říkal, Ivano, ale to si sama zvaž a svobodně se k tomuhle vyjádří, protože já chápu, co to znamená jako pro ženu, když má děti. Jestli nechceš, nebo prostě ten strach je takový, tak ať to ten Franta nepodepisuje. Ale já jsem nemohla říct ne. Já jsem nemohla říct ne, protože jednak já bych vlastně ztratila tohoto člověka, kdyby on musel jakoby popřít sám sebe. A navíc, vždyť já jsem sdílela stejný názor jako on, jenom jsem třeba nedokázala tak statečně vystupovat. Takže tak došlo i k podpisu charty a potom už se teda začalo stávat to, že u nás zazvonili, buď to oni chodívali velmi brzo mezi 5. a 6. STBáci, buď to Františka odvedli, nebo se někdy stalo, že nepřišel vůbec domů. To jsme tehdy, je to až úsměvné, no s tím odstupem času, to jsme hráli v hru podle Evy Kantůrkové Jana Husa a už to bylo v době generále, kdy prostě František vůbec nepřišel domů a kamarádi mi dali prostě takové jako echo, co se stalo, že ho zadrželi a já jsem tedy honem jako uklízela, že ho, materiály a teď jsem trnula a celou noc jsem čekala, ten František nepřišel. Uhum. Já jsem brzo ráno se rozjela do divadla, kde jsem tedy sdělila tuto skutečnost našemu šéfovi, Oldřichu Slavíkovi, co se stalo a on zařídil a vytelefonoval, že teda toho Františka přivedli na tu generálku. František měl ovázanou ruku, já jsem si říkala, co se stalo, pak jsem se ho ptala, já jsem říkala, Franti, co se stalo? No, on měl u sebe dopis od pana Václava Havla a on ho před nimi snědl. A oni mu za to vyvrátili palec. Ale tady k tomu chci ještě říct jednu věc. Já nikdy nehážu lidi do jednoho pytle, protože záleží na charakteru toho, kterého člověka. A musím říct, že Oldřich Slavík byl vlastně skvělý člověk. Charakterní člověk. Vždyť on nás mohl vyhodit. A přesto, že byl ve straně, on nás z divadla nevyhodil, nechal nás tam být. I když to, že jsme se prostě angažovali tak, jak jsme se tedy projevili v té době, se podepsalo na tom, že jednak jsme míň hráli, nemohli jsme pracovat v rádiu nebo v televizi, ale mohli jsme nějakým způsobem u té naší profese setrvat.
0: Přesto všechno tenhle ten silný vztah po letech skončil. Jak se to tak stává, že vztah s takovým zázemím najednou prostě skončí?
1: No, tak pro mě to byl šok samozřejmě. Protože já jsem měla pocit, a mám ho i teď, že jsme si velmi rozuměli v mnoha směrech. Teď prostě tady nešlo jenom o divadlo nebo o výtvarný svět a tak dále. Ale já myslím, že se to se někdy stane, že to nějak vyprchá, ten partner z toho druhého odejde a František si zvolil tedy jinou cestu, odešel od nás. Já jsem se s tím samozřejmě velmi, velmi těžce srovnávala, ale Já už jsem mu dávno odpustila. Je pravda, protože pro mě to byl nesmírně silný vztah, že tenhle člověk se vkořenil do mě. Prostě to se nedá nic dělat. Ale já to respektuju. Já to respektuju a já jsem mu vděčná za všechno, co mi dal, protože on mi dal všechno, co může muž ženě dát. To mi opravdu František dál. No a navíc, vždyť máme taky spolu děti.

A nebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten ty je zlouží. A kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin, náš zvadlý květ už vypadl.

0: Posloucháte Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. Ivanko, pojďme na dvě situace tvého života, které tvůj život velmi ovlivnily. Tisícročná včela. Vím, že jsme se potkávali na nádraží, když jsem já jel do Prahy a ty do Olomouce a vždycky si děláme legraci a vzpomínáme na období, kdy jsi byla sedmá nejoblíbenější slovenská herečka.
1: To je komické.
0: Jak se člověku dostane taková příležitost, že opravdu ve výjimečném televizním díle prostě vystoupíš? A filmu samozřejmě.
1: Tomu neporozumím dodnes, ale je fakt, že tento skvělý režisér, pan Jakubisko, on si vybíral zajímavé typy, které ho nějak oslovovali a které viděl v tom svém filmu. No a takhle já jsem k tomu přišla, samozřejmě, že jsem byla pozvaná na kamerové zkoušky, vůbec jsem tomu nevěřila.
0: Jo.
1: A říkala jsem si, no prostě aspoň si udělám výlet do Bratislavy a uvidím živého pana Jakubiska. A představ si, že já jsem dostala tu roli Márii, no ale co bylo strašné. No vždyť mým partnerem byl Štefan Květík. Mm-hmm. Byl tam Míšo Dočolomanský, Joženko Kroner. No, Jari, pro mě to bylo něco strašného. Mě trvalo několik dnů a tak, než já jsem vůbec byla schopna mezi těmito lidmi být. Proto si myslím, že z počátku toho natáčení jsem byla tvrdá jako štolverk. No, protože já nepatřím těm lidem, kteří někam přijdou do jiného prostředí a okamžitě se zadaptují, mm-hmm. nebo i s lidmi, když se potkají. Mně to prostě trvá takové 2-3 dny. Ale oni byli všichni úžasní. Byli ti Slováci, když se vyvedou, a tady byli to skutečně, jako to byli grófové, tak jsou nesmírně galantní a vlastně mě i pomáhali. Byl to pro mě velký zážitek a měla jsem taky možnost procestovat v Slovensko, které je krásná země. Dostala jsem se do míst, kde jsem dřív nikdy nebyla. Bylo to pěkné, bylo to nádherné.
0: A je těch 20 let s toulkami českou minulostí srovnatelných s tisícročnou včelou? Že i těch toulek už máme tisíc, že?
1: Samozřejmě, protože už když jste nám nabídli, abychom se zúčastnili tohoto projektu.
0: Já si na to vzpomínám jako teď. Přijeli jste s Františkem do 4. patra, ano, do kanceláře, ano. Josefa Veselého a tam jsme to probírali.
1: Ano. Ne, musím říct, že pro mě to je velká čest a vlastně štěstí, že jste si takhle na nás vzpomněli, protože já jsem se dřív třeba ani tolik nezajímala o historii, ale co já všechno už jsem se dozvěděla a když si člověk skládá prostě tu mozaiku těch střípků, jak to do sebe zapadá a jak se bohužel ty dějiny jako opakují, tak jednak si osvěžím to, co jsem třeba už znala dřív, nebo co jsem potom později si přečetla nebo viděla, ale víš, já vás mám ráda. Pro mě je důležité to setkávání se s vámi. Já nevím, jestli jsme nějaká stejná krevní skupina, ale já mám pocit, že na sebe velmi dobře slyšíme, zvlášť ještě, když jsme zpočátku točili, že s Igorem Barešem, no tak to bylo nádherné kvarteto. Tím nechci, Igor Dostálek samozřejmě to dělá velmi, velmi, velmi dobře, ale protože s tím Igorem jsme na sebe dobře slyšeli jako partneři i v divadle, protože s Igorem jsem hodně partneřila, tak mě bylo a vlastně je s vámi dobře. A my jsme taky taková zvláštní smíchová kultura.
0: To je pravda.
1: Protože já jsem brepta, občas tam řeknu nějaký úplný nesmysl. Ale vždycky to nějak dobře dopadne a odcházela jsem taková jako šťastná a těšila jsem se zas na další setkání.
0: No, my teď jezdíme z hodou okolností na besedy o toulkách českou minulostí po moravských knihovnách A musím říct, že velmi zabírá historka Josefa Veselého, která, ty si měla říct, mannheimští komponisté, a místo toho si řekla mannheimští komunisté. Tak to teda zabírá vždycky. A takový ten provokatér byl Igor Baneš.
1: Igor.
0: Už si to říkal, že se tě s ním dobře hrálo na divadle.
1: Potvůrka jedla. Potvůrka jedla protivná. No, protože on věděl, a tohle je prostě osvědčený, že on vyšel potichunku z toho panelu, nebo spoza panelu, kde měl on svůj mikrofon, a už mě dopředu špítl nějaké slovo, kde věděl, že třeba i normálně ho zbreptám. Tak on mě už je pošeptal v té zkomolenině, no Richtig, uspěl. No ale přiznej sám, opravdu já jsem byla zdrojem veselí. Vždyť kolikrát se i Jožánek veselí, jak mlátil rukou do koberce, jak se otřásal smíchem. No je pravda, že jsem dost zdržovala.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Ivanku Valešovou. Vrátíme se zase k té rodině. Ty máš dvě dcery, krásné, jednoho syna.
1: Ano.
0: A pár vnuků, nevím teď kolik?
1: Čtyři.
0: Jak se vám žije? Jaká seš babička?
1: No, takhle. Já nemluvím svým dětem do jejich životu, protože každý si vede svůj život. Já chci, aby mě vnímali jako oporu, protože oni ví, že mají mou lásku. A já se teď snažím vlastně jim nahradit to, co když jsem byla velmi aktivní, když jsem hrála divadlo, že otočila a tak dále, že vlastně oni na to velmi dopláceli. Proto možná ani jeden z nich si nezvolil jako tuto cestu. Můj syn, ten se věnuje, já tomu řeknu takhle, elektronickým zázrakům, já tomu nerozumím vůbec. A obě dvě dcery milují zvířata a obě dvě vystudovaly veterinu. Takže já se teď snažím jim ten čas vynahradit takovou službou, že pohlídám vnoučátka, když je zapotřebí, a taky psa. No a hlavně chci, aby věděli, že prostě tady jsem a jsem tady pro ně.
0: Jsi šťastná?
1: Jari, co to je štěstí? To je takový pomíjivý pocit. Já spíš chci věřit v naději, že bude líp.
0: Ivanka Valešová, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ivanko, moc děkujeme. Měj se hezky a v přitoulkách českou minulostí. Ahoj.
1: Ahoj.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemný a klidný podvečer přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Duje Praha Karel Hegner. V tom dnešním pořadu Trubte nám trumpety vám představím písničky z nového CDčka Stříbrňanky, tak ať se vám líbí.

Dozněly první tři písničky z nového alba Stříbrňanky. Nejprve zazněla skladba Vím, vím, velmi zajímavé autorské dvojice. Tchýně se zetěm, Láďa Ondrušek a Marta Horká. Klekání zvonili autor Antonín Pernička a hedvábná Láďa Ondrušek, Láďa Salčák zpívali Karel Blaha, Vojtěch Horký, Martina Ondrušková a Marta Horká. Já jsem velmi rád, že vám dnes mohu nabídnout nové nahrávky Stříbrňanky. Ta patří v současnosti opravdu ke špičkovým moravským orchestrům a za těch 40 let, které v tom letošním roce slaví, potěšila tisíce a tisíce milovníků tohoto žánru. V těchto letních měsících jsem se se Stříbrňankou potkal hned na třech festivalech a musím objektivně říct, že vždy předvedla profesionální výkon, a to jak po muzikantské stránce, tak i po stránce takového celkového dojmu. Patří k těm orchestrům, které mají svůj nezaměnitelný charakter a hned je poznáte. Jejich repertoár se vždy liší od ostatních kapel. V dřívějších dobách orchestr profiloval svými skladbami Jirka Vrána a dnes patří ke kmenovým autorům Toník Pernička a také muzikanti z orchestru Ivo Horký, Láďa Ondrušek a Stano Orechovský. Jejich skladby samozřejmě dnes také představují. Nyní si připomeneme Jirku Vránu. Ten napsal společně s Martou Balejovou písničku s názvem Vzpomínka. Další v řadě bude Si moje děvčátko od Antonína Perničky a česká autorská dvojice Honza Lipold, Jarda Hájek, Ptám se tě, milý můj. Opět zpívají Karel Blaha, Vojtěch Horký, Martina Ondrušková a Marta Horká.

Tak nás čekají, přátelé, ještě tři nové písničky. Tu první, lidovou A já mám koníčka vraného, nám zaspívá další člen rodiny Horkých, a to malý čtyřletý Matyášek Ondrůšek, což je nová budoucí akvizice Stříbrňanky. Pak si poslechneme písničku Mám sny nádherné od Ivoše Horkého Antonína Perničky a tu poslední nám zaspívá Martina Ondrušková s Martou Horkou, jmenuje se Milý můj a napsali Stanislav Orechovský s Toní Perničkou. A ještě se musím zmínit o tom, že Stříbrňanka kromě tohoto zpívaného CD vydala k letošním 40. ještě také další s orchestrálními skladbami. Některé z nich vám jistě v budoucnosti zahrají. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak tu máme po týdnu další meteor.
1: Příjemný a inspirativní poslech přejí Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.
1: Sisel. Ze škůdce ohroženým druhem.
0: Je pohyb seniorů věda?
1: Co umí chytré textilie?
0: Molekulární kuchařka a neb jak mrzne voda?
1: Letní sucha a horka, bylo to normální?
0: Nobelova cena za malárii.

0: Dorůstá délky okolo 20 cm a dosahuje váhy 200 až 400 gramů. Má hustý, hnědavý, přiléhavý kožich, velké oči, malé ušní boltce a krátký ocas. Přední končetiny jsou o hodně kratší než zadní. Říkáme mu
1: Sisel. Dříve běžný živočich, škůdce, ničitel úrody. Byly doby, kdy nikoho nezajímal, jak říká Jan Plesník z Agentury ochrany přírody.
2: Sisel obecný je příklad modelový, tak říkají, živočicha, který byl naprosto běžný. Byl dokonce tak běžný, že teď to možná řeknu příliš tvrdě, že zoologomani příliš nestál za to, aby ho studovali, a dokonce byl považován za škůdce. V letech 48 až 1952 jeho rozšíření bylo největší na území dnešní České republiky. Byl téměř prohlášen s určitou nadsázkou za třídního nepřítele, čili byly konány kampaně na jeho likvidaci, na vyplavování z nor a podobně. V té době to byl natolik běžný živočich, že osídloval vlastně celé území Čech snad s výjimkou jihočeských pánví a některých hornatin ve středních Čechách. Nebyl také v Českomoravské vrchovině a to je zajímavé, chyba na Ostravsku.
0: To, co sislům nejvíce uškodilo, byly změny v našem zemědělství.
1: Ty v éře po druhé světové válce.
2: První přišel v 50. letech, kdy došlo k drastické přeměně zemědělské krajiny, to znamená ta předcházející mozaika různých typů prostředí, jako jsou louky, jako jsou různá pole, jako jsou meze, byla náhle nahrazena velkoplošnými lány. Druhý zásah přišel v 70. letech, kdy vznikla představa, že zemědělství vlastně není nic jiného než určité průmyslové odvětví, a ty lány se ještě zvětšily, ještě zmizely remízky, zmizely travnaté plochy, zmizely úhory, takže ten sisel přišel o významné prostředí.
0: A tak se sisel z naprosto běžného druhu stal kriticky ohroženým živočichem.
1: Pod ochranu státu se dostal v roce 1992.
2: V té době se dokonce odhadovalo, že ta populace celá v České republice je menší než 2000 jedinců. Dneska ta situace vypadá tak, že máme asi 36 kolonií, ale je tady jeden veliký problém. Ty kolonie jsou vesměs izolované, to znamená, ten původní areál souvislý, rozšířený, se rozdrobil, fragmentoval do 36 populací a řada těch populací není životaschopná prostě proto, protože v nich žije málo jedinců. Navíc se ukázalo, potvrdili to molekulárně genetické studie, že sisel, který jako stepní živočich osídlil střední Evropu, řekněme z Balkánu, z východní Evropy a možná dokonce z Malé Asie, z Turecka, přišel sem s jedinou vlnou. To znamená, byla tady jenom jedna vlna. Ta populace nebyla potom doplňována dalšími jedinci, třeba řekněme někde z Řecka nebo z Makedonie. A vedlo to k tomu, že sislové, bohužel pro ně, se vyznačují nízkou genetickou proměnlivosti, variabilitou. Když to řeknu úplně jednoduše, jsou si příliš příbuzní. To znamená, všechny takové ty nedostatky a ty tvrdé dopady malé genetické rozmanitosti populací, jako je známá příbuzenská plemenitba, se u nich projevují relativně významně.
0: A kde najdeme sisla dnes?
1: Žádná volná příroda. Jsou to pravidelně udržované trávníky.
2: Ten důvod je jednoduchý, nebo oni jsou možná dva. Jeden je, že oni komunikují, když stojí na těch zadních nohách mezi sebou, musí se vidět i zvukově, čili trošičku nám připomínají třeba surikaty z tohoto hlediska. Druhá věc je, že pokud je ta tráva vysoká, tak sisel má minimální šanci uvidět včas zaregistrovat predátora. Takže k našemu překvapení můžeme říci, že sisel v České republice upřednostňuje právě tento typ prostředí, takže my ho najdeme na letištích, najdeme ho na golfových hřištích, najdeme ho na tábořištích a podobně. To znamená, jsou to všechno místa, kde se tráva pravidelně seče a nejen pravidelně seče, ale také se odstraňuje.
0: A tak se sislům daří třeba na letišti v pražských Letňanech.
1: Bohužel až moc. Tak moc, že jim samotným z toho vzniká veliký problém.
2: To byl právě příklad populace letňanské, která ještě kolem roku 2006-2008 měla 650 jedinců, čili byla relativně početná. Co se ovšem ukázalo, bylo, že zřejmě tím, že oni v okolí neměli vhodné prostředí, byli příliš nahuštěni, byla tam příliš vysoká populační hustota, tak se začal projevovat stres. Bylo to dobře vidět na skutečnosti, že právě v době, kdy ta populace byla takhle početná a měla takhle málo prostoru, zabřezlo, anebo už mělo mláďata jenom 50% samic. Zatímco za normální okolností to je 90%. Čili to byl jeden z důvodů, proč ku příkladu se z letňan začala ta zvířata odchytávat a rozvážet na vhodnější lokality. V současnosti ta situace vypadá tak, že podle posledních odhadů můžeme říci, že sislu je tak v České republice tak asi 4100-4800. Je to, řekněme, o třetinu, možná o pětinu více než třeba v roce 2013, ale byl bych velmi opatrný hovořit o úspěchu, protože může nastat situace, že je to jenom výkyv, sice pozitivní, ale výkyv, čili ještě bych se trošku zdráhal hovořit o tom, že jde o nějaký trend.
0: Pokud vás teď napadlo, milí posluchači, vydat se na letiště a golfová hřiště hledat sisly, je to zbytečné.
1: Je půlka října a oni už jsou v režimu zimního spánku. A kde ho tráví?
2: Tráví ho v norách. Sisel je živočich, který třeba na rozdíl od některých jiných lodovců je typicky koloniální, to znamená, jsou známy kolonie obvykle ještě před začátkem jeho úbytku. Ve střední Evropě čítali stovky až tisíce jedinců. On má rád půdu, kde není vysoká hladina spodní vody, kde se mu dobře hrabe, dobře vytváří nory. Ta hloubka nor není až tak velká, je asi 80 cm, ale pozoruhodná je délka. Ty nory mohou být dlouhé 1,5 metru, ovšem ty hodně dlouhé, to znamená, které jsou obývány několik let, tak ta délka je až 6 metrů.
0: 6 metrů? Tak dlouhé máme i my, lidé, obývací pokoje.
1: Zajímavé je, že ne všichni sislové jdou spát ve stejnou dobu.
2: Je zajímavá věc, že to ukládání k zimnímu spánku u tohoto druhu není synchronní, to znamená, není stejná doba pro dospělce a pro letošní mláďata. A musím ještě zdůraznit jednu věc, že na rozdíl od kupříkladu medvědů jde o pravý zimní spánek. To znamená, ten živočich opravdu sníží metabolismus, teda látkovou výměnu, klesá u něj teplota, zpomalí se mu srdeční tep, či je to klasický zimní spánek. A pokud by posluchači chtěli sisly znovu vidět ve volné přírodě, tak potom je můžeme odkázat na příští březen, duben. Rád bych zmínil jednu věc, že sisel si na rozdíl od křečka nedělá zásoby, přímo protože skutečně hibernuje, řekněme, ty nejdelší, ty největší spáči, tak říkajíc, mají teda rekord 210 dní.
0: To můžu jedině závidět. Jak mně se někdy nechce z pelechu.
1: Mně taky. Ale 210 dní nic nedělat, to já bych určitě nevydržel.

0: Meteoru jsme si minulý a předminulý týden povídali o pohybu. Výzkumy ukazují, jak je důležitý u dětí i u dospělých.
1: A platí to i v seniorském věku. I když právě v něm mají mnozí lidé tendenci podlehnout pocitu, že už nemusí nic dělat.
0: Dá se i ve vyšším věku cvičit, nebo už to nejde? Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že starší lidé mají většinou nadváhu, že se štíhlá postava s věkem udržuje stále hůře.
1: To už je otázka pro profesora Václava Bunce z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je to neodvratné, že čím jsme starší, tím víc vážíme?
2: Většinou ty starší lidi začínají omezovat tu svoji aktivitu, jak teda pohybovou, ale i duševní. A co je nejhorší, že spousta lidí si neuvědomí to, že jestliže změní ten výdej, tak je potřeba změnit i ten příjem. To znamená, je třeba vzhledem k tomuto redukovat klasické množství potravy, které jí. Druhá věc je, že je jednoznačně doloženo, že typickým projevem stáří, který je v tomto směru, je ubývání svalové hmoty. Tomu se říká ta sarkopenie. Dlouhý leta se tvrdilo, že to klasické ubývání začíná někde po 40. roce věku. Není to pravda. Pakliže není ta svalová hmota kultivovaná, tak dochází k úbytku zhruba o 24. roku věku. Ta čísla se shodují někde na 0,5 až 0,7% za rok úbytku svalové hmoty, jestliže nemá ten patřičný svalový stimul. No a je to asi tolik, že těch lidí, kteří mají už takový ten deficitní, fatální úbytek svalových hmoty, kdy jsou závislí na svém okolí, to už je ta nejhorší situace, ale že už nejsou schopni realizovat takový ty volnočasové aktivity, které mu umožňují vlastně zlepšit tu regeneraci po tom zatížení, ať pracovním nebo fyzickým, tak v těch 60 letech je to někde okolo 40%. Nebo v 65, protože ten seniorský věk se teď posouvá od roku 65 výš, no ale v 80 letech už je to 60%. A je to situace, která se dá poměrně jednoduše ovlivnit přiměřeným pohybovým režimem, přiměřeným pohybovým programem.
1: Už minule nám profesor Bunc doporučoval jako nejlepší aktivitu pro lidi v produktivním věku rychlou chůzi. U seniorů to platí dvojnásob, protože při chůzi je nejmenší riziko zranění.
0: Možná právě kvůli možným zraněním slyší seniori často od svého praktického lékaře radu: raději se nehýbejte, ať se vám nic nestane. Ale to není dobrá rada, pokud za ní není skutečně vážný důvod.
2: U těch seniorů je ta obrovská varieta těch nemocí, které se tam objevují, ať už je to kardiovaskulární systém, ať už je to pohybový systém, ať je to otázka demence, která se tam velmi začíná projevovat. Takže u těch seniorů máte relativně

0: se to tomu člověku takto postaví. Pokud tam není výrazně objektivní příčina.
1: Zdá se, že nejhorší je nic nedělání.
0: Co je nejhorší, co můžou v současné době udělat lidé, že své rodiče, kteří třeba vybudovali úspěšnou firmu nebo vybudovali, já nevím, úspěšný podnik, když přijdou do věku těch 65, tak tatínku už se celý život napracoval dost, už si odpočít. To je to nejhorší, co můžou udělat. Pokud mu nenechají určitou odpovědnost, spodupodíl na tom, co celý život dělal, tak ten člověk velice rychle degeneruje, odchází a ty konce jsou potom velice fatální. Pokud ten člověk nemá zhruba 60% volného času, senior, který přestane být aktivní, to znamená odchází do penze, ale nemá denně 60% času, který věnoval práci, to znamená z těch 8 hodin, už máme 60, je zhruba 5 hodin, pravidelné činnosti, tak poměrně velice brzo odchází, velice brzo jsou problémy, které vedou k tomu, že ten člověk je vlastně upoután dlouhodobě na lůžku a umírá.
2: Odborníci, kteří se zabývají životem člověka ve stáří, jasně říkají, jak je důležité udržet seniora v kondici co nejdéle.
1: Také je dobré si uvědomit, že nemocný člověk stojí peníze. Senioři spotřebovávají v současné době asi 60% zdravotního pojištění.
2: Být co nejdéle zdravý je výhodné pro všechny.
0: Celý problém v současné době u seniorů je v tom, že je maximální snaha, aby se ty zdravotní problémy koncentrovaly třeba do posledních 2, 3, 5 let života. U nás bohužel to vypadá tak, že ten senior má zdravotní problémy, které ho limitují nebo které jsou neřešeny nebo řešeny omezeně už třeba od 65 let, má je 20 let. A v tom je ta komplikace. Samozřejmě to řeší tak, že ty lidi koncentrují do určitých center, ale to nejsou jako u nás, že se tam hádají na chodbě. To jsou zkrátka jednotky, kde ten člověk si převeze svůj nábytek, svoje všechno, na co je zvyklý, a v tom se pohybuje. Má tam samozřejmě dostupnou činnost, ale není to tak, že to za něj někdo převezme. On si musí dojít nakoupit. Byť to je třeba 200 metrů nebo 100 metrů po chodbě. Ale není to tak, že by všechno dostal jako na talíři. Samozřejmě to se týká jenom těch, kteří jsou toho schopni, ale tohle se ukazuje, že ten systém je daleko výhodnější.
2: Jak to často vypadá u nás, to bohužel víme.
0: To nejhorší, co se může udělat u toho seniora, je to jeho přemístění z prostředí, který znal. Jako tady je obrovské množství domů pro seniory. Ale ty lidi si neuvědomují, že tohle by mělo být řešeno jen v okamžiku, když ten člověk je skutečně nemohoucí. Když už není schopen se sám o sebe postarat. V okamžiku, kdy vy ho převedete, že on je schopný, ale jenom potřebuje rodina být, nebo to s nějakým způsobem není schopný utáhnout, žít sám, tak to je velmi špatný a tam ty lidi jako odcházejí hlavně duševně. A většina těch domů seniorů, my jsme teď dělali celou řadu studií, bohužel jsou to jakési, a možná je to trošku hrubý, ale mě nic jiného nenapadá, než čekárna na smrt.
1: Neposlouchá se to hezky?
2: Naše populace stárne a tak nějak nevíme přesně, jak se k tomu postavit.
0: Tam je obrovské množství problémů, které bohužel u nás jsou dlouhodobě podceňovaný a dlouhou dobu se s tím nic nedělá. Když si vezmeme, že současné statistiky mluví o tom, že lidi, kterým je víc než 65, je okolo 18,5%, my máme trošku ještě vyšší čísla, přes 20%, to znamená pětina populace už je v tom věku, kdy jsou seniorský. Ten základní problém je, že na to stáří se ten člověk musí dlouhodobě připravovat. To není možné, že to začnete řešit, a teď je to odpovědnost samozřejmě i toho nejbližšího okolí, v okamžiku, kdy on odejde do penze. To už je příliš pozdě a je to šoková záležitost.
1: Jak říkal profesor Bunz, už od 24. roku života nám ubývá svalová hmota. Měli bychom se pohybu věnovat celoživotně a vlastní snahou vstoupit do seniorského věku v kondici.
2: Nikdo to za nás neudělá.

0: Kdo se zajímá o kosmonautiku, jistě zná Goddardovo kosmické středisko. Založeno bylo roku 1959 jako první centrum NASA a zaměstnává na 10 000 lidí pracujících v oboru kosmických letů.
1: Naše pozornost teď nebude věnována přímo středisku, ale muži, po němž je pojmenováno. Právě jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar a teď nám ho připomene.

0: Jedním z velkých amerických průkopníků kosmonautiky byl Robert Goddard. Narodil se v roce 1882, zemřel v roce 1945 a byl první, kdo experimentoval ve Spojených státech s raketami. A ten řekl něco, co myslím platí obecně pro jakékoliv těžké problémy a jiné vlastně věda ani neřeší a které jsou, myslím, velice inspirativní ty myšlenky i dnes. Tak řekl přesně tohle. Je velmi obtížné stanovit, co je nemožné, neboť sny včerejška jsou naději dneška a realitou zítřka.
1: To platí v řadě oborů, i v tom, kterému se teď budeme věnovat.
2: A tím je textilnictví. Všichni lidé na světě se oblékají a rozhodně nenosí stejné oblečení jako před stolety. Vývoj jde tak daleko, že je dnes možné zabudovat do oblečení i elektroniku.
1: Tyto takzvané chytré textílie, nebo anglicky smart, zažívají rychlý rozvoj i za přispění českých vědců.
3: V současné době se aplikují tyto smart oděvy s nositelnou elektronikou do řady odvětví. Jsou to jednak komunikační systémy, to znamená uplatnění GPS-ek, mobilů, MP3-ek, čili běžné jsou sluchátka, běžné jsou mikrofony a ty mikrofony dokonce jsou už udělány tak, že snesou normálně údržbu, praní, čištění, žehlení, takže to je docela výhodné. Dalším prvkem, který se velmi často uplatňuje, je vytápění. To vytápění se děje pomocí speciálních textilí s grafénem. Dokonce ty příkony jsou dneska dělány tak, že by to mělo stačit na 4 až 8 hodin používání. Čili já si myslím, že už je to docela dostatečný například pro horskou službu, pro záchranáře a tak dále. Čili ten nástup té elektroniky v současné době do těch oděvů je skutečně masivní.
1: Jak to funguje? Jak dokáže oděv vést elektrický proud? Jak umí poznat teplotu?
2: Aby tohle oděv dokázal, muselo se vyřešit hned několik problémů.
3: Tak první je samozřejmě, že musíme tam aplikovat nějaké senzory, které budou o tom oděvu nebo o tom prostředí dávat nějaké informace. Takže existují textilní snímače tlaku, teploty, vlhkosti, ale i další snímače, které je možno umístit do oděvu. Další problém jsou vodivé dráhy. Vodivé dráhy se jednak používají klasicky, kde se jistým způsobem na povrch vláken nanese uhlík, který je vodivý a tím se získá trochu vodivosti. Lepší řešení v současné době je uplatnění buď úplně tenkých kovových drátků, kde skutečně lze s tím tenkým drátkem šít klasickým vázaným stehem. A druhé, ještě lepší řešení je, že do textilní příze se zabudují kovová vlákna o průměru asi 500 mm, přičemž ta vodivost, když tam budou ty vlákna měděná nebo ocelová, je poměrně slušná. Já bych to tady předvedl, tady mám ukázku klasického šití vázaným stehem touto přízí s uplatněnými kovovými vlákny. Naomak ta příze vypadá, nebo ta šicí niť de facto vypadá úplně normálně.
1: Počkejte, já si taky sáhnu. Tohle, že má být vodivý drátek, je tak tenoučký.
2: Podejte mi to tričko. Nepoznal bych, že to není obyčejná nit.
3: A když na jeden konec dám jeden kontakt a přiložím druhý kontakt, tak by to mělo začít vést elektrický proud, který se ozve nějakým pískáním.
1: Tak si to zkusme.
2: Ano, už to slyším.
1: Nit vede elektrický proud.
2: Nemůže být pochyb. Slyšeli jsme důkaz.
3: Takže to je důkaz, že ta šicí niť v délce asi 30 cm docela dobře vede proud. Odpor této nitě se pohybuje kolem asi 1 ohm na 1 metr.
1: Vidíme, že šít takovouto nití se dá velice dobře. Je tam nějaký problém?
3: Vždycky problém je ukončení a ty spoje. Ty spoje se dělají buď ultrazvukem, anebo klasicky se spojují přes takové oděvářské druky. To jsou takové spojky, které se dají zas odpojit. To odpojení je většinou nutné z toho důvodu, že řada senzorů nesnese praní a nesnese vodu, některé jo, ale některé ne, tím pádem se vlastně musí většinou zdroje proudu a některé elektronické součásti odpojit. To se dělá právě přes ty druky.
1: To jsou tyhle nýtovací knoflíky.
2: Patentky. Prostě se to odepne a zbytek může jít do pračky.
1: Tak mě napadá, elektronika je k ničemu bez proudu.
3: Ano, ano.
2: No jo, takže tričko vytáhnu z nabíječky a jdu ven?
3: Takže u téhle nositelné elektroniky je skutečně problém prostě zdroje energie. Samozřejmě zdroje energie v poslední době, jak se vyvíjejí mobily, tak se to pořád vylepšuje a jsou lepší a lepší baterky, ale přesto musí se to kombinovat velice často se solárním dobíjením, což zejména pro sportovce, horolezce je velmi užitečné, protože mají třeba ty solární panely umístěné na baťohu a trvale vlastně během chůze si dobíjejí ty baterky. A dále, co se v poslední době uplatňují piezoelektrické zdroje, které jsou umístěny v botách a jak člověk jde, tak ten pohyb způsobuje, že ten piezoelektrický článek dodává rovněž energii. Takže samozřejmě s těmi energiemi je vždycky problém. Zvlášť, když jste v přírodě a nemůže to nikde doplnit.
2: Ale určitě si člověk dokáže poradit, protože i náš horolezec Radek Jaroš měl při svém výstupu speciální elektřinou vyhřívané boty. A to šlo o odlehlá místa, o nejvyšší hory světa.
1: Mně nejužitečnější přijde takovéto chytré oblečení v lékařství. To by mohlo hodně pomoct.
3: Ta nositelná elektronika samozřejmě se uplatňuje rovněž v medicíně, kde je smyslem, aby nositel v podstatě předával informace o svém zdravotním stavu. Čili dneska existují speciální trika, který měří tep, tlak, snímají EKG, snímají vlhkost a snímají teplotu. A navíc přes mobil v případě nebezpečí mohou podat zprávu nějakému ošetřujícímu lékaři. Samozřejmě tyhle ty věci se používají zejména také u vojáků, protože pro vojáky je prostě stav toho vojáka strašně důležitý. Poslední oblast, kterou teď docela silně vyvíjíme, jsou lůžkoviny, které by měly umět snímat samozřejmě teplotu, vlhkost, ale i pohyb. To znamená, že pro nějaké domovy důchodců, nemocnice, hospice, že bychom věděli o tom, kdo tam leží, jak se hýbe, v jakém je stavu, jakou má teplotu a tak dále, aniž má cokoliv na sobě, jenom leží na tom chytrým lůžku, který tohleto umí snímat.
1: Vidím, že jste přinesli ještě něco. To je zeleno-žlutá reflexní vesta.
2: No, vypadá to jako cyklistická bunda.
3: Ta cyklistická bunda má v sobě zabudovány LED diody a ty LED diody umí jednak za normálního provozu blikají, to znamená výrazně zvyšují bezpečnost toho cyklisty na silnici. Druhá věc, co tato cyklistická bunda umí, že na řídítkách toho bicyklu jsou vypínače a v případě, že ten cyklista odbočuje doprava či doleva, zmáčkne příslušný vypínač, čímž se mu rozsvítí LED diody nebo začnou blikat LED diody na příslušné ruce, v kterém směru odbočuje. Smysl toho je zvýšit výrazně bezpečnost cyklistů, zejména při odbočování.
1: To je ale užitečná věc. Takže to nebude trvat dlouho a po silnicích se nám budou prohánět cyklisti s blinkry na rukávu.
2: Je vidět, že takzvané chytré textilie se opravdu hodí. Jsem moc zvědav, jak nám změní svět kolem nás, za jak dlouho se stanou úplně normální součástí našeho šatníku.
1: Třeba takové večerní šaty s čipem, kde je nahraná vstupenka do divadla. Pánečku, ty by se mi hodily.

0: Kuchyně je místem, kde vznikají vynikající pokrmy, ale také místem,
1: kde se můžeme setkávat s praktickými důsledky chemických reakcí, fyzikálních zákonů a biologických procesů.
0: Gastronomie není jenom umění vytvořit co nejlepší a nejzajímavější pokrm. Je to směs biologie, fyziky a chemie. Kuchyň se tak stává skutečnou laboratoří.
1: Proč kysne mléko? Jak to, že vejce zahříváním tuhne? Proč nás paprika pálí?
0: Tyto otázky každého strávníka mají nesmírně zajímavé odpovědi a někdy nebylo snadné na ně přijít.
1: V Meteoru se budeme v následujících 8 týdnech pravidelně vydávat do světa vědy v kuchyni a v ruce přitom budeme mít tuto knihu.
0: Malou, bílou a jak cítím velmi lehkou knihu nakladatelství Dauphin pana Daniela Podhradského, kterou sepsal profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
1: Kniha má titul Molekulární kuchyně a číst nám z ní bude Milan Steindler. Dnes o vodě.
2: Molekulární kuchyně. Umíte zmrazit vodu? Divná otázka, řeknete si. Voda je nejrozšířenější molekulou na povrchu naší planety a podle nejčastějších teorií právě ve vodě vznikl život. Voda je v každé živé buňce. Lidské tělo obsahuje asi 70% vody. Tak čím bych vás mohl zaskočit? Čím by vás, pozemšťany, mohla voda ještě překvapit? Co třeba tímhle experimentem? Máme dvě nádobky s vodou, jednu o teplotě 4 stupně Celsia a druhou s teplejší vodou, řekněme o teplotě 30 stupňů Celsia. Tyto dvě nádobky umístíme do mrazícího boxu o teplotě minus 40 stupňů Celsia. Která z nich zmrzne dříve? Selský rozum napovídá, že chladnější voda má blíže k bodu tuhnutí vody, 0 stupňů Celsia, a zmrzne snáze. Není to pravda. Teplejší voda se změní v led dříve. Na tento jev jako první narazil v roce 1963 Erastom Pemba, student licea ve městě Magamba v africké Tanzánii. Jeho jméno vešlo do vědecké literatury jako součást názvu Mpembův efekt. Erasto měl při školní oslavě za úkol připravovat zmrzlinu. Řekli mu, aby zmrzlinovou směs nejprve ochladil v ledničce a teprve po ochladnutí nalil do zmrzlinového stroje. Jednou ale spěchal a směs nalil do stroje za tepla. K jeho překvapení se zmrzlina vytvořila dříve. Později s ním tento pokus zopakoval podrobněji doktor Osborne, profesor fyziky. Společně pak článek o tomto zajímavém fyzikálním jevu publikovali. Čím to je? Jak je možné, že voda popírá selský rozum? No, nebudu vás trápit, za vše mohou takzvané klastry molekul. Jak víte, voda je chemicky H2O. Jeden atom kyslíku a dva atomy vodíku tvořících vazbu. To je vazba chemická. Voda je ovšem pozoruhodná tím, že vytváří navíc také vodíkové mezimolekulové vazby, takzvané vodíkové můstky. Díky nim jsou k sobě molekuly vody přitahovány a tvoří větší nebo menší útvary, kterým se říká klastry. Znáte je, v zimě mohou mít podobu sněhových vloček, které mají pokaždé jiný tvar. Zpět k Mpembovu experimentu. Ptáme se, jak je možné, že teplejší voda zmrzne rychleji než chladnější? Je zřejmé, že pro rozsáhlé klastry, které mohou obsahovat až 60 molekul vody, je obtížné přeměnit naráz celou strukturu na krystalickou strukturu ledu. Ta je totiž úplně jiná. Při mrznutí se musí molekuly přeuspořádat. Za to teplejší voda obsahuje jen malé klastry, jejich přestavba do ledového krystalu je snazší a tedy i rychlejší. Rychle chladnoucí teplá voda se rovnou přemění na led a přeskočí fázi, ve které se tvoří velké klastry. Právě toto přeskočení vše urychlí. Zkuste si to doma. Je to jednoduché. Nebo zkuste jiný experiment, kterým Pembův efekt názorně ukáže. Počkejte na lednovou zimu. Pokud do mrazivého vzduchu z nádoby vychrstnete horkou vodu, do sněhu dopadnou zmrzlé krystalky. Za to studená voda ku podivu zůstane kapalná až do dopadu na zem. Ještě jednu věc o vodě bych vám rád řekl. Dnes je mikrovlnná trouba běžnou součástí vybavení domácnosti. Víte ale, co dělá mikrovlnná trouba s jídlem, že se ohřeje? Bez vody by to nešlo. Z hlediska fyzikální chemie je důležité, že každá molekula vody obsahuje dva dipóly. Tvoří je atom kyslíku, který má částečný záporný náboj, a dva atomy vodíku, které mají částečný náboj kladný. Právě těmto dipólům vody vděčíte za to, že si v mikrovlnce něco ohřejete. Mikrovlnná trouba generuje proměnné elektromagnetické pole. Jeho vlny rozkmitají molekuly vody, čímž je zahřejí. To je vše, takhle jednoduché to je. Přesto si to mnoho lidí, kteří denně využívají mikrovlnku, neuvědomuje. Díky stejnému principu se ohřejí i ostatní organické molekuly, které obsahují dipóly. Látky, které dipóly nemají, jako třeba polyetylén, se v mikrovlnném poli ohřát nemohou. Proto můžeme v mikrovlnce ohřát potravinu v polyetylénovém sáčku, což v běžné troubě nejde. Také led, tedy zmrzlá voda, má poměrně pevnou krystalickou strukturu a je pro mikrovlnné pole průhledný. Pro gastronomii je podstatné, že zatímco v běžné troubě přichází tepelná energie do potraviny z povrchu, v mikrovlnné troubě se teplo tvoří v celé hmotě ohřívaného pokrmu. Jenomže když dáte do mikrovlnné trouby třeba mraženou rybu, ohřívá se jen z povrchu, kde je přítomna voda v kapalné fázi, zatímco vnitřek zůstává zmrzlý. Mražené výrobky je lepší dávat do klasické trouby. Kmitání dipólů vody v mikrovlnné troubě je hodně vysoké. Všechny prodávané mikrovlnné trouby mají nastavenou frekvenci 2,45 GHz. Tuto frekvenci volí výrobci proto, že odpovídá maximální účinnosti absorpce elektromagnetické energie molekulami vody. Zkrátka na této frekvenci je ohřev nejúčinnější. Mimochodem, frekvenci 2,54 GHz odpovídá vlnová délka 12,24 cm. Za provozu se uvnitř mikrovlnky vytvoří trojrozměrná stojatá vlna a důsledkem je velmi nerovnoměrné rozložení ohřevu. Proto se pokrm ohřívá na rotujícím talíři. Kdyby se talíř neotáčel, bylo by jídlo ohřáto silně nerovnoměrně. Ostatně ani tak to není dokonalé a je určitě lepší si jídlo třeba v polovině ohřívání promíchat ručně. Ale to už jistě víte. Pokud chcete, můžete si vlny v mikrovlnce hezky zviditelnit, když do ní dáte vlhkou utěrku a na ní faxový termopapír, tedy pokud ho ještě někde seženete.
0: Profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd nás v podání Milana Steinlera, myslím si, přesvědčil, že ačkoliv je voda všude kolem nás, ještě o ní nevíme všechno.
1: Kniha Molekulární kuchyně obsahuje takových zajímavostí celou řadu a my jsme se rozhodli, že vám dáme šanci ji vyhrát. Autorem podepsanou knihu dostanou příležitost získat ti, kdo odpoví správně na následující otázku.
0: Je to vlastně takový tip na Silvestra. Do vysoké sklenice sektu, optimálně šampaňského, opatrně vhoďte malou hrst sušených brusinek. Víno prudce zaperlí velkým množstvím bublinek. A my se ptáme, čím to je.
1: Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 19. října na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
0: Správnou odpověď si řekneme za týden.

0: na nás poprvé trochu vykoukla zima. Mrazy po ránu, leckde už poletovaly sněhové vločky. Po letošním létě jsem měla pocit, že už zima snad nikdy nebude.
1: No, o tom letním počasí se mluví každou chvíli, však také zapůsobilo silným dojmem. Není se co divit, vždyť červenec byl nějaké 3,5 stupně a srpen dokonce 4,5 až 5 stupňů nad normálem.
0: Horké léto samo o sobě asi žádného meteorologa nepřekvapí. Co na to letošní, říká odborník teď, když už skončilo. Co zaujalo Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
2: Dá se říct, že to, co bylo na tomto létě velmi zajímavé v těch obou prázdninových měsících, byly výskyty tropických dnů a tropických nocí. U těch tropických dnů, to znamená dnů, kde maximum dosáhne alespoň 30 stupňů Celsia, šlo vypozorovat hlavně dvě velmi dlouhá souvislá období, ve kterých se ty tropické dny vyskytovaly. A nejdelší bylo vlastně celá první půlka srpna. Dá se říct, že od 1. do 16. srpna byly neustále tropy. Tropické noci se vyskytovaly na stanicích, kde je to naprosto běžné, jako třeba pražské Clementinum, které je ovlivněné zástavbou a podobně, ale letos se vyskytovaly i na místech, kde to tak normální nebylo. A navíc byla naměřena dokonce i poměrně hodně vysoká ta nejvyšší minimální teplota, a to v Bystřici pod Hostýnem, kde jednu noc vůbec neklesla teplota pod 26 stupňů Celsia.
1: Horko to nebyl jediný problém léta. Potili jsme se jak v sauně, vosy se přemnožily a navíc bylo veliké sucho.
0: Nejsušší byl červenec a první polovina srpna. Také foukal silnější vítr, jehož působením se voda z krajiny rychle odpařovala, pokud už někde náhodou sprchlo.
1: Ta bilance za 3/4 roku je alarmující.
2: V některých místech tak chybí za prvních 9 měsíců dokonce více než 200 mm srážek, což vlastně si představme, že to jsou místa, kde chybí více než 200 litrů vody na každý metr čtvereční. Znamená to také, že na některých místech spadla vlastně jenom zhruba polovina vody, která je pro to období leden až září běžná.
1: Nezbývá, než vyčkávat na trvalejší déšť nebo doufat, že v letošní zimě bude hojnost sněhu.
0: Voda chybí ve velkých tocích, jako jsou Vltava nebo Labe. To asi žádný slejvák, jak se říká, nezachrání.
2: Už jsem slyšel několikrát, že je potřeba pár pořádných slejváků, ale právě, že intenzivní srážky v tuhletu chvíli vlastně nepomůžou téměř vůbec, protože opravdu to jsou srážky, které velmi rychle stečou do řek a odtečou vlastně pryč z republiky. Byli jsme toho svědky právě v té druhé polovině srpna, byli jsme toho svědky i při jedné zářijové takové významnější srážkové epizodě, kdy těch srážek bylo relativně dost a projevilo se to jenom takovou vlnkou na těch větších řekách a velmi rychle ta voda odtekla prostřednictvím Labe pryč z Čech.
1: Sucho bohužel ještě neskončilo. I září bylo suché, aspoň že říjen se to snaží trochu dohnat.
0: Mezi lidmi se šušká, že za letošní horka a sucha může globální oteplování, že je to jasný důkaz. Co na to říkáte?
2: Tato otázka se dala čekat, ale na globální změny klimatu opravdu nemůžeme svádět ty dva velmi teplé měsíce, červenec a srpen, které se vyskytly. Podobné fluktuace totiž byly i v letech, kdy se o globálním oteplování vůbec nemluvilo a kdy vůbec lidé neměli potuchy, že by se dala nějak měřit globální teplota a dalo se něco podobného sledovat. Když to vezmeme, tak letošní letní prázdniny, to zná ty měsíce, červenec a srpen byly v pražském Clementinu nejteplejší za celých 240 let měření. To je pravda. Tady by se dalo říct, že teda by mohla být tendence k oteplování. Ale je dobré podívat se na to, jaké roky se umístily za těmi letošními prázdninami. A najdeme tam hned v závěsu roky 1807 a další jsou pak roky 1834 a 1826. Nevím o tom, že by se v první polovině 19. století mluvilo o tom, že by svět prožíval nějaké globální oteplování a směřoval k nějaké globální katastrofě. Takže nejde to opravdu tak jednoduše položit rovnítko, že teplé počasí rovná se globální oteplování. Konec konců pamatuju si živě z diskuzí na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu na přelomu května a června, kdy tam někteří klimaskeptici naopak psali, že letošní počasí jednoznačně dokazuje, že klima se vůbec neotepluje a podobně. všechno je to o tom. Rozhodně nejde dělat závěry z jednoho krátkého období a dva měsíce v jednom roce je opravdu krátké období z hlediska klimatu. Nejde dělat nějaké závěry, že by globální změna klimatu způsobila právě tyto dva teplé měsíce.
1: A co stálo za letošním horkým létem? Co je tím viníkem?
2: Toho viníka, toho letošního počasí je potřeba hledat spíš v cirkulačních poměrech. To znamená v tom, jak vypadalo proudění v tom planetárním měřítku nebo v tom měřítku alespoň severní polokoule. A tady bychom velmi rychle zjistili, že v letošním roce bylo velmi málo situací až na to první čtvrtletí, kdy do střední Evropy proudil oceánský vzduch z Atlantiku, tak jak je vlastně u nás běžné. Protože právě ten oceánský vzduch je tím, který přináší vláhu do toho prostoru střední Evropy, i když občas to může být i vzduch ze Středomoří, ale navíc ještě v těch letních měsících ten oceánský vzduch přináší kromě vláhy i chladnější tu vzduchovou hmotu, to znamená nedovoluje tak dlouhé série s velmi vysokými teplotami.
0: Léto je definitivně za námi, ale pod jeho dojmem už se objevují zprávy, jaká bude zima.
1: Ano, někteří říkají, že horké léto znamená teplou zimu. Jiní tvrdí, že horké léto je předzvěstí chladné zimy, takže jak?
2: No tak to ne. Takhle jednoduché vazby mezi létem a zimou v jednotlivých letech bohužel nefungují. A to ani v té cirkulaci, o které jsem mluvil, nejde mluvit o tom, že by se určitě protahovalo to období se stejným rysem, to znamená s absencí toho oceánského vzduchu, ani že se určitě prostřídají, to znamená, že ten oceánský vzduch v zimě přicházet bude. No a není tam vlastně žádná vazba ani v konkrétním počasí, to znamená, nejde podle průběhu letošního léta rozhodně soudit, jaká zima bude. A pokud vám někdo říkal v těch uplynulých týdnech naprosto sebejistě, jaká bude celá zima 2015-2016, tak mu prosím vás nevěřte.
1: Meteorologie umí předvídat leccos.
0: Ale jen to, co se předvídat skutečně dá.

0: Koho by napadlo, že bude udělena Nobelova cena za malárii?
1: Myslíte samozřejmě za lék proti malárii?
0: Samozřejmě. Bez tohoto léku by bylo hodně nebezpečné slyšet v některé části světa tento zvuk.
1: Ale jdeš to, Tvoro?
0: Doufám, že to bylo na komára.
1: Na něj i na tu malárii. Co to přesně je za chorobu, nám připomene biolog Jaroslav Petr.
2: Bahenní zimnice, jak tomu říkali naši předkové, nebo malárie. Malárie je vlastně slovo, které vzniklo z mal air, špatný vzduch, protože ti lidé nevěděli, čím to je, ale věděli, že když žijou blízko bažin, odkud jdou různé ty špatné vzduchy, tak měli pocit, že se tím mohou otrávit, to, že je ten důvod. Tak vlastně tahle ta zimnička, která se do našeho těla dostane s komárem, který je infikovaný, tak se množí v krvinkách. To znamená, ona vyvolává rozpad červených krvinek a to je ten problém, který ty lidi sužuje.
0: Ano, tak to je. To se ale ví dlouhou dobu. Dokonce i lék známe dlouhou dobu. Staletí. Tak proč za to byla teď udělena Nobelova cena?
1: Já myslím, že nebudeme předbíhat. Vraťme se do 17. století. Ta historie je nesmírně zajímavá.
2: Lidstvo žije z malárií tisíciletí a tisíciletí vlastně umírali lidé na malárii. Dokonce jedna z nedávných studií tvrdí, že faraon Tutanchamon kromě jiného trpěl malárií a to se zřejmě podepsalo na jeho předčasném konci. A do roku 1638 v podstatě Evropa byla proti malárii bezbranná, přestože v Evropě se malárie vyskytovala a vyskytovala se i na našem území. V roce 1638 v Limě v Peru umírala manželka peruánského místokrále. Ten místokrál si povolal všechny lékaře a snažil se ji uzdravit, ale marně, až mu někdo poradil, že by měla madam pozřít tedy prášek z kůry jakéhosi stromu, který roste v peruánských horách. A ona ten prášek spolkla, přestože byl pekelně hořký a uzdravila se. Tak Evropa objevila chinín, kůru chininovníku. A tohle to otevřelo vlastně koloniální éru, protože do té doby v podstatě malárie bránila Evropanům v průniku do tropických krajů. A řekněme si, že z toho chinínu a z jeho derivátu těžil svět až, dejme tomu, do poloviny 20. století.
0: Jak to? Přestal pak snad chinin fungovat?
1: A víte, že vlastně ano.
2: V polovině 20. století se najednou ukázalo, že řada původců malárie, což jsou cizopasní prvoci zimničky, je vůči tomu chinínu a jeho derivátům odolná, má rezistenci. Zároveň se začalo ukazovat, že druhý způsob ochrany proti malárii, to jest hubení komárů pomocí DDT, má nepříznivé vedlejší účinky na životní prostředí a došlo k tomu, že se od používání DDT začalo ustupovat. To znamená, komáři, kteří přenášeli malárii, tak měli najednou volné pole působnosti a skutečně to znamenalo prudký nárůst případů téhleté choroby.
0: Tak teď už chápu, jaký smysl mělo letos udělovat Nobelovu cenu za objev léku proti malárii.
1: Ano, dostal ji někdo, kdo objevil další nový lék. A budete se divit, lék byl objeven vlastně rozkazem.
2: Čína, která v tehdy prodělávala kulturní revoluci, taky řešila jednoduchým způsobem. Předseda Mao nařídil, že čínští vědci objeví účinný lék proti malárii. A ti čínští vědci začali hledat v tradiční čínské medicíně. A jednou z vůdčích postav tohoto projektu byla Jojou Tchu. Ta tedy byla mladá farmakoložka tenkrát a ten její tým otestoval asi 2000 různých receptur staré čínské medicíny a našel asi 600 receptů, kde se zdálo, že by to těm zimničkám nemuselo svědčit. Takže pořídili extrakty z 200 rostlin, a nebylo to v počátku žádná velká sláva. Ale nakonec se ukázalo, že rostlina, kterou my známe jako peliněk roční, kterou latinsky nazýváme Artemisia annua, a které Číňani říkají Qinghao, tak tahle ta rostlina zřejmě funguje. Takže výluh z téhleté rostliny hubil zimničky. Byl to první vlastně úspěch, na který ten tým té Jojou Tchu narazil, ale najednou ten výluh přestal fungovat. Takže velké rozčarování, nevědělo se, co se děje. A ta Jojou Tchu šla zpátky do těch starých receptů a jak to tak četla a četla a četla, znovu a znovu ten recept nebyl dlouhý. to bylo pár řádek textu, tak najednou říká, že teď oni to vyluhovali za studena. A ti naši technici, kterým to už dávali ti věci jako rutinní záležitost, si začali pomáhat při hříváním. A ta látka nevydržela vyšší teploty a rozkládala se, takže se začalo znovu vylihovat za studena a najednou se ten účinek vrátil a najednou tedy v roce 72 byl izolován artemizinín, látka velmi složité chemické struktury, která se vyskytuje právě v tom peliňku ročním. A tahle ta látka je dodnes nejúspěšnější nebo nejúčinnější antimalarikum, lék proti malárii. Přestože už se objevují zase kmeny zimniček, které jsou i vůči artemizinínu odolné.
0: To musela mít objevitelka radost, když jí oznámili, že dostane Nobelovu cenu.
1: No, to by mě zajímalo, jak to probíhalo. Ona jim totiž nerozuměla ani slovo. Zaujalo to i Jaroslava Petra.
2: Zajímavé na tom je to, že když třeba byl rozhovor s paní profesorskou Jojo Tchu, když teda ten Nobelovský výbor jí volal a ptal se jí, jakou má radost nebo to, tak paní profesorka musela mít tlumočnici do čínštiny, protože paní profesorka nevládne anglicky příliš dobře. A je to zajímavé. My jsme zvyklí na to a je to naprosto přirozené, že když má mladý vědec před sebou tu vizi, že jednou dostane Nobelovu cenu, takže musí vyjet ven, musí tam strávit nějaký rok. Potom tedy bude publikovat ty výsledky, pokud možno v těch nejlepších světových časopisech, že bude mít články v Nature, Science a dalších a dalších. Podívejme se na tu profesorku Jojo Tchu. Ona neumí anglicky pořádně, nikdy nepůsobila mimo Čínu a její práce, za ty dostala tu Nobelovu cenu, tak nejenže nevyšly v Nature nebo Science, ale oni ani nevyšli v angličtině, oni vyšli v čínštině. To znamená, kdyby si chtěl dneska někdo přečíst originál práce o artemizinínu, tak si musí buď naučit čínsky, a nebo si pořídit překlad z čínštiny. Já bych neřekl, že to je proto, že se nikdy nevydala do světa, proto, že nikdy nepublikovala v těch časopisech, proto dostala Nobelovu cenu. To je navzdory tomu, že nikdy nevyjela do světa, navzdory tomu, že nepublikovala, tak dosáhla takového úspěchu, protože ten objev její je skutečně neuvěřitelně významný, zachránil životy milionům a milionům lidí.
0: Co je víc než záchrana milionů životů?
1: A tímto konstatováním dnešní Meteor končí. Bylo nám potěšením být s vámi a těšíme se na podobný zážitek zase za týden. Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Herec, režisér, překladatel a držitel ceny Alfréda Radoka z roku 1996, to vše náleží Jiřímu Ornestovi, jehož nedožité osmdesátiny si v těchto dnech připomínáme. Následující pořad Českého rozhlasu Pohoda proto vysíláme právě v této souvislosti.
2: 11 nezdárných synů a táta, který jednoho dne dostane úžasný nápad. Prodá kozu, koupí dva míče a z kluků postaví fotbalové mužstvo. A to mužstvo dobude svět. Nestárnoucí román Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka natočil jako dvoudílnou rozhlasovou inscenaci v roce 1990 režisér Jiří Horčička s Jiřím Sovákem, Viktorem Prajsem, Jiřím Ornestem či Petrem Štěpánkem. A my vám dnes nabízíme k poslechu druhý závěrečný díl této rozhlasové inscenace. Příjemný poslech.

0: Ne, nebylo nejmenší naděje, že by se kdy podařilo Klapzubáky porazit. Ani doma, ani ve Španělsku, ani v Anglii.
1: Víte co? Odpočineme si na chvilku od gólů, soucovské píšťalky a já jsou tu tribun.
0: Ano, podívejme se do dolních bukviček, do chalupy, ve které se tahle famózní jedenáctka zrodila.
2: Musíme ale říct, že to neznamená nějaký klid.
3: Naopak, Klapzubáci pilně trénovali a nejvíc ze všech Honza.
0: Brankář? Vždyť nedostal ani jeden jediný gól.
2: Právě proto.
1: Ano, právě proto. Co kdyby se přece jen některému protihráči podařilo prorazit betonový val Klapzubácké obrany, že? Pak už je tu jenom on, jeho dlouhé ruce a mrštné tělo.
0: O tohle prorazit obranu Klapzubáků se snažila všechna ostatní mužstva ligové tabulky.
2: Byla v nich věčná a neuhasínající touha dokázat nemožné. Porazit Klapzubovu jedenáctku.
3: Tahle touha, která je nejkrásnějším rysem sportovního ducha, žene mužstva do nových a nových pokusů.
0: V zákulisí Kopané byla neustálá tahanice o to, který klub bude hrát z hochy z dolních bukviček a který o tuto čest i slávu přijde.
1: Všechny kluby se předbíhaly v nabídkách
0: a předstihovali v honorářích.
4: Starý Klapzuba se brzy usmíval na celé kolo, když přepočítával penízky, které se mu z celého světa zbíhaly do zásuvky jeho kuchyňského stolu.
3: Musím tedy říct, že jeho chalupa pořád stála na kraji lesa jako tenkrát, když začal hochy trénovat.
2: Ale byla teď pěkně opravená,
1: vyčistěna, uvnitř přestavěna a zvenku dostavěna.
0: Taky okolí chalupy se znamenitě změnilo. Tam v těch místech, kde před lety poprvé zaduněl míč, už nebyla loučka, kterou starý Klapzuba pečlivě posekával.
5: Ne, bylo tu tréninkové hřiště se šatnami, tělocvičnami a sprchami.
1: A co Klapzubovi kluci?
5: To je zajímavé. Klapzubovi kluci byli nejšťastnější, když místo v ložnicích se mohli společně natáhnout na půdě na seně.
2: To jsme zapomněli prozradit. Teď už dorostli do mužných let a někteří dotáhli i dlouhá na Honzu.
0: Teď už na nich tatík tolik neseděl s tréninkem, ale oni sami ho udržovali skoro ve stejné míře jako tehdy, když se prodírali třetí třídou.
5: Tak a jsme u toho. Obyčejně den před zápasem šli místo cvičení na další výlet.
6: Kluci, jdem!
1: A tak jdou lesem.
5: A jdou už několik hodin.
2: Zpívají.
5: A pískají.
0: Je jim zkrátka dobře.
5: Bodeď by ne, chůze je těžší, v kapse mají každý krajíc chleba s máslem.
1: Pitné vody bublá v lesním potůčku dost a dost.
2: Co jim chybí, aby byli spokojení a veselí.
0: No a jak tak jdou, zeleně lesa začala prosvítat a mezi hnědými kmeny stromů bylo vidět svítivou plochu nějakého paloučku.
5: Přihraj!
1: A dopředu!
6: Lička!
1: Střílej!
2: Ano, to je jasné. Co chvíli se ozývá zvonivé zadunění, které Klapzubáci tak dobře znají.
5: Kluci, zahrajem si s nimi.
0: Vyšli z lesa a viděli. Vesničtí kluci hrají fotbal, jak tak kluci hrávají. Brankami byly svlečené kabáty, pomezní čáry byly přemyšleny.
1: Ale nejvíc křiku bylo kolem toho, jestli šel míč nad nebo pod, protože branky samozřejmě neměly horní břevna.
2: Hráli se vší klukovskou vášnivostí.
1: Ale to hlavní, měli bezvadný kožený kopací míč.
5: A na něj se upřeli žádostivé oči všech 11 Klapzubů.
1: Jdem. Ahoj, kluci.
3: Jeden, a byl to právě ten, který chtěl vhazovat aut, otevřel pusu a zůstal stát s míčem v rukou.
2: Klapzubáci. Ostatními to trhlo a v té chvíli bylo po hře.
5: Kluci se srazili v ustrnulé klubko a nespustili oči ze svých hrdinů.
6: Co je? Není odpískáno, hraje se dál.
2: Zvolal to kluk, kterému zřejmě patřil míč.
1: Pojďte nám na chvilku míč a zahrajte si s námi.
3: Vesničtí kluci sklopili oči. Někteří se rozpačitě usmívali, někteří kopali patou do trávy.
7: Ten, co chtěl vhazovat, otevřel ruce a nechal míč sklouznout na zem.
1: Čí je to míč?
6: Můj.
0: Vykřikl to nějak ostřeji a zároveň skočil k míči. Sevřel jej pod pravou paži jako na ochranu.
1: My bychom si chtěli zahrát, vezměte nás do hry.
5: Ticho. Hoši se po očku koukli na kluka s míčem.
0: Díval se Honzovi Klapzubovi rovnou do očí. To nejde.
1: No proč by to nešlo? Bojíte se, že prohrajete? My se rozdělíme.
0: My s vámi nemůžeme hrát.
1: Ale řekni nám, proč?
0: Tak, proto.
1: No to není odpověď, řekni nám důvod. Proč?
0: Kluk ještě o poznání zbledl. Protože jste profesionálové.
1: Cože?
0: Vy jste profesionálové a proto s vámi nemůžeme hrát. My hrajeme pro čest. A vy hrajete pro peníze.
1: Klapzubové se úžasle po sobě podívali. Tohle jim ještě nikdo neřekl.
2: Jura zrudl zlostí a chtěl na kluka skočit.
1: Ale Honza ho zarazil.
5: Ano, fakt byl ten, že klapzubáci o téhle věci nikdy nepřemýšleli. Ani je nenapadlo starat se o peníze.
2: Tatík je naučil hrát kopanou a oni hráli, jak je to naučil.
3: A protože hra byla jejich vášní, hráli kde s kým, kam je otec přivedl.
1: Neměli jiné myšlenky, než zvítězit.
0: Vyhrát nad soupeřem. To bylo jádro jejich hry. A vyhrát poctivě a bez hrubosti, to byla radost jejich hry. Co s tím měli co dělat peníze?
5: Nikdy o tom s otcem nemluvili. A nikdo jim to taky nikdy nevyčetl. Až tenhle pihovatý kluk!
1: Honza Klapzuba, kapitán neporazitelných klapzubů, byl zmaten. Něco bylo v klukově přízvuku, co mu dávalo za pravdu. Všechny jeho představy byly zvráceny jedinou větou. My hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze. Je to pravda nebo ne? Jeho cit se tomu vzpíral. Nikdy nepadl do jeho mužstva ani stín touhy po penězích. Oni sami hráli vždycky jen o čest. Ale pak si vzpomněl na tisícovky v tátově zásuvce a pocítil, že by se sotva mohl hájit.
5: Nesmírně trapná chvíle přešla.
1: Chlapče, není všechno tak, jak si to představuješ. Ano, my jsme hrou vydělávali, ale pro peníze jsme nehráli. Pamatuj si to. A Honza Klapzuba se obrátil k lesu.
3: Jeho 10 bratrů ho následovali. Všichni cítili totéž, co on.
5: Zapadli do lesa a čtvrt hodiny šli nejostřejším pochodem svého života.
1: Kluci, dneska byla Klapzubova 11 poprvé poražena. A to hned 4-0. Ten pihovatý kluk byl o třídu vejš.
0: A 10 Klapzubů mlčky přikývlo. Neboť to řekl jejich kapitán a to se nemohlo nic namítat.
1: Ne, ne, takováhle hudba ne. Ta příhoda s pihovatým klukem neprošla jen tak lehce.
5: Kluci už o ní nepromluvili ani slůvko, ale...
3: Ale všecka radost, jako by z nich spadla.
5: Kdepak ty tam byly doby, kdy se dravě hnali po míči v tréninku a kdy celé večery strávili vymýšlením nových triků s míčem a nových kombinací.
0: Ztratili i svou přirozenou a dravou veselost.
1: Radost ze hry.
5: I radost z vítězství.
4: Ne, ne, ti mý kluci se mi nelíbí. Starý Klapzuba je viděl, jak chodí po chalupě jako morousy. Poznal, že trénují jen tak z mechanické návyklosti a zápasy k ním vše doveze odbývají jako trapnou povinnost.
5: Jejich hra byla ještě pořád na nejvýš dokonalá a virtuózní.
3: Jejich technika a souhra pořád ještě omračovali, ale...
1: Ale jejich bravuře a dovednosti scházela jiskra vášně.
0: Klapzubové jsou unaveni?
5: Takové a podobné titulky se objevovaly v novinách a časopisech nejen u nás, ale v celé Evropě.
1: Klapzubáci tohle všechno o sobě ani nechtěli číst.
4: Starý Klapzuba nemusel čekat, až mu tohle v nějakých novinách napíšou. Cítil dávno předtím sám, že kluci nejsou pohromadě. A bylo to pro něj takovým překvapením, že se o tom před nikým ani neodvážil mluvit. Obcházel kolem kluků jako kocour, který neví, v jaké náladě je jeho pán. Hrom, aby do toho královská lulka byla celá rozpálená, jak z ní bavčil.
1: Ale všechna jeho tajná zkoumání byla nadarmo.
5: Kluci se jaksi uzavřeli.
3: Ne, dělali poslušně, co nařídil. Kdy vstávat, kdy trénovat, kdy jíst, kdy spát.
4: Ale někdejší radost v naší chalupě je fuč. A tak se rozhodl, že na ně udeří přímo. Ne teď hned. Počkal si, až byli jednou po zápase doma a když se na večer natáhli na dvorečku, sedl si u kluků na pařez, kde se štípalo dříví. Zabafal z fajfky a pak se do toho pustil. Sed sakra, ty kluku, kapitánská.
1: On zas vedl oči a zadíval se na tátu. Něco mu v jeho hlase nehrálo.
4: No, co koukáš? Přece musíš vědět, že ti to v mužstvu nějak neštimuje.
1: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
4: Vyhráli. Ale nesměl bych být Klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy může...

0: vyprávět, že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
1: To není pravda, že si ji nevšímám.
0: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru. Jak to, že to není pravda?
2: To je něco docela jiného.
0: A co pak?
1: Honzo, no řekni tátovi, co nám je. A jen to pěkně vyklop, ať se s tím pořád netrápíme.
0: Tak co pak máš na srdci, Honzíčku? Jen se mi svěř.
2: Honza se podíval tátovi do očí.
0: No povídej.
2: Táto, kolik máte peněz?
0: Starý napaře ze sebou škubl. Tohle nečekal.
2: No, kolik?
0: Peněz?
2: Jo, peněz.
0: Aha, co chceš s penězi? Klapzuba začal prudce bafat z fajfky a rozmýšlel, co řekne dál.
2: Proč mlčíte?
0: A já nemlčím, jestli jsi nevšim, tak mi přestala hořet fajfka.
2: Tak kolik?
0: No jinu, mám sem tam nějakou stovku, ani jsem to řádně nepočítal.
2: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, abychom si mohli vydělávat na živobytí. My jsme vám moc vděční. Dal jste si s námi pěknou práci a mně se zdá, že jsme vám ji nepokazili.
1: A teď se přidal Jura. Ale to víte sám, že my jsme pro peníze nehráli.
0: No a dál?
2: My jsme nikdy nevěděli a nevíme, kolik peněz jste dostal. A taky se potom nescháníme.
0: Tak proč to o tom začali?
2: Nám jde jen o jedno. Jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěni.
0: A když ne?
2: No, tak už o tom nemluvme a hraje se dál.
0: A jestli jsme zajištěni?
2: No v tom případě toho necháme. Za peníze hrát nebudeme. Vždycky jsme se byli jen o čest být první. Co se vydělalo, je vaše. Musíme se starat o to, abyste měl s maminkou z čeho být živ. A když už jste ten hovor načal, tak vás prosíme, abyste nám to řekl.
0: Tak vy hrajete jen na mámu a na tátu. Se sakra jedenáctko. A z čeho budete živi vy sami?
2: O nás se nestarejte, když to nebude možné jináč, půjdeme za trenéry do klubu. Však se o nás ještě porvou.
0: A to mi říkáš za všechny kluky?
1: Ano, táto. Za nás, za všechny.
3: Přece si nenecháme líbit, aby se nám poškleboval kdejaký pihovatý kluk.
0: Pihovatý kluk?
2: No, onže hraje pro čest a my pro peníze.
0: A heleme se tudy na to. Tak nějaký pihovatý kluk a to už je pevné rozhodnutí, kapitáne.
2: Pevné, táto.
0: A mužstvo, jak jsem slyšel, souhlasí. Tak je to.
4: Stal a dlouho vyklepával lulku. Byla už tma, na nebi svítily hvězdy. Nemohl být s lulkou nějak hotov. Nikdo z kluků ani nešeptl.
0: Tak vy, tak, kujoni, vy se nutíte do hry jen kvůli mně? No tak to tedy zabalíme. Kopačky dáme na půdu, zbalíme vlajku, sundáme tabulku, Klapzubova jedenáctka už nebude.
2: Teď teprve chlapci viděli, jak on celým životem visel na jejich díle.
3: Vrhli se k němu, objímali ho.
4: Odprošovali.
2: Těšili.
3: Táto!
0: Se sakra, nechte mě aspoň nacpat fajfku od jeho anglického veličenstva. No však už druhou nedostanu. Se žádným potentátem nebudu sedět v loži. Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
5: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
0: A v tom halasu si ani nepovšimli, že starý Klapzuba vytáhl mámu na zápraží. Stáli tam spolu potně. A ne, aby si jim řekla, kolik máme. Do hrobu to sebou nevezmeme. Co vydělali, bude jednou jejich. Ale teď to ještě nesmějí vědět. Třeba by je peníze pokazili. Mladému člověku peníze nesvědčí. Budou, probijou se a až to v životě vyhrají tak, jako na hřišti, budou mít pro peníze rozum. Však se jednou budou chtít ženit, pane. Pak jim bude každá ta tisícovka moc milá.
6: Klapzubka, udřené ruce složené pod zástěrou, jen tak popotahovala, aby zadržela slzy. Ale poslouchala a na všechno kývala hlavou. Vždyť on táta

0: uměl všecko na světě tak zařídit, že nad tím vždycky jen žasla a spínala ruce údivem. A tak pochopila i jeho nový úmysl, schválila jej a oba se vrátili jaksi spokojenější k synům do chalupy.
1: A o tomhle právě si musíme chvilku popovídat. Kluci seděli v nejčilejším hovoru a kuli plány do budoucnosti.
2: Všecka jejich fotbalová sláva jakoby ani neexistovala.
3: Každý se zabýval jenom tím, co bude,
4: co by dovedl,
3: jak by se asi uživil.
1: Jejich přirozené schopnosti, potlačené výhradní starostí o kopanou, se rychle probouzely.
2: Jejich mozky kvapně spřádali a rozváděli všechny příští možnosti a hledali cestu, jak by mohli co nejrychleji a nejúčinněji najít vhodné místo v lidské společnosti.
3: Zkoumali svoje schopnosti, svoje nadání a svoje náklonosti.
5: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči. Teď chvilku poslouchejte vy mě. Tuhle vám něco přišlo. Telegram. Honzo, jsi kapitán, tak čti.
2: Austrálie vyzývá na zápas o mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney. Honza podal depeši Jurovi.
3: Ten Karlíkovi.
1: Ten Pepíkovi.
3: Ten Tondovi.
6: A tak putoval telegram kolem stolu.
1: Klapzubové proti Austrálii.
6: O mistrovství světa?
2: Každý z kluků cítil, jak se mu rozčilením tají dech.
3: Zmatené pohledy se soustředily na tváři starého Klapzuby.
5: Ten ani nemrkl. Jen lulčičku obracel z koutku do koutku.
6: A co vy tomu, táto, říkáte?
5: Co bych já říkal? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudeme. Tož, co se s tím trápit? Bez toho jsme s maminkou už dohodli, co se bude teď dělat.
6: A co?
5: Hned ráno si zamlouvám ve vsi pluh a pak hřiště pěkně zhoráme a osijem.
6: Cože?
5: No, bude z toho šikovné políčko, taková odpočatá půda.
6: Táto!
5: No jistě, nebejt vašeho rozhodnutí, se sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli, že?
6: No to si myslím.
5: Tady jsme, teď se ví, všechno vyhráli, ale s Austrálií jsme se ještě nesrazili. Tak mají právo nás vyzvat. Ale jaká pomoc? Pošleme telegram, že se Klapzubové vzdávají.
6: Táto, co to povídáte?
5: No, co, povídám jenom, že se po světě rozkřikne, že se Klapzubáci Austrálie bojí a že reči zahodili flintu do žita.
6: A to zase ne, taková věc na nás nesmí zůstat.
5: No a co chcete dělat, se sakra manšafte? Tenhle týden rozvoráme hřiště a hned na to se musí zjít.
6: Dejte s tím pokoj, táto.
5: S čím?
6: To přece nemyslíte vážně.
5: A proč by ne? Vzdali jste se hry a já s tím musím počítat. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zasijeme.
7: Krucinál!
5: Co se děje?
6: 11 mladých Klapzubů se zmocnila úplná zuřivost.
3: Skřípali zuby.
6: Rvali tvrdou stolní desku, kouleli oči.
3: Neúprosná logika starého Klapzuby je hnala do zoufalství.
6: Honzo, kapitáne, a ty to trpíš.
3: Ty mlčíš.
6: Ty tu hambu sneseš.
2: Počkejte. Dobrá, táto, zoráme políčko a osijeme. Ale co budeme dělat pak?
5: Inu, se sakra hospodářství. Pak budeme čekat, až obilíčko vzroste. Do žní budeme mít času habaděj.
3: Kluci, mapu.
6: Jakou?
3: Mapu světa, ty trumbero.
6: Jo tak, ty myslíš...
3: Ukáž. Tak tady to máme. Brindisi, Bombay, 13 dní. Bombay, Sydney, 20 dní. Když to dobře půjde, jsme asi za měsíc tam a za měsíc zpátky.
6: Takže co?
3: No co? My do té Austrálie pojedeme!
1: No, dost. Kluci totiž zařvali hurá tak, že se domek v Dolních Bukvičkách chvěl v základech. A to my si tady dovolit nemůžeme.
5: Tož, To je vaše poslední mínění?
7: Jo!
5: Set sakra, kujoni. To se mi ulevilo. Už jsem měl doopravdy strach, že si nakonec celou slávu pokaňkáte.

0: Ano, správně, už tam jedem.
1: Směr Sydney, Austrálie.
2: Klapzubáci leží na lehátkách. Mohutná loď Princess Mary na vlnách oceánu je veze k jejich cíli.
3: Klapzubáci jsou okukováni ze všech stran.
4: Ale pozor, nejenom znalci je obdivují. I nejsuší anglické učitelce se zrychluje odměřený tep anglického srdce, když slyší, že těchto 11 chlapíků jsou nejslavnější fotbalisté světa.
3: A kde je ten 12.
1: Otec?
5: O něj si nedělejte starosti. Přenesl si svou skládací židli, co mohl nejdále napříč a pohodlně se usadil.
6: Za chvilku přitáhl za ním ramenatý čahoun s lulkou a spustil angličtinou, jako když vrže skřípe a drkotá nenamazaný trakac.
7: Vy jste mistr Klapzube?
5: Tatík sehnal honem všechnu svou zásobu anglických slovíček, chvilku v nich vybíral, až konečně našel to pravé. Yes!
3: Dlouhán se představil.
5: Klapzuba porozuměl, že pán se jmenuje Ward.
3: Dlouhán pokračoval, že pan Klapzuba se mu líbí a že by se chtěl k němu posadit. Co jako Klapzuba na to?
5: Tohle bylo už na oce Klapzubu příliš složitá řeč. Slovíčka se mu zamotala, namahal se tak, že z něj vypadlo set sakra Babylon, yes!
1: Načež si oba pánové dlouho třásli pravicemi.
3: Pan Ward se natáhl do své židle podél Klapzuby.
5: Tatík měl zprvu nahnáno, jak to dopadne, až se ten pán rozpovídá, ale on nic.
3: Pan Ward seděl a bavčil.
5: Tož Klapzubo taky seděl a bavčil.
4: A tak seděli a bavčili ve dvou. Půl hodiny, hodinku, až pak
3: pan Ward zvedl ruku, ukázal na bílého ptáka, který letěl kolem a řekl anglicky: racek.
5: Klapzuba kývl hlavou. Yes.
1: A další hodinka.
5: Klapzuba spatřil vynořujícího a potápějícího se delfína. Chvilku se na něj díval, pak taky zvedl ruku a řekl klidně: to je ryba.
3: Načež pan Ward pokýval vážně hlavou.
7: Yes.
1: A zas tak seděli a bavčili.
8: Právě se v Rudém moři přiblížili ke břehu.
7: Arabia.
5: Yes.
1: A zase hodinka.
5: Klapzuba vytáhl lulku z pusy a ukázal jí na břeh. To je Vemblout.
7: Yes.
2: A tak ti dva spolu jednoho jitra projeli Adenskou úžinou a octli se v Arabském moři.
6: To už nebylo to klidné moře, jakým pluli na začátku cesty.
3: Tohle bylo pravé moře.
6: Rozvlněné, vzduté, věčně se rvoucí.
2: Princess Mary se octla ve vlnách, kde celé ohromné plochy se zvedaly a klesaly.
3: Kde příď parníku začala svůj nepřetržitý pomalý pohyb nahoru a dolů.
5: Ale pozor, starý Klapzuba a pan Ward neopustili své stanoviště.
2: Odcházeli jen na noc a na vyspání.
5: A někdy v těch krásných nocech vysedávali na přídi daleko přes půlnoc.
2: Až jedné takové kouzelné noci vynořila se před nimi světla a světýlka.
3: Maják vrhal své bílé a zelené pruhy. A
1: a siréna se rozhoukala.
7: Kolombo.
5: To je konec.
1: A oba zakývali hlavami.
7: Yes. Yes.
6: Ráno se loučili nekonečným tisknutím rukou, beze slova.
3: Pan Ward?
5: I otec Klapzuba.
3: Ano, oba cítili, že se mezi nimi utvrdilo přátelství, přátelství navěky.
5: A že do své smrti nenajdou už nikoho, s kým by si tak dobře popovídali.
3: Jako za té plavby z Itálie na Ceylon.
6: A nyní jeden druhému zmizeli, aby se nikdy nesešli.
3: Neboť pan Ward odjíždí kamsi do zadní Indie.
8: A princi Smery už večer opustila Kolombo a zamířila
9: na Sydney!

0: Labzubova jedenáctka, u břehu Austrálie.
1: Mistři Evropy na palubě Princess Mary.
2: Jsou Labzubové ve formě?
3: Ano, tyto a jiné titulky vyvolávali kameloti v celé Austrálii.
4: Jsou Labzubové ve formě?
5: Tuto otázku si rovněž kladl nejlepší sportovní redaktor Austrálie, pan G.B. Greenwood. Jemuž se podařilo vniknout na palubu Princess Mary a pozorovat Labzuby při hře na palubě a pak pod sprchami.
6: Následovala depeše, která naděje Austrálie srazila na 3-1.
7: To jsme ale neřekli, že před touhle depeší stály sázky, které se v ohromném množství hromadily v sázkových kancelářích po celé Austrálii, 5-1, samozřejmě pro Austrálii.
6: A teď řekneme, že když se Labzubáci sami objevili na palubě před nepřehlednými davy, které je v Sydney očekávali, rázem klesla Austrálie v sázkách na 1,5.
8: Takhle to nemůžeme nechat. Pánové, vlastenecké noviny se vložily do situace a ohnivou kampaní tak rozplamenili krajany, že rázem stouply šance Austrálie v sázkách na 6-1.

0: Sydney! Krásné město.
1: A co to tu povídáte? Podívejte se kolem sebe. Město je přecpané cizinci, kteří už čekají na utkání týden před zápasem, pánové.
2: Ale koukněte do přístavu. Nové a nové lodi plné zvědavců.
3: Lidi spí na půdách, na loďkách, ve stanech za městem.
4: Všude, kam se podíváte. Lidi, lidi, lidi.
5: A večer před zápasem si prý davy vymohli otevření stadion.
2: A prý to je hotová věc. Davy vrazili dovnitř jako strašlivá vlna a obsadili hned nečíslovaná místa, aby si je zajistili.
3: Desítky tisíců lidí spí tu schouleny na kamenných sedadlech.
4: Celá armáda prodavačů tu dělá obrovské obchody.
6: Dvě kapely už dopoledne vyhrávají na stadionu, aby udrželi rozčilené davy v dobré náladě.
3: Přesto tu dochází k nesčetným hádkám a bitkám a mnoho nosů se rozbilo při zajišťování lepších míst.
7: My chceme vidět Klapzuby na hromadě!
8: Pusťte na starou Evropu australské kukaly!
6: Ano, tyhle výkřiky zaznívají po celém stadionu a severní a jižní tribuna soutěží, která z nich zařve silněji.
3: Ne. Hudba je tu úplně zbytečná. Není ji prostě slyšet. A tak muzikanti přestali hrát a jen občas, když se některé zařvání obzvláště povedlo, zahráli tuš.
4: Jako teď, když severní tribuna spustila.
9: Klapzubáci, je to smůla, puknete tu 10-0.
10: Slyšíte to ticho?
11: Tribuny už ani sípat nemohou a tak křiklavý souboj mezi tribunami skončil remízou.
4: Ale za to venku.
6: Tisíce lidí zůstali před branami stadionu a vlnili se v náporech na hlavní bránu.
3: Ale ta zůstala pevně sedět v pantech, neboť policejní náčelník ji nechal zapřít zvlášť silnými břevny.
6: Byl to prazmatený hluk a jak jenž se přeléval přes vysoké zdivo stadionu.
4: Nezbylo nic jiného, aby se davy, které zůstaly před stadionem, rozložili na trávnicích a čekali na zvuky zvnitřku, podle kterých by mohli usoudit, co se děje na hřiště.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Moutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: Ticho mrtvé, ticho bez konce.
4: Davy za zdí zbledli rozčilením a se vztyčenými hlavami se snažili zachytit sebe menší zvuk ze stadionu.
5: Ale bylo ticho. Jakoby kdosi neviditelný spustil nad celou arénou se 160 tisíci diváků obrovský skleněný poklop.
2: Najednou sebou všichni trhli.
6: Ostrý hvist píšťalky zvedl všechny ze schodů.
2: Zing!
0: Dzum!
2: Dum!
0: Dum! Údery do míče zvonivě duněly.
6: A venku před branami vyhoštěnci sledovali vytřeštěnými zraky měnící se směr, odkud rány přicházely.
7: Teď se míč vznesl nad hradby jako raketa. Zatetelil se ve slunci a opět sjel za zeď.
2: A zase.
7: Dzin!
2: Dzum!
8: Tu chvíli vyrazili ze zatáčky hlavní třídy předměstí tři kluci.
2: Běželi za sebou dlouhým krokem atletu.
9: U prvního hloučku před stadionem se zastavili.
7: Zvláštní vydání Heraldu! Nástup pustev na hřiště!
0: První minuty zápasu, zvláštní vydání Heraldu!
2: Davy se vrhli na balíky novin. Co pak je možné, že by už...
6: Tady je to černé na bílém. Rekord novinářské rychlosti.
2: Odstavec za odstavcem, všude plno titulků.
6: Fenomenální mužstvo klapzubů v bílých dresech s onou podivuhodnou trikolorou Čechoslováku na levé straně hrudi vbíhá dlouhou řadou na zelený trávník. Klasická těla 11 atletů.
7: A znovu nekonečný jásot. To náš slavný short, náš nevyrovnatelný Hiram Gerford short. Zahajuje božsky pružný nástup 11 Australců v rudých dresech.
6: Rozhodčí John Herbert Nearing zvedá píšťalku. Rychlým pohledem přehlédne ještě skvělou plochu hřiště, na němž 22 soků stojí jako sochy. Prudký hvist jeho píšťalky proniká nám do srdce.
7: První minuty náleží nám.
0: Lidé se rvou o Herald.
2: Nad každým číslem se mačkají jako vosy nad přezrálou meruňkou.
4: A tři otrhánkové pobíhají mezi nimi a nestačí cpát mince do kapes.
2: V 10 minutách tu stojí s prázdnýma rukama. Co teď? Co dál se mi?
6: Před nimi obrovská brána uzavřena.
2: No, ty jsi nám tvrdil, že tam slovinami proklouzneme.
0: Semi se panovačně přiblížil k bráně. Je dokonale zavřená. Podíval se v rozpacích na oba kamarády, kteří čekají na jeho rozhodnutí.
6: Za zdí, jako ve velké dálce, zaslechli hvíznutí. Snad out, snad roh, snad faul.
0: To je hrozné. Semi s Pargou, že by neviděl zápas.
2: Zdáme to, Semi, nemá to cenu.
0: Ne. Ještě to zkusíme takhle. Vy dva běžte tady vlevo kolem stadionu, já poběžím vpravo. Třeba někde najdeme díru, na druhém konci se sejdeme.
2: Kluci se rozeběhli.
0: Semi klusal vpravo kolem a jeho ostříží oči kluka od novin sledovali zeď. Hledali cokoliv, co by jim pomohlo vniknout dovnitř. Ale nic. Nic než hladký šedivý beton a v něm samé zavřené brány. A míč tam uvnitř duní a duní.
2: Tak co? Nic.
0: A ty?
2: Taky nic.
0: Semi s Pargou zuřivě kopl do země.
4: Jsou právě na té straně stadionu, kde nejsou žádná vrata.
2: Tady už počínají pole, žádná cesta tudy nevede. Proto tu taky nejsou lidi, jen oni tři.
0: Kluci, počkat!
2: Co je?
0: Moment. Semi se podíval přes příkop, od něhož vbíhali meze do polí.
6: Mluv, prosím tě.
0: Koukněte tamhle.
2: Jak mohli takhle nevidět?
6: Jasně, na 50 kroků od nich se půda na jednom místě zvedá.
2: A na jejím nejvyšším místě stojí osamělý strom.
0: Kluci rázem přeskočili příkop a ženou se pomezi vzhůru.
6: Je to na nic.
4: Strom byl mohutný eukalyptus s kmenem tak silným a větvemi tak vysoko, že se kluci na ně nemohou vyšplhat.
2: Vzdáme to.
0: Ani nápad.
5: Onem, první půle už bude končit, musíme rychle nahoru.
10: Ale jak?
5: Jimmy, ty se postav ke stromu a opři se o kmen a ty, Frede, mu vylez na záda. Postav se mu na ramena a opři se taky o strom. Teď vylezu já na vás oba, pak už dosáhnu na větve. Až budu nahoře, Fred se mě chytne za nohy a ty, Jimmy, vylezeš po něm. Kluci, držte, lezu.
2: Jsem s Pargou se levačkou zachytil menší větve a rychlým mrsknutím se dostal horní půlí těla nad hlavní větev.
4: Nohy mu visí dolů a Fred už po nich chňapl.
5: Se mi visí přes větev a zírá vyjeveně tam dolů, kde přes hlavy diváků vidí 3/4 hřiště.
2: Kluci hekají a lezou jeden po druhém.
5: Se mi s Pargou vyjekl, ruce mu povolili.
10: Kluci se svalili do trávy a na ně dopadl se mi.
4: Hrubový výbuch hlasů na stadionu se změnil v nekonečný zev.
2: Co je?
10: Co jsi viděl?
5: Semi s Pargou stojí před nimi bledý a rozčilený a jeho oči se jako uvidění upírají ke stadionu.
2: Semi, mluv!
10: Co je?
5: Semi se konečně obrátil. Klapzubové právě dostali gól!
11: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle, že přijde nezadržitelná rána.
2: A v té chvíli už sportovní novináři psali do svých bloků o nepřekonatelném mistrovství australského středního útočníka Shorta.
11: Ale ne, zavinil to slabý start Toníkův na levém halvu a klouznutí Jirkovo na levé obraně. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
4: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
2: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
11: Pak už bylo vidět, jak se míč tluče v síti. Oči starého Klapzuby zamžikali, v nohou jaksi ztratil pocit jistoty, srdce se mu sevřelo. Ani nezaklel, jen prudce zabavčil, ale královská lulka netáhla. Dočista ji v zubech rozdrtil.
4: No a řev diváku už trval plných 12 minut.
2: Dávno se zase hraje, ale na tribunách ještě diváci poskakují, dupou, objímají se a oslavují naše skvělé australské mužstvo.
4: Našeho skvělého báječného Shorta.
11: Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se dívá nehnutě dolů. Ne, nemýlí se. Kluci hrajou docela jinak, než je kdy viděl hrát. Buď je to únava po cestě, nebo nějaká nechuť. Zkrátka v mužstvu to dneska neklape, se sakra mančafte.
2: Ne, ne, pořád to je ještě krásná hra, že diváci jsou bez sebe nadšení.
11: Ale právě to nadšení, to pravé nadšení a oheň, to schází a z toho ale roste vítězství. Naopak Austrálci hrajou jako 11 ďáblů a moji kluci se nestačí bránit. Ach jo.
2: Konec. Konec poločasu.
4: Kluci se vracejí do šaten úplně zničení.
12: Žádný z nich nepromluvil ani slůvka.
13: Padli na židle a na lavice.
4: A jen Honza si pořád utíral nos, aby zadržel slzy, které se mu draly do očí.
5: Ve vedlejší šatně se celý roj masérů a trenérů vrhl na australské hráče, aby jim masáží a pleskáním osvěžil unavené svaly.
4: Ale v šatně Klapzubů bylo ticho a mrtvo.
2: Stín neodvratné porážky leží na bukvičkovské 11. Kdyby aspoň táta přišel.
12: Všichni sebou rázem trhli.
2: Ale právě on, který je vždycky už čekával v šatně, dnes jako by se byl do země propadl.
5: Ano, míjeli minuty a tatík nikde. Snad se mu něco nestalo.
4: Jinak si nemohli jeho nepřítomnost vysvětlit.
2: Něco je s tátou.
5: Zvenku sem vnikl táhlý hvist Píšťalky, jimž rozočí svolává nástup k druhému poločasu.
4: A táta nikde. Co s ním je?
11: V tom starý Klapzuba vstoupil do dveří. Se sakra blázni, počkejte přece.
14: Povolili, protože cítili, že jim chce něco říct.
4: A bez děky všichni sklopili oči.
11: Počkejte, chlapečkové moji, málem jste mě utloukli.
4: Ale teďka se nezlobí.
11: No tak to je dost, že máte rozum.
9: Jeho hlas zní naopak miloučce, že?
14: Až příliš miloučce.
11: Koukal jsem na vás, jak jste hráli. Moc pěkně.
4: To Nik zvedl podezíravě oči.
11: Opravdu, moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl.
14: Tenhle přesladký tón se klukům vůbec nelíbil.
11: Hrajete výborně. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových. Že prý si taky občas zahrají kopanou, jestli byste si s nimi příští neděli nechtěli zahrát. Dřív ale ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dobří soupeři.
14: Tato.
11: Jo, a potom taky za mnou přišla jedna slečínka, že prý tady zavádějí házenou. Jestli by vám to nebylo příhodnější, než se plést do fotbalu.
2: Tati!
11: Ale tatík neúprosně pokračoval. A pak jsem slyšel dvě staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako ho ztrácejí Klapzubáci. Jo a...
2: Tato!
11: Fajfka. Hele, fajfka. Otec Klapzuba nedodržel svůj kousavý tón. Zjihl a změkl. Fajfku od jeho anglického veličenstva jsem kvůli vám překousnul. Set sakra manšafte, až tohle budu vypravovat mamince.
4: Ne, tohle už nesnesli.
14: Utíkali ven, kde už soudce zuřivě píská.
5: Tribuny řvali po zničení Čechoslováku.
4: Před východem schodby Tonda kluky zastavil. Kluci, Ježíš Maria,
5: je to poslední buď a nebo.
14: Všichni cítí jeho závažnost.
5: Otřeli si rukávem oči a pak si mlčky navzájem podali ruce.
4: Byla to víc než přísa.
5: A pak šli a hráli.
14: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
4: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
5: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
4: Ale to už leží pod sítí branky.
14: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
5: Kombinace?
4: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
14: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
4: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
5: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed,
14: teď se jen kutálí
2: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky.
14: Jak to vlastně bylo?
4: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
2: 1-1.
5: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
14: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
2: 3-1.
4: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
5: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
14: Tak si ji promítneme. Ale zpomaleně, protože všechno proběhlo tak rychle, že normálně bychom to nepostřehli.
4: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
2: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
6: A nasazuje kráně.
2: Dělovka.
4: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
2: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
7: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
6: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
2: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
4: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
6: A míč v jeho náručí je v brance taky.
4: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
6: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
5: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
4: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
2: 8.
4: A 9. branku.
7: Tak co? Kde máte ten metrákový klub, táto?
11: Pukli, chlapečkové, pukli do jednoho. Set sakra weltmeistři.
2: Tak slavně skončil zápas.
4: Poslední zápas Klapzubovy jedenáctky o mistrovství světa. Ne, ještě není konec.
2: Ještě se Klapzubáci po vítězném a slavném zápase musí dostat domů.
13: A nebude to jen tak. Moře je dneska neklidné.
6: Koukněte se na to nebe. Nic bych za to nedal, že přijde bouře.
4: No a co říkáme bouře? Tornádo. Uragán.
6: Slyšíte? Už je to tady.
4: Kapitáne, zachytil jsem volání SOS.
2: Která loď?
4: Timor, kapitáne, ztroskotala.
2: Ustá Romů, to je ta loď, ve které se vracejí Klapzubáci do Evropy?
4: Ano, kapitáne, Timor telegrafuje, že mistři světa odhodlaně pomáhají při záchraně cestujících.
2: Plnou parou vpřed. Moje loď Argo bude mít tu čest zachránit Klapzubovu jedenáctku. Telegrafujte. Loď Argo, lodi Timor. Vydržte za každou cenu, plujeme k vám. Kdy tam budeme?
4: Ráno, kapitáne.
2: Telegrafujte, ať vydrží do rána. Vysílejte tohle. Hrdinové timorští, vytrvejte! Zde už bouře přestala, u vás přestane zakrátko. Vyřiďte mistrům světa, že cestující i posádka Arga je obdivují. Činím vše, abychom přišli včas.
7: Kapitáne, další depeše. Loď Timor se roztrhla.
5: O 5:00 raní dorazil Argo na místo katastrofy. Moře bylo hladké jako obloha nad ním.
4: Všude je pusto, kapitáne.
2: A co je to tamhle? Spustte záchranné čluny.
5: Schytávali trosky voru, na nich se udrželi jednotlivci z posádky Timoru. Byli vysílení, promrzlí, napůl omdlelí, ale zachránění.
7: O 6:00 bylo za skaliskem objeveno několik prken, zbytek nějakých dveří. Na nich se křečovitě držel telegrafista Timoru.
6: Ale Klapzubáci nikde.
2: Objíždějte tohle místo ve

0: Všecka kukátka na palubě pátrají v zelených vlnách a každý úlomek trámu, každý cár plachty je prozkoumáván.
1: Tamhle! A tamhle taky!
0: Do 10. hodiny byli zachráněni všichni ze ztroskotané lodi. Od nejmladšího plavčíka až po kapitána.
1: A co klamzubáci?
2: Nevím, kapitáne. Naposledy jsem je viděl na konci lodi. Ve svitu blesku jsem zahlédl, jak vytahují z obrovského vaku takové podivné věci. Pak přišel konec. Všechno zmizelo. Loď se roztrhla. Oni byli na opačném konci. Ten se ponořil později.
3: Kapitáne! Našli jsme tohle.
4: Co to je? Bota?
3: Bota, ale neobyčejná.
4: Kopačka.
0: A tak klapzubové zmizeli beze stopy.

0: To je zvláštní, kapitáne.
1: Co?
0: Podívejte se. Stádo tuleňů.
2: To je nemožné. Kde by se tady vzali tuleni? Snad jsou to delfíni.
0: A přece jen to asi budou tuleni, kapitáne.
2: A já říkám delfíni. Přesvědčíme se.
3: Loď připlouvala blíž a blíž a oba pánové se stále více a více přesvědčovali, že to v moři nejsou ani tuleni, ani delfíni.
0: Ale jsou to rozhodně živé bytosti.
2: Bytosti? To je 12 nesmírně tlustých lidí. Rychle k ním.
4: Rozluštění způsobilo největší úžas.
5: Neboť když čluny dojeli, našli tu uprostřed tichého oceánu
2: slavné mužstvo klapzubů
0: navlečené do svých nafukovacích dresů.
4: A aby nevyšli ze cviku, hráli tu právě se svým otcem vodní polo.
2: Čímž
0: se velká historie klapzubovy jedenáctky končí. No, a co bylo potom?
1: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
3: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
0: A potom?
6: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
0: A potom?
6: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Po druhé a naposledy jsme se dnes setkali s postavami nestárnoucího románu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka. V roce 1990 natočil Klapzubáky jako dvoudílnou rozhlasovou inscenaci režisér Jiří Horčička a ke spolupráci si mimo jiných pozval Jiřího Sováka, Viktora Prajse, Jiřího Ornesta anebo Petra Štěpánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem velice rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku další půlhodinky vlídných tónů neboli hudby beze slov. Zcela jistě patří do tohoto pořadu také slavné nahrávky orchestru, v jehož čele stál kapelník, aranžér i skladatel Nelson Riddle. Velmi důležitý muž americké hudební zábavy, zejména 50. a dílem 60. let minulého století, se narodil 1. června roku 1921 ve městě Oradell ve státě New Jersey. Jeho otec byl povoláním písmomalíř a ve volném čase vedl amatérskou kapelu. Když pana Riddla staršího a jeho muzikantské kamarády jednoho dne nevpustili do školy, kde obvykle zkoušeli, uchylili se zkoušet do pokojíka malého Nelsona, který se tak stal zvídavým svědkem pro něj pozoruhodné a z hlediska jeho dalšího vývoje rozhodující události, tedy zkoušky otcova souboru. Od 8 let se začal Riddle mladší učit hrát na piano a na kraji puberty k tomu ještě přibral trombón. Pak, po absolutoriu střední školy, si Nelson Riddle odbyl učednická léta v orchestru Charlieho Spivaka. Pak nastoupil jako trombonista do ještě známějšího ansámblu Boba Crosbyho, mladšího bratra veleslavného zpěváka, a nakonec na několik měsíců přijímal jeho služby Tommy Dorsey. V 26 získal Nelson Riddle místo aranžéra orchestru rozhlasové stanice NBC. Za 3 roky však jeho šéf zemřel a jeho nástupce ve vedení firmy již o Riddlovy schopnosti neměl zájem, ale ten bez práce dlouho nezůstal a zanedlouho se stal ve službách společnosti Capitol Records dvorním aranžérem zpěváka Franka Sinatry. Dnešní přehlídku příjemných orchestrálek spojených se jménem Nelson Riddle uvede skladba Magic Moments, kouzelné chvilky, a Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Put your dreams away, odlož své sny, tak se jmenovala skladba, kterou nahrál Nelson Riddle se svým orchestrem v roce 1957. Nelson Riddle měl už jako kapelník nebo aranžer výrazný podíl na nahrávkách takových hvězd námysledovaného žánru, jakými byly Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Andrew Sisters a především Frank Sinatra. A vedle Neta Kinga Cola spojil Nelson Riddle v 50. letech svou aranžerskou a kapelnickou aktivitu právě s Frankem Sinatrou. Oba muži začali těsněji spolupracovat na začátku 50. let, kdy se Sinatrovo do té doby nesmírně úspěšné putování showbiznesem ocitlo na křižovatce. Oba měli v podstatě shodné profesionální vlastnosti, spočívající ve smyslu pro detail a atmosféru nahrávky, i když oba spolu ve studiu také mnohdy dlouho a někdy i dosti vzrušeně o svých představách diskutovali, Frank Sinatra měl

The Joy of Living, radost ze života, to byla titulní skladba z alba orchestru Nelsona Riddla z roku 1959. Pokud jde o orchestrálky, tak zřetelně největší hitparádový úspěch Nelsonu Riddlovi přinesla v roce 1956 skladba Lisbon Antigua, čili Starý dobrý Lisabon, která je orchestrální adaptací starší portugalské písničky vzniklé již v roce 1937. A byl to dokonce jednu dobu i hit číslo jedna v Americe. A tato melodie, dnešní setkání s Nelsonem Riddlem, který došel do konce svého života před necelými 34 roky, zarámuje. Jiří Kasel vám, přátelé, posílá slova díku za poslech a přízeň a také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra přeje moc pěkný večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu

ta babeta, že se tak loudá. Dále tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někde zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kde nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil, a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj no. Upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, a to, Láďo, takže, ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes, právě
1: no to asi ne, protože
0: v tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: V noci,
0: to by bylo,
1: no. To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno, to si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přednost 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, takže ještě někdy to potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže také paní těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází. Paní, už to vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, no tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou. Dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači. Myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v Noční Lince.
1: Dobrý večer, Abško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečila jsem a křičila jsem, naši maminka je mrtvá. Teď všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a byl tatínek z práce. A já mu říkám, tatí, maminka ještě není doma. A on říká, on šel jenom tak a říkám, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla jsem teďka z vedlejšího vchodu a říká, kam taky týkáte, pama, já jdu za manželem, šel, tak jdu za ním. Já jdu taky doktorce, pama, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala? Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměl takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. A přála byste si někde raději nic dopředu necítit?

0: No určitě jo. Určitě jo.
1: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
0: a
1: třeba
0: on
1: přetáhlo správně.
0: On odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
1: no, já jsem ještě
0: myslela, měla doděl. Takže
1: do
0: skutečně to se divím, jak se to mohlo stát.
1: No.
0: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
1: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
0: No určitě.
1: No.
0: A to já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivěle, nebo nějak, no nedokážu, když jsem měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
1: Na druhou stranu
0: tak
1: říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže
0: jo.
1: Já si myslím, že vy už máte vybráno.
0: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
1: Chápu.
0: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
1: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v Noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
0: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
1: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někde nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: z mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát mě říkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legraci a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera. Ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka. A už tenkrát ona byla tady u mě, já bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říkala, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to a to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský. To už je šíleně let, mě je 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový...
0: Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, z kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadí Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám. Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouce.
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, SO. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny, jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce, tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti víme jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy?
1: Dokázalo.
0: Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mně bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím Lenkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu. Volejte 731 800 900. Zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se netýkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mívali šestý smysl, no. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chalupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl. A já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme bavit. No a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl a asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tu packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli 2 chlapy z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek teda, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. Ale bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
2: Mexikovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no. No,
1: abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měli ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte, co ona to říkala, ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážný možná je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no, A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A bylo to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, aby tu zůstal, a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam bylo nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říká, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit s klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláště, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
2: Ať dobrý, hezký večer.
1: Zavolejte zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někde těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumím.

0: γυναικούς ουμπράτρα. Η αφέστα λόγω που οδεμ καφέ μου ανέσω μυρικό. Πρώτη στάδια δεν το τέπρασε. Τα κυνεκτά μου έλεγε είναι μοσχνή. Θέλα σεν τα ούτα, το έλα σεν τα μου. Αρχικά σου έλα τα κυνεκτή με σεν ποκοή. Τα σεν τα μου και καλά. Όντε εδώ βρένε οτσί και τίχο δε βρέλ ζαμρικά. Αρχικά πάνη δοκτόρ κορά σου ράτια στε ψήσλα. Αβίδεχα. On byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavezla, on je opatrovala. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ji nebude opatrovat.
1: No.
0: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
1: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
0: Asi něco bude.
1: Asi něco bude. A někdy později, měla jste ještě nějakou podobnou přetochu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc.
0: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už mám 80 roku, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
1: Ano, tak to myslím,
0: to nikdy nezapomeň, nesmě zapomnět.
1: Všechny maminky, no prosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
0: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
1: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
0: To ne.
1: A nelákalo vás to?
0: Ne, nikdy.
1: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce
0: nevím,
1: nebo sám vykládal?
0: Nevím o nikomu. Ne.
1: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
0: Jsou ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
1: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tom to dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, a jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného a někde možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, asi bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba když je mu 70. Jo? Taky takovýhle věci vím. No. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: Ano, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je... No, ale většinou to byly... Tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl... odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. Zavolejte zase. A pozdravuju všechny.

0: se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva a jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5. hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mimo synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, abys tam neměl nějakého brouka, který by mě zlí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale v něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. Nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba na čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní, shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let, jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost, co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měli dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama. Takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně. Ještě, že všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Konda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rozlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už jsem zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: A to se mě, Jarušku, a to se mě stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil a teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spat. Ale on tam spal třeba jenom 3x, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím odločit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnížovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě tě nevečel.
0: Teď teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě buď je žilý.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Joži, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Mezičas, který jsme se rozhodli věnovat prvním, prostředním i posledním věcem člověka, kvůli čemuž jsme se museli pozastavit v toku času, to mezidobí se již chýlí ke svému závěru. Stejně jako po narození, dětství, mládí, zralosti a stárnutí přichází odchod. Pohled na závěr lidského života nás věru nenaplňuje radostným očekáváním, navzdory všem předpovědím, že tento konec nemusí být definitivním, leč i tento pohled je nutný nejen z hlediska české historie.
2: I dnešním jubilejním 400. dílem vás budou provázet hlasy
0: Ivany Valešové,
3: Františka Derflera,
4: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého. V režii
2: Jaromíra Ostrého
1: a za inspirace Petra Hory Hořejše
2: ve studiu Českého rozhlasu Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
0: Však musí se mnou, tuť nic platno není. Nepomůže zeď, zámek, žádné stavení, žádná moc, ani císařská koruna. Papež, kardinál musí na má humna. Králové, knížata i všichni svatí, rytíři, hrabata, chudí, bohatí, ano i v kolébkách ty malé děti. Žádný mi pták v povětří neuletí. Žádný mi není mladý, starý, smělý, žádný silný, krásný ani umělý, žádný dosti bláznivý neb nechutný, žádný skoupý, štědrý neb ukrutný, žádný ctnostný, odporný není dosti. Sumou všecko pořád beru k libosti, co může lésti, létati, plovati. Protož stroj se, nebudu ti déle čekati, než musím konec s tebou udělati.
1: Věru netřeba snad jmenovitě představovat tuhletu kmotřičku. Jejíž monolog tak líbezně vylíčil luterán Tobiáš Mouřenín z Litomyšle.
4: V době, o které vyprávíme, byla stálým průvodcem člověka.
1: Nejenom v té době. Smrt je nesmrtelná.
4: Ale právě tehdy byla neustále opakována, ne-li přímo omílána až do samého omrzení věta, že
0: člověk neví dne ani hodiny, ba dokonce ani místa, kde se svou smrtí setká.
1: Někteří měšťané si tuto pravdu dokonce psali i na radnice, aby na ně náhodou nezapomněli. Ku příkladu v Novém Městě nad Metují.
5: Hora ruit respice finem, juste vive cole deum.
1: Tak, tak, hodiny ubíhají, mysli nakonec, žijí spravedlivě a cti Boha.
4: Číhala na válečném poli, byla na blízku během souboje, stála v hlavách postele, kolébky, porodního lože.
0: Dans macabre.
1: Ano, tance smrti, náramně tehdy oblíbené.
0: Tak ty nenechávali nikoho na pochybách, že smrt nedělá žádné rozdíly mezi chudákem a pánem.
5: Memento mori.
1: Pamatuj na smrt.
4: Tato věta nedávala zapomenout, k jakému bodu, že lidský život směřuje, a to neodvratně.
0: Lidé na smrt nezapomínali.
4: Myšlenku na ní ani zdaleka od sebe neodháněli, nezaplašovali ji tak, jak to činíme zhusta dnes my.
0: Naopak, připomínali si ji, nezapomínali na ní, dávali si ji na oči.
4: Petr Vox z Rožmberka v době, kdy na Bechyni pořádal bohatýrské pijácké zábavy, nechal jednu ze svých komnat vyzdobit štukovou výzdobou.
1: Což není nic mimořádného, ostatně měl na to.
4: Ta komnata mu sloužila jako ložnice.
1: No a co? Aspoň se mu libě usínalo.
4: Tomu pokoji vévodí motiv lebky a skřížených hnátů.
1: Ale ne.
4: Ale ano.
1: Morbidní dekorace.
4: Musíme se vžít do myšlení renesančního člověka.
1: Snažím se sečmohu, ale nějak mi to moc nejde.
4: Život je krásný.
1: Souhlasím.
4: Je třeba ho lokat plnými doušky.
1: To se ví.
4: Ale vždycky, vždycky, vždycky zůstává tady někde v zátylku divný pocit jakýsi.
1: Pocit, že přijde konec.
0: Strach ze smrti byl příznačný.
4: A z toho, co bude následovat a co neznáme?
0: Ten strach ovlivňoval celý lidský život a veškeré konání na tom světě pozemském.
4: Nejenom ve své ložnici měl ve svém sídle Petr Vok úmlčí hlavu.
1: A kde ještě?
5: Na parkínku obzvláštním, vyvýšeným nad svým stolečkem. Stále ji ve svém pokoji mýval.
1: A to si jenom pán z Rožmberka liboval v těch skeletových motivech?
0: Taky pan Zachariáš z Hradce. Ten zase vyjádřil svoje rozpoložení mysli v nástropní malbě Zlatého sálu na Telečském zámku.
1: Obávám se toho, co je tam k vidění.
0: Právem. Když člověk zakloní hlavu, uvidí to.
1: A co?
0: Lebku s hadem a tanec smrti.
1: Zase nějaký kostlivec?
0: No ba, tančí tam s příslušníky všech společenských vrstev. Od císaře až po chudáka.
1: Tak, tak, před smrtí jsme si všichni rovni. Pán, nepán.
5: Aby tělo mé mrtvé bez všeliké slavnosti, nádhernosti a bez obzvláštního nad tělem mým mrtvým a mě po smrti mé vychvalování v hábitu, kteréhož užívají laici tovaristva Ježíšova, pochováno bylo. To si přeji.
1: Tak to si přál ve své závěti Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.
4: Na konci renesance a na začátku baroka přicházel do módy tichý a chudý pohřeb.
0: Světská sláva ustupovala duchovnímu rozměru nastupující doby barokní.
4: Sepisovatelé kšaftu,
1: neboli závěti,
4: se s obavami o svou duši dívali do budoucnosti a snažili se tak nějak připravit si výhodnou pozici.
0: Takže odkazovali rozmanitý majetek a sumy peněz kostelům, církevním institucím, ale i chudým lidem.
4: A stranou dávali nemalé finanční obnosy určené na zádušní mše.
1: Ta měla připomenout památku zesnulého.
4: To snad taky, ale hlavně množství těch mší mohlo zkrátit tolik obávaný pobyt v očistci.
0: Je vůbec zajímavé, jak do těchhletěch výsostně duchovních záležitostí pronikalo postavení budoucího neboštíka ve společnosti.
1: O tom nás přesvědčují pánové historici Václav Bůžek, Josef Hrdlička, Pavel Král a Zdeněk Vybíral ve svém sborníku o věku urozených, kde se píše, jak to chodilo na konci 16. a na začátku 17. století.
5: Zatímco Jáchym starší Slavata se spokojil se 400 mšemi, jeho bratr, hrabě Vilém Slavata,
1: to je ten, co plachtil při defenestraci z okna Pražského hradu,
5: ten žádá ve svém testamentu už 3000 zádušních mší.
1: Asi měl z toho očistce nefalšovaný strach.
5: Jenom pro srovnání. Španělský král Filip II. Požadoval ve své závěti, aby se v co nejkratším termínu po jeho smrti sloužilo na 30 000 zádušních mší.
1: Ten musel mít z očistce hotovou hrůzu.
5: Nejdůležitějším úkolem závěti bylo však rozdělení rodového majetku mezi potomky a zajištění poručníků nezletilým dětem a manželce. Výběr schopných poručníků mohl zásadně ovlivnit další osudy rodu. Bedliví hospodáři, kteří se nechtěli obohacovat na úkor bezbranných sirotků, pomáhali bez újmy překonat krizové období. Drazí a bezostyšní správci majetku dokázali naopak využít několikaletou správu o sirotčí majetek k vlastnímu obohacení. Takže z odkázaného majetku toho moc nezbylo. Zvláště osiřelé dívky se stávaly snadnou kořistí.
0: V naší historii najdeme příklady jak prvního, tak i druhého druhu v dostatečném množství.
4: Ať tak či onak, přece jenom jakousi výhodu měli ti pozůstalí, jejichž rodič stačil zanechat poslední vůli.
0: Děti a manželky těch, kteří to nestihli, měli velkou smůlu.
4: Po smrti se sešli nejbližší příbuzní k přečtení závěti, ta nabývala platnosti v okamžiku vložení do desk zemských.
0: Lhůta mezi smrtí šlechtice a vložením testamentu do zemských desk nesměla podle zemských zákonů přesáhnout 12 týdnů.
4: Když se to nestihlo, byli dědicové pokutováni částkou, kterou jim kšaft odkazoval.
1: Pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně o své dědictví přišli, protože museli zaplatit pokutu ve výši částky, kterou by jako dědicové obdrželi.
0: Zákony pamatovaly i na případy, kdy nevyslyšený dědic,
1: tedy ten, na něhož jaksi nic nezbylo,
0: nepředložil testament úředníkům zemských desk.
1: Zapomněl?
0: Zapomněl. Záměrně.
1: Ale proč?
0: Z důvodu zištných. Snažil se tak právoplatné dědice připravit o jejich nároky.
1: Což se nesmělo.
0: To se opravdu nesmělo a taky se to trestalo.
4: S posledními vůlemi se rovněž podvádělo.
0: A machinace rozličné se konaly.
4: A padělalo se a falšovalo.
0: Nedlouho před stavovským povstáním se pěkným ohýnkem rozhořel soudní proces s jistým Theobaldem Hockem, který byl obviněn z podvržení rodokmenu, svého, a z pozměnění závěti.
1: Své? No ale to přece mohl. Vlastní závěti se měnily často a vícekrát.
0: Jenomže pan Hock nepozměňoval závěť svoji.
1: Ne? A čí pak?
0: Nikoho menšího než Petra Voka z Rožmberka.
5: Touhou každého člověka bylo zemřít ve vlastní posteli, obklopen příbuznými a přáteli. Návod, jak se v předsálí smrti chovat, přinášely příručky o umění dobré smrti.
1: Říkalo se jim knihy Ars Moriendi.
5: Na přelomu 16. a 17. století měly značnou popularitu. Poslední okamžiky života hrály rozhodující roli pro další osud člověka. Na smrtelném loži se totiž odehrával poslední zápas o lidskou duši. Při němž ďábel neváhal nasadit všechny prostředky k tomu, aby se misky vah převážily na jeho stranu. Lidský strach z neznámého mu byl v tomto boji vítaným pomocníkem.
4: Dobrá smrt vyžadovala trpělivost a pokoru.
1: Žádné hysterické výlevy, zoufalé vzdechy, steny bolesti?
4: Nic z toho.
0: Ostatně umírající se na svou smrt připravoval vlastně celý svůj život. Jejím příchodem se nemohl nechat zaskočit.
4: Podle učení některých teologů mohlo zaváhání v tomto okamžiku zvrátit celý bohabojný život a připravit člověka o jeho zásluhy.
1: Takže člověk nejenže měl umět prožít svůj život, jak se patří.
4: On měl umět taky, jak náleží zemřít.
0: Italský kazatel Girolamo Savonarola,
1: jenom mimochodem pro své názory skončil ve Florencii na hranici,
0: tak ten vyslovil názor, že
5: život člověka se rovná šachové partii, ve které i při dobré hře je možné jedním špatným tahem na konci vše ztratit.
1: Každý umírající umírá poprvé. Většinou si něco podobného nemůžeme natrénovat a mezi námi ani o to nějak zvlášť nestojíme. Snad proto není každý odchod tak docela, jak to říct?
4: Profesionální.
1: To je to pravé slovo.
4: Po ruce gotického, renesančního a posléze i barokního člověka však byla modlitba. Taková pomocná ruka na cestě do neznáma.
0: V katolickém prostředí nemohl chybět u úmrtního lože kněz, který přinášel ulehčení v podobě svátosti posledního rozhřešení a generální zpovědi.
4: Rovněž shromáždění příbuzní a přátelé podporovali svého blížního modlitbami.
0: Protože však i umírající znali své pappenheimské, neopomněli jim připomenout, jako to učinil na své smrtelné posteli pan Adam z Hradce, aby se po jeho skonu nehandrkovali o zděděný majetek.
4: Přítomní pochopitelně slíbili.
0: A když bylo po všem, tak se handrkovali.
4: Úmrtní lože bylo vhodným okamžikem.
1: Ta To formulace zní divně, to uznáváme. Ale i smrtelné postele mohou nabízet nějaký ten vhodný okamžik.
4: Tak tedy právě na smrtelném loži se hodilo, aby dotyčný odkázal třeba i nemalou peněžní částku osobám, na které při sepisování závěti zapomněl.
0: V případě, že závěť nebyla vůbec zhotovena, přicházela poslední možnost tuto neuváženost napravit.
5: Při čtení slov, jež popisují poslední okamžiky lidí, kteří v době, o níž mluvíme, něco znamenali, tedy urozenců, stojí historik před nelehkým problémem. Podobné popisy totiž zpravidla pocházejí z per osob šlechticům blízkých a jejich zpráva byla nezřídka určena veřejnosti. Je tudíž možné, že pisatel popis upravil, aby odpovídal obecně.

0: z tohoto světa.
1: Takže ve vší té obdloužné nemoci, bez jedinkého bezbožného slova od jeho milosti Pána slyšeti, ba ani hned nejmenšího znameníčka nějakého bezbožnosti, netrpělivosti, zoufání nebylo viděti. Naposledy pak, když se již počal při jeho milosti Pánu chropot ukazovati, v tom jsou se odkazatele jeho milosti i jiných přítomných horlivé a vroucí modlitby konali a Pán bojí se smrtí veda, tak v agonii za dobrou chvilku tiše, beze všeho pachtování, leže velmi tiše, pokojně, než přístojící uhlédli, v jisté a bezpečné naději život svůj v Pánu svatě dokonal.
2: Jeho bratr Vilém se svým údělem vyrovnával odlišně. Nejdřív si pozval k posteli hudebníky, aby mu zaplašili chmurné myšlenky, a potom, i když byl celý život zapřísáhlým abstinentem, se několikrát napil vína.
0: Po smrti následoval pohřeb.
2: Je to zvláštní, ale předpohřební přípravy se od schonu předsvatebního nijak nelišily.
3: Snad jen tím smutkem.
2: Smutek se konal, ale vedle toho bylo třeba vykonat spoustu činností, které nesnesly odklad.
0: Bylo nutno sezvat příbuzné k přečtení závěti.
2: Přátele bylo třeba požádat o zapůjčení dostatečného množství kuchařů, stolního nádobí a ubrusů.
0: Zámečtí úředníci dostali za úkol průběh smuteční slavnosti organizačně zajistit.
2: Poslové museli najezdit desítky a stovky kilometrů s dopisy příbuzným, pánům a přátelům, zemským i dvorským hodnostářům.
0: Formani začali postupně z menší i větší vzdálenosti přivážet potraviny na smuteční hostinu.
2: Zvýšená spotřeba potravin připravila práci navíc i zaměstnancům poplužních dvorů na panství.
0: Pro řemeslníky, dodavatele i obchodníky byla smrt na panském sídle příležitostí k mimořádným zakázkám.
2: Krejčí zpracovávali stovky metrů černých látek od prostého sukna až po samet a hedvábí od domácích i vzdálených obchodníků.
0: Pro nejvýznamnější hosty se připravovaly nákladně zdobené šaty, pro méně význačné černé punčochy, kabáty a klobouky, pro nejchudší kápě.
2: Truhlář zhotovil dřevěnou rakev neboli truhlu.
0: Na přibití černé látky na sedadla, kazatelnu a stěny v kostele i v zámeckém sídle byly zapotřebí tisíce hřebíků a cvoků.
2: Příprava tkaných i papírových rodinných erbů byla úkolem protkalce a malíře.
0: A ještě ke všemu museli být osloveni literáti, aby sepsali smuteční řeči a básně.
3: Mistr, ochotný vždy a komukoli posloužit, byl Šimon Lomnický z Budče. Nad svým chlebodárcem Petrem Vukem z Rožmberka lkal docela upřímně.
1: O milí Čechové, již jste ho ztratili. Zvlášť páni stavové platné rady zbyly. Růže nám uvadla, dům slavný se zbořil, krásná věž padla, sloup pevný se zlomil. Růžičko červená, růžičko přemilá, byla zutěšená, velmi ušlechtilá. Již své moci zbudeš, již po tobě veta, již víc kvíst nebudeš do skonání světa.
3: Ta pohřební báseň je opravdu hrozně dlouhá. Poslouchat ji celou by nevydržel snad ani mrtvý pan vladař. Nuže, zakončeme poselstvím, jímž se smuteční básník obrací vlastně i na nás.
1: Velmi páni slavní zhusta odcházejí. Platní, také správní ti nám pomíjejí. Jako i tento pán, jenž na marách leží, jestiť za příklad nám. Pomní ti náleží, jaké jest proroctví, když ten rod přestane, že české království v svornosti nestane. Ano, po odjítí té přeslavné růže, že se bude díti čím dál tím hůře.
3: No, tak to měl Šimon Lomnický pravdu. Zanedlouho se nejenom u nás v království, ale skoro všude po Evropě děli věci.
1: A nediv se žádný, že smím toho psáti, neboť svět neřádný nemůže dlouho státi. Však i my zemříti všickni též musíme. a do

0: země jíti, smrti okusíme.
1: Pohřební obřad a pohřeb nebýval jedno a totéž.
2: Mrtvé tělo se ocitlo na smutečně vyzdobeném místě v zámku, v zámecké kapli, v kostele a tady se trvalo, většinou nabalzamované, oblečené i nalíčené, na katafalku.
1: Setrvalo tam den, dva, několik dnů, někdy i týdnů, ba i měsíců.
2: Okolo těla plály svíčky, vojáci drželi neustálou stráž.
3: Proč to tak dlouho trvalo?
2: Měla to na svědomí časová náročnost příprav.
1: Někteří významní šlechtici si museli na svůj pohřeb počkat několik měsíců. Například Vilém z Rožmberka IV.
2: A jeho bratr Petr Vok čekal na uložení do rodinné hrobky 5 měsíců.
1: Tělo císaře Rudolfa II. Nebylo pohřbeno po jeho smrti 8 měsíců.
0: Ono to souvisí s teorií dvou těl.
3: Tvrdí nám již jmenovaná čtveřice českých historiků.
0: Přírodní tělo odcházelo z pozemského života, ale ještě před jeho konečným odevzdáním zemi bylo nutno, aby zajistilo nesmrtelnost v kolektivní paměti sociálnímu tělu.
3: Což zní podivně, uznáváme, ale logiku to má.
0: Mrtvola byla oblékána do nejdražších látek a zdobena drahými materiály, jelikož poslední pohled na zemřelého měl dlouho přežívat v myslích přihlížejících. Vystavení přírodního těla biologickému působení se vnímalo jako nebezpečí pro veřejné sociální tělo. Jehož důstojnost a neposkvrněnost mohla být velmi jednoduše zničena. V tomto kontextu se zvyšovala důležitost přípravy mrtvého těla.
3: Ostatně i v době nám mnohem bližší se činili pokusy, jež měli veřejná těla čelných státníků zachovat, aby přežívala dlouho a dlouho a dlouho, nejlépe na věčné časy, v myslích celých národů.
1: A už se řadíme do pohřebního průvodu.
2: V čele často jel černě oděný jezdec na černě přistrojeném koni.
1: To náramně vyhovovalo hladu přihlížejících po viditelném symbolu. Ten jezdec a ten kůň vlastně zastupovali zemřelého.
2: V průvodu si každý nemohl stoupnout, kam chtěl.
1: Ba ne, privilegované místo těsně za rakví náleželo nejbližším příbuzným.
2: Ale pouze mužům, kteří skrývali svůj smutek za roušky.
1: A kde zůstaly ženy?
2: Vdovy, matky, dcery a sestry šly až na samém konci oficiálního pohřebního průvodu.
1: Oč vzdáleny byly svému zesnulému, o to víc mohli lkát.
2: Čím větší nářek, tím větší podsta prokázaná zemřelému.
1: Ještě před frau Cimorem šli přátelé, vyslanci, představitelé zemské vlády, hosté z panského i rytířského stavu.
2: Podél trasy průvodu byli seřazeni poddaní z panství, oblečení do černých kápí, v rukou s hořícími svícemi a s erby nebo štíkovými.
1: O dobrovolnosti jejich účasti si netřeba dělat iluze. Pro ně bylo důležité, že se u kostelních dveří rozdávala almužna.
3: Končí se naše pouť, mapující věci první, prostřední i poslední, jež člověka v běhu života potkávali. Nestačili jsme povědět o všech a i ty, na které se dostalo, jsou neúplné. Chtěli jsme však nějak symbolicky zakončit jednak uplývající dobu renesanční, jednak jsme se chtěli v toku času pozastavit a tím uzavřít 400 našich schůzek. Za týden načneme 500. A teď už je na čase se loučit, i když...
0: Loučit se, toť trochu umírat. Umřít však znamená loučit se až moc.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Haló?
2: Haló? Haló, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
1: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
2: Pardon.
1: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.